Ve čtení na pokračování je teď před námi závěrečná část povídky Poslední Vánoce na frontě z knížky Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Po nešťastném zastřelení pažouta se Havrda rozhodl riskovat život a doplazit se k jeho tělu. Setkal se tam s Masaříkem, který Havrdovi svěřil pažoutovu náprsní tašku a zavázal ho, aby ji po válce předal jeho rodině. Havrda se jako legionář vrací v roce 1920 domů do nově vzniklého Československa a vyráží splnit svůj slib. Čte Vladimír Hauser.

V Jičíně zašel na poštu. Kde jinde by to mohli vědět? Leda tak na četnické stanici, ale pošta byla blíž. Anna Pazoutová, zopakoval úředník a chvilku se probíral lejstry. Tak ta bydlí v podnájmu u vdovy po plukovníkovi Bajerovi, Kukulova ulice číslo 441. Půjdete na začátek Lipové aleje a je to hned první ulice vlevo. Po několikerém důrazném zaklepání Havrda zaslechl kroky a v zápětí se dveře otevřely.

ven. A nebo ne, ještě ne. Můžu dál, prosím? Aně Pažoutové Havrda nepřipadal jako vysloužilý voják, co přišel poprosit o almužnu, na to byl příliš upravený. Navíc na sobě neměl ošoupaný rakouský mundur, jaký nosili žebraví veteráni, ale čistou uniformu, kterou Anna neznala. Nebyla hloupá. Hned, jak ho pustila dovnitř, jí napadlo, že ten člověk pro ní má zprávu o jejím muži. Že nebude dobrá, jí bylo jasné. Tu jedinou dobrou zprávu, kterou chtěla slyšet, by totiž přinesl Otík osobně. Jen doufala, že to nebude ta nejhorší, definitivní. Anna ustoupila ze dveří a dovedla Havrdu do obývacího pokoje. Posaďte se, já postavím na čaj. Po pár minutách se vrátila s porcelánovou konvicí čaje a dvěma šálky a sedla si naproti Havrdovi. Havrda si svůj proslov přeříkal snad 100krát, ale teď to ze sebe ne a ne vypravit. Pomohla mu Anna, která to už nemohla vydržet. Ota, co je s ním? Přišel jste mi říct o něm, ne? Havrda se zhluboka nadechl. Tohle bylo mnohem těžší, než všechny rozkazy, které musel plnit za války. Paní Pažoutová, lezlo to z něj, jak z chlupaté deky. Váš muž... K čertu, jaký to má říct? Je mrtvý? Havrda sklopil zrak a přikývl. Bylo to venku. Nevýslovně se mu ulevilo, že se to obešlo bez srdcerivného pláče, protože s ním by si nevěděl rady. Jeho úleva ale byla předčasná. Anna stuhla a několik okamžiků mlčela. V zápětí se stočila do klubíčka a začala tiše vzlikat. Pak hlasitěji. Co mám teď dělat? Zaúpěl v duchu Havrda. Jediné, co ho napadlo, bylo vstát a jít k Aně. Zezadu jí objal. Krásně voněla. Ne nějakým parfémem, ale přirozenou vůní ženy. Pevně jí držel snad 5 minut nebo hodinu, prostě nekonečně dlouho, než vzlikání ustoupilo a ona se z klubíčka rozbalila. Promiňte, jemně sundala jeho ruce ze svých ramen a otočila se k němu. Co se mu stalo? Víte to? V tu chvíli se ve dveřích objevil chlapec, mohlo mu být tak 5, který si do té doby hrál ve vedlejším pokoji. Když spatřil uplakanou maminku a toho cizího pána ve vojenské uniformě, zůstal stát. Jendo, pojď sem, vyzvala ho Anna. Jeník byl zvyklý poslouchat, tak šel. Zeptat se ale musel. Mami, tenhle pán, to je tatínek? Říkala jsi, že je voják a tohle voják je, má stejnokroj. Je to tatínek? Nečekal na odpověď a pohlédl na Havrdu. Tatínku! Maminka mi o tobě vyprávěla, tolik jsem se na tebe těšil a teď jsi doma, konečně. Zapomněl, že se původně chtěl zeptat, proč maminka pláče, rozářil se a rozběhl se k Havrdovi. Tak tohle je ještě horší než to, co jsem si myslel, že už nejhorší je. To snad ne. Jenže jo. Ta největší hrůza přece přijde vždycky, když si člověk myslí, že nejhůř už bylo. To bych už taky mohl vědět, politoval se Havrda. Jeník mu skočil do náruče, jen co Havrda tak stihl rozpřáhnout paže a pevně se k němu přitulil. Anna zareagovala až pár vteřin poté, co Havrda jeníka stiskl, chvíli držel a zase ho postavil na podlahu. Jendo, jeníku... Zopakovala důrazněji, aby získala jeho pozornost, protože jeník měl oči jen pro Havrdu. Kromě táty pro jeníka v pokoji nikdo nebyl. Jeník se na mámu konečně podíval. Jeníčku? Anna nevěděla, jak to říct. Na tohle připravená nebyla. Tohle je strejda. Slávek, pomohl Havrda.

0: Strejda Slávek, tatínkův kamarád, vysvětlovala Anna. Přišel nám říct, že se k nám tatínek už nemůže vrátit.
1: Jak to?
0: Pohlédl na ní Jeník udiveně. Nechápal, že tohle není tatínek, a tím míň, že se tatínek nevrátí. Tady je něco špatně, nejspíš asi hrozně moc špatně.
1: Nebo ne?
0: Maminka mu to určitě vysvětlí a všechno bude v pořádku. Víš, jak jsem ti povídala o té válce? Jak tam spousta vojáků umřela? Tatínek byl voják a taky umřel.
2: Jenda od Havrdy poodstoupil a oči mu těkali od něj k mamince a zase zpátky.
1: Tak to je tatínek v nebi? Je tam? Čeká na nás?
0: Než Anna stihla sformulovat odpověď, udělal to za ní Havrda.
3: To víš, že jo. Čeká tam a těší se na tebe a na maminku. Jendo, poslouchej.
0: Sedl si na bobek, aby mu byl blíž. Tvůj táta je ten nejhodnější a nejstatečnější člověk na světě. Jednou se s ním potkáš a uvidíš, že to tak je.
2: Jenda přemýšlel. Tátu nikdy nepoznal. A to, že se s ním setká v nebi, mu nakonec připadlo docela přijatelné.
1: A teď tady seš ty, strejto? Budeš s náma? A budeš si se mnou hrát? Na vojáky to umíš, že jo?
0: Co na tohle mám říct? Havrda s nevyslovenou otázkou pohlédl na Anu. Ta po chvilce přikývla. Z Havrdy to vypadlo, aniž si byl jistý, že to tak chce. No, nebudu s váma furt, ale budu k vám jezdit a budem si spolu hrát. Na vojáky a na co budeš chtít. A víš co? Máš rád vlaky?
2: Jenda přikývl.
0: Tak já ti udělám vláček a příště ti ho přinesu. Tohle v plánu neměl, ale už se to nedalo vzít zpátky. Havrda na slib, který neuváženě pod vlivem situace Jendovi dal, myslel několik dní a pořád si s ním nevěděl rady. Rozhodnutí nakonec snad ani neudělal on, udělalo se samo a on si ho v hlavě jen přečetl a sformuloval. V tu chvíli se Havrdovi ulevilo. Rozhodnutí je vždycky to nejtěžší. Nebude lehké ho naplnit, on ale cítil, že to tak je správně. Když nemá vlastní rodinu, tak bude dělat strejdu tak, jak to jen půjde. Než Jenda vyroste, bude mít strejdu a jednou, až přijde jeho čas, se setká s tátou, nejstatečnějším chlapem, o kterém Havrda ví.

0: Květen 1924. Jenda se strejdou Slávkem se vrátili z cirkusu akorát na večeři, vlastně o něco později, než Anna čekala. Posolené krajíce chleba s máslem a sklenice jablečného moštu byly už nějakou dobu na stole. Anna měla na jazyku výčitku, kdeže se courali tak dlouho, když ale viděla, jak Jenda září, spolkla ji.
1: Mami, ten leopard byl tak krásnej a představ si, že když krotitel prásknul bičem, tak on proskočil hořícím kruhem.
0: A tak dál. Velbloudi, medvěd a půvabné jeskyně, co při jízdě na koních stály a prováděli rozličné akrobatické kousky. Jenda neměl na jídlo ani pomyšlení, pořád vyprávěl.
1: Dopovíš mi to po večeři, Jendo, teď jes.
0: Jenže Jenda to viděl opačně. Večeře nebyla důležitá, potřeboval ze sebe nejdřív všechno dostat.
2: Andulko, no tak, přimlouval se Havrda, byl to pro něj zážitek, musí ti to všechno povědět.
1: Nepleť se do toho,
0: vyštěkla na něj Anna. Havrda se stáhl. Takhle vráži ji ještě neviděl. Nechápal, proč je tak nabroušená, vždyť se nic neděje. Nebo snad ano? Jenda se přece nají, akorát mu to bude trvat o trochu déle. Když šel Jeník na kutě, Havrda si v kuchyni stoupil za Anu, která umývala nádobí. Nedalo mu to.
1: Děje se něco, Andulko?
0: Anna odložila talíř a hadřík a otočila se.
1: Jestli se něco děje? Ne, nic se neděje. Nikdy se nic neděje. Už dlouho. Vlastně celou tu dobu, co tě znám. A neříkej mi Andulko.
0: Havrda instinktivně o krok ustoupil. Ničemu nerozuměl, ale ve vzdálenosti, kde by mohl dostat facku, aniž by tušil za co, stát nechtěl.
1: Ty seš furt zdvořilej, hodnej, sladkej, Andulko, staráš se o nás, Jenda je s tebe v sedmým nebi, jenomže...
0: Anna polkla a oči se jí zaleskly.
1: Jenomže to já taky. A ty se k ničemu nemáš, jsi jak pares. No, nekoukej jak bulík. Copak se ti ani trochu nelíbím? Já vím, jsem už stará, jenže ani ty nejseš žádnej mladík. Máš jinou?
2: Ne, Andulko, to já bych nikdy...
1: Řekla jsem, ať mi neříkáš, Andulko.
2: No, dobře, tak neříkám, Andulko.
1: Žádná Andulka. Co v tom teda je, když ne ženská? Co přede mnou tajíš? A proč?
0: Havrda soustředěně studoval spáru mezi parketami.
1: Tak mi to vysvětlí, nejsem hloupá, pochopím to. Potřebuju to vědět, cokoliv bude lepší než tahle nejistota. Odpustím ti všechno, jenom ne lež.
0: A ženskou taky ne, dodala v duchu. Na Havrdu to bylo moc rychlé. Potřeboval si všechno v klidu, ideálně do zítřka rozmyslet, a pak z něj snad vypadne nějaká smysluplná odpověď, jenže tolik času Anna mu nedala. Nedala mu vůbec žádný čas.
1: Nebo se bojíš odpovědnosti za rodinu? Jasně, to bude ono. Tobě vyhovuje dělat Jendovi strejdu. Seš chvíli s náma, máš dobrý pocit, jak jsi nám pomohl, a pak si zas na týden zmizíš, jenže Jenda potřebuje tátu a já muže. Erčvec, copak je to tak těžký pochopit?
0: Pro Havrdu to byl příliš těžký kalibr, protože byl chlap. A normální chlap je v tomhle ohledu co? Pařes. Dřevěný, nedůvtipný. Havrda si samozřejmě nemohl nevšimnout, jak mu Anna, hlavně v posledních měsících, nadbíhá. A ne, že by mu připadala stará, to ani náhodou, naopak, byla pro něj víc než žádoucí a on v její blízkosti nevýslovně trpěl, jenomže to byla Anna Pažoutová a Havrda se před léty rozhodl, že jí bude pomáhat a ne, že to spolu dají dohromady.
2: Anna patří Otakaru Pažoutovi a ne jemu. To nejde.
1: Domů se dneska už nedostaneš, tak přespíš zase tamhle na gauči. Jenže, kdybys nebyl hloupej, tak v ložnici je prázdná postel. Dobrou noc.
2: Anna se otočila a práskla za sebou dveřmi.
0: Jo, postel. A na vedlejší spí Andulka, povzdychl si Havrda. Jenže ta, kterou Andulka považuje za volnou, volná není, aspoň ne pro Havrdu. Je Otakarova. Svalil se na gauč, tak jak byl, a civěl do stropu. Usnout se mu podařilo až půl hodiny před svítáním a pár minut na to zazvonil budík.

0: bude teda den, politoval se Havrda, kdy se dovlekl do kuchyně. Už teď byl zralý do postele, ale jediné, co ho čekalo, byla ranní směna ve Škodovce. Vypil sklenici vody, na snídani neměl pomyšlení ani čas, a spěchal na vlak do Boleslavy s přestupem v Kopidlně a v Dolním Bousově. Na nádraží doběhl na čas, ale vlak nikde. 5 minut čekal před budovou a pak se šel zeptat výpravčího, jestli mu to ujelo a kdy pojede další vlak. Pomalu se smiřoval s tím, že do práce přijde pozdě a mistr bude mít řeči. O problémy v práci nestál, stačili mu ty s Anou, z kterých neví kudy ven. Neujel, pane, uklidňoval ho výpravčí. Před chvílí jsem měl telegraf, že je teprvá v Libuni, tak odhaduju, že ho tu máme za nějakých 10 minut. To byla sice dobrá zpráva, jenže v práci stejně nebude na čas. A tomu ještě může ujet některý z přípojů. Havrda měl aspoň víc času na přemýšlení. Zvolna mu docházelo, co po něm Anna vlastně chce. Jenže on si ji vzít nemůže, jakkoliv by chtěl. Vlak se objevil s 20minutovým zpožděním a Havrda plný chmurných myšlenek nastoupil. Sedl naproti babce, vedle které seděl koš plný zeleniny, květák, kedlubny, pórek, papriky, rajčata. Zůstal zahloubaný, ani nepozdravil. Babka ho nějakou dobu zvědavě pozorovala a před nemičevsí to už nevydržela.
1: Mládenče, nic mi do toho není, ale jste takovej zadumanej. Vypadáte, že vás něco trápí.
0: Havrda si nejdřív nevšiml, že babka mluví na něj, mládencem už dávno nebyl, ale pak mu došlo, že myslí jeho. A dobrý den, paní.
1: Říkám, něco vás trápí.
0: Tak to trefila hřebíček na hlavičku, jenže já mám určitě chuť se teď svěřovat někomu, komu do toho nic není. Jen kývl a otočil hlavu k oknu, jako by v polích bylo něco nesmírně zajímavého, co musí usilovně pozorovat. Babka z koše vybrala to nejčervenější rajče, vyleštila ho o sukni a podala Havrdovi.
1: Ne, že by tohle mělo být řešení vašich trampot, ale podívejte, jak se na vás směje. Usmějte se taky.
0: Rajče se tvářilo tak, jak umělo. Havrda ho bezmyšlenkovitě vzal a když babce pohlédl do nemožně přívětivé tváře, přece jen se mu povedlo vykouzlit úsměv.
1: No, vidíte, že to jde,
0: usmála se. Jo, jde, ale stuha. A děkuju. Opatrně se zakousl do rajčete, aby se nepostříkal. Už takhle to v práci nebude nic moc a s červenými skvrnami na košili by to bylo úplně na draka. Havrda nevěděl proč, ale chuť rajčete a babčin povzbudivý pohled mu opravdu trochu zvedli náladu. Jo, asi vím, co bych jí měl říct, jenže nevím jak a ani nechci.
1: Nemůžu,
0: vypadlo z něj. A hned si uvědomil, že babka nemá tušení, o čem on mluví. Babka se neptala, jen čekala, jestli ten zachmuřený chlapík pustí další informaci. Podala mu další rajče. Rajčata zřejmě fungují. Nakonec jí to Havrda vyklopil. Všechno.
1: No, tak to je potíž,
0: konstatovala. Jestli je tohle potíž, povzdechl si Havrda, tak proti mě sedí osoba s pořádně omezeným slovníkem. Ani já nejsem žádný jazykospitec a to se mi povedlo vykouzlit výraz neřešitelnej průser.
1: Jak do toho vidím já, rozvíjela myšlenku babka, tak mám za to, že byste jí to všecko měl popravdě povědět.
0: Tak to ani omylem, to nejde.
1: Teď by mě už nikdy nechtěli vidět a já bych o ně přišel. Tolik mi na nich záleží, na obou. No, právě, sáhla pro další rajče. Nebo radši papriku, malinko pálí, ale je vonavá, bude vám chutnat. Havrda se zakousl do žlutozelené papriky a v zápětí se orosil. Malinko pálí. Takhle ostrou jedl naposled na frontě, když přivezli zeleninu z UR.
2: Je to hrozný, já vím, ale nemůžete ji donekonečna nechávat v nejistotě, radila babka. Zničí vás to, budete nešťastný a ona i kluk jak by smet. Jestli vás má ráda, tak to pochopí.
1: V kopidlně, kde jako zázrakem čekal vlak do Bousova, musel Havrda vystoupit. Nejradši by debatu s babkou dokončil, ale jednak musel do Škodovky a jednak mu to důležité už řekla.

0: Obrábění ocelových součástek Havardovi obvykle přinášelo uspokojení. Vyrobit něco perfektního, co zapadne do něčeho jiného a dohromady to vytvoří spalovací motor, který vynese letadlo do vzduchu, to je přece něco. Havarda se nepřestával divit, že tohle všechno nějaký konstruktér dokázal vymyslet a narýsovat tak, aby to on a bezpočet dalších dělníků dokázali vyrobit. A aby to nakonec fungovalo. Dělal to rád. Tahle směna pro něj ale byla jen sledem automatických úkonů. Vysoustružit, obrousit hrany, aby na nich nezůstaly otřepy, poslat dál a znova a ještě stokrát. Aspoň, že mistr měl pro Havardův pozdní příchod pochopení, jestli se to bude opakovat, tak letíš. Asi se na rozdíl od Havardy dobře vyspal. Když Havarda v kopidlně vystoupil z odpoledního vlaku, nejraději by byl zamířil rovnou do postele, jenže na spaní bylo ještě brzo a on by stejně neusnul. V hlavě se mu pořád honilo to, co celý den. Slunce stálo ještě kus nad obzorem, ale v hospodě u mrázků už rozsvítili, protože rozložitý kaštan do oken moc světla nepouštěl. Havarda ani nevěděl proč a najednou stál v lokále.
1: Je, to je Slávek, ozvalo se od jednoho stolu. Tady máš židli.
2: Dneska ne, chlapi, potřebuju si něco v klidu promyslet. Zítra, jo?
1: Jasný, Slávku, dneska to zvládnem bez tebe, i když neradi.
0: Janouch, co prodává naproti v koloniálu, se otočil ke kumpánům.
3: Je nějaký zadumanej, nic by s ním nebylo.
0: Ostatní přikývli a vrátili se k přerušenému rozhovoru. Havarda se usadil k nejvzdálenějšímu stolu, který jakoby čekal na něj a objednal si pivo. A vodku, jako vzpomínku na staré dobré časy, ta ho vždycky dokázala uklidnit a srovnat mu myšlenky. Tedy jen ta první, ty další už tenhle blahodárný účinek zpravidla postrádali. Obrátil do sebe panáka, ta píše skoro jako na frontě, a zapil ho několika loky piva.
2: Jakže to říkala ta babka? Jestli vás má ráda, tak to pochopí.
3: Jo, to určitě.
0: Raději zavolal na hospodského, aby přinesl další vodku. Alkohol tupí mysl, říká se. Havarda měl bohaté zkušenosti, aby věděl, že na tom je hodně pravdy. K jeho překvapení ale druhý panák zapůsobil opačně. Najednou si vzpomněl na Aninu větu, která zapadla kamsi hluboko pod ostatní dojmy ze včerejšího spackaného večera. Odpustím ti všechno, jenom ne lež. Babka i Anna vlastně mluvili o tom též, akorát Anna vůbec netuší, že tuhle pravdu určitě slyšet nechce. Fyzická únava i mentální a emocionální vyčerpání udělali své a alkohol tomu ještě pomohl. Havarda učinil rozhodnutí, kterého jistě bude litovat, ale nějak to přece vyřešit musí, nemůže pořád uhýbat. Po druhém pivu a třetí vodce alkohol konečně zafungoval tak, jak to stvořitel zamýšlel. Havarda otupěl. Přestal vnímat lokál i chlapy u vzdáleného stolu, kteří se čas od času podívali jeho směrem, a přenesl se o 1500 kilometrů dál a 7 let zpátky.

0: Za normálních okolností by mráz nesnesitelně zalézal pod kůži. To se člověk skoro těší, až to příměří skončí a začne se znovu bojovat. Adrenalin pak přinese milosrdnou netečnost vůči jakékoliv nepohodě. Teď na Štědrý večer boj, a tedy ani adrenalin, nehrozil. Za to ale Havrdu hřála vodka, které spořádal dobré půl čutory. Kočí s Šefelínem na tom byli stejně. Ohlodávali opečená veverčí stehínka a bylo jim v rámci možností dobře.
1: Koukejte támhle!
0: Zašeptal najednou Kočí s plnou pusou tak hlasitě, že to musel slyšet i nepřítel. Havrda pohlédl tam, kam Kočí ukazoval. Postava, která odchází směrem k Rakušanům. Dezertér, napadlo všechny tři najednou. Nebylo nad čím dumat, dezertér rovná se střílet, zněl rozkaz, který nikdo nemusel vydávat, protože platí pořád. Je sice příměří, ale tohle je něco jiného. Měsíc krátce osvětlil postavu, která už byla v půli cesty k rakouskému zákopu. V tom okamžiku se dá zamířit, než bys řekl švec, a stisknout spoušť. Než bys řekl švec, třeskl jediný výstřel a dezertér se skácel k zemi. Rozhostilo se ticho. Havrda sundal prst ze spouště a pušku opřel o stěnu zákopu. Prosinec 1924. Na stole byla připravená štědrovečerní večeře. Ve stoje zaspívali Narodil se Kristus Pán a než si sedli, vzali se za ruce. Anna držela Jeníka a Slávka, Jeník maminku a strejdu a Havrda Andulku a Jeníka. A teď se pomodlíme za tatínka, řekla Anna. I za Kočího, dodal v duchu Havrda. A za tu babku ve vlaku.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý a v roce 2023 ji vydalo nakladatelství Návrat domů. Četl Vladimír Hauser. Hudba Jonathan Kaleta. Dnes ve 12 hodin a 15 minut otevřeme tuhle knížku znovu a poprvé se podíváme na povídku s pozoruhodným názvem Kočičák.

Třetí hodina je za námi. Rádio 7 vás provází pondělkem 1. června 2026. Lucie Endlicherová zve k poslechu záznamu Rozmaríny, která otevřela téma nelehké, ale velmi důležité. O depresi mluvila Lída Pohanková s manželi Darinou a Karlem Sedláčkovými.

0: Dobré dopoledne, u Rozmaríny vás dnes vítá Lída Pohanková. Dneska si v tomto pořadu pro rodinu budeme povídat o jedné věci, která není pro rodinu asi příliš příjemná. Budeme si povídat o depresi, která může rodinné vztahy narušit, ale může je také posílit. Určitě záleží na tom, jak se k ní postavíme. Já mám tady ve studiu manžele Sedláčkovi, Karla a Darinu, a budeme si povídat o tom, jak i v jejich 45 let trvajícím manželstvím prošli tady tímto nelehkým obdobím. Takže vítám vás u nás ve studiu.
1: Děkujem moc.
2: Dobré ráno.
1: Já přeju dobré ráno všem posluchačím a moc srdečně zdravím.
0: A s Darinou přímo začneme, protože ty jsi vlastně lékařka, pracovala si dlouhá léta i jako závodní lékařka, setkávala se s mnoha nemocnými lidmi a ty jsi právě potom se setkala i s tím, že jsi onemocněla. Jaké to je, když onemocní lékařka a obzvlášť takovou nemocí, které se možná spíš trochu vyhýbáme, o ní být jenom mluvit?
1: Ta otázka je taková paradoxní, protože lékaři jsou lidi jako všichni ostatní. A z moje dlouhodobé zkušenosti závodního lékaře IKEMu vím, že lékaři neradí jsou pacienti. Když vidíme z toho, že slovo pacient znamená, je z latiny a znamená trpělivost, tak lékaři jsou ty nejméně trpěliví pacienti. A taky se, protože moc vědí, tak se jim stůně dost komplikovaně. A já bych tady dodala, potvrdila tohle tvrzení tím slovem pana krále Šalamouna, který říká v Kazateli, že čím více vědění, tím více bolesti.
0: To si dovedu představit. Myslím, že o tom nevím tolik, ale kdykoliv jsem se zabývala nějakými nemocemi, tak jsem měla pocit, že jsem nemocná.
1: Přesně tak. Takže, aby jsme se vrátili k tomu mému osobnímu příběhu. Začalo to několik měsíců po našem návratu z dánské Kodaně. Tam manžel pracoval jako zástupce ČSA, byli jsme tam s rodinou, celá rodina několik let. A když jsme se vrátili, já měla nastoupit na místo praktické lékařky a měla jsem na to pár měsíců. Tak jsem začala, jak při svým perfekcionismu, horečně studovat. Těch novinek za těch pár let byla neskutečně moc a já studovala ve dne, část noci a pořád jsem měla pocit, že studuji málo. Do té doby taky zapadlo úmrtí manželovy maminky a my jsme měli likvidovat pozůstalost a já taky procházela tím docela nelehkým obdobím přechodu, menopauzy. Takže tyhle faktory dohromady byly asi náročné a já si ani neuvědomovala, jak pomalu se posouvám do situace, kterou jsem předtím nikdy nezažila. Začala jsem se například brzo budit, kolem 3-4 hodiny ráno, úzkostí, že to nezvládnu. Pak později jsem už i špatně usínala. Ráno jsem se nemohla dostat z postele, protože jsem se cítila unavená a absolutně neschopná jakéhokoliv pohybu. I pomyšlení na čištění zubů mi dělalo opravdu velkou námahu a bylo pro mě prakticky nemožné dělat ty běžné činnosti, jako je vařit. Když vaření je moje zálíba dlouholeta, já jsem opravdu nebyla schopná ani uvařit špagety. Aspoň jsem měla ten pocit, že to nezvládnu. Když jsem šla nakupovat, tak jsem měla seznam, co mám nakoupit a pak postupně z toho košíku jsem vyndávala věci naspátek do regálku, protože jsem měla pocit, že to nezasloužím, že si nezasloužím jíst, až jsem nakonec odešla z obchodu se čtvrtkou chleba, což opravdu jako je nepochopitelný, ale je to tak. Pak se mi začaly hlavou honit takové jako myšlenky, které se opakovaly, které byly o selhání a o tom, že zkrátka život moc velkou cenu nemá a že chození do společnosti nebo bavění se s někým nebo cokoliv, co jsem předtím měla ráda, co mi dělalo radost, pro mě bylo absolutně bezvýchodiskové a namáhavé a přestala jsem vlastně telefonovat známým, přestala jsem chodit na nějaký společenský akce a opravdu jsem studovala, až jsem vyhubla. To bylo zajímavé, že asi za opravdu pár týdnů možná jsem schodila přes 10 kilo. A fakt kosti mi trčely a jako to by nikdy bych nevěřila, že se dá takhle rychle zhubnout. I známí se mě ptali, co mi je, ale já jsem to samozřejmě omlouvala, že jsem zvrátila, že se hodně učím, že jsem že babička zemřela a že ta adaptace na nové prostředí a tak dále. No ale
2: a možná, že to všechno trošku byly faktory, které k tomu přispěly.
1: Přesně, potom o tom můžeme mluvit, co je příčinou, ale vždycky to je individuálně, jako nikdy se nedá říct přesně, co je příčina. Takže já nakonec jsem byla opravdu tak smutná a tak bez nálady, že se pro mě zdálo, že nežití by bylo jednodušší.
2: Což tě možná trošku už zastavilo, nebo ještě ne, že tě napadají takové myšlenky, nebo ti to v té chvíli připadalo normální?
1: Už mi to nepřipadalo normální a to bylo právě přesně, jak říkáš, zlom, když jsem to řekla manželovi, že se bojím být doma sama.
2: No, já myslím, že možná bychom se teď mohli zeptat Karla, jestli on tyhle ty příznaky pozoroval, nebo co vlastně tebe třeba v tom zaujalo nebo zarazilo, jak jsi to sledoval?
3: Tak zaprvé jsem nebyl připraven. Jsem netušil, pozor, přijde deprese.
2: Byl jsi normální zaměstnaný muž, který má spoustu jiných důležitých věcí.
3: Přesně tak. A Darinka teď říkala, že to postupovalo plíživě. Já jsem si tu plíživost moc neuvědomoval, protože určitě z začátku Darince se to podařilo úspěšně skrývat. Jo. Já jsem se to začal uvědomovat, že se něco významného děje. Teprve, když už to doopravdy asi se nebylo možné skrývat. A zajímavá věc, to skrývání a to ukazování se pro toho partnera. Darinka říkala, že trpěla nespavostí. A naopak já jsem to vnímal jako spavost, protože nechtěla z postele.
2: Ano, ano, vlastně to je docela paradox.
3: Jo, z pohledu vnějšího, proč tak moc spíš?
2: Ano, ano.
3: A ona vůbec nespala. Ona za prvé nespala, za druhý, když byla v té posteli, tak se trápila tím, že nechce vstávat, že nechce rozhodovat a tak dále, což pochopitelně není vidět.
2: Jistě.
3: Nebo pokud k té komunikaci nedojde, tak si to člověk ten druhý vůbec neuvědomí. Je dobrý si, a teď jako zpětně, si uvědomuji, že spousta lidí to slovo deprese používá v takovém zlehčujícím výrazu. Já mám depku.
2: Ano.
3: Jo, a to
2: bývá docela časté, a jo, hlavně u mladých.
3: Ano, protože to slovo deprese tam lítá jako volně, jak motýl. Ona jako to není vůbec jako zanedbatelná nemoc. Dokonce jedna z definic je, že to je život ohrožující nemoc. Takže já, když jsem ty symptomy začal vnímat, tak víceméně potvrzuju to, co říkala Darinka, že zhubla. A to tak, že výrazně, že byla velmi nejistá v rozhodování. Tak. Extrémně nejistá. A v principu já jsem s překvapením byl nucen do toho rozhodování stoupit sám a zastoupit jí, což jsme nikdy předtím nedělali.
2: Právě jsem se chtěla zeptat, jestli dřív taková nebyla, protože jsou někteří lidé, kteří jsou takový nejistí i předtím, ale tady to byla jasná změna.
3: Já jsem naopak, když Daninka z té deprese vycházela, jsem to poznal v tom, že už začínala se sama rozhodovat a naopak přestala v uvozovkách vyset na mě.
2: Ano, ano, jo.
3: Takže to byla jedna věc, potom pochopitelně bylo to vidět na očích, bylo to vidět na tom, hlavně teda nejistota na toho rozhodování, to bylo extrémní a chtěl jsem říct, že ten přechod od normálního chování, jakoby, k chování depresi je významný a může velmi výrazně zaskočit. My jsme se znali desítky, 30 let v té době tuším a najednou úplná změna osobnosti, což je jako docela překvapující.
2: Takže když ti Darinka řekla jasně, že ona už sama ví, že prostě má problémy a potíže, tak už si to asi trošku pozoroval. A bylo to pro tebe spíš takovým jakoby ujasněním té situace, nebo to byl najednou pro tebe šok?
3: No určitě to bylo překvapení.
2: Bylo to překvapení.
3: Já jsem se s tou nemocí u nikoho ani do Daninky předtím nesetkal. A ona, to nebylo tak tak Karle, abys věděl, dneska v 7 hodin já mám depresi. Jo, to prostě, naopak tam byla neustálá touha od Darinky nějakým způsobem spíš to zmenšit, ty příznaky potlačit, i když v některých momentech už to prostě k potlačení nebylo, to už bylo tak viditelný, že to bylo významné.
2: Možná bychom si právě mohli říct, čím se ta deprese liší od celkově třeba smutku nebo špatné nálady, protože myslím si, že občasným smutkem a špatnou náladou a nechutí třeba i vstát z postele a něco dělat, trpí občas každý.
1: Ano, jistě. Tohle je velice důležité si uvědomit, že deprese je závažné onemocnění, které postihuje náladu, pocity, myšlenky, chování, ale taky fyzické zdraví. A že je to opravdu vážné onemocnění, které není-li adekvátně léčeno, může být až i smrtelné. A říká se, že 80% lidí s depresí není léčeno, protože se to stydí přiznat. A pro mě opravdu to nebylo lehký. Pyšná lékařka, že jo, lékaři většinou musí být aspoň teda suverénní a myslet si, že znají všechno, co potřebují. Najednou má být pacientko a ještě k tomu pacientko psychiatrickou. No tak to bylo opravdu těžký sousto, který jsem asi potřebovala na svoji píku prožit, ale bez pokory a bez toho, že člověk opravdu to uzná, tak to by to asi mělo jiný průběh, jak to mělo teda. To je důležité si říct, že ten pacient přijde do stádia, kdy potřebuje pomoc druhých. Jo. Samozřejmě byla jsem v té době znovu zrozená křesťanka, která miluje Pána a do té doby jsme přišli takzvaný krásný křesťanský život, pokojný, v klidu, požehnání. A najednou i přes modlitby, samozřejmě, že jsem se modlila od začátku, aby mě Pán pomohl, aby jsem zkrátka byla normální a mohla jít pracovat. Najednou se tohle stalo, já tomu nerozuměla, ale potřebovala jsem opravdu kromě Pána někoho kolem sebe. A díky tomu, že jsem teda to řekla, tak manžel mě dovedl k psychiatři, paní kolegyni, která mi nasadila léčbu, nasadila mi těžké léky na spaní, protože ty běžně mi nezabírali. Pak teda antidepresiva, ale než antidepresiva začaly působit, zase za 3 týdny nejdříve, tak jsem užívala na úzkost takovou neovlivnitelnou a vlastně není to strach z něčeho, ale úzkost bez jakýkoliv příčiny. I takové prášky krátce působící proti úzkosti, které se jmenuje anxiolytika, jako je Nevrol nebo Grandaxin, to už je jedno, ale že jsem potřebovala do té doby, než začnou ty antidepresiva účinkovat, ty 3 týdny nejhorší brát, ještě i prášky, které mi pomohly opravdu překonat ty úzkosti.

0: ty odlišnosti deprese jako nemoci od špatné nálady nebo smutku, protože myslím si, že s tím se lidé můžou potýkat, že se sledují nebo sledují někoho blízkého, mají o něho možná strach, jestli netrpí depresí. Jak se dá poznat, jestli opravdu je to už ta nemoc, anebo jestli jenom je z něčeho smutný?
1: Ano, tady, aby jsme mohli hovořit o depresi, o klinické depresi, jo, to, ta, která je způsobená chemickou nerovnováhou v přenašeči mozku, tak depresivní příznaky, o kterých teď potom za chvilku budu mluvit, musí trvat alespoň 2 týdny. Celé dny. Nejhorší je teda většinou ráno, do polední hodiny. Stav se časem nelepší, ale spíše zhoršuje a je vlastní vůli pacienta neovlivnitelný. I když je tam nějaká příčina, třeba z úmrtí někoho v rodině, tak je tam rozdíl tím, že časem se nelepší a že se opravdu jsou neodklonitelné ty příznaky. Jo, že může tomu člověku povídat, rozmlouvat mu to jakkoliv, ale on zkrátka není mu to možné ho od toho odvést a že ty potíže se opravdu zhoršují časem.
0: Já bych řekla, že ono je obecně asi velmi těžké jakoby porozumět nějaké té duševní bolesti.
1: Přesně. Přesně. Jeden z autorů, který píše úžasně o psychiatrických nemocech a hlavně o depresi, se jmenuje Grant Mullen a ten byl původně anesteziolog a říká, že si uvědomil, že fyzická bolest není tak rozšířena a tak bolestivá, jak opravdu psychická bolest. Takže to, kdo to neprožil, tak to těžko se dá vysvětlit, ale psychická nemoc je opravdu bolestí spojená, která je nevypravitelná, nezdělitelná. A ta bolest je spojená se smutnou náladou. Ta smutná nálada je znamená, že člověk se cítí vnitřně prázdný, cítí se dole a nemá žádnou radost. Ztráta radosti je druhým příznakem velice důležitým, že ty potěšení a zájem, který předtím při různých aktivitách člověku byly příjemné, tak teď je absolutně neschopný se radovat čehokoliv. Pak je tady typická zvýšená únavnost, pokles energie, ospalost během dne, ztráta sebedůvěry a sebeúcty. Člověk, jak jsem říkala, třeba opravdu já jsem se necítila nehodná jíst, jo, ale tam nechutnosti bylo spojené ještě s pocity špatného políkání a odporu k jídlu. Pak další je bezpředmětné prožívání výčitek. Ty výčitky jsou někdy, většinou jsou falešné a neodůvodněné a nevyvratitelné. Bez nějakých reálných důvodů má člověk nadměrné nebo bezdůvodné viny, falešné viny.
0: Což možná právě u křesťanů je taky něčím, kde se chtějí cítit, že jsou ve vztahu k Bohu očištění a vlastně to asi trošku přestanou prožívat podle toho, co říkáš.
1: Přesně tak. O tom, jak to prožívají křesťané, to je na delší povídání, protože tam jsou velký rozdíly. Právě, že tahle nemoc zasahuje i do duchovna. Na rozdíl od cukrovky nebo zlomené nohy nebo špatné jasného vidění, krátkozrakosti, tohle zasahuje do vztahu s Bohem i s lidmi a o tom bychom mohli mluvit dlouhou dobu, protože dobře, to je opravdu
0: složitý. Určitě se k tomu ještě dostaneme.
1: Ano, tak dalším příznakem je změna chuti k jídlu, někdo teda hodně výrazně hubne, někdo naopak vrne na jídlo a vzpravuje se. A pak je tady ta nerozhodnost. Jo. Nerozhodnost, co si ráno oblečete, nerozhodnost, jestli při comkoliv, jako opravdu není možný se rozhodnout. Já jsem celý život pracovala jako lékař, kdy jsem musela rozhodovat od rána do večera.
0: Brát na sebe o životech druhých.
1: Přesně, odpovědnost, ale tady teď jsem se rozhodla, jestli mám koupit to nebo ono a nakonec jsem nekoupila nic teda, protože mi to bylo líto. Ta šetrnost, nevím, jestli je typická, já jsem nikým o tom nemluvila, ale u mě teda to bylo tak jeden ze zaražejících znaků. No a pak teda ten depresivní obsah myšlení, že vlastně jako by se ti opakovalo neustále negativní myšlení do kolečka. Mm-hmm. Obvinující nebo negativní myšlenky, z kterých nemůžeš vyjít.
0: Ano.
1: Jako nedá se říct, já to o tom nebudu přemýšlet, zkrátka tady to nejde. Mm. A pak teda ta psychomotorická aktivita, že člověk se opravdu navenek zpomalí,

0: A vevnitř cítíš takový stres, napětí, vnitřní neklid, ale navenek je, jak říkal manžel, asi i ty pohyby jsou pomalejší a je to vidět na psychomotorice, na obličeji. No a ta neschopnost nebo myšlenky na nežití, myšlenky na sebepoškozování a sebevraždu.
1: Myslím, že to je docela vážné téma, které nebudeme už asi rozvíjet moc dál, ale v dnešní době možná mnozí z těch, kdo trpí různými i závislostmi a tady tím sebepoškozováním, tak by jim mohla být diagnostikována klidně i deprese, kdyby o tom lidé možná lépe a více věděli. Takže ano. Myslím, že i z toho důvodu je dobré, abychom o takových věcech víc hovořili.
0: Určitě. A je opravdu ukázáno, že ty lidi, kteří se neléčí, těch 80%, kteří to zatloukají a nějakým způsobem se
1: snaží se s tím, že vyrovnat
0: že jsou ohroženi opravdu sebevraždu dokonalou, až 10 až 15% z těch nalečených náhle spáchá sebevraždu a pak se v médiích objevují zprávy a i nás zarazí, že ten člověk třeba vůbec opravdu nevypadal na depresi. Oni to některých ty lehčí typy deprese se dají i přehrávat. Jo. Takže člověk to dokáže se usmívat a říkat, že všechno v pořádku, i když teda ta deprese opravdu se plíží a ohrožuje.
1: Takže já myslím, že Karel tím, že zavolal lékařku, aby s tebou něco udělala, tím možná mohl zachránit i život.
0: Ano.
2: To pochopitelně nevím, ale vím, že doopravdy už to bylo ve stádiu, kdy jsem se obával jako Darinku opustit.
1: Ano.
2: Ve smyslu časovým. Že jsem doopravdy chtěl být u ní, protože fakt jsem se obával, že by to nemuselo dobře skončit, protože to chování bylo zcela neodpovídající tomu, co jsem kdy s Darinkou zažil. Bylo mimo absolutně mého chápání a myslím, že to bylo dobré ve stádiu, kdy ten lékař byl velmi nutný. Zajímavý bylo také to, že Darinka v principu z začátku tu lékařskou péči odmítala.
1: Což asi bývá časté, že?
2: Ale to byla naše kamarádka. Jo?
1: Ani kamarádce nevěřila.
0: Ne.
2: Velmi nevěřila. A já jsem jí v principu opět věc, kterou jsem nikdy předtím dělal, vnucoval pod tlakem některé prostě kroky, které se udělat musí, byť se Darince skutečně nechtěl. A jeden z typických příkladů byl užívání léku.
1: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli se
2: tak
1: to týkalo třeba...
2: Tak já teď nevím, jestli Darinka nebo
1: toho,
2: já.
1: Jak...
0: Ne.
2: Ale
1: můžete se k tomu vyjádřit každý.
2: Z mého pohledu Darinka prostě odmítala léky.
0: Ano.
2: A ono to má ještě, k tomu se dostaneme zřejmě dále, další duchovní podklady, protože jedna z variant je, já ty léky nepotřebuju, já to promodlím.
1: Ano, to se...
2: Já to hodně zkracuju.
1: Je možná ohrožení u křesťanů, že?
2: Přesně. Já neříkám, že některé nemoci můžou být zázrakem, nebo zranění můžou být zázrakem uzdraveny. Ale kdo jsme my, aby jsme to rozpoznali?
0: Rozpoznali, aby jsme to vnutili Bohu.
1: Ano, a vlastně v podstatě je to trošku tak, že když řekneme, já budu uzdravený, tak my rozhodujeme,
0: zázračně.
1: Co má udělat Bůh vlastně.
0: Ano. Můžu být uzdravená zázračně, nebo můžu být uzdravená přírodními, legitimními lékařskými prostředky, jako jsou léky. To teď vím a opravdu doporučuji, aby jsme léky přijímali s díku zdáním, jako dar od Boha, protože zmírnění bolestí a vůbec utrpení lidského, jak psychického, u duševních nemocí nebo u fyzických legitimními lékařskými prostředky, jako jsou léky, je akt ve jménu Pana Ježíše Krista, když je bereme a modlíme se za to, aby působili a aby vedlejší účinky byly minimální, to je akt milosrdenství Božího. A já jsem se to naučila přes tohleto, i když opravdu ze začátku se mi to hnusilo a protivilo a řekla jsem, ne, já nejsem blázen.
2: No a v tom byl právě ten obrovský rozpor. Ta lékařka Věrka Tichá právě říkala oproti tomu Darinčinu, já se chci modlit, aby byla uzdravená bez léků, tak Věra postavila otázku, a proč se nemodlíš, aby ty léky zabrali? A to byl zásadní rozpor, Ale díky bohu se teda podařil překonat a Darinka začala ty léky brát. Teď už nevím, jestli pod mým tlakem nebo bez tlaku.
0: Do začátku pod tlakem, ale pak už dobrovolně. Už jsem věděla, že bude po těch 3 týdnech, když je to teda dlouhá doba, co si budeme povídat 3 neděle. Ale pak už člověk cítí opravdu úlevu a už aspoň chvilkami je tak nějak vidí, že se to zlepšuje, když to není takový kontinuální zlepšování, ale jsou tam takový výkyvy, to je důležité taky si uvědomit. Ale už jsem opravdu cítila, že mi je líp.
1: Takže se musí v podstatě ten partner manželský musí vydržet určitou dobu, než ty léky trošku zaberou a do té doby musí být připravený, aby trošku i do toho druhého, do toho nutil.
2: Tak, to slovo vydržet, já bych spíš řekl aktivně být s tím člověkem.
1: Ano.
2: Pokud se týká modliteb, spíš doporučuji, aby se ten doprovázející modlil sám, než aby se nutně trvalo na společných modlitbách, protože ten nemocný doopravdy má zkreslený obraz Boha a i svůj vztah k Bohu. A dokonce já jsem Darince doporučoval, ať není tak v Bibli, a ať si čte Vejce a já.
1: Oddychovější literatura.
2: Protože v řadě případů, a my jsme si to ověřili, řada citátů z Bible se promění v sebeobvinující citáty. Ten člověk si v tom změněném stavu vědomí, jestli tak...
0: Mysle.
2: Prostě si to doopravdy otáčí proti sobě. Ptá se, je moje víra slabá, kde je Bůh, proč se to stalo mně, a tyhle ty věci, s kterými je nutno aktivně se vypořádat ze strany právě toho doprovázejícího.
1: Já myslím, že jste se dotkli docela opravdu už v tom svém příběhu právě toho tématu křesťané a deprese, což samozřejmě je možná ještě taková obsáhlá kapitola, takže si ji dáme po písničce.

0: S manželi Sedláčkovými si v dnešní Rozmaríně povídáme o depresi a snažíme se bořit některé mýty, které jsou možná rozšířené. My jsme se dotkli trošku toho, jak prožívají depresi křesťané, protože, jak už jsme možná naznačili, křesťané někdy mají pocit, že by se měli cítit provinile, když mají podobné pocity, jako si Darino popsala v těch příznacích deprese. Proč vůbec křesťané trpí depresí, když mají svého Boha?
1: No, já si myslím, že když máme svého Boha a žijeme opravdu jako znovu zrození, tak spodléháme tady všem nemocem. To je, bychom se mohli ptát taky na to, proč křesťané mají cukrovku, nebo žaludeční vředy, nebo jsou krátkozráky. Takže to je, jsme opravdu lidi v těle, které podléhá všem nemocem stejným. A tady u deprese jde opravdu o fyzikální chemickou nerovnováhu těch různých přenašeců, jako serotonin nebo dopamin a tak další mezi mozkovými buňkami. Takže opravdu v křesťanských kruzích někteří přetrvává takový falešný, nesprávný názor, který opravdu je velice škodlivý, že za tu depresi si křesťané můžou sami. Že je to buď nedostatek vůle, nebo špatný charakter, nebo nějaký osobní slabost, nedostatek víry, nedostatek modliteb, hřích a tak dále. I když můžu říct, že je opravdu tady, má to duchovní rozměr v tom, že to obviňování a pocit odloučení od Boha je pro křesťany velice bolestivý. A je tam vlastně pocit, já ten měla, že nejsem schopna číst Bibli, že se nedokážu soustředit na modlitby, že nedokážu chválit, nedokážu se radovat z boží milosti. A tenhle rozměr je o to těžší pro křesťany prožívat, než o lidi, kteří jsou ze světa. A proč je v církvi teda možná i víc depresi než v sekulární společnosti? Já podle mého názoru je to i tím, že do církve se dostávají lidi, kteří jsou hledači, kteří jdou do hloubek myšlení a hledání smyslu života. Jsou to víc teda, když budeme mluvit o osobnostních typech, introverti, melancholici, kteří toužejí opravdu, hodně jsou přemýšliví, citoví, perfekcionistě. Takže tady to procento těch introvertů je víc nakopeno v církvi a jak těch extrovertů, který sangvinici všechno zvládají, jsou úspěšní, jsou na vrcholu těch materiálních požitků a nic jim nechybí.
0: A možná jim to stačí, že? Ano,
1: a možná jim to zatím
0: moc nejdou.
1: Přesně. Zatím stačí, takže nejdou do hloubky a tím pádem jako ten smysl života nebo i ty výčitky a to všechno, co se nabaluje na to duchovní utrpení během deprese, neprožívají.
0: Já myslím, že je dobré si to uvědomit, že to, že křesťan prožívá depresi, neznamená, že je někde mimo Boha, ale znamená, že je právě tak, jak si to řekla, hledač, který jde do hloubky a může se mu stát i něco takového, že se v tom trošku někde ztratí a právě proto, že mu tolik o to jde.
1: Ano, já nevím, jestli ztratí. Já, když se na to teď dívám zpětně, tak já tento období beru jako pozitivní, i když to vypadá paradoxně. I to, že tady můžu nesmluvit, že jsme tady, je díky tomu, že to Pán Bůh dopustil. Já neříkám, já vím, že nemoce nejsou boží výmysl ani boží záměr, ale jak si říkáme, jak to víme, že všechno špatné může Bůh obrátit k dobrému, těm, kdo milují Boha a že to je důvod, proč já jsem došla k různým dobrým věcem potom, který bych asi nebyla schopna dosáhnout bez toho prožitku ty deprese. A já vím, že během ty deprese byl duch Ježíšový pořád se mnou, že Bůh mě neopustil, i když jsem to nepociťovala. Takže emoce nejsou to, co křesťana určuje.
0: Jo? A emoce můžou být nemocné, zrovna tak, jako tělo může
1: přesně
0: být občas
1: tak.
0: Nemocné.
1: Přesně tak.
0: No, já myslím, že je tím, že víme, že tedy v církvi mohou být křesťané i v depresi a mohou mít nemocné i ty emoce, nejenom tělo, tak je ale potřeba asi vědět, jak v téhle situaci jako církev třeba pomáhat, možná i jak pomáhat i třeba takové rodině, která se s touhletou nemocí potýká.
1: Ano. No, v první řadě je potřebný, aby člověk opravdu pochopil, že deprese je nemoc jak všechny ostatní a že může být vážné i bagatelizovat, že to není jenom opravdu, jak se říká, ta blbá nálada, ale že je to nemoc, která vyžaduje odborní pomoc a je léčitelná a vyléčitelná. Jak v minulosti, třeba než byly vynalezeny brýle, se lidi dívali, že ty, kdo špatně byl krátkozrakost, tak nepřečet Bibli. Ale když vynalezli brýle, tak se někteří smáli, jako co to ošklivýho si dávají na obličej. A byli ty lidi možná i taky stigmatizovaní tím, že se říkalo, když by vám Bůh chtěl, aby si dobře viděla, tak ti dá jasný zrak. Jo. Jenomže pak ti, co špatně viděli, když vyzkoušeli ty brýle, tak byli celý nadšení a uvědomili si, že vlastně tím odmítáním přišli o hodně. A to bych jako použila jako příklad i k tomu nejasnému myšlení. Jo. Nejasné vidění, potřebuješ brýle. Jo, ano. To je pro nás noční společnosti normální. Ale nejasné myšlení, potřebuješ léčbu a je to přechodný stav. Je to vyléčitelné, díky Bohu za léky a za lékaře.
0: Můžu se zeptat tebe, Karle, co ty si čekal, nebo co tobě pomohlo ze strany církve? Co by si doporučil, aby církev udělala, nebo jak by pomohla?
2: No, je to nesmírně důležitá otázka, protože každý křesťan nebo obrovská většina křesťanů nežije sám, ale žije ve společenství. Aha. A jedno společenství úzké rodina, druhé společenství je ve sboru, potažmo ve farnosti. A tady právě, myslím, se naráží na dost významný problém, že to okolí prostě neví v vozovkách, co s tím člověkem dělat. Aha. A neví to ani jeho, řekl bych, ostatní spolufarníci nebo členové sboru, neví to občas ani pastoři nebo duchovní vedoucí. A to je krajně nebezpečná mixáž, protože ten člověk neví, co se s ním děje, to okolí neví, co se s ním děje a můžou přijmout zcela nevhodné vzorce chování. Já myslím, že to je jeden z důvodů, proč jsme tady, aby jsme proti tomu docela výrazně vystoupili. Protože být s tím člověkem je první a základní podmínka a zádruhý po té duchovní stránce ho neodsuzovat, nepovzbuzovat k odvaze, aby jako to promodlil nebo aby to překonal a prostě postavil se proti tomu. Ty lidi, kteří jsou v depresi, většinou ztratili vůli a ne svojí zásluhou. Oni nemůžou tu vůli najednou pozbírat a jako zmužit se, když není z čeho. Takže já myslím, že obrovský pole jak pro všechny členy sboru a církví, tak speciálně pro ty vedoucí, aby se s touto nemocí, s jejími příznaky seznámili a s cestami, jak těm lidem pomoci, jak je vyvést z toho, jak být s nimi a jak nakonec ten prožitek použít i pro ty ostatní, aby naopak to pro ně byla pozbuzující zkušenost a ne deprimující.
1: Já bych ještě k tomu chtěla dodat, že ta deprese má několik fází, asi nebude v tomhle časovém rozmezí možnost o tom mluvit hlouběji, ale v té první fázi, v té fázi teda toho začátku, toho nejtěžšího, je dobré toho člověka být s tím člověkem a povzbuzovat ho k tomu, aby vyhledal odbornou lékařskou pomoc. v tom druhém období, když už teda už je pod nějakým dohledem a bere léky, tak mu pozbudzovat, že to je přechodný, že ty léky trvá nějakou dobu, že trpělivost jako je dobrá, ale být jenom s tím člověkem. Třeba se ho ptát, co byste ode mě nejvíce potřeboval, řekne vám, já nevím, nic, nebo půjdu na procházku, nebo jenom mě drž za ruku. A mě teda hodně pomohlo, když přišel náš syn, půjčil nějakou venkovní hru a vzal mě na 3 minuty ven do nějakého parku a hráli jsme tam nějaké kuželky, nebo co to bylo, minigolf. To mi opravdu na to vzpomínám teď nejraději.
3: Takové obyčejné věci.
1: Takové obyčejné jako věci. Nakrátko.
3: Čti si vejce a já a běž si zahrát nějakou hru.
1: No ale pozor, to vejce a já jsem nebyla schopná číst dlouho. Až v té druhé fázi, když už potom ty léky zabírají. Tady bych řekla, že je důležitý od církve, kromě toho být s tím a nepohrdat, neodsuzovat. V té druhém období opravdu poskytnou tu druhou fázi, a to je vnitřní uzdravení. Jo? Protože ta první fáze jednala s tělem, léky. Jo? Je napsáno v 1. Tesalonickým 5.23, že máme duši, ducha, tělo, takže na úrovni těla je potřeba brát léky, děkovat za ně ve jménu Pána Ježíše, opravdu věřit, že zaberou. Potom to druhé období, když jde o duši, je důležitý to všechno, co vlastně potřebujeme uzdravit, ty vzpomínky zraňující, všechno to břímě, které si neseme sebou i po spasení, jo, protože ano. Při spasení nás Pán Ježíš přijímá takový, jaký jsme. Takže tady ten proces vnitřního uzdravení, můžeme to nazývat různě, ale je důležité, aby pastorační pracovník, nebo někdo z církve, nebo účastnice nějakých seminářů, konferenci vnitřního uzdravení, aby se procházelo individuálně s tím člověkem o ty neodpuštění. Různé věci, které potřebují se ještě vybudovat, identita toho křesťana, sebepřijetí a věci, které opravdu ještě je potřeba nechat proměnit.
3: Prostě asi věci, které člověka nějakým způsobem ovlivňuje, aniž by si to uvědomoval. Ano. Tak možná s tím nějakým způsobem pracovat, tak, aby se to mohlo přinést.
1: Tak, přesně. Já bych to nazvala možná tak nespecifičtěji obnova mysle, přeměna myšlení. Jo? Přeměna myšlení i srdce v tom období uzdravení. No a pak třetí to duchovní, když mě napadnou myšlenky, že protože na tu depresi se na každou nemoci rád ten zlej nepřítel náš nějakým způsobem přiživí, tak vědět, když dostanu nějaké odsuzující myšlenky, že se postavím ve jménu Ježíše Krista a odmítnu to.
3: Myslím, že je dobré vědět, že řešení je a že když budeme hledat cestu ven, tak se z ní prostě můžeme dostat.

0: Dostáváme se v dnešní Rozmaríně s Lídou Pohankovou a manželi Sedláčkovými do poslední fáze a přišel nám tady jeden dotaz. Dobrý den, opravdu je deprese vyléčitelná a pak už se ty léky nemusí brát, nejsou návykové? Děkuji, píše posluchačka Jana.
1: Začala bych asi tím, že ty léky opravdu nejsou návykové. Ty depresiva jsou léky, které vyrovnávají tu chemickou nerovnováhu a pokud je bere zdravý člověk, tak nic nepozorujete na něm. Jako to nejsou happy pills, jak třeba z drogy, že dělají náladu dobrou. Antidepresiva opravdu nejsou návykové a někdy, jak nakonec se musí brát celý život, jak třeba se musí brát celý život lidí k píchat si inzulin. Tak se někdy ptám lidi, kteří to opravdu musí brát celý život, kteří měli třeba relapsy několikrát za sebou. Většinou se ze začátku, pokud se léčí brzo a správnými antidepresivy, protože ty taky někdy nezabírají, musí se měnit ty antidepresiva, tak ta nemoc se po 6 měsících se dají ty léky postupně znižovat až vysazovat, ale pozor vždycky jenom pod dohledem lékaře, protože my si to přestat užívat najednou, ale musí lékař, psychiatr říct, teď už můžete ty dávky znižovat až do úplně vymizení těch drobných dávek a pak je ten člověk opravdu uzdraven. Jo? Ale pak doporučuji tu druhou fázi, jo, to vnitřní uzdravení a tu duchovní působení těch odmítání těch věcí. Zase, pokud se těma všema třema fázemi projde, já si myslím, že opravdu já tomu věřím, že ta deprese se dá vyléčit a lidi třeba z ty léky už nemusí užívat nikdy v životě. Ale může se stát, když si to nikdo nepřeje, že dojde k remisi a za nějakou dobu, když většinou jsou nějaké stresové situace, lidi dostanou ty příznaky, se objeví znovu, ale je dobrý, že ten člověk to už ví, že to, co to je, pomodlit běde k doktorovi dřív než na začátku a ví, že to je přechodný, že ty léky zaberou za 3 neděle a že ta trpělivost tam je nám dobrá, aby jsme se učili. A pak, že když zase projde dalšími těma všemi třema fázema toho léčebného procesu, takže opravdu je to možný být bez léku.
0: Myslím, že nikdo z nás nechce procházet depresí. Mm-hmm. Na druhou stranu, i z toho vašeho povídání mi to vychází, že i takováto zkušenost, pokud ji člověk projde s Bohem, nemusí být jenom zlá. A tak bych se vás spíš v tom závěru chtěla zeptat, co dobrého jste si z toho odnesli. Možná může začít Karel.
2: No já jsem se v tom smyslu dneska modlil, mi to tak přišlo na mysl, že skutečně z toho velmi nepříjemného zážitku a prožitku, který byl nikdy předtím neprožitý a byl velmi hluboký a velmi nepříjemný, nakonec vykvetl takový květ, který voní i pro ostatní, že teda můžeme se sdílet o tom, já jako doprovázející a Darinka jako ta, která nejenom tím prošla, ale má i lékařské vzdělání a praxi a že prakticky ta zkouška a to utrpení se proměňují v požehnání pro ostatní lidi i pro nás. Takže já jsem za to velmi vděčný. Když jsem pochopitelně v té době, kdy jsme to prožívali, o vděčnosti nepřemýšlel.
0: A možná si taky byl trošku v té roli toho, kdo to neprožíval i s tou největší bolestí, ale samozřejmě rodiny se to dotýká, jste jedno tělo, takže si to určitě prožíval velmi hluboce.
2: Ano.
0: A Darinko, co ty jsi z toho odnesla?
1: Já opravdu můžu říct, že jsem vděčná za to, že jsem se po tom prožitku ty deprese stala víc empatickou. Myslím si, že rozumím víc lidem, kteří není nic vidět a kteří trpějí bolesti psychickou, že jsem méně perfekcionistická, méně odsuzující, kritická.
2: Kájo. Ano, ano, prosím.
0: A potřeba potvrdit.
1: Ano, ano. Protože...
2: Díky Bohu.
1: A taky, že mě to opravdu přivedlo do hlubšího a bližšího vztahu s Otcem Nebeským a s Panem Ježíšem. A že víc prožívám tu milost, že můžu být slabá, můžu být nemocná, můžu dělat chyby, ale že on mě pořád se mnou a že mě miluje a že to není na tom mým výkonu.
0: Já myslím, že to jsou věci, které všichni potřebujeme asi prožívat. A ať už jsme zdraví nebo nemocní, tak v některých věcech bychom toto potřebovali slyšet od Boha každou chvíli.
1: Určitě.
0: Máš k tomu i třeba nějaké speciální, co ti Bůh ukázal v téhleté situaci?
1: Ukázal mi hodně věcí a mluví ke mně pořád o tom, že utrpení zkrátka není to konečný, ale že on je nad tím vším a obrací k dobrému. A já věřím, že mám od něj jedno slovo, které bych teď ráda přečetla, a to je ze Žalmu 40. Všechnu naději jsem složila v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když jsem o pomoc volala. Vytáhl mě z jámy z maru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úzmy vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina. Amen.
0: A tohle to je možná ten nejlepší závěr, který můžeme pro tenhle ten pořad dát. Můžeme si být jistí tím, že ať se dostaneme kamkoliv, tak náš Bůh bude s námi. A možná ještě jednu věc bych řekla, že taky rodina je velmi dobrý vynález, protože právě tam, kde to spolu prožívají tihleti dva, tak můžou ještě o to víc zakoušet tu boží blízkost. Mně je líto, že v tomhle pořadu nemůžeme zodpovědět všechny otázky, které kolem tématu deprese a i toho, jak se to projevuje v rodině nebo v církvi, asi vznikají. Takže možná na ten závěr bych spíš řekla, že pokud by někdo měl o to zájem, jste asi ochotní přijet a posloužit. Je to tak?
1: Ano, určitě.
0: Takže s tímhletím přáním, aby posluchače nikdy deprese nepostihla.
1: A když už,
0: tak aby tím prošli opravdu vítězně a s očekáváním na svého Boha a možná i tak, jak byl ten pořad od depresi k emoční svobodě, aby došli k větší svobodě v projevování svých citů, tak se můžeme rozloučit. Takže já vám děkuji za vaši návštěvu.
1: Ráda se stalo.
0: Přeju vám, aby si vás Bůh ještě hodně používal právě i k tomu, aby i mnozí další mohli být pouzbuzeni a osvobozeni.
2: Taky moc krát děkujeme za pozvání.
1: Díky.
0: Takže tím se od mikrofonu loučí Lída Pohanková a Darina a Karel Sedláčkovi. Hezký den.

0: To byla Rozmarína, která nás provedla od deprese k citové svobodě. Hostem Lídy Pohankové byli manželé Karel a Darina Sedláčkovi. Pokud budete chtít, tak tuhleto Rozmarínu máte možnost zachytit také ve zvukovém archivu na našem webu nebo na všech podcastových platformách. A jestli si pustíte naše vysílání v premiéře dalšího vydání Rozmaríny, pak se ve čtvrtek po 10. dopolední těšte na setkání moderátorky Libuše Pavelkové s jejím hostem Šárkou Tótovou. Řeč bude o pěstounské péči, známé, neznámé. Dodejme tedy, že Rozmarína má premiéru vždycky ve čtvrtek v 10 dopoledne. 4. června vás tedy čeká její další vydání. Teď se blížíme ke 4. hodině pondělka 1. června 2026. Stále jste na vlnách Rádia 7 a může tomu tak být i dále. Jestli nás budete poslouchat i v dalších chvílích, pak vás po 4:15 pozveme k poslechu štafety, ve které bude znovu řeč o síle dětské party.
1: Radio7.cz Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Být dobrým rádcem. Takový je titulek dnešního vydání Štafety, ve kterém se uzavírá seriál věnovaný síle dětské party.
1: Štafeta. Do výchovy s kompasem.

0: Jednou z věcí, které mi chození do klubu přineslo, jsou vztahy na celý život. Jmenuji se Ondřej Malý a roky jsem navštěvoval dětský klub Robinson na Praze 13 a jeden z lidí, které jsem tam již v útlém věku poznal, tu dneska sedí se mnou. Nathanael Jokl.
1: Ahoj.
0: Který chodil se mnou do klubu Robinson, potom ho společně se mnou vedl, nejdříve jako rádce a později jako vedoucí. A pokud se nemýlím, tak ani jeden z nás by se rádci a vedoucími nestali, kdyby nebylo rádců, kteří byli v tom klubu, když my jsme byli účastníky. Je to možný? Ty bys do toho asi šel tak i tak. Já určitě ne. Byli pro mě hodně důležitý a proto bych se o nich chtěl dnes s tebou pobavit. Nate, zadefinujme termín. Co je to rádce?
1: Rádce je osoba. Je to někdo, kdo vyrost jako dítě, pravděpodobně v dorostu, v oddílu a už teda není dítě, není účastník, zároveň není vedoucí, není mu ještě 18 a je v tom meziprostoru. Takže je to taková spojka mezi dorostenci, mezi dětmi a mezi vedoucími.
0: Vnímal jsi tu roli takhle už tehdy, když jsi byl rádce, nebo jsi na to přišel až ze zpětného pohledu?
1: Určitě mi to takhle někdo zadefinoval a do určité míry jsem to tak vnímal, ale zpětně mi to asi došlo víc, jaké to má benefity. Řekl bych, že je normální, že v tom věku, ve kterém člověk je, tak často vnímá ty nevýhody víc než ty výhody. Chce být tím, kým není. Takže když jsem byl rádce, tak jsem chtěl být vedoucím. A musím říct, že na tom být rádce je skvělé, že člověk může být hodně blízko těm dětem. Ty děcka ho furt hodně berou jako někoho, kdo k ním patří, k komu.

0: trochu disciplínu, kázeň, ale zároveň se nebát s dětmi blbnout v rámci, bych řekl, povolených mezí. Určitě, když dojde na nějaké spory mezi dětmi, tak se nebát do nich vstoupit a pomoct je moudře vyřešit. Tam asi nikdy není od věci, když na to nestačí, tak případně do toho přizvat někoho zkušenějšího. A ta výzva je určitě, jak už jsem asi trochu zmiňoval, tím, že člověk nemá to zkušeností a jsou tam v týmu starší lidé zkušenější, tak je snadné se držet zpátky a trochu se jako vést. A tak to, co vnímám jako největší výzvu, je určitě říkat to, co si myslím, jak vnímám ty věci, říkat to správným způsobem, a nějak neofenzivně, ale s pokorou a být v tom naplno. Nedržet se zpátky.
1: Měl bys nějaký návod na to, jak se nedržet zpátky, aniž by to působilo jako, že rádce zpochybňuje autoritu vedoucího?
0: To je dobrá otázka. Určitě je fajn, když rádce přijde s tím, ne, takhle by se to mělo dělat, tohle jsem našel a tohle děláme blbě, pojďme to dělat takhle, ale spíš tím, objevil jsem tady to, na tady to mám nějaký názor, myslím si, že bychom to mohli třeba dělat lépe, takovéhle řešení jsem našel, nebo našel jsem tuhle inspiraci, pojďme to zkusit prozkoumat. Tak myslím si, že tenhle ten způsob je určitě vítanější a snaž se i setká, bych řekl, s úspěchem u starších vedoucích, kteří když už to typicky dělají dlouho, tak pro ně naopak může být těžší hledat inspiraci, hledat něco nového.
1: Já jsem na začátku zmiňoval, že pro mě bylo důležitý, jaký vliv na mě měli rádci jakožto na účastníka klubu. Ale ty jsi vypadal nejistě. Znělo to, že tvoje motivace stát se rádcem byla trochu jiná než moje. Co tě k tomu vedlo?
0: Já jsem nějakým způsobem hledal boží povolání a pamatuju si, že pro mě to rozhodující bylo, když jsme byli na rádcovské škole. Jejíž cílem bylo se rozhodnout, jestli půjdeme do té role nebo nepůjdeme. Nebylo to, že to je školení, kde už se automaticky s tím počítá. Tak tam měl program, myslím, Pavel Benák, kazatel, a říkal nám něco jako v tom smyslu, že Bůh do nás vložil nějaký dary a že pokud jako to vnímáme, že něco takového v sobě máme, že nám třeba vytvoří nějak program, máme vztah s tím dětskám, tak není od věci to zkusit a už jenom to, že prostě to Bůh do nás vložil, tak může být tím božím záměrem. A tak jsem to nějak přijal za své a řekl bych, že pak se rozjela asi tak 7letá jízda rádcování, vedoucování a rozhodně jsem to v průběhu toho bral jako své povolání. A zároveň, co si zmiňoval vedoucí, nebo vlastně rádce, který byl před námi, tak mě na mě měli obrovský vliv. Vzpomínám hodně dobře na Lukáše Grulicha, který byl neskutečně velký entuziasta a dokázal nás nadchnout do každé malé blbosti, která dokázala pozvednout věci úplně třeba tábor u úplně další level. To bylo hrozně super. A zároveň nás zahrnovali do těch plánování a jo, celkově jsem vnímal, že se podílíme na něčem větším.
1: Může rádce dělat každý, kdo už je dost starý a prostě odrostl z věku účastníka?
0: Určitě je nutné proto mít aspoň nějaké nadšení. Nemá smysl to dělat jenom proto, že chci zůstat v klubu a už jsem moc starý. Z mého úhlu pohledu to vyžaduje nějakou formu zapojení, nějaký závazek vůči tomu oddílu. Zároveň je to práce s dětmi, služba, tak je důležité, aby měl chuť s nimi pracovat, měl chuť pro něco tvořit, zajímat se o ně, modlit se za ně, jít s nima tu další míli, aby jim třeba ukázal, že se o ně zajímá.
1: Závazky jsou hodně náročné na strávení pro mladé lidi dneska, tak abychom trochu zmírnili tu tíhu toho slova. Kdy to končí? Dá se z rádcování nějak utéct?
0: Určitě. Podle mě je dobré si s vedoucími nastavit, jak dlouho to chci dělat. Třeba si říct, teďka to chci půl roku zkusit nebo rok a pak si to zhodnotíme, jestli to vyhovuje, jak

0: jim, tak mě. Zároveň myslím si, že to každý potom pozná, když ho to chytne.
1: No a když ho to chytne, tak ta role rádce se určitě může vyvíjet nějak pozitivně. Kam rádce směřuje dál?
0: Ideálně, když roste na schopnostech, v dovednostech, když se tesá víc a víc jeho charakter do nějaké podoby, která je blíž a blíž Bohu. Zároveň prakticky je ideální, když směřuje do toho, že bude vedoucí. To bych řekl, že je takový praktický level up, přičemž bych řekl, že to může být možná touha většiny rádců na začátku, že chtějí takovou tu jako rozhodovací moc a moc něco organizovat a je snadné přijít o to, že můžu být s těmi dětky, co tam teďka jsou, tady a teď a můžu s nimi ještě blbnout a že to vedoucování přijde později a ta autorita, tak to je něco, co vnímám, že dobré se na to zaměřit, využít to, co mi ten věk dává. Neuspěchat to.
1: Když jsi měl najednou jako rádce větší zodpovědnost než jako účastník klubu, cítil ses na to připravený nebo jsi byl nejistý?
0: Já jsem se určitě na to necítil připravený. Mě jako některé dovednosti jsem měl, byl jsem hrozně rád, že jsme rádcovali spolu a přesto bych řekl, že to bylo náročné. Určitě první tábor byl extrémně náročný. Měli jsme na starosti vedení celkově her a zpětně bych si klidně vzal jich jenom pár, možná. Myslím si, že nás to posunulo, ale byla to velká zatěžkávací zkouška.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
1: Role rádce byla pro mě i dnešního hosta Natanaela Jokla velkou výzvou. Co můžeme pro rádce udělat z pozice vedoucího?
0: Dát jim prostor, zkusit je popíchnout k tomu, aby se nechali nikým vést, co se mi říká mentoring nebo doprovázení, a taky jim dát prostor dělat chyby.
1: Co pak dělat, když jsem vedoucí a vidím, že rádce se snaží, ale dělá věci špatně?
0: Je důležité si spočítat, jak velký bude dopad a jaké budou škody. Pokud jde o nějakou malou věc, třeba zbytečně dlouhá hra o něco málo minut, nebo klidně o půl hodinky, tak asi toliko nic nejde, jde to reflektovat na nějaké poradě, nebo jenom osobně. A kdyby mělo dojít třeba k poškození majetku, nebo poškození zdraví, nebo něčeho závažného, tak je samozřejmě nutné zakročit dřív, než k tomu dojde.
1: Někdy se vedoucí potýkají s problémem, že žádné rádce nemají. Jak dobrého rádce najít?
0: Podle mě dobrého rádce je ideálně vychovat. To znamená nebát se vytáhnout někoho, kdo proto aspoň trošku má předpoklady, vyroste z nějakého dorostu, klubu, oddílu, má o to trochu zájem a věnovat se mu. A je to něco krásného vidět, jak potom vyrostou. Já když si vzpomenu na to, jak bych řekl, my jsme byli na začátku našeho rádcování v let, z kterých ohledech marní a jak moc se nám věnovali vedoucí a snad jak se to moc zhodnotilo, tak bych řekl, že to určitě stojí za to. I když teďka vidím, že někoho doprovázím, kdo se věnuje dorostu, tak je to i pro mě pozitivní hrozně vidět, jak ten člověk roste v dovednostech osobnostně.
1: Ten růst rádce do určité míry přijde samovolně, tak nějak z procesu rádcování, ale určitě tomu jde i nějak pomoct. Kde všude se může rádce rozvíjet, učit?
0: Hrozně moc bych doporučil rádcovskou školu, nebo rádcovskou, kde spousta zkušených vedoucích a instruktorů, kteří jsou schopni předat spoustu informací velice dobrou formou, a to převážně zážitkem. Fyzicky to znamená, že si oskouší to, co budou potřebovat pro tohle to své období a pomůže jim to potom nebýt tolik zaskočení, zároveň tam můžou načerpat spoustu inspirace. Tak to je taková první možnost. A druhá je určitě od někoho dalšího. to je nějaký mentoring.
1: Stojím o mentora jako rádce, ale žádného nemám. Co mám dělat?
0: Určitě bych se nebál zajít za vedoucím, hlavním nebo nějakým, kterým je mi blízko, a buď si říct, že chci být tým mentorovaný, anebo mu říct, přesně, mám zájem, mohl by ses mi po někom poptat třeba ve sboru. Takové mentorování je v zásadě doprovázení toho člověka a sdílení toho života. Už jenom to, že se za mě někdo modlí a je ochotný mě vyslechnout, tak to si myslím, že pro toho rádce má velkou hodnotu. Já často vidím jenom to, jak když mě někdo vyslechne, mi pomůže sformovat spoustu myšlenek, které jsou rozutíkané někde v hlavě, sformovat to do něčeho, co se dá pak použít. Ale to samotné hledání, no, hledat ve svém společenství, v církvi, případně pokud mi připadá někdo zajímavý, od koho bych se rád učil, tak se nebát. Prostě za ním přijít a říct si o to. Měl bych zájem. Mohl by se mi prosím věnovat.
1: Vzpomeneš si na nějakou věc, která se ti ze začátku rádcování nedařila a potřeboval ses jí naučit?
0: Jak to už bylo dávno, tak je těžké si vzpomenout. Ale určitě jedna z věcí, která pro mě byla výzvou, bylo se věnovat dětem, které jsou víc na okraji v oddílu. Je přirozené se bavit s těmi dětsky, se kterými jsem se bavil třeba do té doby, a nebo s těmi, které jsou víc populární, tak to bych řekl, že byla určitě pro mě výzva.
1: Napadají tě nějaké další věci, které jsou pro mladé rádce výzvou a na které by si měli dát pozor, nebo něco, čemu by se měli věnovat, aby se v tom zdokonalili?
0: Určitě již zmíněné sdílení svých názorů, být proaktivní, protože to je něco, co si myslím, že spousta těch vedoucí velice ocení.
1: Zmínil jsi, že vedoucí ocení, když je rádce proaktivní. Co ocení rádce od vedoucích?
0: Určitě otevřenost a nějaké pole působnosti, ve které může něco dělat. Když nedostává jenom zadání, udělej hru, udělej program, ale může se v tom třeba projevit nějak kreativně v tom hledisku, jak je zaměřený. Nevím, někdo může být sportovec a tak může udělat skvělé sportovní klání, které se třeba nikdy nedělalo na táboře. Nebo někdo víc kreativní, tak může s tím pracovat. To bych řekl, že asi to nejdůležitější. A zároveň je super, když se tomu rádci dostane podpory slovní. Je prakticky řečeno, tohle bylo dobře, to se ti povedlo. Dobrá práce. A zároveň, když si i najdou ty vedoucí čas na to jim dát zpětnou vazbu v tom, co je potřeba zlepšit, co se třeba úplně nepovedlo, nebo co se dá jenom vylepšit.
1: Jako nový rádce mám před sebou novou roli a dnes jsme mluvili o tom, že ta role je jiná než role vedoucích, že může být pro mnohé rádce výzvou, že je potřeba, aby vedoucí a rádci spolu komunikovali, aby se navzájem podporovali, aby vedoucí rádce vedli a rádci, aby se nebojili se projevit. To všechno může působit náročně a potenciální obdarované rádce odradit. Měl bys pro nejstarší účastníky klubu, kteří zvažují, že by se stali rádci, nějaké povzbuzení?
0: Určitě to povzbuzení je, zkuste to a dejte tomu nějaký čas. Pokud máte aspoň trochu zájem, zkuste si dát nějaký malinký závazek, půl roku, zkusím to dělat a uvidíte, kolik vám to dává a kolik vydáváte. A věřím, že vás to třeba chytne.
1: A nějakou praktickou radu pro vedoucí?
0: Praktickou radu pro vedoucí pozbuďte. Pozbuďte ty, co máte ve svém oddílu. Může být snadno to, že tam čekají jenom na to, až vy mi řeknete, nechtěl bys náhodou jet na rádcovskou a zkusit se nad tím zamyslet, jestli bys chtěl být rádcem.
1: Díky moc za rozhovor. Mým hostem byl dneska Nathanael Jokl.
0: Ahoj.
1: Od mikrofonu se loučí Ondra Malý.

Štafeta v současné době vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Premiéru dalšího vydání naleďte ve čtvrtek v 11.15, kdy bude řeč o tom, jak učit zkušeností.

Pomalu se z toho označení noční vysílání začínáme přesouvat do doby, která může směle dostávat titulek ráno. Jestli už pro vás začal nový den, ten první červnový, tak v něm vítejte. Rádio 7 vám i dál rádo bude dělat společnost. Ještě nás čeká pár písniček předtím, než se dostaneme k 5. hodině času, kde nás čeká program Nejen chlebem. Znovu bude řeč o životě v hojnosti, tak se ostatně jmenuje celoroční seriál Jaroslava Pokorného, kazatele Církve bratrské, který je naším průvodcem v letošním ročníku programu Nejen chlebem. Řeč bude o Duchu svatém jako proměňujícím ohni. Got the devil on my throat, got blood on my hands.

Poslední roky nebyly jednoduché asi pro nikoho z nás. Pokud tě něco trápí, neváhej se ozvat. Radio 7@radio7.cz nebo volej 515 535 487.

Pátá hodina je za námi a před námi slíbené setkání s kazatelem církve bratrské Jaroslavem Pokorným a slovu o Duchu svatém jako proměňujícím ohni. Ve vysílání Rádia 17 čeká repríza programu Nejen chlebem. Je pondělí 1. června 2026. Lucie Endlicherová přeje dobrý poslech.

Žijeme v nedokonalém světě, jehož jsme, každý z nás, nedokonalou součástí. A proto asi poměrně často vnímáme při pohledu na společnost, církev, rodinu, ale i na sebe sama, potřebu změny. Potřebu proměny k čemusi lepšímu, více optimálnímu, více uspokojivému. A součástí oné nedokonalosti je skutečnost, že velmi často nejsme schopni té proměny dosáhnout. V dílčích oblastech, zvláště navenek, se třeba i něco podaří, alespoň na nějakou dobu. Ale jakoby ta podstatná změna nám stále unikala. Jakoby to bylo skoro vnitřně nemožné se opravdu posunout dál. Možná jedním příkladem mohou být nenaplněná novoroční předsevzetí. Kdo či co nás může proměnit? Tento problém se týká, vážení posluchači, i nás, kdo se pokládáme za věřící křesťany. Apoštol Pavel, autor biblické novozákonní knihy listu Římanům, tam mimo jiné píše o dvou základních životních stylech křesťanů. Budeme číst z 8. kapitoly, verše 5 až 9 a potom 12 až 14. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. A tak, bratři, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Apoštol Pavel zde rozlišuje mezi životem, doslova chozením, podle těla a životem podle ducha Božího. A kterou z těchto dvou cest se vydám, je klíčovou otázkou mého křesťanského života. V minulých zamyšleních jsme se setkali s některými obrazy Ducha Svatého, ať už to byly řeky živé vody, či Paraklétos, přítomný přítel. Dnes se budeme zabývat jiným důležitým biblickým obrazem Ducha Svatého, a to ohněm. Jan Křtitel o přicházejícím Ježíši předpovídal, že bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Ježíš sám jednou svým učedníkům řekl: oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak si přeji, aby se už vzňal. A když byl v den letnic poprvé vylit Duch Svatý na zhromážděné učedníky, jedním z průvodních znaků byly ohnivé jazyky nad každým z nich. Chci se dnes s vámi zamyslet nad tím, co vlastně přirozený oheň, jak jej známe, dělá, a zkusíme najít paralely, co to vypovídá o činnosti Ducha Svatého připodobněnému ohni, a to zvláště z perspektivy proměny. První, co oheň dělá, je, že dává světlo, osvětluje temnotu. Vzpomeňme, jak se ve Starém zákoně píše o ohnivém sloupu, který Izraelity po vysvobození z egyptského otroctví vedl neznámou pouštní krajinou do zaslíbené země. A v textu Římanům jsme před chvílí slyšeli o těch, kteří se dají vést duchem. Tato první funkce ohně tedy ukazuje na moudré vedení Duchem Svatým v životě křesťana. Ještě nejde o vnitřní proměnu, ale nakonec i k té Boží duch vede. Dalším účinkem ohně je vydávání tepla. Oheň zahřívá a tím také může způsobit změnu skupenství okolních látek, třeba tání ledu či dokonce kovu. Bůh,
který se ve starozákonních dějinách zjevil Mojžíšovi v hořícím keři, začal při tomto setkání rozehřívat a rozpouštět bariéry Mojžíšova zaseknutého života. V listu Římanům nacházíme, že dát se vést duchem je život a pokoj. Duch svatý boří bariéry a léčí rány. On přináší uzdravení vnitřních zranění. A to už je první stupeň vnitřní proměny, když jsme schopni se zvednout a nenechat se zablokovat minulými ranami a bolestmi. Třetím důsledkem ohně je očista. Oheň spálí starou suchou trávu nebo větve na zahradě, ale také při vyšších teplotách ve spalovnách odpady nejrůznějšího druhu. Možná právě proto je často v knihách Starého zákona Boží soud nad zlem a nečistotou popisován jako oheň. Tento oheň soudu odstraňuje to, co je zlé, ale také taví k očištění, aby vzácný kov byl zbaven všech příměsí, které jej znečišťují. Sem by se dal zařadit i výrok z listu Římanům, jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy. Duch svatý spaluje to zlé, temné, egoistické ve mně. Přináší tedy uzdravení z mého vlastního hříchu, a to je druhý stupeň proměny, kdy jsme schopni oddělovat se od zla ve vlastním srdci. Posledním, čtvrtým účinkem ohně je, že při hoření probíhá přeměna látek v důsledku chemické reakce a zároveň se přitom uvolňuje energie, většinou právě ve formě tepla a světla. Tak se svíce stravuje, aby vydávala světlo, nebo dřevo či uhlí se mění v popel a plyny a přitom dává velké množství tepla. Právě zápalné oběti měly klíčový význam ve starozákonním obětním systému. Přeměna obětovaného masa či plodin prostřednictvím ohně symbolizovala jejich darování Bohu. Na to navazuje apoštol Pavel opět v listu Římanům, tentokrát ve 12. kapitole, prvních dvou verších. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Naše životy se mají v reakci na to, co pro nás Bůh udělal v Kristu, stát obětí pro Boha. A právě s tím je spojena proměna naší mysli. Nechte se proměňovat znamená, že nás proměňuje někdo jiný, ale je k tomu potřeba naší spolupráce. Asi nejvýstižnější biblický text o naší proměně nacházíme v 2. listu do Korintu, 3. kapitole, 18. verši. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu, a tehdy jsme Pánovým duchem proměňováni k jeho obrazu od slávy k slávě. Jasně se zde říká, že původcem, zdrojem proměny je právě Boží duch. Dále, že jsme proměňováni k Božímu obrazu, tedy cílem této proměny je připodobňování Bohu skrze Ježíše Krista. A cestou k tomu je s otevřeným srdcem přicházet do Boží přítomnosti, do přítomnosti jeho slávy. Duch svatý nás proměňuje a připodobňuje Ježíši. A to je třetí stupeň proměny, ten nejvyšší, alespoň v našem pozemském životě. Milí přátelé, zhrňme si na závěr dnešní poselství. Skvělá zpráva je, že máme někoho, kdo je schopný nás i vnitřně a podstatně proměňovat. Je to Boží duch, Duch svatý, a výstižné je v této věci jeho přirovnání k ohni. Duch svatý nás osvětluje a moudře vede, zahřívá a uzdravuje vnitřní rány, očišťuje náš hřích a vysvobozuje nás z jeho moci a konečně nás přetváří
proměňuje a připodobňuje Ježíši. A nějaký praktický závěr? Zkusme přemýšlet, jakou funkci Ducha Svatého bychom v tuto chvíli nejvíce potřebovali. Stojíš před nějakým vážným rozhodnutím, nebo jsi v situaci, kdy vůbec nevíš, co dělat dál? Pros Ducha Svatého, aby ti do toho dával své světlo a vedl tě. Je ve tvém srdci nějaká velká bolest, či množství zdánlivě drobných ran, které tě trápí a blokují v další životní cestě a vztazích? Dovol Duchu Svatému, aby k tobě přišel, obejmul tě, zahřál Boží láskou a začal uzdravovat tvé rány a rozpouštět bariéry ve tvém srdci. Bojuješ se svým opakujícím se selháním a nevíš, jak zvítězit, nebo si to už vzdal a žiješ v rezignaci, poraženectví a možná cynismu? Pozvi Ducha Svatého, aby tě očistil, aby spaloval to zlé a egoistické v tobě, aby z jeho mocí usmrcoval hříšné činy. Toužíš po své proměně, toužíš potom být více takovým, jakým tě chce mít tvůj Bůh, tak požádej Ducha Svatého, aby tě přiváděl do Boží přítomnosti, aby přítomnost svatého Boha naplnila každý kout tvého ducha, srdce, mysli, abys před ním úplně odhalil, kdo a jaký jsi, a mohl tak zažívat, že tě Duch Svatý připodobňuje Kristu. Kéž se, milí posluchači, u každého z nás stále více naplňuje to Ježíšovo slovo: oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno.

O vzniku církve bude další vydání programu Nejen chlebem, které naladíte ve čtvrtek v 8 hodin a 30 minut. I tehdy bude vaším průvodcem kazatel církve bratrské Jaroslav Pokorný.

Vždyť hřích je jen pýchou falešnou. Řekni mi stůj, buď se mnou v pokoji.

Tajemství stvoření i tajemství Boží Trojice chce už po následující písničce v programu Séla společně s vámi otevřít Petr a Markéta Šanderovi. Chcete-li, přidejte se k nim.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři.
1: Dobrý den, pokoj vám.
0: Vítejte při další séle bohoslužby slova s kuřemi.
1: Zdravíme vás z pracovny husitské fary, kde sélu vždycky natáčíme.
0: I dnes vám nabídneme pár myšlenek k nedělním bohoslužebným čtením podle ekumenického lekcionáře.
1: Doufáme, že budou pomocí k přemýšlení nad písmem, podnětem k dalšímu hledání a k rozhovorům.
0: Dnešní séla je v pořadí 249.
1: Velikonoční doba roku 2026 je za námi.
0: Minulou neděli jsme slavili seslání ducha společnou svatodušní bohoslužbou v přírodě na Palouku kousek nad Jinačovicemi.
1: Tentokrát to bylo s mezinárodní účastí. Kromě členů několika farních obcí s námi slavili také hosté z evangelické církve v Essenu a mladí luteráni z Namibie.
0: Ti tak krásně zpívali.
1: To tedy ano. No a my jsme si tak mohli uvědomit, jak je církev pestrá a přitom spojená jednou vírou v jednom duchu.
0: A že když se tak lidé sejdou, že je to vždycky dobré a krásné.
1: V skutku je to tak.
0: A dnes? Co dnešní neděle?
1: No, ono to s tím setkáváním, pestrostí a jednotou a společenstvím docela souvisí.
0: Aha, tak to je jasné. To nemůže být nic jiného než trojice.
1: Tak jest. Jedna jediná nerozdílná trojice boží.
0: Teď už dost.
1: Správně. Než budeme pokračovat, stišme se před velikým a nevyčerpatelným tajemstvím biblického Boha.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Modleme se.
0: Bože, Otče, ty jsi poslal světu svého syna a svatého ducha a zjevil si nám tak tajemství svého vnitřního života. Dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, slavili a žili. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě ducha svatého žije a vládne na věky věků.
1: Amen. Čtení z knihy Genesis, rodopis nebe a země.
0: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh, buď světlo. A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. I řekl Bůh, buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod. Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou a stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.
1: I řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. Bůh také řekl, zazelenej se země zelení, bylinami, které se rozmnožují semeny a ovocným stromovým rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny. A stalo se tak. Země vydala zeleň, rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den třetí.
0: I řekl Bůh, buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci. Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla, ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí. A stalo se tak. Učinil tedy Bůh dvě veliká světla, větší světlo, aby vládlo ve dne a menší světlo, aby vládlo v noci. Učinil i hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.
1: I řekl Bůh, hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou. I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody. Stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. A Bůh jim požehnal. Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci, nechť se rozmnoží na zemi. Byl večer a bylo jitro, den pátý.
0: I řekl Bůh, vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře. A stalo se tak. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých země plazů. Viděl, že to je dobré. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí, i nad každým plazem, plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. Bůh také řekl, hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.
1: Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Sedmého dne přestal konat veškeré své dílo a Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. Amen. Nyní se pomodlíme žalm 8. Hospodine Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi.
0: Pro předního zpěváka podle gatského způsobu žalm Davidův. Hospodine Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Svou velebnost vyvýšil si nad nebesa.
1: Ústy nemluvňat a kojenců se vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.
0: Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil. Co je člověk, že na něho pamatuješ? Syn člověka, že se ho ujímáš?
1: Jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slávou a důstojností.
0: Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou. Všechno pod nohy mu kladeš.
1: Všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby i netvora, který se prohání po mořských stezkách.
0: Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi.
1: Amen. Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla do Korinta. Závěrečný trojiční pozdrav.
0: Nakonec, bratři, žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují vás všichni bratři. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen.
1: Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení evangelia podle Matouše. Uslyšíme závěr celého evangelia. Vzkříšený Pán se setkává s apoštoly na jedné hoře v Galileji a posílá je do světa kázat, učit a křtít.
0: 11 apoštolů se pak odebralo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu. Ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.
1: Aleluja, aleluja, aleluja.
0: Dnes obzvlášť by se slušelo začít ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen. Nejprve jsme slyšeli o stvoření.
0: Pak jsme tématem stvoření pokračovali i v žalmu 8.
1: No, jak se to vezme?
0: Co pak to není žalm o stvoření?
1: Je a zároveň je to otázka.
0: Cítím zatím něco z tvého teologického šťouralství.
1: To by mě ani moc nepřekvapilo. Já jsem tak trochu teologický šťoural.
0: Trochu?
1: No, to bych nerozebíral. Radši se věnujme našemu žalmu. Slyšíme tam o stvoření, to je pravda, o nebeských tělesech, zvířatech a o člověku.
0: Vlastně o postavení člověka v rámci stvoření, ne?
1: Tak, ale vedle toho je ještě možné číst ho taky jako žalm o Mesiáši.
0: Prosím tě, kde tam vidíš Mesiáše?
1: Jenom v tom člověku a synu člověka, to je přece jasné. Klidně bys mohla hypoteticky místo člověk a syn člověka číst Mesiáš a dávalo by to smysl. Mesiáš je totiž ten člověk, král mezi Bohem a ostatními tvory. Takový, řekněme, vzorový prototyp lidství. Někteří vykladači se domnívají, že šlo původně o Mesiáše nebo o krále a teprve později se to rozšířilo na všechny lidi.
0: A to na základě čeho?
1: Na základě starověké antropologie, tedy pojetí člověka, a, jak to říct, no, možná politické teologie, tedy pojetí moci, pojetí krále. Vypadá to, že tyto oblasti byly v myšlení starověkých lidí velmi blízko sebe.
0: No, možná i dnes to má k sobě blíž, než by si mnozí mysleli.
1: A to je vlastně dost možné.
0: Dobře, ale má ta blízkost antropologie a politické teologie nějakou zásadní roli v celkovém pochopení žalmu?
1: No, to je ta otázka. Možná ano, možná ne.
0: No, ty dnes mluvíš jako nějaké orákulum. Nestalo se ti něco?
1: Kdepak, jsem v pohodě. Já prostě nevím, jestli to má nějaký dopad, ale přijde mi důležité vzít v potaz aspoň to málo, co o těch starověkých obyvatelích předního orientu víme. My všichni jsme de facto demokraté a automaticky všechno vztahujeme na všechny. A z našeho pohledu je to určitě správné. Ale nemůžeme ten náš dnešní pohled jen tak aplikovat na svět a společnost, řekněme, o nějakých 3000 let starší.
0: Dobře, ty jsi tady ten teolog, tak máš asi pravdu.
1: No, to bych zase netvrdil. To by bylo taky na dlouhou diskuzi. Řekněme, že jako absolvent teologického studia jsem musel přijmout a zpracovat víc informací o těchto věcech a že mám za úkol vnášet je do těch našich úvah a diskuzí, což je něco jiného, než mít pravdu. Ono je teda vlastně otázkou, zdali vůbec někdo může mít pravdu.
0: No, to by bylo asi nadlouho. Blíží se nám svátek mistra Jana Husa, tak třeba později.
1: To tedy máš pravdu, ale uvidíme, kde budeme myšlenkově na Husa. Pojďme se raději držet tématu.
0: Ovšem, to je dneska problém. Dnešní téma je trojice.
1: No, a co je na trojici tak problematického?
0: Žertuješ, viď? U epištolního a evangelního čtení je ta souvislost s trojicí jasná, ale proč stvoření?
1: No, obojí je tajemství. Rysy a náznaky trojjediného Boha můžeme spatřovat už ve vyprávění o stvoření.
0: Ačkoliv svatopisec nic o trojici nevěděl a nezamýšlel o ní psát.
1: Správná poznámka. Tak jest. Znal Boha, o němž vyznáváme, že je otec i syn, nebo slovo i duch, ale o trojiční nauce, tak jak se profilovala v prvních staletích křesťanské éry, nemohl mít ani zdání. A vidíš, tady jsme zase u těch perspektiv a pohledů. No, předtím prostě není úniku.
0: Fajn, nebudeme nikam unikat. Co tedy tajemství stvoření? Vlastně říká se tvoření nebo stvoření?
1: Používá se obojí. Tedy dokonavý i nedokonavý vid.
0: I když ten dokonavý asi převládá, ne?
1: Ano, převládá. To znamená, že se vlastně hodně soustředujeme na takové to stvoření na počátku. Jo, to na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Ale setkáš se s tím, i s tím nedokonavým videm. Mimochodem třeba Martin Prudký ve svém komentáři k prvním kapitolám Geneze má, teď cituji, když na počátku tvořil Bůh nebe a zemi, tečka. V překladu do češtiny je to tedy nejen možné, ale fakticky to tak je. Tento pohled vlastně ukazuje, že to tvoření není jenom něco, co bylo na počátku, tehdy.
0: Na počátku?
1: Tak, ale že se děje i nadále. Učeně se tomu říká creatio continua, tedy pokračující tvoření nebo stvoření.
0: A jak si vlastně můžeme blíž představit to na počátku?
1: Upřímně, to si nedovedeš představit. To je něco, co se vymyká času, protože tím teprve jakoby ten čas začínal. Je to ten moment, kdy něco vznikne. Nebylo to tu a teď je. Neviděla jsi to nějak vznikat a rodit se? Nebylo to? A pác, je to. Pokud vůbec to budeš chápat časově, to slovo na počátku.
0: A dá se to chápat snad jinak?
1: Ovšem, že dá. Třeba takto. Nejprve Bůh stvořil nebe a zemi. Tady by to nebyl čas, ale řekněme pořadí. Něco jako především stvořil Bůh nebe a zemi. I tak by to šlo. Jistě, že ten časový výklad bude nejrozšířenější, ale nikoli jediný.
0: A ještě něco?
1: No je. Tam to je na celý cyklus.
0: Ale my se zaměříme jen na něco, neboť nás tlačí čas.
1: Ten čas jeden. I když on s tím vlastně taky souvisí, ale to by bylo zase na další cyklus.
0: No úplně nám to roste a větví se pod rukama, že?
1: No bať, jeden se tomu nestačí divit. Ale když se máme zaměřit jen na něco, tak bych řekl, zaměřme se hlavně na tajemství stvoření. Poněvadž to je velikánské tajemství, kde začít, navrhují slovesem stvořit, hebrejský bára.
0: Fajn. A co to slovo vlastně znamená? Co nám říká?
1: Tak, že subjektem, tedy podmětem této činnosti, je výlučně Bůh sám. Nikdo jiný to nedělá.
0: Protože toho není schopen, mocen?
1: Už to tak bude. Takže je to vlastně sloveso teologický pojem. Takovým výrazům říkáme odborně teologumenon. Plno vlastností a činností je společných Bohu i lidem, ale tato nikoli. A to už něco velmi důležitého říká. Různá náboženství různě vyprávějí o tom, jak to tady všechno vzniklo, jak to ti bohové vytvořili, ale tady máme něco s ničím jiným nesrovnatelné. To slovo bará vymezuje jakousi tajemnou hranici.
0: Dobře, ale co to slovo znamená?
1: Inu, toť záhada. Znamená prostě vznik něčeho, co tu nebylo. Není to, pak Bůh řekne a ono se to stane. Jo, prostě cítíme v tom takový ten nepředstavitelný zázrak vznikání. Není a je to. Víš, takové, co se to stane, tak jak, vlastně jak neobvyklý a nesamozřejmý je náš svět. Jak nesamozřejmí jsme i my sami. I vy, milé posluchačky a milí posluchači. Vůbec bychom nemuseli být. A jsme.
0: O to mi připomíná apoštola Pavla, jak píše, že Bůh povolává v bytí to, co není.
1: Tak, ano. Výstižná charakteristika Boha.
0: Římanům 4. kapitola 17. verš.
1: Přesně, to je ono. Dává život mrtvým, povolává v bytí to, co není. Tečka. Stojíme před tajemstvím toho, co nebylo a je. a před Bohem, který dokáže dát vzniknout tomu, co nebylo. Je to nesrovnatelně víc, než jenom zpracovat nějaký materiál nebo polotovar.
0: A dá se jít ještě někam dál?
1: Snad ano, ale musíme velmi opatrně. Slovo Bůh, používané v hebrejské Biblii, je vlastně gramatický plurál Elohim. Již to jím, to je koncovka množného čísla mužského rodu. Přitom ale sloveso, přísudek, k němu, ten bývá v jednotném čísle.
0: Abychom poznali, že to nejsou ti bohové?
1: Možná. Taky, jakoby Bůh byl nad číslem, je jeden, ale tak nějak jinak. Jo, jakoby byl nad tou kategorií jeden a více. Možná, říkají někteří, je to výraz plnosti. Bůh má v sobě všechno to, co k němu patří a mnohem, mnohem víc.
0: Jakoby naše představy, koncepty tady ztrácely pevnou půdu pod nohama.
1: A víš, že to je vlastně docela trefné? Jsme osloveni tím, kdo nás a celý ten nesmírný vesmír přesahuje. A z toho se nejednomu pořádně zatočí hlava. Ale my můžeme jít ještě kousek dál.
0: Ale opatrně.
1: Jistě, že Bůh tvoří nebe a zemi svým slovem. A nad mrtvými vodami se vznáší duch, dech, vítr. Všechno to je jedno slovo. Ruach. Duch boží, dech boží, vítr boží. Tady jako příslib života. Mrtvý a pustý svět bude jednou plný života.
0: Toho hemžení, štěbetání, kuňkání, syčení, lezení a skákání.
1: No, to mi připomenulo takovou tu vtipnou stránku z Komenského Orbis Pictus o tom, co různí tvorové dělají, ale vrátím se k tématu, ještě k tomu duchu a dechu. Jenom pro zajímavost, gramaticky je to femininum, ženský rod. A potom ještě je důležité, co to vlastně ten duch nad těmi vodami dělá.
0: Ty to víš?
1: No, přečtu si to. Totiž on tam jakoby mával křídly, nebo jakoby jimi tak nějak třepetal, třepotal.
0: Jako nějaký pták? Jako třeba holubice?
1: Tak nějak, jako přesně. Vidíš, jak se tu různé představy potkávají a společně promlouvají? No a určitě ještě něco.
0: No, snad víš, co děláš.
1: Když Bůh tvoří světlo, tmu, klenbu, souš, moře a tak dále, vždycky tam je věta. I nazval Bůh světlo, třeba světlo dnem.
0: No.
1: Tak teď si představ, že by to bylo jako oslovení.
0: Upřesni.
1: No, můžeš to vzít, buď to jako označení, prostě toto je den, ale tady je doslova vlastně zavolání, zavolal na světlo. Toto je den, ale taky by to mohlo být a zavolal ho to světlo dní vokativ, pátý pád oslovení a tak dál. Není to úplně jiný svět. Není tenhle ten svět založený tak nějak jinak než svět věcí?
0: Ovšemže. Z konstatování se stane oslovení. To je ten tvůj, teda vlastně Bůbrův svět, já, ty.
1: Přesně, přesně, přesně. Bůh je ten, kdo oslovuje a ten, kdo dává vzniknout novým skutečnostem a oslovením vytváří vztah. Tím povolává v bytí to, co není a mrtvým dává život. No není toto tajemství stvoření a není toto tajemstvím trojice?
0: Není toto ten úžas žalmisty z toho 8. žalmu a dalších textů?
1: Věřím, že je. Bůh s námi vede skutečný dialog. Není to obraz, není to podobenství, to se skutečně děje.
0: A my se toho opravdu účastníme.
1: Tak, a v nejčistší podobě se nám to děje v Ježíšovi. Oslovení, pozvání.
0: Děje se nám milost Pána Ježíše Krista, láska Boží i společenství Svatého Ducha.
1: Přesně. A do tohoto úžasného tajemství sdílení a dialogu jsme byli také namočeni, politi či ponořeni v našem křtu. Není to nějaká teoretická otázka, kterou by řešil náš rozum, ale je to vlastně prostředí, ve kterém žijeme díky víře v Ježíše. Poznamenal jsem si jednou jeden citát: zrodili jsme se ze smíchu Trojice.
0: Ano. A?
1: A já bych ho dneska doplnil: a z něho, smíchu Trojice, taky žijeme a budeme žít a věříme, že budeme žít na věky. Amen.
0: Amen.
1: Pomodleme se nyní ještě modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen.
0: Milé posluchačky, milí posluchači, loučíme se s vámi.
1: Trochu jsme dnes uvažovali o Boží Trojici.
0: Přitom nás Petr naučil zase nějaká nová hebrejská slovíčka.
1: Hlavně ale přejme radost ze společenství Otce, Syna i Ducha Svatého, které nám bylo v Kristu darováno.
0: Pokojnou neděli i celý týden.
1: A za týden opět naslyšenou.

Končí Sél a končí také noční program Rádia 7, kterým vás provázela Lucie Endlicherová. Přeju dobrý a požehnaný první červnový den.

krásným chvalospěvem opěvujícím Boží svatost jsme vstoupili do pondělka 1. června roku 2026. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví a dobrý den přeje Kateřina Hodecová. Rádio 7, to je stanice, která připomíná Boha, jeho vlastnosti, jeho vztažnost směrem k nám, lidem. Připomíná, že je to opravdu svatý Bůh. Bůh, který stvořil celý tento svět, Bůh, který také nad ním stojí a ke kterému se v konečném důsledku všichni a všechno vrátí. Zároveň je to Bůh velice blízký. Blízký každému člověku, blízký všem, kteří k němu v upřímnosti volají, jak dosvědčuje Bible. A tak tomuto Bohu bude patřit i to dnešní vysílání. O tomto Bohu budeme mluvit a zpívat v mnoha písních. Už po té následující písničce uslyšíte, že opravdu se naplňuje to, co Pán Bůh zaslíbil před dávnými věky. Budeme poslouchat různá zamyšlení a, jak jsem říkala, také ty písně nás povedou blíž k němu. No a abych jenom neteoretizovala, vidíte, první jazyk kolem dnešního dne mám za sebou, tak hned vám nabídnu, co vás čeká v nejbližších hodinách. Opět nás do nového dne uvede tichý čas. To je pár vydělených minut na přečtení kousku biblického textu a kratinké zamyšlení a modlitbu. Není to dlouhý čas, ale velice důležitý pro všechno, co je dnes před námi. Král David se snažil hledět na svět Božíma očima. Na setkání, kde měl David v rukou život svého nepřítele, nás zavede Petr Plaňanský ve svém biblickém zamyšlení po 6:45. Vaše ohlasy z minulého týdne projdeme v pravidelné listárně v 7 hodin a o 7:30 je tu pravidelný ranní telefonát. 1. červnový den patří hlavně dětem, a proto se v tomto čase symbolicky přesuneme do školních lavic. Čtyřicátá kapitola Jeremiášova proroctví vyzývá, ať se necháme Bohem vést. Další část Bible Guide je připravena od 8. hodiny. To je relace, která nabízí přehled celého biblického obsahu, všech knih, které tvoří Bibli i jednotlivých kapitol. Život se s ním moc nemazlil. Prožila ztrátu i opuštění těmi nejbližšími. Přesto je šťastná na světě. Jak se změnil běh jejího života, když do něj přišel Kristus? A na co přišla, když si sama začala číst Bibli? Vypráví Jana Krůtová v relaci Stopy o 8:30. I když se mění kulisy a nástroje, lidé ve starověku řešili v jádru úplně stejné problémy jako my dnes. Rodinné tenze, zradu, selhání i nečekaný úspěch. Příběh Abrahamova pravnuka Josefa nás i dnes učí, jak moudře a morálně reagovat uprostřed extrémních situací. První část nové série Lukáše Targoše naladíte v pořadu Překročit hranice od 9:30. V dětství většinou neřešíme a vůbec nevíme, co budeme dělat, až budeme dospělí. A někdy je to velké překvapení, kde se ocitneme. Mnoho lidí a organizací vynakládá úsilí a věnuje se ve svém volném čase práci s dětmi a mládeží, aniž by věděli, zda to přinese nějaké ovoce. Povzbuzením může být příběh obyčejného chlapce z malého města, který začal chodit do volnočasového klubu, aby nějak vyplnil čas. Příběh Jana Šedy, který je v současné době zástupcem pastora v brněnském City Houseu, si můžete poslechnout ve fortepiánu po 10. hodině. Tak tolik stručný výhled na několik nejbližších hodin v programu Rádia 7. Dobré ráno i dobrý poslech vám ještě jednou přeje Kateřina Hodecová. Rádio 7 s nadějí do každého dne.

Živá nahrávka, přicházíme jej chválit, Joe Pace. Trošku odpichu do nového dne. Věřím, že pokud jste trošku ještě usínali, klimbali, tak tohle vás opravdu probralo. Teď je to skupina Nad čarou a píseň Nad každé jméno.

Filip Mana z písní Duchu svatý přijít nás dovedl ke 7:15. To je čas pro tichý čas, tedy avizované chvíli strávené nad Biblí a v modlitbě. Chcete-li, nalistujte spolu se mnou 18. kapitolu Lukášova evangelia.

Čtu od 15. verše 18. kapitoly Lukášova evangelia. Tady je psáno: přinášeli mu, Kristu, i nemluvňátka, aby se jich dotýkal. Když to učedníci viděli, zakazovali jim to. Ježíš se je zavolal k sobě a řekl: nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde. Je Mezinárodní den dětí a tak si připomínáme, že děti jsou opravdu dar. Dar od Boha, dar nezasloužený a také je to vlastně velmi krátké období, pokud se dá mluvit o nějakých 20 letech v životě lidském. Většinou, když uplyne, mnozí říkají, že to uteklo jako voda. A tak je důležité, když ten dar máme, si ho vážit a také si ho v tom nejlepším slova smyslu užít, vychutnat, prožít do hloubky. Pardon. Když čteme tenhle úryvek v Lukášově evangeliu, u něho zmiňují i další synoptičtí evangelisté, totiž Matouš a Marek. Tak vždycky je to situace, kdy Ježíš něco vyučoval. Ty dospělé kolem říkali jim nějaké důležité věci. A najednou, možná v moci toho slova, které přinášel, mu lidé začali dávat do náruče nebo přinášet mu ty svoje děti, aby se jich dotkl, aby jim požehnal. A učedníci, kteří měli k Ježíši nejblíž, znali to, jak přemýšlí, jak se chová k lidem, jim v tom bránili. A dostali výrazné napomenutí: nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, protože jim patří království nebeské. Říkám si, co to je, že někdy v dobré víře a ve snaze po tom nejlepším bráníme tomu nejlepšímu. Vůbec se nechci klesnout k tomu, že budu jednoduše kritizovat ony učedníky, ale tady opravdu byly napomenutí, že dělají možná trochu prchlivě něco, co jde úplně proti smyslu. Přinášet děti ke Kristu, nechat ho, ať se jich dotýká, nechat je přicházet a dotýkat se Ježíše je něco, co je strašně důležité. A tak si říkám, co může být tou naší mentální myšlenkovou překážkou, když si myslíme, že tohle není místo pro děti ve smyslu vztahu k Ježíši. Na to je ještě brzo, teď se to nehodí, nebo cokoliv. Ježíš říká, že pokud nepřijmeme Boží království jako děti, jistě do něho nevejdeme. A to je velmi důležité.

dotyčné prolézačky a pořád to zkoušel. A pak tam vylezl a když to tatínek zjistil, tak ho opravdu už z velké výšky sundal a plácel ho po zadečku. A ten malý samozřejmě, jak to ty děti dělají, spustil velmi intenzivní řev a křik a pláč. A tatínek ale nedělal nic, žádné utěšování, stál vedle něho a najednou se ten syneček k němu obrátil a vší silou se přitiskl k jeho noze. A táta ho vzal ho do náruče a kluk se v zápětí v jeho náručí uklidnil. Pro mě to je do dneška veliký obraz toho, jaké děti jsou. Neutíkal od táty, protože dostal. Naopak se k němu přimknul a hledal u něho útěchu, protože věděl, že ta korekce je správně. A tak kéž bychom byli jako děti, kéž bychom se uměli učit a vztahovat k našemu nebeskému tátovi, kéž bychom uměli přijímat jeho napomenutí i korekci a zároveň kéž nám neuniká ten fakt, že jedině u něj najdeme to utišení, to přijetí, tu otevřenou náruč a teplo té otcovské náruče. Pane Bože, děkujeme ti. Děkujeme za to, že jsi s námi, že jsi náš milující otec, že jsme tvoje děti. Děkujeme za tenhle krásný příměr, protože z něho čerpáme opravdu tu útěchu a to vědomí, že jsi s námi, nad námi, ale také obrovsky blízko nás. Díky za veškerou výchovu, díky za tvou korekci, díky za to směřování, které nám v životě dáváš. A děkujeme za to, že to všechno je motivované tvojí láskou, něhou a blízkostí. Díky, Pane Bože, milujeme tě. Amen.

0: Toby Mac a Sarah Reeves nás dovedli k 6:30, je pondělí 1. června, svátek má Laura.
1: Je s vámi Rádio 7.
0: Je 1. června, Den dětí, a Rádio 7 se došlo za svými posluchači s otázkou, zda je těžší být dítě nebo dospělý.
2: Asi být dospělý. Nemá úplně moc času volného.
3: Dospělý, protože musíš hlídat děti.
4: Děti, protože musí chodit do školy.
5: Dospělý, určitě dospělý. Protože musí chodit do práce, kde je to strašně těžký.
6: Bylo mě to těžší jako v dospělosti. Protože mají komplikovanější věci k řešení. Třeba srovnat děti a domluvit se s manželem,

Tvou sílu mám, zpívala skupina Kamis. Před ní malá ankéta o tom, jestli je těžší být dítě nebo dospělý. Tak jste to slyšeli, co si o nás děti myslí. Že je to strašně těžké, v práci to máme strašně těžké, ještě se musíme domluvit s manželem nebo manželkou. No tak kéžím tu dospělost umíme do budoucna představit taky trochu pozitivněji.

Zvláštní území bratrů Ebenových. Před námi je ještě jedna písnička skupiny Světlo a po ní už uslyšíte biblické zamyšlení Petra Plaňanského.

Ahoj kamarádi. Určitě už se vám stalo, že vám někdo ublížil. Podvedl vás anebo rozlobil. A možná to bylo tak ošklivé, že jste měli chuť se mu pomstit. Sám ty pocity znám. A přemýšleli jste někdy nad tím, proč se vlastně chceme pomstit? A co se změní, v čem se nám doopravdy uleví? Když jsem na své otázky hledal odpověď, narazil jsem v Bibli na příběh jednoho králem pronásledovaného muže. Pojďme si o tom muži společně něco přečíst. David odtud vystoupil a usadil se na nepřístupných vrcholcích u En-Gedi. Když se Saul vrátil ze stíhání pelištejců, oznámili mu. Hle, David je v poušti En-Gedi. Saul tedy vzal 3000 mužů vybraných z celého Izraele a vydal se hledat Davida a jeho muže po kozorožčích skalách. Došel až k ohradám pro stáda, které byly při cestě. Byla tam jeskyně. Saul do ní vstoupil, aby vykonal potřebu. V odlehlém koutu jeskyně však seděl David se svými muži. Tu Davidovi jeho muži řekli: Toto je den, o němž ti Hospodin řekl, vydám ti do rukou tvého nepřítele. Můžeš s ním naložit, jak se ti zlíbí. David se přikradl a odřízl cíp Saulova pláště. Ale proto odříznutí cípu Saulova pláště si David potom dělal výčitky. Svým mužům řekl, chraň mě Hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na Hospodinově pomazaném, a vztáhl na něho ruku. Je to přeci Hospodinův pomazaný. Těmito slovy David své muže zarazil a nedovolil jim povstat proti Saulovi. Saul vstal, vyšel z jeskyně a šel svou cestou. Potom vstal i David, vyšel z jeskyně a volal za Saulem. Králi, můj pane! Saul se ohlédl. David padl na tvář k zemi a klanil se. David Saulovi řekl, proč posloucháš lidské řeči, že David usiluje o tvou zkázu? Hle, na vlastní oči dnes vidíš, že tě dnes v jeskyni vydal Hospodin do mých rukou. Říkali, abych tě zabil. Já jsem tě však ušetřil. Řekl jsem, na svého pána nevstáhnu ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný. Pohleď, můj otče. Pohleď na cíp svého pláště v mé ruce. Odřízl jsem cíp tvého pláště a nezabil jsem tě. Uvaž a pohleď, že na mé ruce nelpí žádné zlo ani nevěrnost. Já jsem se proti tobě neprohřešil, ale ty mi ukládáš o život. Chceš mi jej vzít. Ať nás rozsoudí Hospodin. Ať Hospodin vykoná nad tebou pomstu za mne. Má ruka však proti tobě nebude. Na vztahu Davida a Saula je zvláštní hned několik věcí. David patřil ke královu dvoru, jednak jako udatný bojovník, který porazil Goliáše, ale také jako mladý nadaný hudebník, jehož chvály dodávali králi klid a potěšení. Jednoho dne se ale věci zvrtly. Král čím dál víc zapomínal na Boha, a také začal žárlit na Davida, protože ten byl ve veliké oblibě lidu. Král začal propadat záchvatům vzteku a dělal spoustu dalších nerozumných věcí, které nakonec začaly ohrožovat samotné království. My dobře víme, že když se lidé cítí v ohrožení, zvláště ti významní či populární, začínají dělat hodně podivné věci. Král Saul, který se cítil ohrožen Davidem, se rozhodl, že Davida zabije. Proto Davidovi nezbylo nic jiného, než před králem prchnout do pustiny. Jenže král byl ve svém rozhodnutí důsledný a rozhodl se z části své armády Davida pronásledovat. A právě tady, v pustině, se Davidovi naskytla jedinečná příležitost k pomstě. Všichni lidé, tedy i králové, mají své potřeby, které musí vykonat. No, v tom není na světě žádná výjimka. A Saul si tedy odskočil do jeskyně na záchod.
Jenže na neštěstí pro krále to byla jeskyně, kde se v koutku schovával David se svými muži. Davidovi stačil jeden skok, jedna rána nožem a jeho problém by byl navždy vyřešen. Davidovi spolubojovníci to svému druhovi doporučovali. Vždyť než by služebníci královského doprovodu začali svého pána hledat, bylo by určitě dost času se z jeskyně vytratit a schovat se na úplně jiné místě. Jenže v této situaci, kdy David mohl svůj problém s králem jednou provždy vyřešit, se ukázal Davidův skutečný charakter. Rozhodl se v celé věci důvěřovat Pánu Bohu. Svou touhu, dokonce bychom mohli říct i právo na pomstu, předal do rukou Božích. V této situaci byl pronásledovaný David větším králem než samotný král Saul. David odmítl využít jedinečné příležitosti a odmítl násilím řešit své problémy. Neposkvrnil si ani ruce, ani čest. Drazí kamarádi, Davidův příběh nás může povzbudit k rozhodnutí, že pomstu a spravedlivý soud můžeme přeci nechat na Bohu, a dokonce i tehdy, když se nám naskytne jedinečná příležitost k tomu, abychom se mohli pomstit tomu, kdo nám ublížil. Možná je to tak, že ten, kdo ubližuje druhým, nakonec přeci ubližuje nejvíc sám sobě. Od mikrofonu vás zdraví Petr Plaňanský.

Zamyšlení Petra Plaňanského určeného nejenom dětem vám nabídneme dnes ještě jednou 15 minut po 15. odpolední. No a zítra ve 3:15 nabídneme zamyšlení Martina Moldana, kdo to jen je?

0: Minula 7. hodina raní, je pondělí 1. června 2026. Měsíc se sešel s měsícem a tak je to listárna na závěr května. U jejíhož poslechu vás tentokrát vítá Lucie Endlicherová. Naše ředitelka Kateřina Hodecová má pár dní velmi zaslouženého a ještě více potřebného volna. A tak jsem ráda přijala možnost pozdravit vás, naše posluchače, od listárnového mikrofonu. Vlastně je to příležitost mimořádná v mnoha ohledech, ale k tomu se ještě dostaneme. Nejprve bych ráda zopakovala jedno upozornění, které už vysíláním nějakým způsobem zaznělo, ale znáte to, opakování matka moudrosti. V minulém týdnu jsme do provozu uvedli novou aplikaci Rádia 7, která umožňuje jednoduchý poslech našeho vysílání i přístup k základním funkcím, jako je náhled na přehled pořadů, přístup do audioarchivu a tak dále. Aplikace se jen tak při poslechu nevypne, funguje tady i na pozadí, zároveň je na ní možné nastavit časovač vypnutí, což může být v některých případech velmi potřebná funkce. K dohledání a ke stažení v Google obchodu i v Apple Store. Několika minulými listárnami se neslo konstatování o poklesu množství ohlasů. Takových vln umíme v průběhu roku vysledovat několik. Často souvisejí s počasím nebo s datem a prázdninami. Prostě vysvětne sluníčko, zavolá zahrádka, objeví se ranec aktivit, které je možné vykonávat a na psaní pak nezbývá čas. Jsou ovšem situace, ve kterých něco napíšeme, protože pak už by mohlo být pozdě. Prostě chceme stihnout ještě tu poslední možnost, ještě než. A právě v takové situaci teď stojím v současné době, protože v neděli se uzavře bezmála 20 let, které jsem strávila v týmu Rádia 7. A díky téhle skutečnosti se teď má e-mailová schránka plní krásnými slovy poděkování a požehnání. Někdy se skoro až nestačím divit, z jakých stran ty ohlasy přicházejí a jaké jsou. Vůbec jsem třeba nečekala a netušila, od kolika z vás uslyším něco jako: moc rádi jsme tě poslouchali, speciálně pořad Zákoutí byl náš oblíbený. Protože právě tuhle větu jsem četla ne jednou nebo dvakrát, ale mnohonásobně častěji v těch posledních dnech. A u ní mi to došlo. Protože v předcházejícím asi půl roce do redakce přicházely především kritické ohlasy k tomuto pořadu. Takže když se teď ozývali lidé s poděkováním a rozloučením, tak mě překvapilo, kolik pozitivních slov tímto směrem zaznělo. A tohle byl spouštěč té následující úvahy. Ono se to totiž říká často, už je to vlastně úplně otřepaná pravda, možná skoro až klišé, ale se vší vážností, které jsem jen schopna, chci poprosit, nenechávejte slova díků, pochval, vyznání blízkosti, přátelství, lásky až na někdy. Až se to bude hodit, až bude čas, příležitost, až to budu umět sformulovat dobře. Protože nikdy nevíte, zda nepřijdete pozdě, nebo skoro pozdě. Vaše slova třeba ještě uslyší ten, kdo je měl slyšet, potěší ho. Ale možná, kdyby zazněla dříve, tak by měla navíc sílu i něco změnit a to už se teď nestane. A rozumějte mi, já jsem teď uvedla konkrétní název pořadu, ale o ten tu vůbec nejde, protože tohle je to nejobecnější konstatování, jaké jen umím říct. A chci říct, máte v našem vysílání něco rádi? Potěšil vás v poslední době nějaký pořad? Dotklo se vás nějaké slovo moderátora, které zaznělo ve vysílání a ve vašem srdci zapadlo na to pravé, potřebné místo? Moc prosím, nenechávejte si to pro sebe. Napište nám o tom, protože nikdy nevíte, zda právě tohle vaše psaní nespůsobí něco velmi důležitého v týmu rádia nebo v životě konkrétního redaktora, který je třeba za ten pořad zodpovědný. Nenechávat si slova pochvaly jen pro sebe může mít za následek to, že se budeme divit odlivu šikovných a schopných lidí, ochladnutí jejich nadšení a ani vlastně nebudeme vědět, jak se to stalo. A totéž samozřejmě platí i o kritice a o nejrůznějších připomínkách, které mohou posunout vysílání rádia a podpořit jeho další rozvoj. tak jenom pro jistotu. Kdybyste chtěli, tak nám můžete psát úplně kdykoliv na e-mail radio7@radio7.cz nebo můžete využít SMSky nebo WhatsAppový kontakt na číslo 608 566 773. Když tu zněla ta výzva k vašim reakcím na naše vysílání, tak já přidám jedno takové malé dovysvětlení nebo ilustraci. Tím chci říct, žádná reakce není malá nebo zbytečná. Třeba právě v tomhle týdnu psal Pavel, že poslouchá vysílání už od 4:40 v práci. A to byla celá informace v tom e-mailu obsažena. A teď byste si mohli říct, že je to úplně nedůležitá poznámka. Jenomže to byste netušili, jak potěší moderátora, který někde podkládá víčka sirkami, aby neusnul. Protože najednou přijde tohle. Díky i za tuhle úplně obyčejnou zprávu, která říká, že někdo na druhé straně je. Protože rádio opravdu v mnohem stojí na interakci mezi námi na jedné straně mikrofonu a vámi na druhé straně u rádia nebo jiného přístroje, skrze který posloucháte. Protože bez vás by ta naše snaha byla prostě marná. Před nějakým časem psal do písniček na přání Míla a prosil o jednu skladbu. A moderátorka Broňa na tu jeho prosbu reagovala úplně jednoduše. Zahraju Mílo a ráda. A Míla jí ještě odpovídal. Moc díky, Broňo. Úplně mě to dojalo. A zase úplně jednoduchá, obyčejná slova, pár písmenek. Ale vypovídají o spoustě věcí. O interakci mezi vaším uchem a srdcem a našimi čudlíky, technikou a hlasy a hlavami a srdcem, protože bez těch by to nešlo. A nad tím vším Duch Svatý, protože on je ten, který to celé propojuje. Díky němu. Díky za to. Už to byla řeč o aplikaci, díky které je ještě jednodušší dostat se k poslechu našeho proudového vysílání. Ale není bez zajímavosti, že je také mnohem jednodušší díky ní nám napsat, protože kontakty jsou zde k dispozici na jedno kliknutí. Budete tak s námi moci sdílet jednodušeji své postřehy, komentáře, zážitky. Marie takto bezprostředně reagovala na vysílání. Právě jsem vyslechla úvahu Církev má dnes narozeniny a jsem úplně nadšená, jak je výstižná. Pokusím se o ně podělit s přáteli. Děkuji za anténu. Přeji boží požehnání všem novým spolupracovníkům i těm odcházejícím na jiné místo. Jsem ráda, že se ti noví nám představili. Jsem v důchodu, takže nemusím vstávat, ale vaši ranní biblickou úvahu si nenechám ujít. A tuhle si poslechnu i odpoledne znovu. Děkuji za povzbuzení, které přinášíte do našich životů. Těším se na další pořady. Marie. Pokud nás posloucháte pravidelně, nejspíš jste v předchozích týdnech zaregistrovali nejrůznější zvuky a hluky související s rekonstrukcí střechy, která probíhala. Následovala ji montáž fotovoltaiky a přidala se i rekonstrukce kabeláže v horním patře budovy, ve kterém běžně sídlí vysílací studio. Tato akce ještě stále probíhá. Na pohodlné přebývání v klasickém vysílacím studiu si přece jen ještě budeme muset počkat. A jsme moc vděční našemu stálému spolupracovníkovi Petru Krištofovi, který celou tuto akci převzal na svoje bedra. A když už jsme u vyjmenovávání spolupracovníků, díky patří i Joškovi Kohoutkovi, který pro změnu vyvinul tu zmíněnou aplikaci pro poslech Rádia 7. V lidech je velké bohatství. Víme o tom a nepřestáváme děkovat za to, že a jak nám Bůh v této oblasti žehná. Ještě by se toho dalo hodně říkat, ale nějak mám pocit, že další nahlížení do vašich dopisů je možné schovat zase na příští týden. S uzavírajícím se květnem chci poslat pozdravy na všechna místa, kde nás posloucháte. Pozvat k pondělnímu speciálnímu dni dětí na vlnách Rádia 7 a nám všem popřát dny v boží blízkosti a s jeho ochranou. Díky, že nás posloucháte. Díky, že jste s námi. Už to tu znělo, ale pro jistotu. Pokud nám budete chtít napsat, můžete se ozvat na e-mail radio7@radio7.cz. Můžete komentovat naše příspěvky na Facebooku nebo na Instagramu. Můžete nám napsat SMSku nebo WhatsAppový vzkaz na číslo 608 566 773. Pokud máte nějaký oblíbený pořad, hledejte ho nejenom v proudovém vysílání, ale i v podcastových aplikacích, stačí zadat jméno pořadu a vybrané ukázky našeho vysílání najdete také na YouTube kanálu Rádia 7. Na našem webu www.radio7.cz najdete i audioarchiv, zprávy z redakce, přehled pořadů nebo informace o tom, jak nás můžete podpořit. Listárnu pro vás tentokrát připravila a od mikrofonu se s poděkováním za těch bezmála 20 let loučí Lucie Endlicherová. Naslyšenou.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Lucy Grimble zpívala Nemusím tě složitě hledat, není těžké tě najít. Nemusím se natahovat daleko, abych se tě dotkla. Zázraky mě obklopují, kamkoliv jdu. Není to samozřejmé vidět zázraky. Chce to mít skutečně oči otevřené. To vám od mikrofonu Rádia 7 opravdu z celého srdce přeje Kateřina Hodecová.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se,

noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

Blížíme se k 7:30, tedy času ranního telefonátu, ale ještě než k němu dojde, nabízím další část ankety, kterou jsme natočili k příležitosti Dne dětí. Děti jsou opravdu dar od Hospodina. A tak jsme se děti ptali, na co by se, kdyby mohli, zeptali pána Ježíše.

0: píše. A tady jsou jejich odpovědi.
1: Co se stane, když člověk umře?
2: Jestli jsem hodný a jestli půjdu do nebe.
3: Jak to vypadá v nebi? Nebo jestli poznám lidi, když mi třeba někdo umře, tak jestli ho poznám v nebi.
4: Existovali dinosauři, taky mě zajímá, jak vznikla Země.
5: Jestli rodiče mají věci, že to budeš malý.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7. Je první červnový den, tedy Den dětí. A o kom jiném by měl být dnešní ranní telefonát, než právě o projektu, který je o dětech a pro děti. V následujících minutách si budeme povídat s Eliškou Cajskovou o projektu Oázy, který funguje pod organizací Hope for Kids. Více nejen o oázách prozradí sama Eliška v dnešním ranním telefonátu. Eliško, vítejte a přeju dobré ráno.
3: Dobré ráno i vám.
2: Když se řekne oáza, většina si asi představí klid, pohodu. Dá se tohle říct i o projektu Oázy, který realizuje Hope for Kids? Moc prosím, přibližte ten projekt nám, kteří oázy neznají. O co vlastně jde?
3: Tak určitě se to dá říct, klid a pohoda. Je to projekt, který je inspirovaný v zahraničním projektu Prayer Spaces in Schools. A my jsme tady v českém prostředí to nazvali oázy. Znamená to, že my vlastně v jedné třídě ve škole vytvoříme prostor, kam ty děti potom chodí vždycky jedna třída na jednu vyučovací hodinu. A v tom prostoru my v té třídě vytvoříme stanoviště té oázy, která jsou zaměřená vlastně na různé aspekty, ať už nějakého duševního, duchovního, i třeba fyzického uvolnění a odpočinku. A vlastně ty děti si tam potom ty stanoviště procházejí samostatně během té vyučovací hodiny. A máme tam vlastně zaměření jak i právě na ten fyzický odpočinek, takže jsou tam nějaká smyslová stanoviště, uvolnění od stresu, nějaké hmatové příjemné doteky, vůně. A máme i stanoviště zaměřená na vztahy, jako odpuštění nebo omluva, dělat pro někoho něco pěkného. A i pak třeba stanoviště zaměřená na sebepřijetí, co si o sobě vlastně myslím, jak sám sebe hodnotím a co mě svazuje v životě, co mi vlastně brání prožívat svobodně život. A pak jsou i stanoviště zaměřená i třeba nějakým spirituálním směrem nebo duchovním. Například pro příklad uvedu stanoviště životní otázka, kde vlastně děti mohou si říct, na co by se zeptali Boha, ať už v něj věří nebo ne. Kdyby ho dneska potkali, tak vlastně si mohou sformulovat otázku. Takže to je takový prostor oázy.
2: My tady mluvíme o dětech a děti jsou přirozeně živé, hravé. Nejeden rodič nám určitě dá za pravdu, že ne vždy jsou děti úplně klidné. A jak tedy docílit toho, aby se v těch oázách dokázali stišit? Je to vůbec možné?
3: Je to překvapivě možné, překvapivě právě proto, že se ocitáme ve škole, ve školním prostředí, kde tedy opravdu ten klid spíše nebývá na to ticho. A daří se nám to tím, že my vlastně tu oázu se snažíme co nejvíce jakoby odlišit od toho školního prostředí. Hodně používáme různé světelné řetězy, světýlka, deky, látky, výzdoba různá taková do té místnosti, takže děti vlastně vstupují už třeba i v té třídě je příšeří, je zatměno vlastně, nebo zatažené žaluzie, záclony a oni vstupují do takového přítmí, kde jsou ty světýlka, hraje tam taková jemná tichá hudba, už hnedka třeba ucítí i nějakou tu vůni, kterou tam používáme. A i vlastně před vstupem do oázy se snažíme těm dětem říci, že cílem je, aby tam byl klid a že tedy mohou šeptat, jo, pokud si potřebují něco sdělit. Takže oni opravdu, naprostá většina dětí to zvládá úplně bez problémů, že to akceptují, vstoupí vlastně do toho úplně odlišného prostoru a už ten vstup někdy je takový jako wow, tady je něco zajímavého, něco úplně klidného. A krásně se tomu jako poddají. A častokrát učitelé jsou překvapení, že přivedli nějakou divokou třídu a ty děti to úplně krásně akceptují a ponoří se do toho klidu, že si tam samostatně procházejí ta stanoviště.
2: Máte nějaké ohlasy přímo od dětí?
3: Ohlasy bývají opravdu 99% pozitivní a děti vlastně píšou na konci takový vzkazík, která stanoviště se jim nejvíce líbila a co si chtějí odnést vlastně do života. Tak tady mám jenom nějaké takové vybrané vzkazíky od nějaké holčiny. Ticho je neskutečně mocná věc a když najednou všechno utichlo, chtělo se mi se rozesmát. Jo, nebo jiná holčina. Měla bych se umět ocenit za svoje úspěchy. A další takový příklad. Nejvíce mi pomohlo stanoviště s vypsáním toho, co mě trápí. Toto bych chtěla využít i v praxi a psát si každý den deník. Takže ty ohlasy bývají opravdu velmi, velmi pozitivní napříč vlastně různými věkovými skupinami.
2: To je moc hezké, že děti oceňují ticho a klid. Myslím, že v dnešní době opravdu plné mobilů a blikajících obrazovek, že zakusit něco takového pro ně může být velmi, velmi formativní. Školní rok se pomalinku chýlí ke konci. Jak prožíváte tohle závěrečné období v týmu? Co vám přineslo?
3: Tak samozřejmě jsme absolvovali několik oáz, to se tak podařilo, i když my tedy ty oázy nejlépe situujeme někam do zimních měsíců, kdy je trošku to takové přirozenější, ale někdy se stane, že i tak to na jaře přijde nějaká poptávka, takže měli jsme také nějaké oázy. A jinak pro nás jaro bývá tradičně poměrně hektické období, protože to je období, kdy jsme ve školách hodně aktivní s našimi preventivními programy. A zároveň jsme také během jara mohli v našem týmu uvítat 5 nových kolegyň, které dokončily lektorský výcvik, takže těm se hodně věnujeme, abychom jim co nejvíce usnadnili ten začátek toho lektorského života.
2: Nicméně oázy nejsou to jediné, čemu se věnujete. Na čem ještě pracujete?
3: Tak už jsem vlastně zmínila naše preventivní programy, což je taková hlavní naše činnost. To těm říkáme etické dílny a to jsou úplně klasické preventivní programy pro od 1. až do 9. třídy. Nejrůznější témata, se kterými chodíme do škol. A dále vlastně další hlavní naše činnost je poradna Zeptej se, poradenská aplikace, kam se mohou děti na nás obracet s čímkoliv, co řeší, neví rady, s čím chtějí poradit. Takže tam vlastně měsíčně máme přibližně 250 až 300 dotazů, takže to je taky taková hodně činnost spojená s těmi etickými dílnami. Další činnost jsou nějaké semináře pro dospělé, protože častokrát potřebujeme oslovit i rodiče, případně učitele. A naše dvě hlavní témata pro dospělé jsou kyberdítě a jeho sítě, kde se bavíme právě o mobilech, elektronice. A další téma je odolný dospělý, odolné dítě. No a ještě bych chtěla zmínit úplnou novinku, která ještě úplně se nenarodila, ale začne již během letních prázdnin a to je podcast, který se bude jmenovat Otoč to a bude to podcast určený jako cílové skupině právě pro děcka na druhém stupni, na středních školách, jo, pro takovou tu mládež, mladé dospělé. Takže to je úplná novinka, na které intenzivně pracujeme zhruba ten poslední půl rok a již brzy spatří světlo světa.
2: No, vidíte, to jste mě trošku předběhla. Chtěla jsem se vás zeptat, co o prázdninách, kdy se uzavřou školy a ta vaše lektorská činnost. Takže to budete pracovat na podcastech.
3: Určitě, ale také během léta již pravidelně se zabýváme tím, co během školního roku úplně není prostor, takže plánování, strategie, ale také třeba úprava programů tak, aby více odpovídali té aktuální situaci, tomu, co ty aktuální generace teďka řeší, protože vlastně musíme každé 2-3 roky, vlastně nám přichází trošku jiné děti, trošku se to obměňuje, co je aktuální, a potřebujeme i my být aktuální pro ty děti, aby to k ním mluvilo.
2: Hope for Kids, to je organizace, která tohle všechno zaštiťuje. Jak vás můžeme my, obyčejní lidé, podpořit ve vaší práci a činnosti? Co je pro vás teď důležité a aktuální? Co nejvíc potřebujete?
3: Tak právě aktuální máme 1. června a právě dnes začíná naše taková pravidelná benefiční akce Kuličky v běhu, kterou pořádáme v tomto období již 3. rokem. A je to takový jeden ze způsobů, kterým zveme naše fanoušky, aby se mohli do naší práce zapojit třeba nějakým svým darem. A kuličky v běhu vlastně fungují tak, že mohou lidé přispět 500 korun a tím získají startovní číslo pro jednu z 333 kuliček. A my pak ty kuličky, které se tímto způsobem budou moci zapojit do závodu, tak my je vypustíme 22. června na závodní dráhu. No a my jsme v předchozích letech oceňovali ty kuličky, které byly nejrychlejší v cíli, ale letos to máme úplně naopak a právě zvítězí kuličky, které se dokáží co nejdříve zastavit v některém záchytném bodě. A je to vlastně takový symbol toho, že v dnešní uspěchané a možná i úzkostné době se děti potřebují naučit najít ve svém životě záchytný bod, ať už je to rodina, kamarádi, skutečný odpočinek, ale třeba také naučit se odpustit, naučit se být vděčný, přijmout sám sebe. A tak právě ty letošní kuličky v běhu máme zaměřené právě i na projekt Oázy, na podporu tohoto projektu. A takže jsme to vymysleli takto, tento závod.
4: Moc vám děkuju. Přeju, aby jste měli dostatek invence, moudrosti i ochotných lidí, kteří se připojí k téhleté důležité a prospěšné službě preventivní výchovy na školách. A ať se daří i Oázám a Tichu. Naším ranním telefonickým hostem byla Eliška Cajsková z Hope for Kids. Děkuju vám.
3: Taky děkuju, mějte se.
4: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.

Tvoje láska stačí, zpíval John Foreman. 12 minut před 8 raní posloucháte Rádio 7. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kateřina Hodecová.

jeřabin, srdce plné strachu, ztracená duše pláče do peřin, s nadějí zapadlou v prachu.

Svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky. Oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Koloským, 3. kapitola, 9. až 10. verš.

0: minula 8. hodina v pondělí 1. června, posloucháte vysílání Rádia 7. A jako každý pracovní den v 8 hodin ráno je tu relace Bible Guide a s ní Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně, který pro vás připravuje tohoto praktického průvodce Biblí.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 40. kapitola. V Judsku zanechal Nabukadnezar jako místodržícího Gedaliáše. S ním bydlel také prorok Jeremiáš. Gedaliáše se ale rozhodl zavraždit amonský král ve spolupráci s jedním dříve vysoce postaveným judským úředníkem. Na toto spiknutí byl sice Gedaliáš upozorněn, ale nenechal si poradit. Zkáza Judska a Jeruzaléma, včetně Božího chrámu, byla obrovskou pohromou a šokem pro všechny Izraelce. Věděli, že jsou Bohem vyvolený národ, a teď jich zůstala jen hrstka. Věděli, že do jejich země je přivedl sám Bůh, aby tak splnil dávný slib jejich praotci Abrahamovi, a teď byli ze své země vystěhováni. Věděli, že město Jeruzalém si pro svůj chrám vybral Bůh, a nyní bylo město i chrám zničen. A vše z nejsvětější svatyně bylo zničeno a ztraceno. Desatero, pozlacená truhla z cheruby, miska s Mojžíšovou manou a Áronovým rozkvetlým prutem, to vše bylo nenávratně pryč. Zůstal jim jen psaný zákon a ten se stal o to víc ceněný. Díky péči zbožných Židů zůstaly knihy Starého zákona zachovány i pro nás. Po svém návratu sice Židé obnovili bohoslužbu v novém chrámu, včetně obětí, ale nejsvětější svatyně už zůstala prázdná. Nevíme, co v nejsvětější svatyni tehdy bylo. Podle tradice tam byl kámen, na který velekněz jednou ročně stříkl obětní krev na den smíření. Blížila se doba nové smlouvy. Jistě proto není náhoda, že právě Jeremiáš, poslední velký prorok, který zažil zkázu Judska, novou smlouvu nejzásadněji předpovídá. Byl svědkem porušení staré smlouvy a zničení všech jejich symbolů z nejsvětější svatyně. A stal se také nejjasnějším hlasem předpovídajícím smlouvu novou. Její nejpřesnější popis najdeme ve 31. kapitole Jeremiáše. Hle, přicházejí dny, pravý Hospodin, kdy s domem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedli z Egypta. Tuto mou smlouvu totiž porušili, ačkoliv jsem byl jejich manželem, pravý Hospodin. Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, pravý Hospodin. Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Už se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat, poznejte Hospodina. Všichni mě totiž budou znát, od nejmenších až po největší z nich, pravý Hospodin. Odpustím jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích. Novozákonní list Židům nám vysvětluje, že tato předpovídaná nová smlouva je ta, o které mluvil Ježíš při své poslední večeři. Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Tato nová smlouva podle listu Židům nahrazuje tu starou smlouvu, Mojžíšovu. V 8. kapitole, kde autor listu Židům cituje Jeremiášovu předpověď, čteme: Ježíši byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy. Kdyby té první smlouvě nebylo co vytknout, nebylo by potřeba nahrazovat jinou. Když tedy Bůh mluví o nové smlouvě, v Jeremiášově proroctví, prohlašuje tu první za starou a to, co stárne a chátrá, nutně zaniká. Tato nová smlouva má podle Jeremiášova proroctví tři hlavní znaky. Za prvé, její znění již není zapsáno na kamenných deskách, ale přímo na lidském srdci. To je předpověď proměny srdce, neboli nového narození z ducha, o kterém mluvil Ježíš. Ježíš odpověděl: amen, amen, říkám ti, pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Druhým znakem nové smlouvy je úplné odpuštění všech hříchů. o definitivním ospravedlnění účastníka nové smlouvy psal autor listu Židům takto. Ukázal se, tedy Kristus, teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích. A třetím znakem nové smlouvy, podle Jeremiášovy předpovědi, je osobní poznání Boha. Ten, kdo přijme Krista, se vnitřně setká s Bohem a je schopen s Bohem komunikovat a nechat se jim vést. To je způsobeno duchem, který mění srdce člověka a sám se stává jeho součástí. O tom prorokoval ve spojení s novou smlouvou také Ezechiel a vysvětlil nám to apoštol Pavel. Všichni, kdo se dají vést Božím duchem, jsou totiž Božími syny. Naše hříchy jsou odpuštěny. Naše srdce je nové. Bůh nás nyní vede svým duchem.

Poznávat poselství Bible můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 hodin ráno a v repríze potom v 18 večer. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. No a tento i předchozí díly můžete najít na webu Rádia 7 anebo také na stejnojmenném podcastu Bible Guide.

Je 1. června, Den dětí, ale svátek dnes mají také všechny nositelky jména Laura. Jedná se nejspíše o domácí formu jména Laurencie, což je ženský protějšek Laurencia, tedy českého vavřince. Z největší pravděpodobnosti bylo toto jméno odvozeno od slova vavřín. Další verze naznačuje, že počátky jména sahají až do antiky, kdy označovalo člověka, který pocházel z města Laurentium, to je přímořské město v Láciu. A je také připomínán Justin, jeden z prvních křesťanských mučedníků. Jeho jméno má počátek v latinském slově justus a to znamená spravedlivý. Tak milé Laury i milí Justinové a vlastně i milé děti, vše nejlepší, krásný sváteční den.

0: Kalendárium.
1: 1. června roku 64 vypukl ve starověkém Římě požár, který se později pro císaře Nerona stal motivem ke stíhání křesťanů. V roce 1953 byla vyhlášena měnová reforma v Československu. V Plzni došlo k prvnímu masovému vystoupení proti komunistickému režimu v celém sovětském bloku. V roce 1871 se narodil český evangelický teolog a historik František Žilka. Studoval na univerzitách ve Vídni, Halle, Edinburgu a Lausanne. Od roku 1902 působil jako evangelický farář v Mělníku. Po vzniku Nové republiky se stal profesorem novozákonních věd na Husově teologické fakultě v Praze. V letech 1922 až 1941 redigoval časopis Kalich. Žilka kladl důraz na to, aby byla protestantská teologie otevřená světu. Uměla s ním komunikovat a snažila se obstát pod palbou otázek kriticky smýšlejícího člověka. Snaha přiblížit modernímu člověku duchovní obsah křesťanské tradice vedla Žilku k překladu Nového zákona do soudobé češtiny. Byl to po kralické Bibli významný protestantský překladatelský a interpretační čin, který dodnes neztratil na významu. V roce 1907 se narodil český filozof Jan Patočka, jeden z prvních tří mluvčích Charty 77. Výrazně ovlivnil její duchovní zaměření. K jeho početným žákům patří například Václav Bělohradský, evangelicky orientovaný Ladislav Hejdánek, poúnorový emigrant Erazim Kohák či polistopadový rektor Univerzity Karlovy Radim Palouš a další. V roce 1948 se pak narodil Tomáš Halík, český teolog, psycholog, sociolog a kněz. Připomeňme také výročí úmrtí. V roce 1918 zemřel kazatel a vydavatel časopisu Betánie Josef Kostomlacký. Betánie je synonymem tohoto kazatele dodnes. Byl to časopis, který vydával 36 let a ten svým duchovním vlivem vyoral hlubokou brázdu daleko za hranice své církve. Mnohým byl ale Kostomlacký znám také jako muž modlitby a touhy po duchovním obživení. Pocházel z evangelické rodiny, původně ovšem židovské. Jeho dědeček uvěřil v Ježíše Krista jako mesiáše. Josef vystudoval pražskou techniku a stal se strojním inženýrem. V 26 letech se pod ním probořil při bruslení led a on následkem toho těžce onemocněl. Téměř rok ležel se zánětem pohrudnice. V období nemoci mu duchovně posloužila jeho sestra a on následně prožil obrácení. Tak se dostal do kontaktu s americkými misionáři v Praze a stal se horlivým svědkem o Kristově milosti a dobré zprávě evangelia. Od roku 1876 pracoval jako železniční inženýr v děčínských Podmoklech a tady prožil povolání do kazatelské služby. Odchází na 3 roky biblických studií na St. Krišoně u Bazileje. V roce 1882 se vrátil a byl přijat do kazatelské služby Svobodné reformované církve. Krátce vypomáhal v Praze, pak v Táboře, Písku, Bystrém a znovu v Praze. Posledních 15 let života pak požehnaně sloužil ve sboru brněnském. Všude osvědčoval moudrost a autoritu, se kterou uměl urovnávat spory. V roce 1942 se narodil český spisovatel a dramatik Vladislav Vančura. A poslední výročí, kterým dnes kalendárium Rádia 7 uzavřeme, patří R. Giel Ternovi, americkému multimilionáři a vynálezci. Ten se narodil v roce 1960, pardon, ten zemřel v roce 1969. Robert Gilmore Holterno se narodil do křesťanské rodiny, jeho dvě sestry se staly misionářkami v Číně. Ve 14 letech odchází od rodiny odhodlaný žít si po svém. Dělal mnoho dělnických profesí, díky kterým ovšem také vzrůstala jeho profesní odbornost. Své první vynálezy uvedl do života jako spolumajitel firmy na opravu automobilů. Proslavil se ovšem především díky vynálezům v oblasti pozemního stavitelství. Jeho obří stroje dokázaly tak vystavět přízemní dům z litého betonu nebo se pohybovat na stavbě silnice. Po dlouhém období vzdoru se vrátil zpět ke Kristu, do církve, a uvědomil si, že bez Boha nemůže nic. Svůj majetek chápal jako propůjčený Bohem. I v době, kdy se mu nedařilo, dodržoval své závazky, které Bohu dal, a v době, kdy se mu dařilo, odevzdával celých 90% zisku na boží dílo. Dál pracoval s 10%. Během svého života podpořil na 660 tisíc pracovníků na misijním poli po celém světě. Mimo jiné byl ředitelem mezinárodní organizace Gedeonů, která zdarma distribuuje Bible. Tak tolik kalendář a kalendárium rádia a sedm s datem 1. června. Připravuje je pro vás Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak to mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešní příběh bude vyprávět Diana Krutová. Dobrý poslech vám za celý tým rádia přeje Milan Remeš.
9: Ahoj, jmenuji se Jana Krutová a ráda bych se s vámi sdílela o můj příběh, jak jsem pozvala pana Ježíše do svého života. Když jsme byli ještě děti, já a dva sourozenci, naše maminka nám vyprávěla o Bohu. Moc nás to nebavilo. Učila nás Otčenáš, ale museli jsme to vydržet. Když mi bylo 13 roků, maminka si přála, aby chodila 1 rok do náboženství. Ale byl to Husův sbor, kde jsem pak byla běžmovaná. Když mě bylo 14 let, chodila jsem do 9. třídy. Maminka zemřela na rakovinu prsa. Náboženství muselo jít úplně stranou. Život se náhle změnil. Otec nás také opustil a pomáhali jsme si my, 3 sourozenci, úplně sami. Bylo to moc těžký živobytí, ale život plynul dál. Mám 2 děti, 5 vnoučat a jsem už 16 let rozvedená. Ale děti žijí v Praze a tak se tak často nevidíme. A už několik let tady chodím v naší církvi bratrské do KLUSu. To je klub seniorů. Občas jsem šla i na bohoslužbu a cítila jsem se dobře v tomto společenství. Líbilo se mi zpívání, chval a nakonec i společné sdílení. Vloni nás důchodce oslovil náš kazatel Petr, jestli nechceme jet na English Camp. Anglicky neumím. Ale chvíli jsem přemýšlela. A pak jsem si přihlásila a ještě pár seniorek. Nádherná příroda, pěkné ubytování a velmi dobré jídlo. Spala jsem s Janou Kubaňovou a vyprávěla jsem jí o knihách, co jsem vše četla. Ale byly to knížky převážně duchovní. Jana mě řekla, že jí stačí jenom 1 kniha a to je Bible. Nešlo mě to do hlavy, jak někomu může k životu stačit jenom Bible. Ale až do té doby, než jsem ji začala sama číst. V Biblii je vše, hlavně pravda. A vše v Biblii je neměnné. Po týdnu dovolené jsem vstřebávala, co jsem tam všechno prožila. Tak si asi představuju, že to bude vypadat v nebi. V tom velkém společenství probíhalo vše v lásce a harmonii. Po dovolené jsem měla chvíle, kdy jsem přemýšlela o smyslu života. Kamarádka Lenka mě pomohla. 10. listopadu roce 2022 jsem přijala našeho Pána Ježíše Krista do svého života. A myslela jsem si, když se vyznám ze svých hříchů, že už nebudu mít žádné starosti. Tak se ale nestalo. Starosti mám stejné, akorát, že na ně nejsem úplně sama. Vím, že když prosím o pomoc, vždy se najde nějaké řešení. Modlitbou, chválami a děkováním se našemu Pánu vždy odvděčím. Jaké úkoly mě náš Pán prověří, pověří, to nechám na něm. Vždy se těším na bohoslužby, na kázání, na chvály, slovíčko pro děti a také na společné sdílení. 11. června roku 2023 jsem byla pokřtěna ponořením do vody ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.

0: srdci přijala Pána Ježíše Krista do svého života, do svého srdce. Co to pro tebe znamenalo?
1: No, pro mě to bylo moc krásné sdílení, že jsem ho přijala, protože jsem zjistila, že když všechny problémy, které mám, se s ním můžu sdílet a vždycky vím, když padnu někdy na dno, nebo ať se topím kdekoliv, čemkoliv a poprosím ho, tak mě vždy a vždy zase pomůže zpátky.
0: Co pro tebe znamenal křest? A co je vlastně křest pro člověka, který přijal Pána Ježíše Krista do svého života?
1: Křest je něco úžasného, protože se stane věc, s ponořením do vody najednou se změní úplně o 180%. Úplně jsem se změnila, můj život se obrátil tak nádherně vzhůru, takže děkuji Bohu za to, že jsem mohla tohleto prožít a moc bych docela řekla, kdyby měl někdo možnost tohleto učinit. Určitě to bude báječný a uvidí, že i jemu se stane to, co se stalo mně, že jsem šťastná. Že mám okolo sebe spoustu lidí, který si různě pomáháme. A moc bych byla ráda předávat tu víru a tu lásku, kterou v sobě mám, kterou jsem od Boha dostala a předávám ji dál. A moc jsem šťastná, na světě a zjistila jsem, že hlavně, když si pomáhá druhým lidem, což já hodně dělám, tak první musím mít ráda sama sebe a pak teprve můžu pomáhat druhým lidem. A k tomu, abych se měla ráda sebe, mi pomáhá náš Pán Ježíš Kristus.

Jsem šťastná na světě, řekla ve svém příběhu Jana Krůtová a dodala, že by tu víru a lásku, které jí Bůh dal, ráda předávala dál a přála by ji všem lidem. Z jejího života si můžeme vzít i to, že k Bohu můžeme přijít v jakémkoliv věku nebo životní situaci. Jeho náruč je pro nás vždycky otevřená. Pokud byste chtěli o Bohu, o Ježíši Kristu vědět více, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Dnešní epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout také v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Tam stačí zadat název podcastu Stopy. Pro dnešek se s vámi z Rádia 7 loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

0: Končí relace Stopy svědectví o božím jednání, ve které tentokrát jste poslouchali zase jeden příběh ze života o tom, jak přijít k Pánu Bohu, jak ho poznat, jak s ním žít. Reprízu tohoto pořadu vám nabídneme ještě zítra v 19 hodin a 45 minut. No a teď tady pro vás všechny mám překvapení. Ve studiu vítám vzácné hosty. Se mnou jsou tu Téa a Ben. Ahoj, moc vás zdravím, moc vás vítám.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Můžete se představit našim posluchačům? Já jsem říkala vaše jména, ale Teo, do které chodíš třídy, kolik ti je roku?
1: 8 a chodím do druhé třídy.
0: Do druhé třídy, 8letá. Téa je tady se mnou a Bene, tobě je kolik roků?
2: 6. A chodím do školky.
0: Chodíš do školky, ale po prázdninách už to nebude pravda, že ne? Ne. Takže půjdeš do první třídy. Těšíš se?
2: Jo.
0: No, my jsme vás pozvali dnes k mikrofonu, protože je Mezinárodní den dětí, takže máte svátek. Máte rádi svátky?
2: Jo, ano.
0: Oslavujete Mezinárodní den dětí? No, máte něco přislíbeného, že jo? Já to vím. A co máte slíbeného?
1: Půjdem do obchodu a tam se něco vyberem.
0: Takže dárky. A už víte, co byste chtěli?
1: Já ještě ne. A taky ještě ne.
0: Takže se necháte inspirovat tím, co tam uvidíte.
1: Mm-hmm. Jo.
0: Teuško, jak ráda slavíš vlastně? Co je pro tebe oslava? Co ráda děláš, když se něco slaví?
1: Třeba kreslím.
0: Kreslíš? A co ráda kreslíš?
1: Zvířata třeba.
0: Zvířata. Kdybyste měli možnost si teď na jeden den vybrat nějaké zvířátko, které byste si vzali domů a hráli byste si s ním, jaké by bylo? Co byste si vybrali? Jakékoliv zvířátko můžete?
1: Kocourka. Psa.
0: Psa. A ty si, Bene, říkal?
1: Kocourka.
0: Kocourka. Ty máš rád kočky? A co na nich máš rád? Co na nich máš rád?
1: Já se s nima můžu honit.
0: Že se s nima můžeš honit. Rád sportuješ? Běháš? Co máš vlastně ráda, Teo, ty?
1: Jako za sport nebo?
0: Klidně za sport nebo třeba to kreslení, jak jsi říkala. Co máš
1: kreslení
0: ráda?
1: A gymnastiku.
0: Gymnastiku. Ty ráda cvičíš? Umíš salta?
1: No a jak to? Různý stojky hvězdy a prostě ty...
0: No, stojky hvězdy.
1: Ne, jakože salto, to ne.
0: A nějaký přemety.
1: Nebo na trampošce umím.
0: Na trampošce umíš. A nějaký most třeba? To taky děláš?
1: Jo.
0: No, a když byste si představili takový úplně nejlepší den, který budete slavit, ten váš svátek, co byste si přáli, aby vám dospělí, v čem by vám měli vyjít vstříc, jak by to měli udělat? Aby to byl ten nejlepší den pro vás. Pojď blíž, Teuško, trošku
1: koupit mikrofon. Nám nějaký dárek a pomazlit.
0: Pomazlit. To chápu, pomazlit je moc fajn. A s kým se ráda mazlíš?
1: S mámou a tátou.
0: S mámou a tátou. Bene, taky máš rád mazlení?
1: Jo. A nebo se psem třeba.
0: Se psem třeba.
1: Když jsem u kámošky, tak tam má psa a tím se mazlem.
0: Vaše maminka moc ráda a moc hezky zpívá. Umíte taky zpívat?
1: Jen trochu.
0: Jen trochu, ale já myslím, že jo. A zpíváte spolu s mámou někdy?
1: No, když máma zpívala na ten den pro Brno, tak já jsem tam, já už jsem ty písničky skoro furt poslouchám, takže si někdy zpívám, jakože, že si zpívám, že ona to, jako v duchu, že se zpívám.
0: Mm-hmm.
1: Tu písničku, co zpívá, taky ona.
2: Já taky.
0: No, to je vlastně úplně jasné, že ty písničky znáte, když často posloucháte maminku. Možná třeba ještě pár roků a budete s ní na pódiu zpívat i nějaký druhý hlas. No a táta taky zpívá? Zpíváte i s tátou doma?
1: No, Den spíš hrál hrát třeba na klavír, jakože třeba na ten, říkal mi, že na ten den pro Brno dál na klavír.
0: A s čím si nejraději hrajete? Bene, prozradíš?
2: Já s autíčkama.
0: S autíčkama. Stavíš autodráhy?
1: Já spíš chodím ven na hřiště třeba, protože my máme dům blízko hřiště, takže tam skoro furt chodíme třeba na kolo.
2: A já jezdím na kole.
0: No ale jezdit na kole znamená... Chodíš pěšky. Jezdit na kole znamená taky někdy z něho spadnout, že jo? Spadli jste z kola už?
2: Jo.
0: A bolelo to hodně?
1: Já už jsem spadla hodněkrát, někdy to bylo, někdy míň, někdy víc.
0: Jasně. A důležité je pak mít blízko tu mámu, že? A pomazlit se. To je nejlepší lék. Vy chodíte s maminkou a s tátou také do církve a tam se hodně mluví o Pánu Ježíši. Jak se vám vlastně mluví s Pánem Ježíšem? Mluvíte na něho někdy? Modlíte se? Říkáte mu něco?
1: Jo.
0: A co mu říkáte?
1: Aby jsme se třeba měli dobře, aby jsme byli zdraví.
0: Jo. Abyste byli zdraví? No, to je důležitá modlitba. A za co se ještě modlíte?
1: Aby se nám třeba zdále hezký sne.
2: Aby se nám nic nestalo.
0: No teda. A zdají se vám pak hezký sny, když se takhle pomodlíte?
1: Jo. No někdy, když zapomenu, tak ne. Když se zapomenu pomodlit. Třeba jsem se jednou zapomněla pomodlit.
0: Pojď blíž mi, Teuško.
1: A to... zdal jsem nějaký hnusný sen, ale to už nevím, jaký. Protože to jsem byla, když jsem... To jsem měla asi tak 6 roků, když jsem to...
0: Tak to jsi byla ještě menší, že? Mně se moc líbí, že Pán Ježíš měl rád děti a on ty dospělé napomínal, aby děti nechávali přicházet k němu, protože aby se ho děti mohly dotknout a on se dotýkal jich a žehnal jim. Zažíváte tady to jako hezké? Je vám hezké, když víte, že Pán Ježíš vás má rád?
1: Jo.
0: A v čem vás třeba chrání? Co ještě prožíváte takhle s ním?
1: Třeba když jsme třeba na nějakém koncertě, když my hrajeme s mým brachou na klavír, jakože já i můj bracha i další bracha, a když hrajeme na koncertě na klavír, tak aby jsme se nestyděli a třeba aby jsme tam něco nepokazili, že by jsme tam udělali nějakou chybu.
0: To znám, to má člověk veliký strach a potom je moc rád, že může poprosit o nějakou ochranu, že? Tak ty hraješ na klavír? Bráchové taky, Bene, ty taky hraješ na něco?
1: Ne, protože my ten klavír hrajeme ve škole, že tam máme kroužek. Já a můj brácha to má vždycky v pátek a další brácha ten to má ve středu, protože tam začal jakože... Tam začal chodit, ale my už jsme tam chodili.
0: A je hezké, když se učíš na něco takhle hrát. Máš ráda muziku?
1: Jo.
0: Bene, ty bys chtěl na něco v budoucnu hrát? Na co?
1: On říkal, že chtěl hrát na buben.
0: Na buben? No to je super. To je super. Viděla jsem nedávno v televizi vlastně docela malého kluka, který seděl za celou tou soustavou bicích. A teda ten jel. Ten do toho mydlil. Taky bys to chtěl takhle?
2: Nebo kytaru.
0: Nebo kytaru. To je hezké. Tak jo. Máte rádi nějaké písničky od mámy?
1: Ano.
0: A víte, kterou?
1: Tu. O nebe, jak se pustíme teďka.
0: O nebi. o nebi. Ta písnička se jmenuje Těším se. Já jsem teď v sobotu, to už
1: to
0: říkám.
1: Těším se do nebe?
0: Těším se do nebe, ano. V sobotu na Dní pro Brno, to byla taková velká akce několika církví tady, tak vaše maminka tam tuhle písničku zpívala a říkala, že vlastně za ten text můžete vy. Je to tak?
1: My jsme jednou v autě říkali, jaký by to bylo v nebi, tak nějak prostě vymyslela tuhle písničku. Že
0: povídali jste si o nebi a vy jste vymýšleli, jaké to v nebi bude, je to tak? A když byste to teď měli třeba nakreslit, jaké to bude v nebi, co byste nakreslili?
1: No, že tam jsou třeba hodně zvířat, že tam, když uděláme, že když třeba spadneme, tak to vůbec nebude bolet, že tam můžeme prostě skákat všude a třeba se sklouznout po žirafím krku a pak spadnout na zem.
0: A pak spadnout na zem a nic se vám nestane.
1: Jo.
0: Tak jo, tady je písnička od Kirsten, která zhudebnila nápady svých dětí o tom, jaké to bude v nebi.

0: Tak tohle byla Kirsten a její písnička Těším se, písnička inspirovaná fantazí jejich dětí, které jsou dnes také hosty ve studiu Rádia 7, protože slavíme Den dětí. Je 9 hodin, posloucháte Rádio 7, hezký den vám přeje Kateřina Hodecová. Minulá 9. hodina a já tu mám další dva hosty, dva milé hosty, Zachyho a Davida. Kluci, vítám vás, ahoj.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: Tak jak se máte?
2: Dobře.
0: Dobře. Máte rádi oslavy, svátky?
2: Jo. Hodně.
0: A proč? Co se děje třeba takhle u vás doma, když je den dětí? Jak to slavíte?
2: Různý dárky, jsou tam všude dobroty.
0: Dobroty, maminka vaří. A návštěvy? No super, super. Já už jsem tady slyšela, vaši sourozenci prozradili, že jdete si vybrat nějaký dárek.
2: Mm-hmm.
0: Máte plán, co?
2: Já ještě ne.
1: Já balí,
2: v tom obchodě
1: balíček bonbonů.
0: Balíček bonbonů? Ty rád masáž?
2: Jo.
0: Vy chodíte do 3. a 4. třídy, jo. Říkám to dobře, takže vám je kolik?
2: Mě 9 a jemu 10.
0: 10. Tak to už jste v podstatě velcí kluci, to už máte rozum z mnoha věcí. Tak to se vás můžu i zeptat, třeba chodíte rádi do církve, nebo čtete si rádi Bibli?
2: Jo, já jsem začala si číst Bibli, Nový zákon.
3: A máma nám čte vždycky večer.
2: Jo, Bibli, co jako dělá Ježíš a jaký zázraky.
0: Jaký zázraky? A zažíváte taky nějaký zázraky? Zažili jste už?
2: Jo, hodně.
0: Prosím tě, hodně. A jaké?
2: No třeba, že mě chrání, že já jsem skoro spadl, já jsem skákal na kole a že jsem já úplně skoro spadl a on mě prostě ochránil a že jsem nespadl.
0: Teda?
2: Že já jsem se úplně takhle zatočil dolů a to skoro jsem jako spadl takhle ale on mě zachránil, že jsem to udržel.
0: To je velká
3: pomoc. Nebo když hraju na klavír a mám nějaký koncert, tak se pomodlím, ať mi to jde dobře a půjde to hodně dobře.
0: Mm-hmm.
2: Nebo když mám nějaký zkoušky, třeba test nějaký ze školy nebo něco, no tak se vždycky pomodlím, ať to bude dobrý a bude.
0: A je to dobrý.
2: Jo.
0: No tak to je super, protože mám pocit, že člověk, aby opravdu viděl zázrak, tak si hlavně musí být takový připravený ho vidět, že jo? Protože někdy si řekne potom, že je to normální, ačkoliv se za to předtím modlil, to je pěkná hloupost. Máte rádi nějaký specifický, nějaký zvláštní biblický příběh?
3: O Mojžíšovi.
0: O Mojžíšovi?
2: O Davidovi.
0: Ty seš David, tak je David, jo, to je tvůj hrdina. A co se vám líbí, Zachy, co se ti líbí na Mojžíšově?
3: No, že se nebál jít za tím faraonem, aby furt jako říkal, ať propustí ten lid. Jakože se nebál furt za ním chodit, jakože ho furt vyhnali a pak zase, až ho propustil, tak ty otroci furt brblali a ten Mojžíš to furt jako nezdával a furt šel dál.
0: Že byl takový vytrvalý.
3: Mm-hmm.
0: Znáš to? Mně stalo se ti, že musel pořád znova něco.
2: Jo, mě už hodněkrát.
0: Hodněkrát. A co to by se Davide líbí? Na králi Davidovi.
2: Že se postavil k tomu obrovskému Goliášovi a porazilo.
0: To je velké vítězství.
2: A že mu pomohl Ježíš.
0: Mm-hmm. A to je na tom hrozně zajímavé, že on neměl žádnou velkou zbroj, že?
2: Jenom to, ten prak, dal si tam kamínky a střelili tady do obličeje a on pak se skátal dolů a ještě mu uřízl hlavu.
0: No, to je pravda, že s ním skoncoval úplně a definitivně, že byl velký nepřítel a obrovský člověk.
2: To bylo z anděla ten, nebo... Vlastně nic.
0: A to jsou starozákonní příběhy. A v Novém zákoně taky máte něco oblíbeného?
3: Novém.
2: Já
3: nemůžu se vzpomenout.
0: To nevadí. Ale David přemýšlí.
2: Tak.
0: Taky nic. Kluci, jak rádi trávíte svůj volný čas? Co máte rádi?
3: Chodíme na hřiště s kámošema.
2: Skáču na kole.
0: Skáčeš na kole? To se nějak jmenuje, ne, ten sport?
2: To traily, nebo jezdíš na traily.
0: Ale to jsou takové ty stezičky v těch prudkých kopcích, které valíš dolů přes kameny a přes překážky.
2: No a tady jsou skokánky, které hodně vysoko skáčeš.
0: Jejda. Z toho mám vždycky strach, když to vidím. Nemáš strach?
2: No, to jen trošku. Protože se vždycky pomodlím a vím, že se mně nic nestane.
0: Ty jo. Tak to jsi odvážný a statečný. Ty vůbec máš rád ty hrdinské příběhy, že jo? A uměli byste říct, co je podle vás hrdinství?
3: Že se někoho zastaneš, když někdo někoho bude hodně otravovat, jakože se mu bude posmívat, tak se ho zastat třeba.
0: A nebát se těch okolo, že? Napadá ti něco? Nenapadá. A byli jste někdy sami v té situaci, že jste museli být takhle stateční a někoho se zastat? Pořád je to tak, že jsou všichni na sebe hodní?
3: Jo. V naší třídě se máme rádi. Tak jsme tam kamarádi všichni.
0: To je pěkné.
3: My taky.
0: To je pěkné. Kluci, a na dětech, aspoň ze strany nás dospělých, na dětech obdivuhodné, že máte úžasnou fantazii. To už mi někdy pod těmi úkoly všemi a povinnostmi my to někdy trošku ztrácíme. A tak kdybyste třeba teď měli kouzelnou hůlku a mohli udělat tři věci, které by to byly?
3: Aby všichni na sebe byli hodní,
2: aby se všichni měli rádi.
3: Potom ještě, aby všichni uznali Ježíše a šli k němu.
0: Proč je to důležité?
3: Aby se měli dobře a nedělal se jim nic zlýho.
2: Aby nedělali špatné věci.
0: Tak jo, pustíme si písničku. Vy jste jednu vybrali, která to je?
3: Stvořitel.
0: Stvořitel a pod ní je zase podepsaná vaše máma, že jo? Tak jo, tady je.

0: Tohle byla písnička od Kirsten, maminky mých dnešních hostů, kterými jsou Zachy a David. Povídáme si o tom, jak by rádi slavili svůj den dětí. Už tady byla řeč o dárcích a o dobrém jídle. Mlsáte rádi?
1: Jo, hodně.
0: A co máte nejradši?
1: Bombóny.
0: Bombóny. Nějaké specifické?
1: S cukrem.
0: S cukrem. Kluci, vy jste ve škole, už je vám 9 a 10 let, to už každý den do sebe sypete spoustu nových informací. Mm. Baví vás se učit?
1: Jo.
2: Mě trošku.
0: Trošku. A co se rádi učíte? Co vám jde?
1: Jde hodně tělocvik.
0: Tělocvik, ty jsi takový sportovec, že? I tady jsi ve sportovním tričku krásném.
1: Matika a čeština. Matika. A vlastivěda a přírodověda.
0: Hmm. A co tě na matice baví?
1: Počítání.
0: Rád počítáš?
1: Mhm.
2: Ještě český jazyk baví ty křížovky. Mě hodně baví.
0: Křížovky, je, to já mám taky ráda.
1: Nebo osmisměrky.
0: Osmisměrky jsou taky fajn. Akorát ty písmenka já už moc nevidím, ale vám to asi nedělá problém, že jo? A je něco, co vás ve škole otravuje?
2: Mně to matika, člověk a jeho svět.
0: Co je člověk a jeho svět?
2: No tam se...
1: Přírodověda taková.
2: No taková přírodověda jako o přírodě.
0: O přírodě. Příroda tě nebaví?
2: Jako to jsou tam nový věci.
0: No ale musím říct, že moc ráda slyším, že vás baví čeština. Křížovky, to je hezké. A taky se umíte pěkně vyjadřovat. Mluvíte rádi?
1: Jo, hodně.
0: A máte nějaké oblíbené, říká se tomu, předmět hovoru, jako téma, o kterém rádi povídáte?
1: O Ježíšovi.
0: Fakt? Si rád povídáš o Ježíši? A o čem konkrétně?
2: Třeba jak Jonáš to... Jak Jonáš postavil tu velkou loď a to...
1: Noé.
2: Teda Noé a jak postavil tu velkou loď a to... A dal tam... A vyšli tam hrozně moc těch zvířat.
0: Mm-hmm. No, Jonáš se spíš topil, že? Než by postavil loď. Takže máte rádi ty příběhy. To je to, co vás na tom baví. Hmm. A... Jak v tom vidíte Ježíše nebo Pána Boha? To je to, co v tom hledáte v těch příbězích?
1: Že jim dává jako sílu a moci to udělat. Jako.
0: Mm-hmm. Já jsem se vašich sourozenců ptala, jestli se modlí a za co se modlí. Tak kluci, modlíte se?
1: Jo.
0: A za co?
2: Já se modlím za to, aby se mi nic nestalo.
0: Mm-hmm. To už jsi říkal.
1: Aby jsme se měli dobře a že jsme měli dobrý jídlo, pití, že se tady máme dobře a za ty války, ať už přestanou.
0: Mm-hmm. To tě trápí, když to vidíš? Jak vlastně vidíte dospělost? Vy už jste děti, ale dlouho děti nebudete, rychle rostete. Tak na co se těšíte, až budete dospělí?
1: Můžeme si dělat, co chceme.
0: Fakt. Máš pocit, že dospělí si můžou dělat, co chcou?
2: Musí jít do práce.
0: Pojď, Davidku, blíž k mikrofonu, prosím. Musí chodit do práce, no, to je pravda. A to je dobře nebo špatně?
2: Dobře. Aby se tam vydělával peníze.
1: Na jídlo a pití.
0: Mm-hmm.
2: Aby se neumřel.
0: A co ještě dospělí teda? Jak ten jejich svět vidíte? Musí chodit do práce.
1: Že nás chrání, podporujou.
0: Mm-hmm, to je veliké.
2: Dělají večeře a oběd a snídaní.
1: Že se o nás starají.
0: Přesně tak. To je veliká radost dospělých lidí, když mají o koho se starat a mají šikovné děti. A co byste poradili dospělým směrem k dětem? Co by třeba měli dělat jinak?
2: Chovat se přísněji.
0: Přísněji. Tak teď se mi vyrazil dech. Fakt přísněji. Já jsem čekala, že řekneš, že mají být hodnější a víc dětem dovolovat.
1: Mm-hmm, no.
0: Proč mají být přísnější?
2: aby jsme byli víc poslušní.
0: Tak to tedy musím říct, že to z mě překvapilo. Tak dobře, tak vyřizujem vám dospělým, máte být přísnější, protože děti to vidí také jako důležité. Je to tak?
2: Jo.
0: Tak, kluci vybrali další písničku své maminky. Já jsem nabízela kde jakou jinou, ale vyhrála Závislá.

0: Posloucháte Rádio 7. Dnes slavíme Den dětí a tak jsem moc ráda, že mám stále ještě ve studiu Zachyho a Davida, se kterými si povídáme o tom, co mají rádi, jak by rádi slavili třeba Den dětí. Kluci jsou z rodiny, kde jsou 4 děti celkem. To už je docela slušná parta na sport, na hraní, na legraci, na všechno. Kluci, potřebujete ještě kamarády nějaké zvenku?
1: Na hraní, jo.
0: Na hraní, jo. Davide, máš nějaké kamarády? Jo. Další?
2: Hodně.
0: Hodně kamarádů, no super. A podle čeho se vybíráte kamarády?
2: Podle toho, jak jsou hodní, že se umí rozdělit a že to, že se k nám chovají pěkně.
0: Že se umí rozdělit. O co?
1: O dobroty nebo o jídlo.
0: O jídlo, no výborně. Rozumím, když se člověk umí rozdělit o jídlo, tak to už je opravdu kamarád. Podle čeho se zachyty vybíráš kamarády? Taky podle toho, že jsou na tebe hodní?
1: Jo.
0: A že ti dají sváčů třeba?
1: Mhm.
0: Máš kamarády kde?
1: Ve škole a některý aj v besídce.
0: V besídce v církvi?
1: Mhm.
0: Mm-hmm. A s kamarády v besídce povídáte si třeba i o nějakých těch biblických věcech a příbězích, které jste říkali, že máte rádi?
1: Jo.
0: Jo. Davidek nám tady skoro usíná.

0: klavíře hrajete nějaké písničky, anebo třeba takové ty vážné skladby starých skladatelů?
1: Nevím, já hraju ty anglický různý, a to nevím, ten název nějakýho, kdo to složil, takže.
0: No, v církvi se vůbec hodně zpívá, tak zpíváte rádi?
2: Já jo.
0: A mámě pomáháte někdy s písničkami?
2: No,
1: jako jak s tou stvořitelem.
2: Jak zpívá na pódiu, tak to ne.
0: Na pódiu ne. A
2: my jsme se styděli.
0: A když není na pódiu, tak zpíváte rádi s ní?
2: Jo.
0: My jsme tady už pouštěli písničku Stvořitel, na které jste se podíleli těmi texty, nebo tím textem. Maminka říkala, že jste ji inspirovali, když jste vyprávěli, jaké to bude v nebi. Mm-hmm. Tak jaké to bude v nebi podle vás?
1: Nejlepší.
0: A jak nejlepší?
2: Že si tam můžeš dělat, co chceš, že když třeba skočíš na hlavu, tak ti to vůbec nebude bolet, a že si tam můžeš to jezdit polvy to na hlavě.
1: Že furt se tam budeš mít dobře, nebudeš se mít nikdy smutně.
0: To říká pán Ježíš, že tam nebude žádná slza, žádný pláč, že? Žádný stesk, nic takového špatného. Tak jo, kluci, moc děkuji za vaši návštěvu ve studiu. Vážím si toho, že jste tady se mnou dnes byli a že jste povídali. Mám pro vás malé překvapení. Vydržte, lovím šuplíku. Lovím a vytahuji. Říkali jste, že máte rádi bombony, tak tyhle by šly?
1: Děkuji.
0: Tak jo.
1: Děkuji.
0: Tady máte bombony. Děkuji za vaši návštěvu a přeju, ať si ten dnešní den parádně užijete.
1: Děkuji.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Posloucháte Rádio 7, posloucháte vlastně sváteční vysílání, protože dnes je Den dětí. A my to samozřejmě ve vysílání Rádia 7 reflektujeme. Před chviličkou odešli od mikrofonu mý hosté. Dnes tu se mnou byl Ben, Téa, David a Zachy, sourozenci, kteří skrze své rodiče také poznávají Pána Ježíše a jeho dobrou vůli s námi. My jsme ale také natáčeli ankety s různými dětmi, ve kterých jsme se jich ptali na nejrůznější otázky. Tak třeba dnes je ten den dětí a tak je důležité se ptát také na to, co si ty děti myslí. A my jsme se ptali, co umí děti lépe než dospělí, nebo naopak dospělí lépe než děti. Tak tady jsou ty odpovědi.
1: Fantazii mají obrovskou. Jsou hodně hraví.
2: Myslím, že malovat, vyrábět.
3: Hodně se na nějaké věci těší. Neutrácí tak moc peníze.
4: Umí líp nedávat pozor.
0: A co naopak umí dospělí lépe než děti?
5: Pracovat a mají větší sílu.
6: Vazit. Dovedou se líp soustředit.
0: No, nevím, co vás zaujalo za odpověď, mě ta, že umíme líp vařit, tak kéž těm našim malým chutná. Je 9:30, čas pro pořad Překročit hranice. Tady je dobrý poslech.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Vítám vás u poslechu první části nové série Vyučování Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové. Nechte se vtáhnout do příběhu plného zvratů a emocí.
2: Určitě se všichni shodneme na tom, že život je určitá cesta. Nikdo z nás nestojí na místě, svět se kolem nás taky hýbe, my se neustále pohybujeme od někud někam a každý z nás bez ohledu na to, v jaké jsme životní situaci, bez ohledu na to, kolik nám je let, bez ohledu na to, čemu věříme, každý z nás má svoje vysněné destinace, máme představy, kam se chceme dostat, ale také každý z nás ví, pokud žije na tomhle světě alespoň chvíli, že život málo kdy je cesta po rovině, bez nějakých jako potíží. Většinou je to cesta, která přináší různé zákruty, nějaké výšiny, nějaké doliny, nějaké možná temné místa, nějaké pouště. Každý z nás zažívá, že život není zkrátka lineárně jednoduchý, ale má různé potíže a různé problémy. A některé problémy, které v životě zažíváme, se za ně si můžeme sami, našimi vlastními rozhodnutími, tím, že jsme se rozhodli někam na cestě se pohnout, něco udělat. Ale některé rozhodnutí nebo některé těžké situace na té naší cestě, některé zákruty, které zažíváme na naší cestě, nejsou způsobené naším rozhodnutím, ale třeba rozhodnutím někoho jiného. A důležité je, jak na takové rozhodnutí někoho jiného, který nás ovlivní, protože něco nám udělá, je, jak zareagujeme. Naše reakce na život okolo nás, naše reakce na momenty, které se nám v životě stávají, které jsou těžké, nepředvídatelné, překvapivé, jsou vlastně nejdůležitější, protože naše reakce ovlivní, jestli se pohneme kupředu, nebo zůstaneme trčet na místě, nebo zabloudíme, nebo si naši cestu prodloužíme. A proto je hrozně moc důležité, jak reagujeme na různé životní situace, třeba jak reagujeme na tragédii, jak reagujeme na zradu, jak reagujeme na úspěch, to nemusí být jenom negativní věci, jak reagujeme na přehlídnutí, jak reagujeme na to, že někdy žijeme podle hesla za dobrotu na žebrotu, někomu pomůžeme a vrátí nám to zpátky, jako by jsme někomu spíš ublížili. Jak reagujeme na situaci, kdy nám někdo ublíží a my máme najednou možnost se pomstit tomu člověku s gustem a zase zpátky. To jsou ty momenty, které tvoří naši cestu. Příběh Josefa, o kterém budeme mluvit v následujících 5 týdnech, je jeden z nejbarvitějších příběhů celé Bible. A proč na něho v příštích týdnech podíváme trochu blíž. Je to příběh muže, který by mohl být kdokoliv z nás. My samozřejmě žijeme v jiné době a prožíváme jiné, řekněme, výzvy. Málo kdo z nás žije v době, nebo kolem nás nejsou žádní otroci, doufám. Ale přesto vidíme v Josefově příběhu momenty, které můžeme lehce přetransformovat do našeho vlastního života. A mnozí z nás to totiž se dobře znají. Josefův příběh je příběh, který zahrnuje tyhle ty prvky, protože tyhle prvky nejsou jenom v té době, před mnoha tisíci lety, ale jsou v době, kterou prožíváme i dnes. I dnes prožíváme podobné sociální, rodinné nebo jiné konstelace, které nám můžou pomoct alebo naopak ublížit. A proto se díváme na ten příběh Josefa. Josef, o kterém dneska mluvíme, je Josef, který je synem jednoho z izraelských praotců Jákoba, vnukem Izáka a pravnukem Abraháma. Takže je to příběh těch praotců, kteří založili izraelský národ a Josef je první z těch praotců, který není zmiňovaný. Říká se Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, tak Josef je ta další generace, která se narodila Jákobovi. Ale jak uvidíte z dnešního dílu, Jákobův příběh v tom hraje hrozně důležitou roli a k tomu se za chvíličku dostaneme trochu více. Je pro nás důležité, abychom chápali, že lidé dřív a lidé dnes se zase až tolik neliší. Člověk po osvícenství obecně si myslí, že je jako více na výši, než byli lidé ve starověku nebo dokonce pravěku. Říkáme si, my máme osvícenou mysl, chápeme věci. Ve skutečnosti, když studujete historii, tak zjistíte, že jediná věc, která nás odlišuje od lidí z dřívějších dob, jsou technologie, které máme k dispozici. Technologie, které se postupně v lidstvu vznikly, které prostě někdo vynalezl, technologie, které máme, které nám zjednoduší, ale také komplikují život. Technologie jsou ta velká výjimka oproti tomu, co měli lidé dřív. Ale strachy, se kterými pracovali, výzvy, rodinné konstelace, nenávist mezi národy, to všechno vlastně ve své podstatě je pořád stejné. Samozřejmě, když studujeme historii, tak si všimneme, že starověký člověk byl mnohem násilnější, než se nám dneska zdá. Ty lidé byli opravdu vyrostli v kultuře násilí a my dneska se zdá, že násilí tolik není, ale nenechte se zmást. Na první pohled ho máme méně, ve skutečnosti, kdybychom vzali větší časové úseky, tak ty nejhorší násilí, které lidstvo kdy zažilo, tak zažilo v minulém století. Takže moderní člověk není až tak moc odlišný od toho, co se děje ve starověku nebo dokonce v pravěku. Dokonce odborníci říkají, že pravěký člověk měl obecně větší povědomí o světě, ve kterém žije, než máme my. My totiž spoléháme na ty technologie, které máme, ale pravěký člověk dokázal rozpoznávat v přírodě, dokázal rozpoznávat konkrétní situace, byl to člověk, který zkrátka, i když řešil podobné problémy, tak měl obecně větší znalost o tom, jak funguje člověk a jak funguje svět, ve kterém je dnes, než máme dneska my, což můžou paradoxně právě naše technologie. A my jsme si řekli, že ten Josefův příběh má úplně všechny prvky dobrého příběhu a ty prvky mnozí z nás v různých okolnostech zažíváme. A možná ještě než se dostaneme k tomu Josefovu příběhu, tak jedna poslední taková úvodní věc. Proč jako křesťané máme znát ten Josefův příběh? Proč je to pro nás důležité? Ten příběh je židovský příběh, je to příběh dokonce jednoho z zakladatelů židovského národa, takže je to příběh, který se nás na první pohled až tolik netýká. Ale jako křesťané věříme, že všechno, co je napsáno v té židovské části Bible, je napsáno také pro náš vlastní užitek, že v tom dokážeme najít nějakou moudrost, nějaké poučení, přestože se ta situace odehrává v úplně jiné době, v úplně jiné situaci, tak je to něco, co se dá aplikovat do naší vlastní situace. Věříme, jak říká apoštol Pavel v Římanům, tam říká takový zajímavý verš, on tam říká, všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a pozbuzení, které je písmu, měli naději. Takže on nám říká, že to, co je vlastně napsáno v té židovské části Bible, to je ta Bible, kterou ti první křesťané měli v ruce, nový zákon ještě neexistuje, ten neprv oni píšou, takže ta Bible, kterou oni mají, je ta židovská, to, co my nazýváme trošku ošklivě starý zákon. Takže tahle ta židovská chtěla poučit, abychom dokázali skrze to, co tam vidíme, skrze vytrvalost a pozbuzení, které tam je v těch příbězích obsažené, abychom i v tom my mohli najít naději pro nás. A to je věc, kterou zažíváme u Josefa velice silně. Když čteme Josefův příběh, tak vidíme tam konkrétní poučení, které tam zažíváme spolu s Josefem, ale zároveň získáváme naději, že přestože náš život se nevyvíjí podle představ, přestože náš život může mít dokonce spirálu směrem dolů a může se stát, že nám lidé ublíží a může se stát, že to vůbec nejde k lepšímu, tak přesto je vždycky naděje, protože naděje je něco, co nám dává silu do budoucna a naděje není, že všechno se daří, ale že všechno má smysl. A najednou zjistíme, že těch příbězích dokážeme najít naději pro náš vlastní život. A zároveň samozřejmě každý ten příběh v tom starém zákoně, v té židovské části Bible, nám dodává kontext našeho vlastního příběhu. A přestože Josef není křesťan a nemůžeme hodnotit podle morálních měřítek toho, co učí Ježíš, tak všímáme si, že Josef reaguje na mnoho těch situací, které se mu dějí v životě velice dobře. Reaguje správně, moudře, reaguje s milostí. A to je věc, kterou se budeme během této série od Josefa učit jako církev dnes. Budeme se učit, že v Josefově příběhu se učíme, jak reagovat moudře uprostřed extrémních situací. To je to, co se budeme učit v tomhletom příběhu. Budeme se prostě učit, jak reagovat moudře uprostřed extrémní situace. Ty extrémní situace nemusí být vždycky negativní, můžou být i pozitivní. Ale jsou to situace, na které nejsme úplně připraveni a na které nás jakoby trochu zaskočí a vidíme, že Josef v nich reaguje moudře. U Josefa jeho příběh začíná dávno před jeho narozením. A je hrozně důležité, abychom znali jeho kontext rodiny, do které se narodí, abychom znali tu situaci, do které on přijde, protože je to paradoxní, jak často my ignorujeme kontext, našeho vlastního života. A když vyprávíme svůj příběh, začínáme tam, kde jsme začali my, svým vlastním narozením nebo nějakou situací, kterou jsme zažili, kterou si pamatujeme. Ale náš příběh nikdy nezačíná naším narozením. Náš příběh začíná před naším narozením. Náš příběh začíná tam, kde naše rodiny se potkaly, u našich rodičů a dokonce možná ještě dál. Náš příběh je hrozně důležitý chápat v kontextu, ve kterém jsme se ocitli, a u Josefa to platí opravdu hodně. Nikdo z nás není nepopsaný list. Všichni máme nějakou historii a máme nějaký kontext. A rodina má na nás vliv v dobrém i ve zlém. A málo kdo, když se zamyslíme nad rodinou Anabází, má tak komplikovanou rodinou Anabází, než má Josef. Takže jestli si myslíš, že máš komplikovanou rodinu, tahle série je pro tebe, protože se dozvíš, že tvoje rodina je pravděpodobně naprosto skvělá a v porovnání s Josefem bezproblémová, protože Josefová rodina, to je skutečně komplikovaná Anabáze.
1: Se mnou ve studiu je teď Lukáš Targoš. Můžeme ještě chviličku mluvit o úvodní části celé série věnované starozákonnímu Josefovi. Ty jsi, Lukáši, citoval verš, který říká, že všechno, co bylo v písmu zapsáno, má v konečném důsledku cíl, abychom měli naději. Když předběhneme celou tu sérii, která se dnes před námi otevírá, jakou naději můžeme čerpat z Josefova příběhu?
3: Můžeme čerpat naději, že věci se můžou změnit prakticky přes noc, ale také se nemusí měnit po velice dlouhou dobu. A můžeme čerpat naději, že i uprostřed situace, která se vyvíjí velice špatně, Bůh na nás nezapomíná.
1: Ty jsi zmínil dneska vliv, který si každý neseme ze své rodiny. Tuto tenzi jakéhosi předznamenání nebo nastavení různých věcí v životě asi mnozí lidé znají, ale co z ní, jak z toho sevření vykročit?
3: To je poměrně těžká otázka, protože v práci s lidmi v pastoraci vidíme, že to není úplně snadné vykročit ze svého stínu situace, ve které jsme se ocitli, třeba ne vlastním vinou, naše rodinná situace. My spoustu těch věcí se naučíme zvládat v průběhu života, ale nedá se to úplně odřezat. Například naše rodina je naše rodina, i když třeba je nefunkční a nemůžeme jen tak lehce odřezat celou rodinu, protože se pak cítíme na světě velice sami jako sirotci. Takže musíme najít způsob, jak se vyrovnávat se situací, ve které jsme se ocitli, a je to pro každého trochu jiná situace a trochu jiný boj, ale nedá se úplně lehce z toho vykročit, že to jenom uděláme tlustou čáru, protože rodina oproti jiným typům vztahu, ve které tlustá čára udělat jde, nám neumožňuje udělat úplně tu tlustou čáru. Vždycky tam nějaký průsak do minulosti bude hrát roli a my se naučíme ty věci zvládat. Před lety jsem slyšel přednášku Andyho Stanleyho, který mluvil o tom, že je velký rozdíl mezi tenzí a mezi problémem. Problém je něco, co řešíme, tenze je něco, co se naučíme zvládat. A on říká, náš problém, který máme, je ten, že všechno řešíme, jako by to byl problém, který má nějaké řešení. Ale spousta věcí nemá řešení, spousta věcí je tenze, která pouze potřebuje, abychom se ji naučili zvládat. Pokud ní přistupujeme jako k problému, který se dá vyřešit, budeme vždycky zklamaní, protože se nám ta tenze znovu objeví, že tenze nemizí tím, že ji zvládáme, ta tenze je tam trvalá. Problém se dá vyřešit a zmizí, ale tenze zůstává. Takže my musíme se naučit rozlišovat mezi těmi dvěmi a spousta rodinných konstelací a naší minulosti je tenzí, kterou zvládáme, ale ne problémem, který jsme vyřešili.
1: Vidíš, to mi připomíná, před 30 lety jeden kazatel v našem sboru říkával, že jsou problémy k řešení a problémy k nesení.
3: Je to velice podobný princip. Možná tady pomohlo, že to nazval Andy jinými slovy, ale je to stejná věc. Jsou věci, které se dají vyřešit a jsou věci, které se prostě vyřešit nedají.
1: Jak je rozlišit? Myslím, že naše mizérie je někdy v tom, že to zaměňujeme.
3: Poznávací znamení tenzí je, že ať najdeme sebelepší řešení, že se ta tenze vždycky objeví znovu. To je asi nejsilnější poznávací znamení, protože to nebyla nikdy věc k řešení, ale pouze k tomu, abychom se ji naučili zvládat. Kdežto u problémů, které se dají vyřešit, tak často se skutečně už nevrátí. To je asi základní rozdělení.
1: Tak kež to máme moudrost, těšíme se na slyšenou opět za týden. Od mikrofonu se loučí Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová.

0: Tak tohle byl aktuální díl z pořadu Překročit hranice, první část série Josef, životní jízda. Reprízu vám nabídneme zítra v 16 hodin a za týden budeme v příběhu Josefa pokračovat.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Kdo je větší než nebesa, bude znít v další písni moldavské kapely Not an Idol. Po ní je tu ještě skupina On Me a v zápětí se rozezní znělka fortepiana. Tentokrát bude hostem Lenky Malinové, Čenza Šeda bude vyprávět o svém životě, o tom, jak nepatrné začátky jsou často předem těch velkých věcí, které potom následují. A tak nemáme pohrdat dny malých začátků. Ani tehdy, ani dnes. I dnes se může narodit něco důležitého pro budoucnost, tak mějme srdce připravená a oči otevřené. Od mikrofonu Rádia 7 se s vámi v tuto chvíli loučí Kateřina Hodecová. Přeji vám krásný a klidný den a těším se někdy příště naslyšenou.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Fortepiano.
2: Snad každý z nás rodičů si někdy položí otázku, co z toho našeho dítěte bude. U někoho se to už v dětství ukazuje, jakou cestou v životě půjde, ale často to není jasné ani v dospělosti. A jak to měl můj dnešní host Jan Šeda, o tom si budeme povídat v následující hodince. Vítejte při poslechu Fortepiana. Z Rádia 7 vás zdraví Lenka Malinová a zároveň zdravím i Honzu Šedu, kterému všichni říkají Čenza. Ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
2: Já se nejdřív musím zeptat, když jsi Jan, kde se vzal ten Čenza?
3: Jasně, my jsme měli v církvi, kde jsem vlastně vyrůstal, kam jsem chodil, tak jsme měli přehonzováno mezi mladýma, takže se začali dávat přes dívky. A já jsem tenkrát přicházel do mládeže a tam byl jeden Honza, kterýmu se už říkalo Čenza, a on měl i další přes dívky a on ve stejný moment pomalu tak odcházel a já jsem svým způsobem převzal tu jeho přes dívku, takže jsme tam byli tenkrát ještě Čenza a Čenzik, aby se to rozdělilo trošičku, ale skončili tam Honzové i jako Čáp. A tak, takže jsem skončil
2: s Čenzou. To se dopadlo ještě dobře.
3: A já už jsem na Čápa zvyklý, ale...
2: Čáp taky.
3: No, Klapák nebo Čáp. Takže každý měl svou přezdívku, protože jinak jsme se otáčeli všichni.
2: A mělo to nějakou souvislost?
3: Já jsem se nikdy nedostal k nějakému úplně vzniku, kdo s tím přišel, ale stalo se mě jednou můj spoluhráč na florbale, tak byl taky Honza a byl to Henza, takže jsme byli Henza s Čenzou.
2: Henza, Čenza. Dobře, tak jsem si myslel, že se dozvím trošku, ale no škoda.
3: Já bych taky chtěl, hele.
2: tak nic, ale už ti to zůstalo.
3: Už mě to zůstalo, říkají mě tak i rodiče často.
2: I rodiče si na to zvykli, no tak vidíš, tak no, potom už zbývá jenom si to přepsat do občanky.
3: Párkrát jsem nad tím přemýšlel, že bych si dal třeba jako prostřední jméno, ale nechal jsem si
2: Ale ono
3: Jana.
2: To ch jako Čenza, to by mohlo ti přinést dost problémů.
3: Je to možný, no. Takže zatím tam mám Honzu, asi tak zůstanu.
2: Ty jsi říkal, že jsi vyrůstal někde v církvi, vyrůstal jsi na poměrně malém městě, teď žiješ v Brně, k tomu se dostaneme během povídání, tak odkud jsi původně?
3: Já jsem původně se narodil, anebo jsem vyrůstal tady v Kuřimi, nedaleko od Brna, tam jsme byli ale jenom chviličku a když mě bylo kolem 5, tak jsme se vlastně přestěhovali do Svitávky, což je malá vesnička Městys, která je kousek od Letovic, kam jsme právě potom s našima, když jsme se přestěhovali, začali chodit do církve.
2: Tak a další tvoje kroky potom vedly do Brna.
3: Je to tak.
2: A k tomu se dostaneme během toho povídání. Patřil jsi mezi děti, u kterých to už v dětství někam směřovalo? Myslím třeba na sport. Seš sportovně oděn, ono to moc není vidět, ale seš takový sportovně naladěný člověk, je to tak, ne?
3: Jo, tohle jsem měl už od malička. Sport mě vždycky bavil, takže jsem toho vyzkoušel v celku dost. Delší čas jsem strávil u pingpongu, u tenisu a potom asi největší nějakých 8 let u florbalu. Sport mě vždycky doprovázel, jednou jsem aj chodil na kytaru, protože naši chtěli, aby jsme si zkoušeli nějaký hudební nástroj, tak jsme byli domluveni, že to vyzkouším rok a pak jim řeknu, jestli jo nebo ne, takže hnedka za rok jsem řekl, že ne a zůstal jsem už jenom u sportu.
2: Myslím na to, co jsem říkala v tom úvodu, že někdy u malých dětí už tak je vidět třeba, na co mají talent, kam budou směřovat a u někoho to není jasné, ještě studuje jednu školu, druhou školu, není jasné, jaký případ si byl ty.
3: Tak u mě bylo vidět, že mám rád sporty a že jsou hodně důležitý a zábavu a volný čas, cokoliv z takovýhodle, ale taky asi jako kdyby v nějaký dlouhodobý směřování ohledně nějakého zaměstnání nebo něco, tak to se měnilo. Vím, že dlouhou dobu jsem chtěl být architektem. Taťka byl ve staršestvu, takže jsem tam kázal v církvi, takže jsme si hráli, jako děcka jsme si hráli
2: na
3: církev.
2: Ano, to u nás taky probíhalo.
3: Já jsem většinou kázal a holky zpívaly, ségry moje, takže to jsme si hráli, ale nějaká myšlenka toho, že bych byl zaměstnaný v církvi, to přišlo až později, po chviličku po pubertě.
2: A nakonec i takový ten tvůj zájem bavit nebo naplňovat volný čas, tak to se taky naplnilo, že jo?
3: Jo, pán Bůh si to použil trošku jiným způsobem, ale myslím si, že se to promítá i do toho, jak mluvím.
2: Jaký byl život na tom poměrně malém městě, když srovnávám tedy s Brnem?
3: Určitě to má, nebo výhody, já jsem na to byl zvyklý, protože jsem tam zůstal do 24 dokonce, takže jsem byl zvyklý na to, že se všichni se všema znají, všichni se zdravíme a je to takový menší daleko, co se týká nějakých těch vztahů, takže i na vesnici si popovídáte prostě s prodavačkou, protože se znáte. Je to tak, je to tak. Já jsem měl to štěstí, já si myslím, že to pro někoho může být nešikovný, když tam chytne nešikovnou bandu v kolektivu, ve třídě nebo něco takového. My jsme byli vždycky dobrá banda kamarádů už od základky, takže se mě tam vyrůstalo pěkně.
2: My se budeme bavit o těch volnočasových aktivitách. Je to trošku záměrně i před prázdninami. A potom je to také něco, v čem jsi dlouho byl a co je ti blízké. Tak budeme si o tom povídat v Letovicích a teď už i v dalších městech funguje organizace ELIM. My už jsme tady v rádiu mluvili o této práci, je to úžasná práce, kterou tam hoši a myslím, že i dívky dělají. A ty jsi taky měl možnost se do toho zapojit, ale ještě než se do toho pustím, tak se tě musím zeptat, jaká byla tvoje cesta k Bohu, protože vyrůstat v církvi, vyrůstat v křesťanské rodině, to ještě neznamená na 100%, že to dítě si zvolí tuto cestu. Jak to bylo u tebe?
3: Jo, určitě. Určitě to neznamená nějaký automat, protože to je vždycky naše víra a ne víra našich rodičů. A já jsem strašně vděčný a často o tom mluvím za moje rodiče, protože naši pro nás byli dobrým vzorem a zároveň já si nepamatuju, že by mě někdy do něčeho tlačili, že by jsem tam cítil nějaký nátlak, že se musím rozhodnout a nějaký neustálý otázky, jak to teda mám s Pánem Bohem a kdy se nechám pokřtít nebo něco takového. Takže já jsem od rodičů nikdy necítil nějaký nátlak, že se musím pro něco rozhodnout. A měli jsme hodně otevřený vztah, já jsem se jich nebál zeptat na cokoliv. A měl jsem od nich dobrý vzor. Takže mě vždycky taky říkali, když jsem si zažíval nějaký situace v církvi a takhle, a každá církev má svoje, ale nebylo jich moc, bylo tam pár momentů, ale vždycky, když jsem se bavil o něčem, tak mě naši říkali, že si nemůžu spojovat lidský jednání s Pánem Bohem. A myslím, že tahle věta mě dost pomohla nějakým způsobem si ochránit ten boží charakter a to, kým je. A přinejmě, že už jako malej jsem měl nějaký zážitky s Pánem Bohem, takže jsem tak podvědomně vnímal, že Pán Bůh je. Přišlo mi to přirozený, neměl jsem s tím negativní zkušenosti, ale dlouhou řádku let jsem do církve hlavně chodil kvůli kamarádům, a protože jsme tam měli super bandu. A tenkrát je pravda, že jsem tam spíš byl takovej ten kverulant, kdekoliv jsem byl, a projevoval se tam ten můj charakter, že jsem na sebe chtěl upoutat pozornost.
2: Bavič.
3: Přesně tak, a ten typ toho baviče. Takže mě bylo jedno, jestli se zpívají chvály, nebo má někdo program, když mě napadl nějaký vtip, tak jsem se rozhodl, že tím pobavím zbytek. Takže to jsem byl já.
2: Tak takové děti dělají vrásky na čele učitelům besídky.
3: Pak zpětně musela jí omlouvat. No.
2: A vůbec všem, kteří jsou v blízkosti takových dětí a chce to hodně trpělivosti to vydržet.
3: Je to tak, já jsem byl trénink. Trénink takovej, jemný trénink na trpělivost.
2: A kdy to přišlo? Byl to nějaký moment, anebo to byl postupný proces, kdy jsi začal uvědomovat, že chceš jako víc než jenom tady toto?
3: Pamatuju si tam dva takový asi zlomovější okamžiky v životě, a ten první byl, když jsem právě z toho dorostu, kde jsem to bral, tak kde byly ty mladší děcka a kde jsem to spíš bral jako zábavu a takový spíš prostředí, kde jsem nevěnoval úplně tolik pozornost, jakou bych měl. Tak když jsem od tam vlastně přišel do mládeže, mezi starší děcka, a bylo to společenství mladých lidí, mě asi možná trošičku bližší, nevím, čím to přesně bylo, každopádně jsem tam jako ten pubertální kluk cítil takovou, jsem vnímal ty ostatní jako vzor. jako ty starší, kteří jsou prostě zkušenější a takový ten obdiv, který jsem tam měl. A pamatuju si ty momenty, kdy tam ty starší děcka vlastně mluvili o tom, co si zažívají s Pánem Bohem. Já jsem vždycky chtěl být nejlepší ve všem. A to byl můj charakter, ať už to byl sport, nebo hlavně sport, vědomostí tolik, tam jsem neměl ty ambice, že bych byl nejlepší. Ale vždycky jsem v tom, co mě zajímalo, tak jsem chtěl být nejlepší. A asi jedna z těch věcí, jako kdyby ten charakter se tak nějak spojil, já jsem si říkal, že tohle prostě musím a chci mít taky s Pánem Bohem. A to byl jeden takových zlomových okamžiků, kdy jsem vlastně sám si říkal, tak o čem to teda je? A co všechno si můžu s Pánem Bohem zažít, kam až mě může jako kdyby
2: dovést. Ty jsi vlastně neměl co vyprávět v tomto smyslu.
3: Neměl. Já jsem měl pár příběhů, jako který jsem si zažil nějakou reakci Pána Boha na modlitby jako dítě, ale to člověk řekne dvakrát tam končí. Takže svým způsobem takový ten charakter, já chci mít taky něco, tak mě dovedl do toho zájmu o Pána Boha.
2: No a takový nějaký ten vážný okamžik
3: a
2: přišel?
3: Ten vážný okamžik přišel na jednom kempu, English kempu, kdy jsme vlastně tady přijel americký tým, dělali jsme anglický tábor se zaměřením právě na křesťanství pro děcka. Já jsem tam tenkrát byl úplně můj první a evangelium, nebo o tom, co Pán Ježíš pro nás udělal a kým pro nás je, že za nás umřel, že nehledá dobrý lidi, ale dokonalý lidi, nikdo z nás takovej není. Proto jsem přišel on, aby si se mnou to místo vyměnil a všechno tady tohle jsem slyšel od malička. Znal jsem to. Svým způsobem jsem to chápal a bral jsem to jako pravdu. Neměl jsem důvod to zpochybňovat, ale nikdy to nebylo tak moc osobní pro mě. A pamatuju si, že jsme se tam koukali na jeden muzikál a muzikálně zpracovaný vlastně evangelium. A to byl moment, kdy najednou, jak kdyby to Pán Bůh skrze ten muzikál říkal mně.
2: Najednou to docvaklo.
3: Přesně tak, takže to byl moment, kdy jsem se poprvé rozbrečel a úplně jsem najednou věděl, že to je pro mě, že to je osobní, že mě to fakt mění život a to byl jeden z momentů takových už vážnější, co se týká toho vůbec nastavení a rozhodování žít život s Pánem Bohem a nemít to jenom jako nějakou takovou nálepku nebo něco, co beru jako automatickýho.
2: A opravdu změna přišla a velké věci přišly do tvého života, o tom si budeme povídat po písničce.

0: Kdo Ježíše má, ten už není nikdy sám, zaznělo v písničce, která dozněla na Rádiu 7 v pořadu Fortepiano, kde se mnou u mikrofonu sedí Honza Šeda neboli Čenza. A my jsme před chvilkou mluvili o tom, jak se Pán Bůh dotkl tvého srdce, jak z toho vzdáleného pozorování se dostal do blízkosti a přineslo to do tvého života nový rozměr. Co se vlastně uděje v člověku, který zná Pána Boha jako kdyby z dálky trošku a potom najednou ho začne poznávat zblízka?
1: Jo, určitě, určitě to je změna. Jako, je pravda, že někdy lidi vidí tu změnu u nějakých lidí, kteří jsou vlastně úplně daleko od Pána Boha, vůbec nemají šajnu o tom, kdo to je, a pak když ho potkají, tam je velká změna, kterou vidí většina kolem, ale u mě jsem to vnímal svým způsobem stejně. Já jsem do té doby byl hodně sebestřednej, všechno bylo o mně a snažil jsem se, aby mě lidi viděli. A v tomhle mě začal Pán Bůh hodně měnit a pracovat na mě. A měl jsem několik momentů, kdy jsem si říkal, jakože nějakou píchu a tohle, že už to mám vyřešený a Pán Bůh vždycky může zajít hloub a hloubš a hloubš, takže k tu větu jsem už dávno přestal používat, že mám něco vyřešený v životě. A spíš jsem začal víc Pána Boha ptát, co všechno chce ještě vyřešit. Ale viděl jsem tam určitě změnu u sebe, co se právě týká toho zaměření na mě, a začal jsem určitě, když se na to koukám zpětně, se koukat víc na ostatní lidi, pozbuzovat ostatní lidi, a Pán Bůh mě postupně začal lámat srdce právě pro ostatní lidi a do služby ostatním.
0: Když tě tak poslouchám, tak myslím na to, jak se může snadno stát, když člověk vyrůstá v tom církevním prostředí, že si o sobě myslí, že není hříšný, že jo? Že vlastně nedělá takové ty v uvozovkách velké hříchy, i když někde nějaké úlety tam jsou, samozřejmě potají, ale že žije jako kdyby ten slušný život. A jednou jsem slyšela takové přirovnání, že vlastně jsme všichni lotři, jo, jeden po pravici, jeden po levici. Jak na tom kříži tam viseli, že si nemůžeme o sobě dělat iluze. Přišlo toto poznání taky do tvého života, že vlastně jsi ten hříšník?
1: Určitě, určitě přišlo. A já to vždycky, já tam mám jeden příběh, který mu to přirovnávám, ale pro mě to bylo, já asi když bez příběhu v krátkosti, kdybych to řekl, tak to pro mě bylo, jak když mě někdo vezme šutr ze mě, když to někdo fakt něco zdělá, když se to, já nevím, pocitově něco dlouho řeší, člověk nad tím furt musí přemýšlet, nějak to tam má, jako kdyby na mysli, a najednou se to vyřeší, taková ta úleva. Tak to byl jako kdyby reálně ten moment, kdy jsem najednou vnímal, že to na sobě už nenesu, že už to neplatí. A určitě jsem se taky vnímal jako lotr. Já si myslím, že jsem tam měl pěknou řádku věcí, kterou jsem. A každý z nás má. Ono to je jenom o tom, jak jsme nastavení. A většina lidí je nastavení na to, že jestli jsme dobří nebo špatní lidi. Ale ta, jak jsem už zmiňoval, tak vlastně ta biblická boží laťka je dokonalost. A tam už si myslím, že nikdo z nás si netroufne se dát na tady tuhle úroveň.
0: To je hodně vysoká laťka, to je pravda. Mluvil jsi o tom, že postupně Pán Bůh tě začal tak směřovat a připravovat na to, co budeš dělat dál, a to byla práce s mladými lidmi. Řekni o tom něco.
1: Jo, já jsem asi na ty roky úplně nejsem nejšikovnější, ale myslím, že to bylo kolem 16-17, tak první věc byla, že jsem začal sloužit v nedělní školce. Takže tam u nás, takže to byla...
0: Ty malé dětičky.
1: Jo, malé dětičky, já jsem měl radši ty starší, s kterým už se dá o něčem bavit. Tak to byla moje velká srdcovka. Dlouhou dobu a strašně jsem si to užíval a bavilo mě to, doteď mám rád práci s dětma a vlastně i v City House, kde teďka jsem, tak ještě jsem tam zaběhnu.
0: A pro radost.
1: A začal jsem být vlastně v týmu mládeži, který tenkrát přebíral můj švagr, tak tam jsem byl vlastně v týmu, takže jsem ještě pomáhal tvořit tu mládež. A třetí věc, kterou jsme potom ještě rozjížděli ve stejné církvi, tak byl plán B, který vlastně tenkrát začínal, a švagr to byla jeho zase srdcovka, kterou přijal on, ale zase jsem byl v tom týmu, s kterým jsme to tenkrát úplně rozbíhali.
0: Ty musíš vysvětlit, co to je, plán B.
1: Jasně. Plán B je vlastně služba, teďka už to má několik zaměstnanců, Pavel Kratochvíl, který tady taky byl v rádi a o to určitě o tom mluvil, tak to vede, je to vlastně služba dětskám z města. Je to volnočasový klub. Fungovalo to tenkrát dvakrát do týdne, myslím, že to bylo úterky a čtvrtky. A my jsme začínali tak, že jsme vytiskli pozvánky. Ten záměr byl jednoduchý, aby jsme vytvořili nějakým způsobem bezpečný prostředí pro děcka, který se nezajímají o křesťanství.

0: dětskama. Takže jsme šli vlastně na sportovní hřiště a tam jsme se začali postupně seznamovat s dětskama. Dávali jsme dohromady fotbalový turnaje a nějaký konečně fotbaly, aby se tam nekopalo pět děcek na různé branky. A takhle to začalo.
1: Mm-hmm. Tak právě myslím na to, že asi mladý děcka dostat někde do budovy, navíc když nevědí, co je tam čeká, asi není úplně to ono.
0: Taky jsme se to naučili, museli jsme se poučit.
1: Tak na ulici, na sídlišti, na hřištích se pořád potuluje docela dost děcek, kteří jsou tak trochu bezprizorní, nevědí, co s časem. Tak určitě je to takové velké téma i dnes, i když toto už se odehrálo, už je to taky jako řádka let, že jo? A zase to číslo, že nějaké?
0: No, tak plus minus si myslím, že to bude nějakých 13 roků. Už dozadu 13, 14. let.
1: Tušil jsi tehdy něco takového, co děláš teď?
0: Já jsem už v tom věku právě tím, že jsem viděl švagra, který byl už tenkrát vlastně byl zaměstnaný, tenkrát měl ještě částečný úvazek, ale už byl zaměstnaný jako vedoucí mládeže. Takže to byla taková první jasná věc, že se to dá udělat a je reálný být vedoucí mládeže a být placený, mít jako práci. Já jsem tenkrát rozhodně si nemyslel, že bych byl pastor, že bych jako vedl tu dospěláckou církev, ale říkal jsem si, že bych chtěl a asi v nějakých 17 letech to začala být moje modlitba k Pánu Bohu a prostě jsem to měl na srdci, bavilo mě to, dělal jsem to dobrovolnicky tenkrát na různých...
1: To jsi byl ještě student?
0: Jasně, to jsem tenkrát byl ještě student a dělal jsem to dobrovolnicky, ale věděl jsem, že chci jednou pracovat na plný úvazek v církvi. Tak tam to začalo lehce těsně po pubertě.
1: Po střední škole si nastoupil na další studia, nebo si šel pracovat? Co si dělal potom?
0: Po střední škole jsem nešel studovat, já jsem šel pracovat, tenkrát jsem měl vztah s jednou holčinou z Ameriky a vize byla to, že odletím do Ameriky.
1: Aha.
0: Ten vztah skončil, ale do Ameriky jsem odletěl, ale jako stáž v církvi jsem tam letěl vlastně dělat. Letěl jsem jako na internship. S církví právě, s kterou jsme tenkrát spolupracovali, doteď se spolupracuje v Letovicích a děláme tam s ňou kempy. Ale tenkrát jsem tam letěl a to byla moje taková první ochutnávka, jaký to vlastně je pracovat v církvi, protože jsem si to mohl na čtvrt roku zažít.
1: A zachutnalo ti to?
0: Strašně moc mě to bavilo a naplňovalo mě to a od té doby se mě to potvrdilo, že tím směrem chci dlouhodobě jít.
1: A když se zvrátil, pracoval jsi v nějakém civilním zaměstnání, protože ta cesta tam, kde jsi teď, ještě byla poměrně dlouhá.
0: Je to tak. Pracoval jsem v civilním zaměstnání, byl jsem na skladě v obchodu v Kropu tenkrát, tam jsem začínal, to je obchod s oblečením. Tak já jsem tam byl na pozici skladníka, jsem tam vyběhl na kasu, to mě bavilo, protože tam byla komunikace s lidma a to jsem si užíval.
1: Když se teď takhle bavíme, tak teď už je jasné, co děláš, už to i řekl a dostaneme se k tomu ještě trošku hlouběji, že pracuješ v církvi, je to tvoje zaměstnání, pracuješ v mladém sboru brněnském, ale tehdy jsi to nevěděl, co tě čeká.
0: Jo, byl to velký otazník pro mě. Já jsem furt nějak tak před Pánem Bohem hledal, furt jsem se ho ptal, ale asi si neuvědomuji okamžik, kdyby jsem to dostal pryč ze života už od těch 17 let. Vždycky jsem věděl, že v církvi chci pracovat, že mě tam Pán Bůh volá, měl jsem tam takovej pokoj a klid, a i když to x let nevypadalo, že by to mohlo být reálný nějak, ale už mezi tím vlastně předtím, než byl ještě City House, tak jsme s manželkou už potom později taky byli znovu v Americe. Byli jsme tam na půl roku tenkrát sloužit. A furt jsem se motal.
1: Tak Pán Bůh tak nějak připravoval a trénoval. Tak.
0: Já jsem zpětně si říkal, že bych vlastně nechtěl začít dřív. Že jsem strašně vděčný za to, čím jsem si mohl prožít, že jsem mohl být v týmu na mládeži, jsem tam mluvit, odletět dvakrát do Ameriky. Tam mě to určitě taky hodně posunulo. Ať už švagr v té církvi, kde jsem vyrůstal a spoustu dalších příležitostí, služba dětem, anebo právě ta práce a ta stáž v té Americe, tak mě dala strašně moc příležitostí si vyzkoušet věci a trošku si to tak osahat, tu službu, co to vlastně znamená. Že tam je toho daleko víc, než jenom to, že se člověk postaví za mikrofon a něco řekne.
1: Ano, ano. No, ale Amerika je přece jenom trošku odlišná. V mnoha směrech je odlišná, je to samozřejmé, je to země za oceánem, má svoji kulturu, svoji historii a tak dále a tak dále. A ta církev se tam vyvíjela jinak, než tady my u nás v naší zemi.

0: tak je to přenositelné, to, co jsi tam viděl, to, co jsi zažil, to, co jsi tam vyzkoušel?
1: Člověk musí mít filtr. Jako myslím si, že se to nedá vzít ten vlastně způsob, kterým to dělají v Americe nebo v jiných zemích, obecně jako ano. V jakékoliv jiné kultuře, a nedá se to napasovat přesně na českou nebo jakoukoliv jinou kulturu. Proto si strašně jako kdyby cením misionářů, který jdou a prvně pochopí tu kulturu, do které vchází.
0: Aby se tam přizpůsobili.
1: A pak se přizpůsobí. Takže to jsem věděl a už asi jsem měl takový přemýšlení, nebo mám, vnímám se tak, že mám jako kdyby, že si to dokážu, nepůjdu to na sílu tlačit. Ale viděl jsem tam spoustu principů, pracoval jsem ve velké církvi, nebo větší církvi, kde bylo nějakých 700 lidí, takže spoustu principů, struktury, jak fungují, komunikačně, jak fungují a jakým způsobem to právě funguje v Americe a v Česku by to nikdy nefungovalo. Tak to jsem si dokázal nějak tak napasovat a pozměňovat.
0: Tak teď dáme další písničku, jsme v polovině našeho povídání a já se tě potom zeptám, co třeba z té Ameriky si chtěl přenést, co si viděl, že by bylo dobré přinést sem k nám. Takže dáme teď písničku.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano, přehoupli jsme se do druhé poloviny, u mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová, mým dnešním hostem je Honza Čenza Šeda a povídáme si o jeho životě tak, jak to bývá v tomto pořadě a o tom, jak ho pán Bůh vedl do práce na plný úvazek v církvi, kde je teď. A my jsme se zastavili v momentě, kdy jsi byl v Americe a čerpal si tam moudra.
1: Je to tak.
0: Učil se tam, trošičku ses rozhlížel, jak se to dělá, co se dělá, jak se dělá. A moje otázka před písničkou, kterou ti teď položím, byla, co z té Ameriky jsi přinesl, že jsi viděl, že je nosné, že je důležité a že bys chtěl dělat, že bys chtěl přinést sem.
1: Napadá mě pár věcí. Ta jedna, která tam šla vidět obecně, nebo kterou jsem se tak naučila, spíš tam zažil aj, tak byla štědrost lidí. Strašně moc štědrých momentů vůči mně, který jsem si tam zažil, a člověka to nenechá na jednom místě. Takže určitě taková štědrost, ať už s časem, vztahově, finančně, tak to byly věci spíš tak pro můj život. A věci do služby nebo do nějaký práce s lidma nebo v církvi, tak byla pro mě asi, že to tam pro mě bylo víc uvolněnější a mě to strašně sedělo. Taková ta uvolněná atmosféra, že člověk může být sám sebou, může v kázání říct příběhy, které jsou vtipný, na zasmání. Tady tyhle věci se mě určitě jako kdyby dotýkaly a pro mě to bylo uvolňující, protože sám takovej jsem a tam jsem si to mohl několikrát tak zažít a vidět, že to není tolik vážný. A asi, co bych dal do té práce s dětskama, tak takovej ten volnej čas mimo tu službu, který se jim ty vedoucí věnovali. Já sám jsem si zažil člověka, který se mě věnoval tam a bavil se se mnou pravidelně, jak se mám, co zvládám, a zažil jsem si tam takovej učednický mentoring vůči mně a vím, že mě to moc pomohlo, takže tohle byla věc, kterou jsem věděl, že chci taky svým způsobem nějak do ní dorůst a sám to takhle dělat v životě.
0: Uplynula potom nějaká doba, kdy se stal součástí zakládání nového sboru, kdy jsi tyto věci mohl ověřit, jestli budou fungovat a jestli je umíš také dělat ve svém životě, že jo?
1: Je to tak.
0: Ale co bylo ještě mezi tím, když se zvrátil z té Ameriky?
1: My jsme tam do Ameriky jeli už na tu druhou stáž s manželkou.
0: Ano.
1: A já už jsem tam odjížděl s tou informací, že až se budu vracet zpátky, tak s Michalem, tenkrát, který vedl Connect v Apoštolské církvi na Životském.
0: Takže setkání mládeže,
1: zakládat, ano, setkání mládeže, ano. Tak už budeme zakládat vlastně církev v Brně.
0: Takže
1: tuhle informaci už jsem
0: bylo.
1: Tam měl
0: už se
1: a už jsem
0: peklo.
1: S ňou odjížděl. Tenkrát se mě Michal prokecl a neměl to říkat tenkrát ještě, ale starší story, když se dozvědělo, že to vím, tak s tím byli v pohodě. A takže já už jsem tu informaci tam měl a už jsem tam svým způsobem už aj přemýšlel, co bychom tam mohli použít, co ne, co tam funguje, když budeme větší, tak jak to můžeme dělat. Takže už jsem tam měl s tím nastavením, že jak se vrátím, tak to začne tady.
0: Zakládání nové práce vyžaduje docela hodně věcí, obsahuje hodně věcí. Není to jenom to, že si někdo řekne, nějaká skupina lidí, tak teď založíme sbor, budeme kázat evangelium, lidi budou přicházet a bude to jednoduché. Asi to není úplně takhle jednoduché a ta příprava byla také docela dlouhá. To bychom museli mluvit s Michalem, jak se to zrodilo v jeho srdci a ten proces byl tuším 2 roky, nebo já nevím jak dlouho, než došlo k té realizaci.
1: Od toho začátku asi jo, a i od té doby vlastně, co to pak říkal, tak si myslím, že to bylo snad 1,5 roku, nebo určitě rok pomalu, možná necelý rok, než to vůbec někomu dalšímu řekl.
0: Ano.
1: A pak to trvalo možná necelý 2 roky, než se
0: tak
1: to
0: nějak
1: spustilo.
0: Tak nějak to bylo. Takže ty si asi neváhal, jak tě tak pozoruji, že by se stal součástí toho.
1: Já si pamatuju, Michal si mě vzal vlastně do Adrenaly, což je kavárna vedle té církve, do které jsme tenkrát oba dva chodili, a právě mě říkal o tom svým snu, o tom, co prožil s Pánem Bohem, že to říkal jako na staršostvu, že to má schválený. A mě tenkrát problikla jedna myšlenka v hlavě, ty vago, on se mě zeptá, abych nějakým způsobem možná přebral Connect nebo něco takového. A říkal jsem si, ale já bych chtěl jít s ním prostě asi spíš. A tak toho jsem se bál při tom, co mě to říkal. A on mě pak vlastně hnedka v zápětí řekl, a já jsem se tě chtěl zeptat, jestli bys to jako kdyby chtěl tvořit nebo zakládat se mnou, tak to jsem byl moc rád a hnedka jsem mu na to řekl, že jo, a odkejval jsem mu to. Moc dlouho mě to nechybělo a fakt to se cvaklo s tou 10letou modlitbou, kterou jsem si v sobě nosil.
0: Kolik lidí vás tehdy šlo zakládat ten sbor, víš to?
1: Vím, tenkrát nás šlo zakládat 20 nebo 16 lidí, co se týkalo nějakých služebníků, a i s dětma nás na první bohoslužbě bylo vlastně 24. To byl takovej ten tým a i s dětma, o který jsme se
0: ten
1: tam
0: základ.
1: Starali.
0: Ten základ.
1: Ano, ano.
0: Ten základ. A bylo to dost? Jak se na to teď díváš zpětně?
1: Jo, já hlavně jako zpětně to furt vidím jako obrovský požehnání, který jsme do začátku měli, protože ten tým jsme si mohli vybrat a bylo tam obrovský požehnání a přijetí vlastně té naší vize, tou církví, která nás vysílala. A za mě si myslím, že to stačilo. Měli jsme tam 16 lidí, hlavně 16 lidí, kteří chápali, co jdem dělat, jak to jdem dělat a proč to tak chceme dělat, a byli ochotní sloužit každou neděli. Tenkrát na začátku jsme každý byl třeba ještě ve třech týmech a dělali
0: všichni
1: jsme různý
0: věci. Všichni měli práci.
1: Přesně tak.
0: To je ten správný zápal do zakládání sboru. Zakládali jste sbor v Brně, ve velkém městě, kde je hodně církví, lidi mají hodně možností, kam jít. Myslíš si, že je to snadnější než na malém městě, kde vlastně nic moc není?
1: Já si myslím, že každému sedne něco jiného. Malý město si myslím, že se rychleji rozkřiknou nějaké věci. Když člověk udělá něco pro tu komunitu, tak si myslím, že se to rychle ví a ta práce a vůbec jako kdyby to jak dát o sobě vědět, může vypadat trošku jinak. Město asi zase sedí víc nám nebo sedlo víc nám. Přijde mně, že tam je to spíš víc na vztazích. Tam už je těžký udělat něco velkého, aby si toho celé město všimlo. A je to postupnější a určitě to je víc právě na tom osobním pozvání a osobních jako kdyby vztazích, které tam jsou.
0: Co jste dělali pro to, aby se lidi dozvěděli, že něco nového vzniká?
1: Mně přijde, že jsme toho zas tak moc nedělali. Jediný vlastně, co jsme udělali a na co jsme se hodně soustředili, tak my jsme chtěli dělat církev pro nevěřící lidi. A chceme dělat církev pro nevěřící lidi. Samozřejmě, že nejenom pro ně, ale je to takový filtr, kterým se koukáme vlastně na všechno, co děláme. Což obsahuje nějakou srozumitelnost, nemluvíme tolik křesťanštinou.
0: Bez tu formu, kterou volíte.
1: Vysvětlujeme strašně moc věcí. Člověk, který je věřící, tak to je navíc to vysvětlení tam pro něj. Co to jsou chvály, proč dáváme peníze, proč to nemusí dávat všichni. A vlastně se snažíme fakt, aby když tam přijde člověk, který nezakopl o Bibli a nezná Pána Boha vůbec, tak aby to pro něj něco mohlo přinést do života a bylo to pro něj srozumitelné.
0: Ano, aby to mě rozuměl.
1: A tohle bylo to hlavní, co jsme dělali. Pak jsme se modlili a děcka tím, že věřili tomu, že tam můžou pozvat do kohokoliv nevěřícího a budou tomu rozumět, tak tam začali hodně lidí zvát a i vlastně dřív, než jsme měli oficiální otevíračku, tak už tam chodilo x lidí, protože to tam děcka automaticky zvali svý známí, aniž by jsme jim o tom říkali.
0: Když vzniká někde nový sbor, nová církev a křesťané v tom místě se to dozvědí, tak to přitahuje. A jsou určité typy lidí, kteří hledají pořád něco nového a ještě lepšího a ty to přitáhne a začnou tam chodit. Jak jste se s tímhle vyrovnávali? Určitě vás to taky potkalo.
1: Je to tak, určitě nás to potkalo. Myslím si, že nám se to nepotkalo nějak extrémně ve velkým, ale jako doteď se s tím setkáváme, že tak někdo přinde, jak my říkáme, na čumendu, to ano, omrknout. Ano. A za mě je pro nás důležitý, nebo tak, jak to máme nastavený, tak to je asi poslední druh lidí, který chceme přitahovat. Což neznamená, že nepřitahujeme, nebo že se tam nepřijdou kouknout, ale chceme to mít vždycky vyjasnění, když tam někdo přijde a chce tam dlouhodobě být, tak my jsme se vždycky s nima bavili, jaký jsou ty motivy, jak to komunikuje se svým pastorem, jestli slouží, je zapojený ve své církvi a proč by tu službu kvůli tomu opouštěl. A spíš jsme se hodně bavili, potřebovali jsme, aby věděli, že to je od Pána Boha, nejenom nějaký jejich rozhodnutí, možná nějaké pohodlnosti, nebo tady něco nového, tak se to
0: vyzkoušet. Nějaký folklor.
1: No.
0: Jaké hodnoty přenášíte těm lidem? Dneska je doba, kdy je to citlivé téma někomu představit nějaká pravidla. Je to citlivé téma pro mladé lidi, prostě aby dodržovali nějaká pravidla, aby byli zodpovědní a tak dále, s tím souvisí, já nevím, nějaké členství nebo zapojení a takové věci. Jak jste se s tímhle vypořádali, jaké hodnoty předáváte těm lidem?
1: My jsme přišli na jednu věc, nám doteď přijde jedna věc, že mladí lidi v dnešní době mají rádi upřímnost a někdy řečený věci na rovinu. Takže takhle komunikujeme, nebojíme se nějakých tématech, schválně naopak, jako kdyby rozebíráme některé téma, které jsou tabu, nebo některé téma, které jsou kontroverzní právě vůči církvi a vůči křesťanům, a záměrně to přinášíme, aby ty lidi viděli, jak o tom Bible mluví, jak o tom přemýšlíme my a jak co říká Pán Ježíš. A ty hodnoty, nevymýšlíme si nic nového. Vědem to, co je v Bibli, a jak to říkáme, forma se může měnit a je fajn, když se mění, je to potřeba, ale to poselství zůstává stejný. Furt je to nejlepší, to, co Pán Ježíš udělal, nemůžeme si tam vymyslet a nést cokoliv jiného. A předáváme hodně vztah. To znamená, že se snažíme předávat vlastně důvody a tu otázku proč. Proč dělat tady tyhle věci? Proč počkat se sexem do manželství? Proč sloužit v církvi? Proč je to důležitý? Proč vůbec chodit do církve? Nemůžu si žít svou víru doma. A snažíme se přenést a vzít z Bible to přemýšlení, který Pán Bůh tam má, a neříkat lidem jenom, co mají dělat, ale říkat jim to myšlení zatím a ty důvody proč. A zvát je do toho. Máš to tak, nemáš to tak, jaký v tom máš otázky, překážky, a o tom se s ním bavit.
0: Protože nějaká taková ta závaznost, nebo nějaké to, že se člověk někde zaváže, může lidi odradit a leknou se toho, zvlášť v dnešní době to tak je. A potom si mnozí stěžují na to, že jsou mladí lidé nezodpovědní, nedůslední, že se na ně nedá spolehnout a tak dále. Jaká je tvoje zkušenost?
1: My takovou zkušenost nemáme a někdy si říkám až jako, že to bereme tak automaticky, že to tak prostě je. Máme v celku dost lidí, kteří jsou zapojení. Máme něco málo přes 90 dobrovolníků v církvi, kde vlastně teďka máme něco malinko přes 150 členů. Takže ta zapojenost v té dobrovolnické službě nebo v té pomoci je strašně velká procentuálně a máme tu zkušenost, že lidi chtějí být součástí. Já sám jsem tak byl vždycky nastavený a my se snažíme důvěřovat lidem, dávat jim důvěru a vést je v té službě, kterou dělají. Snažíme se, aby tam byla kultura pohody, aby to nebyl právě takový tlak musíš a vyčítání věcí, když se něco pokazí, ale aby jsme v tom všichni společně mohli růst a ty lidi ví, že to tvoří společně s náma, že to není prostě práce pěti lidí, kteří jdou vidět na stage v neděli, ale že to je něco většího a je asi spousta z nich si zažila ten přístup, když tam přišli, jak moc je to bavilo. A máme zkušenost, že lidi nechtějí zůstat jenom pasivníma, ale že se do toho chtějí přidat. A hlavně, když se přidají, tak si myslím, že se přidávají nejen do služby, ale do vztahu. Že tam mají tu svou bandu, s kterou se můžou scházet jednou za měsíc a růst aj právě do hloubky v těch vztazích.
0: Že tam jde o tu sounáležitost, že děláme něco společně, na čem nám záleží, co chceme, na čem se chceme podílet a v čem máme ten svůj díl, že jo? Je to církev, je to sbor jenom pro mladé?
1: Určitě ne. A nechceme, aby to tak ani bylo. A může to tak působit, protože když tam člověk přijde, tak bych řekl, že nějakých, já nevím, 50 možná procent tam jsou mladší lidi, vysokoškoláci, čerstvě pracující lidi. Máme tam už samozřejmě i dětskou službu už od začátku. Teďka nám tam přišlo dost celku mladých rodin nových. Máme tam i seniory a strašně moc jich vážíme a jsme za ně strašně moc vděční. Myslím si, že to je hodně daný tím, jaký je ten tým, který to tvoří. Že ten tým vlastně, s kterým jsme začínali, tak byli téměř všichni právě toho středního věku. Takovej ten věk, kdy ukončím školu nebo ještě studuju. A to je ten tým, který to tvoří. A ten na sebe natáhl lidi, který měl kolem sebe, což byli převážně mladí. Takže proto si myslím, že to složení je takový, ale rozhodně to jenom pro mladý není. Spíš to je pro lidi, kteří mají podobné přemýšlení, kterým to vyhovuje dlouhodobě ten směr takhle jít a nevadím, to je to něco, kde se sami společně
0: jako,
1: sama
0: najdou. Světla a zhasnutý prostor.
1: Pro někoho to může být problematický.
0: Hudba,
1: pro někoho to může
0: to
1: být
0: jsou věci, které někdy člověku vadí nebo jsou limitem.
1: Jo, zpíváme v angličtině.
0: Ano,
1: třeba
0: ano.
1: Některý část písní. Pamatuju si doteď jednu paní, kterou mám moc rád, seniorku, právě už měla kolem 80 let a přišla tam za mnou a říká, dneska se mě pán Bůh při té anglické písnice tak moc dotkl, jak nikdy. Já jsem to doteď neměla moc ráda, ale od téhle doby už neřeknu ani slovo.
0: Někdy vznikne taková myšlenka udělat společenství lidí stejné kategorie a že vlastně církev jako rodina by měla obsahovat všechny generace.
1: Jo, za mě, pokud je to církev nebo společenství jedné kategorie, tak už to pro mě ztrácí vlastně tento slovo církev. Protože církev je pro každýho, Pán Ježíš má rodinu a ta velká církev je pro všechny lidi a myslím si, že církev by tohle měla a může nést, takže takhle to vnímáme taky.
0: Tak dostáváme se skoro do závěru. Mm-hmm. Hezky se mi s tebou povídá a měla bych ještě hodně otázek, ale tak ještě chviličku. Jak se teď díváš tedy po těch 4 letech na to, čím jste prošli?
1: Asi strašně moc vděčností, ale už tam vidím ty fáze. Ze začátku to bylo strašně jednoduchý. My jsme dostali strašně jednoduchý a nádherný start. Strašně jednoduše svým způsobem, když se na to koukáme, až tomu je někdy těžký pro mě samotného uvěřit, nám lidi přicházeli, doteď přichází, narůstají a pak tam přišla už taková ta fáze té starosti a péče
0: o ty lidi.
1: Kdy bylo
0: potřeba se o ně postarat.
1: A já to mám strašně rád, já jsem pastoračně zaměřený, mám rád rozhovory s lidma, ale zpětně jsem si uvědomil, že nějaká moje moudrost, zkušenost a empatie je strašně málo na ty rozhovory. Takže se teďka už učím víc coaching, různý jako kdyby vzdělávání v některých oblastí, deprese,
0: různé dovednosti, které potřebuješ. Ano.
1: A vnímám to, ze začátku to bylo takový, až někdy tam naskakovala ta myšlenka, ty vago, tak my to děláme dobře, jako jde nám to, vlastně pán Bůh se k tomu
0: jsme
1: přiznává.
0: Dobří.
1: A to rychle přešlo, a člověk si daleko víc uvědomuje, že to je těžce jenom o Pánu Bohu a že myslím, že tam roste s tím, jak dlouho to děláme, tak tam strašně moc roste určitě u mě pokora. V tom, že vlastně se nemůžu spolehnout na sebe, nemůžu se spolehnout na rozhovory, který jsem měl na podobný témata s jinýma lidma a je to strašně moc o Pánu Bohu a míň o mě. Tak to je takový vývoj postupný, ale furt je to strašně pěkný a furt to dokážu vnímat jako daleko víc jako povolání a něco, co mě naplňuje, než práci, kterou musím dělat.
0: I když samozřejmě, když člověk do něčeho vstupuje, je to nové, je tam to velké nadšení a očekávání a potom nastane taková ta práce, že jo?
1: Jo.
0: Opravdu práce, že to zaměstná člověka, vezme mu to síly, čas, když se těm lidem začne věnovat, nebo když jste budovali ty prostory, které teď máte, už je to opravdu práce. A potom si uchovat to nadšení asi vyžaduje také úsilí.
1: Jo, za mě to je jedna z věcí, kterou mám alarmově nastavenou a chci záměrně dělat kroky pro to, aby se mě to nestalo. Takže o tom mluvím, bavím se o tom, jakým způsobem si to ohlídat, jakým způsobem zvládat rodinu a církev.
0: Právě
1: jakým
0: taky.
1: Způsobem zvládat a oddělovat můj vztah s Pánem Bohem od toho, že si připravuju kázání, bavím se s lidma, modlím se za lidi. Ono to je pěkný a člověk si tam s Bohem zažívá věci, ale není to takový to rande s Pánem Bohem, je to něco jiného. A tady ty věci se snažím záměrně dávat pozor a chránit si to, aby se mě to nestalo.
0: Já jsem slyšela kdysi jednoho pastora, který řekl, že nemá otevírací hodiny, že je vlastně k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A ono to zní jako krásně, ale nemyslím si, že je to úplně správně.
1: Já si myslím, že to je nastavení každého. Dokážu si představit něco takového, kdybych byl svobodný a neměl rodinu a měl to jako povolání. tak si možná si to dokážu představit, nevím jak moc dlouhodobě, ale za mě to není ten styl, kterým já se chci vydat, určitě ne. Čím díl tam jsem, teďka máme jednu holčičku, 3letou, budeme mít další teďka na cestě, má se narodit za měsíc už a určitě si uvědomuju, jak moc důležitá je v mém životě role otce. A není to, rodina je nad církví. Potřebuju tu role a to, co mě Pán Bůh svěřil, tak do toho dávat čas, mít na to vyhrazený čas a to chce oddělenou věc. Ne, že tam budu odbíhat z času od své dcery, protože mě někdo volá.
0: Tak a jsme na konci. Co do budoucna? Jak se díváš do budoucna?
1: Do budoucna? Těším se na věci, které máme nějak tak v plánu, o kterých mluvíme. Což jsou věci, a teďka možná to asi to můžu zmínit, to jsou přání a nějaký směr, který máme, zakládat nějaký další pobočky City House. Samozřejmě tam výhledově to je v Letech. A záleží na tom, jak nás Pán Bůh povede nebo nepovede. Ale to jsou nějaké výhledové věci. A těším se na budování mladých vedoucích. A do budoucna plánujeme tenhle nebo další rok začít mládež. Tak na to se těším, to jsou takové věci před náma.
0: Hostem ve Fortepiánu byl Honza Šeda, čili Čenza z brněnského City Houseu. Budeme dál sledovat, jak se vám daří a třeba se za čas zase můžeme sejít, abychom si popovídali o tom, co Pán Bůh nového udělal. A protože on je Bůh divu a zázraku, tak určitě to budou zase nové věci. Děkuji ti, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.

nepřekonáš, hora, kterou nezdoláš, pojď a nech se vést. Není zeď, kterou nezbouráš, lež, která tě zboutá, pojď a nech se vést. Není tma, kterou nepřekonáš, hora, kterou nezdoláš, pojď a nech se vést. Není zeď, kterou nezbouráš, lež, která tě zboutá, pojď a nech se vést.

0: tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz.
1: Pořadu Fortepiano, který právě dozněl, přidejme informaci, že za týden budou hosty Lenky Malinové, Lída a Jiří Matuškovi, kteří nás pozvou k Viktoriinu jezeru v pondělí 8.6. v 10 hodin dopoledne. Minula 11. hodina a máme 1. června. Krásný den zejména všem holčičkám a klukům přeje z Rádia 7 Broňa Procházková. Máme den dětí. Slavíme den dětí. Zamířit dnes na zmrzlinu je ideální věc, kterou bychom měli zařadit do to-do listu. Dnešním vysíláním budou proznívat nejen dětské písničky ve zvýšené míře, ale i dětské hlasy a jejich odpovědi na otázky. Třeba na otázku, je těžší být dospělý nebo dítě. Co myslíte? Díky, že s vámi můžeme být i na den dětí. Jedna písnička a po ní přehled pořadů. No!

Sousloví kognitivní well-being nemusí být na první dobrou obecně srozumitelné. Řekneme-li zdravá mysl, zdravý rozum, zdravé přemýšlení, může to být pochopitelnější. Milan a Tom Michalkovi se v talk show No Filter zaměří právě na tuto oblast. K poslechu se připojte v 11.15. Ve čtení na pokračování opět otevřeme knihu Muzikant na jezeře. Mirek Vostrý své povídky zasazuje do různých situací. Bohouš Berka usne ve vlaku a dojede až do Rožmitálu, aniž si pamatuje přestup. Co si uvědomí, když svou noční eskapádu vysvětluje manželce? Vladimír Hauser čte od 12:15. Výraz požehnání patří do základního slovníku biblické víry. Co ale vlastně požehnání označuje? Zkoumat biblické souvislosti můžete s evangelickým farářem Jiřím Tenglerem v pořadu Kudy kam ve 13 hodin. A od 14. hodiny začíná čas pro písničky na přání, které potrvají až do 15. hodiny. Příjemný poslech Rádia 7.

Jak pěstovat zdravou mysl, zdravý rozum, zdravé přemýšlení? Inspiraci z Bible i ze zkušeností, které přináší každodenní život, přinese za okamžik pořad No Filter. Ještě nám ale zaspívá Filip Mana.

řekni běž a já půjdu rád. Rozkaž a budu stát v poli, od čeho bych služebníkem byl, kdybych ne...

0: No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: Buď zdrav, už po čtvrté se scházíme nad tématem zdraví v pořadu No Filter a jsem tady já, Tom Michalko a můj táta.
2: Milan Michalko.
1: Ahojte, buďte zdraví.
2: Máme dobrou kávu.
1: Je to tak.
2: Kterou už máš kávu dneska?
1: Dobrá otázka, vzhledem k tomu, že jsme začínali první natáčení dneska 7.30, tak... To není moc.
2: Je to buď zdrav.
1: Čtvrtá a je čtvrtá hodina, takže...
2: Jo. Já jsem slyšel, že tři jsou jako ještě dobrý, ale...
1: Otázka, co je teda důležitější, jestli pocit, anebo to fyzické zdraví a srdce. Dobře, tak už jsme si tady řekli, co je zdravé.
2: Co je nezdravé.
1: Fakt?
2: Já mám teda dneska.
1: Tři?
2: Já mám třetí dneska, no.
1: Tři jsou v pohodě.
2: Jako to bylo, my jsme kdysi dělali nějaký seminář s Vítou Šmajsterlou, což je gastroentero... Já to nemím říct. Co si? Teda prostě jako s břichem, prostě všechno. A my jsme měli samé různé jako semináře, workshopy, takové duchovní strašně. Ano. A on tam měl teda o jídle a tak. No a jako jediná myšlenka, s kterou lidi odcházeli, že tři kávy jsou ještě v pohodě. Jako,
1: dobře.
2: To bylo prostě největší duchovní požehnání, všem se ulevilo. A
1: tři piva jsou v pohodě. Tam už se to máme.
2: Tam už nevím. No ale o těle budeme ještě až příště mluvit.
1: Takže dneska, o těle ještě máme čas.
2: To máme ještě spoustu času.
1: A se zatím jako držíme těch abstraktních, virtuálních.
2: Tak. Protože až budeme o těle, tak
1: to je horší. Ale už jsme byli dvakrát na tenis spolu.
2: No.
1: Tuto sezónu.
2: Ano.
1: Respektive třikrát jsme hráli, ale dvakrát jsme byli vyloženě trénovat.
2: Cítím to v kříži.
1: Tak, takže se posouváme. Ano. Nejvtipnější bylo, že jsme se to jako systematicky aj natáčeli, ať vidíme tu zpětnou vazbu. A pak jsme si taky natočili tu hru.
2: Jo.
1: Bylo to teda pěkně k smíchu. No,
2: je to směšné, ale... jako člověk si říká, jak asi dobře vypadá ta hra. No. To byl výborný úder.
1: A pak takový oblouček. Pomalinku to letí.
2: To nepomohlo.
1: A to video to samozřejmě zkreslilo.
2: No, já si myslím, že to prostě zase to bylo jako z podhledu.
1: Ano.
2: Kdyby to bylo jako z nadhledu, jak to vždycky bývá v televizi.
1: Přesně,
2: tak...
1: Nevadí, no. Tak věnujeme se tématu zdraví, nebo respektive well-being, jako mít se dobře, nebo zdraví, ale takový ten všeobecný pohled na člověka, nejenom na to fyzické zdraví, nebo mentální, duševní, ale vyloženě hledáme nějaký ten balanc, nebo jak se tomu věnovat, na to si dávat pozor.
2: No a už jsme prošli vlastně úplně takový obecný úvod k tomu, potom buď zdrav v emocích, buď zdrav ve vztazích a dneska teda jdeme na buď zdrav tvoje mysl.
1: Jo. My jsme to v té úvodní epizodě nazvali něco jako kognitivní zdraví, ale v podstatě se budeme věnovat mysli, přemýšlení a zdraví tady v této oblasti.
2: Takže kognitivní well-being, jo, to je to dost komplikované.
1: To k nám nesedí, k našemu slovníku. Tak kdybychom si pozvali nějakého studovaného odborníka, ale myslím, že mysl je v pořádku použít. Mm-hmm. Tak máš k tomu nějaké myšlenky?
2: No, mám, jakože jak se na to dívá písmo, boží slovo, tak určitě myslím si, že na první dobrou by vás asi napadl verš Římanů 12.2 a nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli. Jo, tady to je. Abyste mohli zkoumat, co je boží vůle. Tak tohle to je asi takový klíčový verš, který pro mě je potvrzením toho, že se tím máme zabývat, jo? Že to není nedůležitá věc, prostě proměňujte se obnovou své mysli. A to je přesně, myslím, že ten kognitivní, jak se tomu dneska říká, jako well-being, nebo prostě ať je zdráva tvoje mysl. A vlastně, když se bavíme o tom kognitivním, nebo o tom, tak je to všechno, co vlastně je rozum, paměť a přemýšlení, které potom ovlivňuje nějak chování samozřejmě. Jo. Čili jenom, abychom věděli, že dneska se chceme bavit o rozumu, paměti, přemýšlení a prostě jak v tom máme být zdraví nebo udržovat si zdraví. No ale ten biblický verš, to je vysloveně, obnovujte se, proměňte se obnovou své mysli.
1: Obnova smýšlení je vlastně i pokání, že?
2: Tak.
1: Takže pokání nebo vůbec to, z čeho vycházíme, to, že vlastně si uvědomujeme svoje hříchy nebo špatné věci, které děláme, tak je taky obnova mysli. Jo. Máš ten nový začátek.
2: Tak. Rozhodně toto je jeden z těch prvků, který do toho podle mě úplně zapadá. Pak ještě, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, tak které biblické postavy měly nejlepší kognitivní zdraví? Aha. Tak jako zajímavé, jo? Myslím si, že vážně jsem objevil úplně neuvěřitelný příběh zase. No. A to je příběh Abigail. Mm-hmm. Když to jenom zhrnu, je to první kniha Samuelova, myslím, že 25. kapitola, jo, je to tam. Mm-hmm. A je to strašně zajímavý příběh, takže to je první doporučení, otevřete si první Samuelovu 25 a podívejte se, jak zvládala stresovou situaci Abigail, jo. A když to zkrátím, tak prostě její manžel, který se jmenoval Nábal, jestli se nepletu, prostě strašný neruda, jo, úplně tam je popsaný úplně v nejhorším světle. A teďka David přišel, protože je chránili, byl to bohatý člověk, chránili je, přišel, jestli by mohl dostat něco od něho jako ta jeho družina. Mm-hmm. On je vlastně vypoklonkoval pryč, vyhodil je. David se naštval, řekl, tak tohle si necháme líbit a šel vlastně je potrestat, jo, s vojskem. Zjistila to Abigail, jeho manželka, toho Nerudy teda. A vlastně vyšla vstříc Davidovi. A teďka je tam prostě ten koncert toho jejího nastavení té mysli. Jako vážně, když se potom podívám, jako jsem si dělal nějaký rozbor toho, jako neuvěřitelně vlastně inspirativní přístup, jo. Takže když to vezmu, tak to, co tam vidíme, že prostě sklidňuje situaci s pokorou, jo. Označí viníka, jo, té situace, připomene Davidovo poslání, a potom ještě varuje před tím, co by se stalo, kdyby se stalo něco. Jo, jako, jo. Hele,

0: Otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
1: Já jsem nad tím kognitivním zdravím přemýšlel i mimo biblicky, protože jsem vlastně přemýšlel, jak si to sám sobě vysvětlit. A pokud jste měli někdy, používali jste někdy jako počítač, který už má něco za sebou, tak jste si možná všimli, že při nějakých složitějších akcích a jak už tam otvíráte třeba nějaké 48. okýnko v Chromu v prohlížeči, tak ten počítač se jako zadýchá celkem a nenutně třeba jako vytráčkem, ale už to jako není tak plynulý zážitek z toho provzdání a z té práce jako předtím. A ta mysl vyšla možná trošku připodobnit k takové té operační paměti, nebo k takovému tomu, no prostě, aby se ten počítač mohl nadechnout, potřebuje mít volnou operační paměť a tím pádem je schopný vlastně pracovat rychle a efektivně. Někteří jako uživatelé novějších MacBooků už toto moc nezažívají, protože to jako nevím, čím byste to museli zahltit, aby to jako nestačilo tomu, co člověk potřebuje na každodenní fungování na kancelářskou práci. Nebo i střih videa, každopádně mám pocit, že to je něco, co... Že to není o tom, kolik máš titulů, nebo jak komplexně přemýšlíš, ale vlastně jakou máš kapacitu toho výkonu procesoru nebo té ramky na to, aby si fungoval v tom světě, aby tě to jako nepřehltilo a vlastně, aby si byl schopný zpracovávat ty myšlenky. A to je možná i ta obnova, to pokání, nebo ta obnova mysli z těch Římanů, je to, že ty občas ten počítač potřebuješ restartovat, obnovit tu mysl, aby byla prázdná ta paměť, pravda. Protože je zahlcená, obnovit ji a máš vlastně volný prostor pro to, aby si znova vyvíjel aktivitu v nějakých myšlenkách a necyklil se v nějakých procesech, které už jsou jako zaběhnuté a už ti tam dva týdny straší otevřený košík někde a nedokončený nákup, protože jsi to rozmyslel, nechal jsi to tam a bere ti to rámku úplně zbytečně, protože jsi něco nedokončil.
2: Nebo je něco nevyřešeného v životě a vlastně tak, jede ti tak, to na pozadí.
1: Ano, jede ti to na pozadí a bere ti to mentální kapacitu. Nebo té mysli to bere kapacitu.
2: Ale i žere baterku vlastně.
1: Žere baterku. Jo. Nemůžeš spát, nemůžeš jako vlastně obnovit tu mysl, což je taky spánek, je obnova tvojich myšlenek, protože ti přechází z té krátkodobé paměti do té dlouhodobé paměti, což je jako důležitý proces, který když jako člověk nespí kvalitně, nespí dobře, tak vlastně je náchylnější k různým nemocem, fyzickým i těm duševním, a nebo těm kognitivním, že? Takže potřebujeme pracovat i s tou pamětí, s tou myslí, nějakým jako komplexnějším způsobem přemýšlet, jako hele, to má omezené množství kapacity a tady už je to za hranou a může to být nezdravé, může mě to někde brzdit.
2: To je dobrý příklad, no, s tím kompem si to asi každý dovedeme představit.
1: Jo, ano.
2: Že prostě něco běží na pozadí a teďka ty nemáš vyřešeno a teďka to je přesně o tom jako rozum, paměť, přemýšlení, prostě mysl. Prostě máš zapranou mysl, žere ti to baterku.
1: Jo.
2: No tak co s tím?
1: To já nevím.
2: Jako upgradeujte, jo?
1: Upgradeujte, navyšte paměť. Zkuste obnovit operační systém.
2: Jo? Tak určitě, víš co, myslím si, že jako to pokání, nebo vlastně ono zase dostáváme si jako na hranici samozřejmě taky jako těch duchovních věcí, jo? Ale já si myslím ještě jednu věc taky, že vlastně k té správě té mysli a myšlenek je hodně důležitý jako jeden prvek, který nevím, jestli se nám evangelikálům úplně hodí do krámu, a to je vlastně zpověď. Jo, že vlastně být k někomu otevřený, prostě upustit ten ventil, moci to někde verbalizovat a samozřejmě v evangelikálních kruzích my nemáme tento úřad, jako nebo... Ale myslím si, že v tomto jako smyslu ta podstata té katolické zpovědi vlastně je velkým pomocníkem v tom well-beingu nebo prostě v duševním zdraví, nebo mysli. Jo, samozřejmě tam je to propojeno zase ještě s nějakým vyznáním hříchu nebo s nějakýma prostě liturgiema, jo, ale vůbec jako, já si myslím, že vlastně tohleto, když vezmu jako praktický příklad, to je přesně rozdíl mezi Jidášem a Petrem. Jo. Jidáš

0: prostě zradil a když si uvědomil, co udělal, si sáhl na život, jo. Mm-hmm. Petr stejně tak zradil, jo. Ale co vidíme vlastně, jo, je tam pokání a hned na první dobrou už byl se svými přáteli, jako mm-hmm. jo. Což muselo být strašně těžké, jako jo, protože měl razítko jako zrádce vlastně, mm-hmm. ale vlastně udělal správnou věc. Vyznávej ty hříchy jedni mm-hmm. druhým, jo. Já si myslím, že to je ta podstata té zpovědi, ať je to, jak je to, jo. Ano, ano. Ale že vlastně on to udělal, že prostě se vrátil do toho mm-hmm. prostředí i se svým selháním, se svými prostě špatnými myšlenkami a vlastně skončil jako dobře, jako jo. Hmm. Takže to je ten velký rozdíl mezi těma dvěma postavama, ale myslím, že toto je jeden z prvků, který vlastně je velmi důležitý, jako jo. Mm-hmm. Mějte si s kým povykládat.
1: No. Jo. No, to je super a je to krásný praktický příklad. Když bychom pokračovali v těch praktických věcech, já si myslím, mm-hmm. že informační dieta je taky něco, co nám může mm-hmm. pomoct nepřehlcovat tu mysl. Pokud se cítíte přehlcení, tak to může být už jenom tím, že těch informací je prostě moc. Je toho násobně víc, než jste třeba s jakým množstvím informací jste vyrůstali, nebo v jakém prostředí jste byli. Teď za posledních možná 20 let se to násobuje každý rok, mám pocit. Mm-hmm. Já už třetí měsíc nemám Instagram a je to moc fajn. Nepotřebuju ty informace, protože některé věci mě chybí, protože chci vědět, co se děje. Ale není to nutnost a vlastně pokud se cítíte přehlcení, tak možná i ten Instagram není špatné na chvíli deaktivovat. Jo. Nebo TikTok, nebo já nevím. Jo. Prostě já chápu, je to taky forma vzdělávání dneska. I na TikToku najdete vlastně vzdělávací materiál.
0: No jasně, podíváš se, jak se hraje backend. Jako.
1: Přesně tak, jo, podání, jo, všechno.
0: Jako, víš co, to bude jako tvůj problém teďka, jo,
1: protože já si najdu na Instagramu. No. Skvělně, tak změříme potom screen time, kolik času kdo kde tráví. Ale je taky možná otázka, jak kvalitní informace jako do sebe dáváme, kolik procent z toho TikToku je něco, co ti pomůže v pracovním životě, osobním životě, jasně. Jsou tam i biblické věci, možná ti to pouzbudí, jo. A jako nic proti tomu, já nejsem tady žádný, jako, já se sám částečně se živím tím, že tvořím tenhle ten obsah, takže jako, bych byl sám proti sobě, ale možná je tam velké procento taky toho, co tě přehlcuje zbytečně. Mm. Otázka je taky vůbec informace, co týče nějaké politiky. Mm-hmm. Potřebuji opravdu být tak hluboko v téhleté, jak se říká dneska, králičí noře, kde se podoříte do nějakého tématu a už není cesty ven. Prostě ta chodba je, má různé zákoutí a už se v tom ztratíte. A
0: číst každý Donaldův post.
1: Asi to není úplně to, co mě pomůže no, pro zdraví mé mysli. To určitě ne. Ale česká politika asi na tom nebude moc
0: no, tak je, no.
1: Takže, otázka je, jestli to potřebuji na každodenní bázi. Samozřejmě chceme být angažovaní ve společnosti. Jo. Bez pochyby, samozřejmě. Ale otázka, jestli úplně všechno potřebujeme, jestli tam jako zbytečně není to FOMO, fear of missing out, takový ten strach z toho, že mi něco uběhne, unikne, FOMO se tomu říká, tak jestli to není něco, co mě jako limituje.
0: Mm-hmm. A já si myslím, že jedna věc je ta redukce toho, co ty říkáš, ale druhá věc je potom jako naplnění. Jo? Jo. Teďka vlastně nebavíme se úplně o duchovní věci, jo? To už jsme jednou jako otevřeli duchovní věci, ale tady je to fakt jako mysl. Jo? Já jsem mluvil teďka s jedním člověkem, který je v takové těžké životní situaci a on ji nemůže změnit. Mm-hmm. Jakože něco se děje v nějakém okolí, co na něho doléhá těžce, ale on to nemůže změnit, jo. Ale když jsme o tom spolu mluvili, tak já jsem říkal, OK, ty tu věc nemůžeš změnit, ale můžeš změnit sebe. Prostě můžeš jednou týdně udělat něco pro své duševní zdraví, jo. A to si myslím, že často je taková jako, OK, jsme často v těžkých situacích, které nemůžeme změnit, ale můžeme si 2 hodiny týdně najít pro duševní zdraví, jo. A to může být úplně jako můj nápad, jo. Začít se zajímat astronomií, jo. Protože to je neuvěřitelný poklad zázraku, který tam člověk jako vidí, jo, nebo architekturou. A to nemusíš jezdit prostě někde do Francie nebo do Itálie. Tady prostě žijeme v nádherném prostředí, kde za každým kopcem máme jako hrad nebo zámek, ale když člověk začne se zabývat historií třeba, jo, nebo vlastně najít si něco, co je fakt jako hobby, jo, a začít jako o tom něco studovat, myslím si, že je to ta duševní jakási naplnění, jako být zvídavý. Jo? To si myslím, že je obrovská věc. Jako přirozeně jsme zvídaví, někdo víc, někdo míň, ale někdy v těch životních jako neodkladnostech vlastně ztratíme tu zvídavost. Jo,
1: jo, to je pravda. No, tak já si myslím, že se pomalu blížíme ke speciálu. A tak to jsme ještě neprošli teda zdaleka všechno, co tu vidím v poznámkách. Takže já si myslím, že bychom se mohli věnovat ještě ve speciálu takové to spoléhání se na Boha v uvozovkách, takové to jako není něco, čím si omlouváme naši lenost, kognitivní mysl, jo, takové to přemýšlení, nízké přemýšlení, no malé přemýšlení, jestli to není něco, co nás náhodou nelimituje.
0: To je pravda, prostě já si někdy fakt myslím, že odpověď budu se za to modlit,
1: může být
0: lenost.
1: Jo. A taky to spoléhání se, někdy si víru a takové to spoléhání se, že se to nějak stane, zaměňuje. A pak si myslím, že bychom se ještě mohli si trošku připomenout něco málo z mashupu, kde úvodní slovo mashupu měl Saša Fleck a mluvil o aha momentech. A myslím, že aha momenty jsou právě klíč, které, abychom byli průběžně schopni dělat obnovu naší mysli.
0: Jo. Super, tak pojďme do toho a
1: těšíme se
0: za týden. S vámi za týden.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Opakování No Filteru zachytíte ve vysílání zítra o 6:30 večer. Tom a Milan Michalkovi zvou k poslechu dalšího dílu opět za týden. Máme krátce před 11:45, do 12. písničky ve 12 polední modlitba a ve 12:15 čtení na pokračování.
2: Dnes tě chválím, svatý Bože, diabol nad námi už nic nezmůže. Dnes ti, Pane, chválu pěsňou vzdám. Dnes tě chválím, svatý Bože, diabol nad námi už nic nezmůže. Dnes

0: Na začátku hodiny jsem se vás ptala, jestli si myslíte, že je těžší být dospělý nebo dítě. Jaké jsou vaše odpovědi, nevím, za to tu mám odpovědi od dětí.
1: Asi být dospělý. Nemá úplně moc času volného.
2: Dospělý, protože musíš hlídat děti.
3: Děti, protože musí chodit do školy.
4: Dospělý, určitě dospělý. Protože musí chodit do práce, kde je to strašně těžký.
5: Podle mě to těžší jako v dospělosti. Protože mají komplikovanější věci k řešení. Třeba srovnat děti a domluvit se s manželem.

Bylo 12 hodin, máme pondělí 1. června, Den dětí. Dobré poledne vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Za čtvrt hodiny k poslechu nabídneme další povídku Mirka Vostrého z knihy Muzikant na jezeře, povídku s názvem Kočičák. A ve 13 hodin začíná Kudykam s Jiřím Tenglerem a tématem požehnání. Požehnání je slovo, které najdeme v Bibli na mnoha místech. A je to i slovo, které křesťané používají. Co se za ním skrývá? Co je to požehnání? O tom mezi jednou a druhou. Co je to požehnání? Tak já jsem přesvědčená, že požehnáním jsou i naše děti. Děti v rodině, i děti v církvi, ve společenství, farnosti, sboru. Mezi Ježíšovi učedníky patří jak dospělí, tak i děti. Tak se přidejme v tuto chvíli v polední modlitbě k modlitbě jednoho chlapce, chlapce Šimona. A nebojte, slova budete znát, je to modlitba, kterou své učedníky učil Pán Ježíš Kristus. Spojme se s dětmi v modlitbě a obraťme se k našemu Otci v nebi.

se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na

0: svém příteli, příteli, který je jim blízko, zpívali děti. O tom, který je při nich a kterému je dobré poděkovat. Za co byste pánu Ježíši poděkovali? Tady jsou odpovědi dětí.
1: Asi za to, že můžu chodit do lesa a můžu hrát fotbal a můžu mít tady kroužku a že mám hodný rodiče, který mi to dovolí.
2: Za to, že stvořil krásný svět, že tam jsou spousta zvířat a že se ve škole můžu učit a potom toho budu vědět hodně.
3: Za to, že tady můžu být, že mi dal čas být tady na zemi.
4: Za to, že se mnou může žít.
5: Že stvořil svět, že umřel za lidi a takový.
6: Za to, že můžu žít a že mám zatím zdařený život a že jsem ráda, že žiju.

Ve čtení na pokračování otevíráme soubor 9 povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Před námi je 4. z nich. V kulisách mírného tajemna vykresluje autor příběh, ve kterém do děje vstupuje dávná křivda. Čte Vladimír Hauser.

0: Pátek krátce po půlnoci. Bohouš Berka zvolna procital. Otevřel oči a chvilku mžoural. Tuhle místnost, matně osvětlenou řadou slabých světel pod stropem, nepoznával. Místnost se navíc jemně kolíbala. Asi jsem toho vypil víc, než je zdrávo, usoudil. Že to ale dneska byla žízeň. Počkat, ten zvuk kovové td byl nepatřičný. Žádná slušná místnost, ani taková, co se kdo ví proč kolíbá, by takový zvuk vydávat neměla. Pro pána, vlak. Ano, on sedí ve vlaku. Polekaně se rozhlédl. Sedadla cestující a klepání kolejnic td. Jak jsem se sem k sakru dostal? A kam jedu? A k tomu všemu ještě průvodčí. Stál nad ním a ohleduplně čekal, až tomu starému pánovi po procitnutí nastartuje mozek. Už jsme skoro na konečný a já jsem vás nechtěl budit, omlouval se, ale když už jste vzhůru, tak vám pro pořádek štípnu lístek, jo? Lístek? Bohoušovi nedocházelo, o čem ten člověk v modré uniformě mluví. Nepamatoval si, že by šel na nádraží, natožpak, že by si kupoval lístek. Nemám. Asi. Teď já ani nevím, že jsem nastoupil do vlaku. A kam to vlastně jedeme? Do Rožmitálu přece, odpověděl průvodčí, napůl unaveně, bylo totiž po půlnoci, a napůl pobaveně. Bohouš si protřel oči, aby se ujistil, že se mu to nezdá.
1: Kamže?
0: Do Rožmitálu, zopakoval trpělivě průvodčí.
1: To není možný. To bych přece musel v Březnici přestoupit, ne?
0: To jo. Odkud jedete?
1: Bohouš zaváhal a pak si vzpomněl. No, byl jsem s klukama na Mariáši, to znamená v Písku.
0: Tak to jste teda musel jet budějovickým rychlíkem a v Březnici přestoupit, jinak se sem z Písku nedostanete.
1: Bohouš se zhluboka nadechl. To jsem asi musel být pěkně upravený, když si nevzpomínám na rychlík ani na ten přestup. Průvodčí chvilku se zájmem pozoroval zmatený výraz cestujícího a pak mávnul rukou. Nemá smysl po něm chtít jízdné plus pokutu, stejně už jsme skoro tam. Při pohledu na gesto průvodčího se Bohoušovi ulevilo. Takže pokuta asi nebude. Za jízdenku bych ale zaplatit měl, když už tím zatraceným vlakem jedu, velela Bohoušovi vrozená poctivost. Zalovil v peněžence, ve které se stydlivě tetelilo jenom pár drobných. A do pytle. Jak se teď v noci dostanu zpátky?
0: Nijak. Průvodčí už byl na odchodu, ale teď se zastavil a otočil se zpátky k Bohoušovi. První vlak jede až před 5 ráno. Budete muset přespat v čekárně na nádraží, jestli tady ve městě nemáte nikoho známýho.
1: To teda nemám. Vždyť jsem tu nikdy nebyl a ani jsem se sem nechystal. Co bych taky v nějakým Rožmitále dělal, ne?
0: Bohouš byl už trochu podrážděný, tuhle komplikaci mu byl čert dlužen. Pak znovu pohlédl do peněženky a zamyslel se.
1: No jo, jenomže jak dojedu zpátky do Písku, prachy nemám a mě takovýho vošklivýho dětka stopem nevemou. Nejsem sexy studentka a nemám minisukni.
0: To je jedině dobře, zareagoval průvodčí v duchu na Bohoušova poslední slova. Chvilku si ho prohlížel a snažil se zaplašit neodbytnou představu tohohle důchodce v minisukni. Z ničeho nic vytáhl 50 korun. Podle mýho nejste žádnej vágus,
1: Jenom jste se nějak ocitl v blbý situaci, ze který se potřebujete dostat. Tady máte, a když tak mi to někdy vraťte poštou. Vylovil z brašny starou jízdenku a na zadní stranu napsal adresu. Bohouš na průvodčího chvíli nevěřícně civěl a pak si lístek s 50 korunou zastrčil do peněženky. Vrátím, nebojte se, chtěl říct, jenže průvodčí už byl pryč. Tu minutu nebo dvě, než vlak zastavil, Bohouš strávil vzpomínáním, jak se sem vlastně dostal. Pamatoval si, že byl v hospodě...
0: Malá dáva! Všichni tři jsme se napili z půl litru, co před nás postavil hospodskej, a pak každej ukázal svoji kartu. Zelený král, kulovej spodek a žaludská devítka. Tu schytal Jenda a tak mu nezbylo, než se chopit balíku karet. Rozmíchal a podal ho Láďovi. Snímáš? Dneska vám, pánové, ukážu, jak se to hraje. Prohlásil jsem, jen co jsem mrknul na list. Mám tady vzadu takový brnění a to neznamená nic jinačího, než že jsem ve formě. Byl jsem si tím úplně jistý.
2: To teda chci vidět. Pokaždý hraješ jak ponocnej, tak jsem žádostivej, jak se dneska vytáhneš.
0: Utahoval si ze mě Jenda.
1: 107 v žaludech, zahlásil jsem.
2: Flek? Re, já se točit nebudu.
1: Tak jedem, ať se práší za kočárem. Byli jsme po náročným pracovním týdnu tak vysušení, že do nás první pivo zajelo, ani jsme nevěděli jak.
0: Hej, fanouši, zavolal jsem na hospodskýho, co to máš dneska za půl litry, jakoby protejkali nebo co, jsou prázdný.
1: A otočil jsem se k Láďovi a Jendovi. Je to tu jak u suchánků, no ne?
3: To je spěchu, když už jdu,
1: zabručil hospodskej a postavil nám na stůl druhou trojici piv a po chvíli třetí a čtvrtou.
0: A teď vám, pánové, předvedu kočičáka, jakýho jste ještě neviděli. Vytasil jsem žaludský eso. A je to moje i s tou tvojí desítkou.
2: Ty máš teda dneska na kočičáka nějaký štěstí.
1: Poznamenal Láďa a zklamaně sledoval, jak desítka putuje do mýho paklíku. Jestli to poslední pivo bylo 5. nebo 6., nikdo z nás nevěděl. Věděl to ale hospodskej, který, poněvadž byl celkem střízlivej, dokázal spočítat čárky na lístku.
2: Že bys nám to ale dneska nějak rátřel, to zrovna ne,
1: zhodnotil Jenda.
2: Vyhrál tadyhle Láďa a já zkontroloval.

0: byli o pěkných pár let mladší, dělal Bohouš Vitexu. Všichni tři chodili každý pátek na mariáž, aby důstojně uzavřeli pracovní týden. Bohouš si už dávno měl vychutnávat zasloužený důchod, ale rozhodl se, že potřebuje rozumnější příjem než tu almužnu, kterou mu za celoživotní práci přiznali na sociálce. A taky se nedokázal rozloučit se zaměstnáním, raději byl mezi lidmi, než by na náměstí krmil holuby.
1: Tak zas za týden, pronesl Láďa před hospodou obvyklou závěrečnou formulku.
0: Jo, za týden, odpověděl jsem a rozešli jsme se každej svým směrem. Bohoušův směr byl přes náměstí, průchodem do parku a pak do Tyršovky. Na nádraží nešel, to je na opačnou stranu, určitě by si to pamatoval, i když kdo ví... Sobota poledne. Bohouš dorazil domů až před polednem. První vlak z Rožmitálu nestihl, ani druhý. Spal v čekárně na lavičce jako dudek a vůbec mu nevadili cestující, kteří kolem něj časně ráno procházeli od pokladny na perón k motoráku do Březnice. Slyšeli je částečně ve snu, jak se baví, a najednou byl předmětem jejich zájmu ten spící děda na lavičce, tedy on. Říkal si, že by měl vstát a jít taky na vlak, ale nešlo to. Teprve v 8:30 dokázal otevřít oči. Pomalu se posadil. Po noci strávené na tvrdé lavici, kdy měl pod hlavou místo polštáře jen igelitku s doklady a peněženkou, ho celé tělo bolelo. Ve svém věku na to už měl nárok. Podíval se na jízdní řád, co visel na stěně, a dozvěděl se, že nejbližší vlak jede za necelou hodinu. V Březnici si pak 30 minut počká na budějovický rychlík a v Písku bude před 11:30. Dal by si pořádné kafe. Zoufale ho teď potřeboval. Jenže kde ho vzít? Odvahu poprosit výpravčího nenašel. Tak asi až doma. Žena ho mlčky přivítala v předsíni a čekala, s jakou pohádkou přišel. Jenže Bohouš se soustředil na zouvání a do žádného vyprávění se nehrnul. Už se chtěla začít vyptávat, když podle tmavých kruhů pod Bohoušovýma očima a z jeho celkově pomačkaného vzhledu usoudila, že na výslech teď není vhodná chvíle. Nevadí. Kdo si počká, ten se dočká. Bohouš zamířil do kuchyně a posadil se za stůl.
2: Kafičko by nebylo, Libuš? Zeptal se místo vysvětlení. Prosím, jestli teď něco potřebuju, tak to je pořádný kafe a trocha pochopení.
0: Líba si pomyslela něco o chlapech, a taky o ožralech, co netrefí domů. Oboje jí splývalo tak, že to nedokázala rozlišit. Nicméně se slitovala a za pár okamžiků před Bohoušem stál hrnek, z kterého stoupala pára a neodolatelná vůně silného Turka.
3: Tady to je. A jestli má milost pán všechno, co potřebuje, tak by mi konečně mohl něco vysvětlit, prohlásila Líba a z jejího výrazu Bohouš jasně vyčetl, že teď už se milost pán vysvětlování nevyhne.
0: Opatrně ucucl, aby si nespálil jazyk, a začal vyprávět. Líba ho občas přerušila kontrolní otázkou, jako a ty si fakt nepamatuješ, že jsi vlezl do vlaku? Nebo a ten průvodčí ti jako dal peníze? Jen tak? No to mě podrž.
2: A ten průvodčí, končil Bohouš, se ztratil dřív, než jsem ze sebe stačil vykoktat, že děkuju. Já jsem byl trošku pomalejší, to víš, těch 5 piv, nebo kolik jich vlastně bylo, dělá svý. A Jenda navíc objednal i nějakou zelenou, myslím.

0: nebo to byl Láďa? Tak tohle si umím představit, pomyslela si Líba. Umím, ale asi nechci. Vyprávění bylo u konce, jenže Bohoušovi vrtala hlavou ještě jedna záhada. Rozpovídal se o tom, jak s Jendou a Láďou hráli mariáš. Ale proč si myslíš, že zrovna tohle potřebuju vědět? Přerušila ho Líba.
1: Počkej, to je zajímavý. Není to jenom, jak tomu ty říkáš, opilecký mariáš. Poslouchej.
0: Líba si vzdychla. Tihle chlapi, kdyby se tak někdy starali o důležité věci. Když si doufala, že Bohouš časem zmoudří, jenže když k tomu nedošlo ani v důchodu, tak doufat přestala. To je furt jenom fotbal, v lepším případě tenis, v televizi samozřejmě, na kurtu ne. Mladý holky, taky v televizi, většinou na tenisovém kurtu. A jak jinak, mariáš. Ale pro jednou, snad už po 350. to zase vydrží. A teď to přijde, uzavíral Bohouš, když se dostal přes zdlouhavou pasáž o tom, kdo rozdával, kdo byl forhont a kdo hlásil lepší stovku. Já jsem totiž furt měl kočičáka, teda jako žaludský jeso, tomu se říká kočičák, protože vypadá jako když starý Ivanov skřížil čerta s kocourem. I Láďa si všimnul, že na něj mám štěstí, jenomže, jak si vzpomínám, tak já jsem ho měl snad po každý. Dobře, skočila mu Líba do řeči. Ale kde v tom mám hledat to, co mě má zajímat? No, to je právě tohle. Já jsem toho kočičáka buď dostal rovnou, nebo jsem ho sebral, jako ve štychu, ale na konci jsem ho prostě vždycky měl. A to není normální. Líba si povzdechla. Ale vidím, že to bude na díl, protože seš k nezastavení. Zjevně ses rozhodl mě tady ukecat k smrti. Jdu si uvařit čaj. Snad to pak přežiju.
2: Když se vrátila s hrnkem silného gruzinského čaje, do kterého si pro jistotu kápla trochu rumu, vypadala, jako když těch 10 minut strávila přemýšlením nad tím, co Bohouš povídal.
0: Takže ty říkáš, rekapitulovala, když si sedla, že spokaždý, když jste dohráli, i když to odporuje všem zákonům pravděpodobnosti, měl toho kocoura.
1: Kočičáka, opravil jí Bohouš. Jo, asi pokaždý. To víš, já si toho zas tak moc nepamatuju, ale nejspíš jsem ho měl furt.
2: Líba se na chvilku zamyslela.
0: No, takhle, jak to říkáš, to asi není úplně obvyklý.
2: Potom navrhla.
0: Připustme, že jsi byl nalitej jak žok a že to, co si pamatuješ, není směrodatný, ale abys neřekl, tak to pojď prubnout.
2: Bohouš se zatvářil nechápavě.
0: Myslím jako, začala vysvětlovat pomalým tempem, aby to i člověk po opici pochopil, pojď si zahrát mariáš. Vyzkoušíme, jestli to pořád funguje.
1: Co? Co funguje?
0: Ten tvůj kocour.
1: Kočičák.
0: Jo, ten, připustila Líba. Zahrajeme si mariáš, nejdřív mě ho ale musíš naučit.
1: Leda tak lízanej, vždyť jsme na to jenom dva. No ale dobře,
2: souhlasil Bohouš a začal vysvětlovat pravidla. Líba z toho nebyla zrovna moudrá, ale když si dali 2 instruktážní hry s otevřenými kartami, měla pocit, že vzdáleně tuší, o čem hraje.
1: Hlavně nezapomeň, zdůraznil nakonec Bohouš, že než se vylíže pakl, máš mít všechny esa a desítky, co nejsou trumfový, uklizený. Leda, že bys nějakou bezpečně uklidit nemohla a měla tolik trumfů, že se ti to povede potom. Jo, a nemíchá se, jenom se snímá.
2: Když pak hráli na ostro, musel Bohouš uznat, že na začátečníka to Líba hraje vcelku slušně. Jen občas jí musel připomenout, že nemá vynášet 10, dokud nešlo eso, a pár podobných drobností. Jak do toho líba přicházela, začínal ji lízaný Mariáš bavit. Nakonec dali snad 10 her.
0: To je dobrý, zhodnotila, když dohráli. To nejsou žádný opilecký karty, u toho se musí přemýšlet.
1: No vidíš, a to jsi ještě neskusila volenýho, nebo licitáka, ten je daleko složitější.
0: Jak to ale můžete hrát, když přitom chlastáte? Když vám to nemůže myslet.
1: No to by se zdivila, jak nám to při pivu jde. A všimla jsi, jak se mě ten kočičák držel? Co tomu říkáš?
2: Líba zvážnila.
0: Máš pravdu, to bylo fakt divný. Vždyť ty jsi ho měl furt. Buď jsi ho rovnou dostal, nebo jsi ho líznul, anebo jsi ho sebral trumfem. Ale nakonec byl vždycky tvůj. Jak to děláš?
1: Jak dělám? Já nedělám nic, to on. Prostě ke mně chce. A já nevím proč. Zneklidňuje mě to, je to divný.
0: Nesmysl, to on přece nemůže. Je to jenom karta, kus tvrdýho papíru, ne?
2: Bohuš neodpověděl. Líba se na chvilku zamyslela.
0: Sejmi, přikázala.
1: Proč?
0: Neptej se a sejmi.
2: Bohuš byl dost dlouho ženatý na to, aby poznal okamžik, kdy je třeba poslechnout. Sejmul. Kočičák.
0: Líba zamíchala a Bohuš znovu sejmul. Kočičák. A znovu a tak dál. Pokaždé.
1: To není možný, prohlásila Líba.
0: Míchej, teď snímám já.
2: Kulová desítka. Bohuš zamíchal znovu.
1: Zelený svršek.

0: Sobota večer.
1: Hele, Libuš, nebude ti vadit, když se odkulím do postele? Sondoval hned po večeři Bohouš, kterému se už delší dobu klížily oči. Se mnou by dneska stejně žádná zábava nebyla, dokonce ani kdyby si chtěla dát další partičku lízanýho.
0: Neboj, to rozhodně nemám v úmyslu. A víš co? Včera jsem si vystačila sama, tak to ještě jeden večer vydržím. Klidně jdi spát.
2: Bohouš se vděčně zvedl od stolu. Chápající žena, která v takové situaci nemá jízlivý poznámky, to je hotovej poklad, pomyslel si.
1: Tak dobrou.
0: Už byl na odchodu, když si Líba na něco vzpomněla. Počkej chvilku.
1: Ne, teď opravdu ne, teď já tady usnu ve stoje. Poslušně se ale vrátil, sesunul se na židli a čekal.
0: Celý odpoledne jsem přemýšlela o tom tvým kočičákovi. Začala na Bohoušův vkus trochu moc zeširoka. A napadlo mě tohle. My nevíme, proč si tě tak oblíbil, ale když už to tak je, ono to celý zní jako nebetyčný nesmysl. A já na karty nevěřím ani trochu.
1: Nemohla bys to zkrátit, aspoň trošičku, zaúpěl v duchu Bohouš, musím honem do postele.
0: Je ale evidentní, že se ti snaží něco říct. Ne teda ten kočičák, to on nemůže, aspoň doufám. Ale někdo nebo něco ti to chce říct. A my bychom možná mohli zjistit, co to je. Jako co ta karta má znamenat?
1: No jo, ale jak?
2: Bohouš už ze sebe nemohl souvisle vypravit ani krátkou větu.
1: Na to stejně teď nepřijdem. Nemůžem to nechat na ráno?
0: Počkej, myslím, jako proč právě kočičák, proč ne jiná karta? Třeba ta s tím chciplým ptákem.
1: Žaludská devítka, zareagoval Bohouš automaticky.
0: Jo, třeba. Jenomže ta to není. Drží se tě kočičák. Tak bychom měli zjistit, co tahle karta znamená.
1: Proč?
0: No přece, vysvětlovala trpělivě Líba. Když už netušíme, jak se to děje, že máš furt stejnou kartu, tak pro začátek můžeme aspoň zjistit, co se ti tím kočičákem chce říct, ne?
1: No, to asi jo, připustil Bohouš, hlavně proto, aby ho už Líba konečně propustila. Nic jiného si už nějakou dobu nepřál. A jak?
0: Zeptáš se kartářky. Jiřka, co s ní chodím na kafé, pamatuješ? Ta, co o ní říkáš, že v minulém životě byla koněm, ona teda má trochu výraznější zuby, to je pravda, tak ta si nechává vykládat karty. To ty neuděláš, ale ta čarodějnice, nejízka, ta kartářka, bude přesně vědět, co znamená kočičák, chápeš?
1: Jo, asi, půjdu za Jiřkou, hlavně půjdu do ložnice.
0: Ne za Jiřkou, za kartářkou.
1: Za kartářkou, poslušně zopakoval Bohouš. Tak dobrou.
2: Líba obrátila oči v sloup, mávla rukou a ze stolu vzala časopis s křížovkami.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Voskrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudební doprovod Jonatan Kaleta.

Na Rádiu 7 slavíme Den dětí a vysíláním prostupují odpovědi dětí na různé otázky. V čem by měli dospělí více pochopit děti? Pár nápadů po písničce.

0: to brali vážně přání svých dětí.
1: Jak přemýšlí, jak uvažují, prostě, že si umí poradit sami. Jinak.
2: Že nemám ráda houby.
3: Že když si uděláte nějakou práci a pak vám rodiče dají další práci. To je strašný, no.
1: Že jsou někdy zlobiví, že potřebují řádit a když je třeba, když mají nějakého staršího sourozence, tak když je rozřádí, tak je to potom těžký přestat. A že můžou mít svůj názor.

Rok za rokem blíž je cíl. A ubývá nám sil, tak rychle zas letí ten čas. Včera mladý, dneska děda, a taky pokročila věda.

Jak tak stárnu, chci mít klid a na samotě žít uprostřed lid, neslyšet hluk.

ex post. Včera dítě a dnes kmet.

0: Minula 13. hodina, máme 1. června. Krásný den s Rádiem 7, krásný dětský den vám od mikrofonu přeje Broňa Procházková. Hodina do 14. bude patřit repríze pořadu Kudy kam. S Jiřím Tenglerem se vydáváme prozkoumat požehnání.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.

0: Dobrý večer, posloucháte Rádio 7, pořad Kudy kam, kterým vás dnes provází Jiří Tengler. Námětem pro dnešní uvažování a povídání je věc, kterou se v církvi vlastně setkáváme poměrně často, ale zas až tak moc pozornosti jí nevěnujeme. Častokrát nás jenom tak jako míne, otřese o nás, aniž bychom jim věnovali větší pozornost. Dnes večer si dopřejeme ten luxus a zamyslíme se nad tím, co je to požehnání. Slovo požehnání nebo požehnat, požehnaný, se v církevním slovníku objevuje poměrně často, což je do jisté míry taky kámen úrazu, protože my význam tohoto slova neznáme z okolního života. Když se mluví například o stišení, nebo když se hovoří o radosti, tak to jsou věci, které do toho svého života víry umíme nějak promítnout z běžných zkušeností jinde. Čím ale máme srovnat, poměřit požehnání, jak si ho máme přeložit, co to znamená? To slovo požehnání samo o sobě je pro spoustu lidí poměrně takové starožitné, možná i zaprášené, běžně ho nepoužíváme, opravdu jenom ve shromážděních v postele, v modlitebnách nebo v nějakých možná modlitbách, ale vlastně spousta věřících se zřejmě bez něj obejde, což je podle mě škoda. To slůvko požehnání je velmi starobylé. Doprovází lidstvo a boží lid po tisíciletí. Najdeme ho vlastně v samotném počátku jako jakýsi doprovodný prvek víry. Co to požehnání je? Hovořili se o požehnání, tak si pod tímto označením představme to, co prospívá životu. Požehnání je to, co dělá život naplněným, zdárným. Požehnání je to, co otevírá cestu do budoucnosti, do dobré budoucnosti. To je požehnání. Zkrátka, požehnání má široký záběr. Vtěsná se tam toho velice mnoho. A důležité je, že je to nějakým přínosem pro život. Rád tady vzpomínám na jednu americkou návštěvu, která u nás pobývala před několika lety, protože v Americe to slovo požehnání, neboli v angličtině blessing, je poměrně běžné. Je to výraz jakéhosi štěstí právě toho, že se život daří. Život, který je požehnaný, je život zdárný, tam, kde se to nikde nezasekává, tam, kde ten život plyne kupředu, tak jak má, kde vzkvétá, tak to je požehnání. Američani s tím zacházejí poměrně často. Možná jste někdy slyšeli nějakého politika, když chce na závěr své řeči v parlamentu, v americkém parlamentu, prokázat, že to se svou vlastí myslí dobře, tak řekne God bless America, neboli Bůh žehnej Americe. A ten známý, který u nás pobýval, byla to jeho první cesta do Evropy, přijel k nám do města v Poličky a tady se zrovna konal nějaký hudební festival. Maličký hudební festiválek, zajímavá etnomuzika, spíše takové setkání spřízněných lidí, ale přece jenom park byl zaplněný. A on se tam šel podívat a pak přišel úplně rozzářený a povídá: "You are so blessed, vy jste tak požehnaní." A tím chtěl vyjádřit, jak se mu tady u nás líbí ten život, který tady takto plyne. Jsem říkal, a co se ti tak líbilo? On říkal, no povíd, nádherné historické město, krásně udržované, máte tady městské hradby, nádhera. No pak se mně líbilo, šel jsem kolem toho festivalu, 9 hodin večer, červencový večer, ale vy tu máte takovou bezpečnost, vy se nebojíte kriminality, děti, vaše 10letá dcera tam pobíhá s kamarádkami a vy jim můžete pustit z očí, protože víte, že se jí nic nestane. Vy jste tak požehnaní. No to je něco, co tomu životu prospívá. Pak říkal, no a pak jsem měl žízeň, tak jsem si dal pivo, tak dobré a levné pivo, no to je krása. Jo? A to je ono, jo? Požehnání, to, co život obohacuje, jak po stránce estetické, krásné město, tak po stránce bezpečí. Nehrozí nějaká újma i těm malým dětem, které pobíhají mezi lidmi, z nich část je cizích. A k tomu vlastně i pro tělo něco, co ho občerství. Požehnání, to, co prospívá životu. Žádný div, že tedy požehnání spadá i do oblasti náboženství. Vždyť přece náboženství se zaměřuje na to, jak lidský život rozvinout, jak z toho spojení člověka a Boha vytěžit něco, co ten život posílí a dá mu novou další sílu. To slovo požehnání má v češtině zvláštní původ, protože se to k nám dostalo přes němčinu a přes latinu a jazykovědci říkají, že údajně na samotném počátku toho slova žehnat stojí latinské slovo signum, což znamená znamení. V němčině se řekne žehnat segnen, čili jakoby v tom smyslu někoho stavět pod nějaké znamení. Když si představíme, že v prvním tisíciletí, kde se ta křesťanská terminologie u nás rodí, tak požehnání bylo spojeno se znamením kříže. Tak to máme i zachyceno v té jedné z nejstarších českých duchovních písní v chorálu svatý Václave. A tam se zpívá svatým křížem se žehnejme. No, to znamením kříže se označit je vlastně ten kontakt s požehnáním. Takže tím vzniklo přes němčinu to naše slovo požehnání. Za chvíli vám prozradím, jak se řekne v jiných slovanských jazycích, ale k tomu si napřed ještě trochu pomůžu takovou oklikou. Ty okamžiky požehnání, kdy se životu daří, kdy se život nese na té vlně a zkrátka se dějí věci, které životu prospívají, tak i u lidí naprosto nenáboženských je zachována jistá citlivost, vnímavost pro to, kdy se životu daří. Lze si to ukázat na momentech, kdy si lidé blahopřejí. Ty okamžiky, kdy si gratulujeme, no to jsou ty chvíle, kdy v životě dochází k něčemu dobrému, kdy ten život jde dobrou cestou, kdy se před ním otevírá dobrá budoucnost. Takže schválně, malá inventura, kdy si lidé blahopřejí? No blahopřejí si k narozeninám. No tak to je jasná ukázka toho, že se životu daří, že ten život, no další rok přibyl v životě, no tak to je, že ten život plyne dál, tak to má být. Blahopřejeme rodičům, když se jim narodí dítě, no tak to je opět moment, kdy se životu daří. Blahopřejeme někomu, kdo dokončil školu, získal univerzitní diplom nebo obstál v nějaké náročné zkoušce. Blahopřejeme, protože on ukázal nějakou kvalifikaci, že je vybavený pro život, A ta výbava se mu hodí a ten budoucí život díky této výbavě je strašný. No to je požehnání, co ten člověk má. Blahopřejeme vítězům v nějaké soutěži, sportovcům nebo zpěvákům nebo někomu, kdo prokázal nějakou schopnost, že je vybavený něčím mimořádným, vyniká a tudíž vlastně se mu budou snáz zvládat některé potíže, že se mu otevírají nové šance. Tak tomu taky blahopřejeme. Blahopřejeme novomanželům, kteří vstoupili do manželství. No, protože se před nimi otevírá společná cesta životem a jak praví písmo, není dobře člověku samotnému. Ve dvou se ten život zvládá s nás. Takže oni, když dělají ten důležitý životní krok a přiznají se k sobě, no, tak my jim k tomu blahopřejeme, protože ta jejich volba žít spolu v trvalém svazku je něčím, co životu prospívá. Takže ty okamžiky, kdy si blahopřejeme, jsou tím dotykem požehnání. Kdy my vidíme, že ten život se nese na dobré vlně, odehrává se něco, čeho se nemusíme obávat, co naopak je žádoucí. A právě ta spojitost s blahopřáním nám dá dobře pochopit, jak se slovo požehnání řekne třeba v ukrajinštině nebo v ruštině, protože tam se požehnání říká blahoslovenie. No, že někdo je prosloven nebo je vysloveno o někom, že je na tom blaze. Blahoslovenie. Dovolím si takovou odbočku, která trochu odbočkou je, ale trochu odbočkou není. Když jsem tady prováděl takový ten výčet, skládal jsem katalog okamžiku, kdy si lidé blahopřejí, jakože se dotýkají požehnání, že vnímají, že ten život je v tom dobrém nasměrování a daří se mu, tak vlastně takovou zvláštní formou gratulace, ona to není gratulace, jsou i kondolence při pohřbu. Kdy vyjadřujeme soustrast pozůstalým, samozřejmě, jako co říct v okamžiku, kdy odejde blízký člověk. Tak tam ten život v tomhletom ohledu nevzkvétá, nedaří se mu. Ale ty kondolence, a já, když domlouvám pohřeb s pozůstalými, tak o tom mluvíme, já je doporučuju. Doporučuju nevzdávat se jich. Chápu, že někdy můžou být důvody, kde je to dost těžké, ale zároveň říkám, pokud jen to trochu jde, tak to umožněte, aby vám lidé vyjádřili soustrast, protože to je opět znamením života. Je to znamením, kdy lidé dávají najevo těm pozůstalým: my jsme zde s vámi, vaše místo je mezi živými, vaše pozornost sice se teď upíná k tomu, který zemřel, odešel, ale vy jste tady s námi, my jsme tady pro vás, s vámi soucítíme, vy patříte mezi nás živé. No, takže i zde v tomto momentu je to vlastně spojeno s orientací na život. Takže před písničkou ještě zhrnu, že požehnání je všechno to, co životu prospívá.
1: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

Radio 7, posloucháte pořad Kudy kam s Jiřím Tenglerem. Povídáme si o požehnání. Požehnání, výraz starobylý, pro někoho výraz zaprášený, přesto výraz, který má podnes svou aktualitu. Požehnání označuje to, co životu prospívá. Jsou to věci, které můžou mít velice hmotnou podobu, jako třeba jídlo nebo dobrý nápoj. Můžou to být věci, které potěší ducha, krásná věc, kterou se můžeme kochat, která nás potěšuje. Může to být ale taky třeba pocit bezpečí, zdraví. Takže požehnání má různou formu a co k požehnání patří, je také to, že se o tom požehnání mluví. To, když se konstatuje, že se to požehnání děje, to už i to, že se požehnání pojmenuje, že se z něho udělá téma, ke kterému se upínáme, tak i to je požehnání. Má tedy smysl o požehnání mluvit, má smysl požehnání vyhlašovat, protože tím vstupujeme do požehnání. V Biblii čteme mnohokrát, že někdo někomu žehnal. Kdo tedy může komu žehnat? No, předně je to Bůh, kdo žehná. Bůh jakožto stvořitel dopřává lidem, aby z různých takových potůčků do svého životního řečiště přibírali sílu, aby ten proud života, který nám byl vdechnutý při narození, sílil, abychom se neocitli na suchu, nýbrž aby k nám přitékali různými způsoby věci, které prospívají životu. Zkrátka, abychom měli požehnání. O požehnání nepřekvapivě čteme hned na samotném začátku Bible. Dokonce na první stránce. V 22. verši první knihy Mojžíšovy, kde se popisuje stvoření, čteme, že Bůh požehnal svým tvorům. Ovšem je zajímavé, jakým tvorům požehnal. Když pročítáme příběh o stvoření, tak se nám tam napřed objevuje světlo, voda, souš, nebe, země, slunce, měsíc, hvězdy, zelené rostliny. Tam Bůh říká, že je to dobré, vidí, že je to dobré, ale slovo požehnání se objeví teprve až v souvislosti s živými tvory. Když přicházejí na scénu ptáci, létavci a živočichové z vody a pak suchozemská stvoření, mezi která patří i člověk, tak tam je vysloveně řečeno, že Bůh jim požehnal. Čili ten startovní výstřel, který stvořenci slyší, je jste požehnání. A příkaz, který jim Bůh dává, ploďte se a množte se. No jasně, vy ten život nezadržujte, dejte mu průchod. Teď proto je svět stvořený, aby se v něm život rozmál. Naplňte zemi. A k tomu Bůh dává lidem svůj podnět. Pokud bychom sledovali dál ten význam požehnání ve Starém zákoně, zjistíme, že jsou tam různé okruhy, kdy se nám objeví. Jeden z těch okruhů nebo příběhů je naprosto centrální a vlastně týká se celého Božího lidu. Dále tomu si povíme něco za chvíli. Teď jsme u otázky, kdo může žehnat. No, může žehnat člověk člověku. Kdy někdo
ze své pozice, která už má za sebou nějakou životní zkušenost. Už vlastně lecjaká požehnání zakusil, ví, co to je požehnání, ví, co životu prospívá, tak ten to předává dál. Častokrát nalezneme v biblických příbězích, že někdo někomu požehná. Jen tak prostě nemá na to žádný speciální vzorec, podle kterého by se to mělo konat. Když otcové žehnají svým dětem, tak vlastně tu svoji řeč vysolí napřímo. Není to žádný propracovaný náboženský text. Je to vlastně sdělení od jednotlivce k někomu dalšímu, že to je, kdy člověk žehná člověku. V náboženském provozu se to požehnání také

A k tomu byla dokonce určena speciální formulace, kterou my známe z Biblii jakožto takzvané Áronské požehnání. Najdeme ho ve 4. knize Mojžíšově v 6. kapitole. A to požehnání Áronské zní: ať ti Hospodin žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Vydalo by na obsáhlé rozjímání všechno, co to požehnání zahrnuje. Jsou to vlastně tři páry takových důrazů, ale na prvním místě zazní, ať ti Hospodin žehná. Toto požehnání směli pronášet právě jenom příslušníci Áronského rodu a velice se na to dbalo. Kněžský rod si to jméno kněží nesl. Hebrejsky se kněz řekne Kohen a to vlastně zůstalo dochováno v tom židovském hebrejském nebo židovském příjmení Kohen, to je člověk, který patří do téhleté čeledi původně od Árona. Při těch židovských bohoslužbách, pokud tam je někdo z téhleté čeledi áronské, tak tento požehnání smí pronést. Pokud tam není, tak to požehnání prostě takhle nezazní. Nemůže být uděleno, protože tam není ten příslušný člověk, který by byl tomu pověřený. Je takovou zajímavostí, že zrovna ten text áronského požehnání patří k jedním z nejstarobylejších dokladů, které máme o užívání biblického textu nebo o textu, který je spjatý z Biblí. V roce 1979 nalezli archeologové dvě stříbrné destičky popsané starohebrejským písmem a jedna z nich obsahuje právě úryvek, není to celé, protože ta destička není kompletní, ale obsahuje části tohoto áronského požehnání. Podle badatelů ty destičky jsou ze 7. století před naším letopočtem. My vlastně nemáme žádná jiná biblická slova zapsaná na starším materiále. Takže tento nález byl úžasný i v tom, že ten text byl živý, že pro lidi něco znamenal už tehdy. Kdo komu smí žehnat? Takže řekli jsme, že Bůh žehná člověku, že člověk žehná člověku a s tím, že to může být jak takové spontánní požehnání v rodině, kdy vlastně tomu druhému chceme předat jistotu, že Bůh je na jeho straně. A nebo to může mít i tu oficiální náboženskou podobu, kdy kněží nebo nějak lidé nábožensky erudovaní žehnají druhým. V křesťanských církvích se požehnání objevuje právě při bohoslužbách, pochopitelně v závěrečné části, kdy se vychází na další cestu životem, jako ujištění o tom, že Bůh nás doprovází, že ta naše budoucnost, která se před námi otevírá, je dobrá díky Bohu. V některých církvích je to tak opět, že podobně jako v židovstvu, že určitou formu požehnání může pronést jenom člověk, který je k tomu speciálně prověřený, kněz, pastor, pastorka a ostatním se přisuzuje jiná forma požehnání, že jim můžou přednášet. A sám mám i takovou zkušenost, když bývají bohoslužby v kostele a není přítomen kazatel a vedou laici tu bohoslužbu, takže největší rozpaky mají o tom, co mají dělat při požehnání. Kázání, modlitby to klidně přednesou,

na základě nějakých příprav, ale z toho požehnání jsou si takový trochu méně jistí. A do třetice, k tomu, kdo může žehnat, jestli Bůh člověku, člověk člověku, tak ač to zní překvapivě, je to možné, je to také člověk, kdo žehná Bohu. Požehnání pro Boha, jak je to možné? Jestliže požehnání je tím, co životu prospívá, tak jak může být Bůh požehnaný? No může, může, protože když Boha chceme vidět v tom proudu života, toho zdaru, když ho rozpoznáváme jako dárce dobrých věcí, no tak Bůh se stává součástí požehnání. No a můžeme o něm mluvit o tom, že je požehnán. Opakovaně se nám tahle formulace objevuje v žalmech. Požehnán buď Bůh, který vyslyšel mou modlitbu. Požehnán buď Bůh, moje skála. Takže není to jenom záležitost, kterou bychom zakoušeli my, lidé, že jsme požehnáni, ale vlastně to máme společné s Bohem, že i Bůh je požehnaný, je součástí toho proudu života, na kterém nějakým způsobem spolupracujeme. Ta formulace, že Bůh je požehnaný, v křesťanském prostředí není příliš běžná, jak říkám, proniká to k nám trošičku ze žalmu, ale víceméně s tím moc srostlí nejsme. Naopak v židovském prostředí je to velice běžné. Dokonce je to jedna ze základních forem modliteb, kdy k židovské zbožnosti patří v momentech, kdy člověk ve svém životě zakouší něco mimořádného, přínosného, dobrého, tak se sluší a patří, aby požehnal Bohu. Aby vlastně za to své požehnání učinil zodpovědného Boha, jakožto součást onoho požehnání. Tak pak se vlastně existuje celá škála modliteb, které začínají slovy požehnán, buď Hospodin, král světa, který udělal to a to, jo, který dal narodit dítěti, který nám dal chléb, který nám dal víno a tak dále. Jo. Spousta těchto formulací se tam nachází. Mně se na tom líbí, jak vlastně jak my lidé, tak i Bůh jsme součástí toho požehnání, toho, když se životu daří a že Bůh sám vlastně z toho těží, že jakoby je i na něm, když se to požehnání uskutečňuje, když se životu daří, že i na Bohu něco z toho ulpívá, my o něm můžeme mluvit jako o požehnaném.

0: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.
1: Pořad Kudy kam na Rádiu 7, své poznámky, připomínky, otázky k tématu požehnání můžete adresovat na zmíněné kontakty. O požehnání jsme si řekli, že je to všechno, co životu prospívá, jak v té oblasti materiální, tak psychické, duševní. Tak také k požehnání patří to, že se o požehnání mluví, že se vyhlašuje, že se říká, že se děje to požehnání, i to je součást požehnání. Řekli jsme si, že může žehnat Bůh člověku, to je ten základní formát, který je od počátku stvoření. Žehná také člověk člověku, ať už na nějaké běžné úrovni, přátelské, rodinné, nebo na rovině profesionální, jak to bylo v případě kněží. A poněkud překvapivě pro nás je to také člověk, kdo žehná Bohu. Je to vlastně forma dobrořečení, oslavy Boha za to, že to požehnání umožňuje, že i on je součástí toho žehnajícího procesu. Chci vám nyní předložit několik biblických míst, která jsou spjata s požehnáním a je toho velice mnoho. Když budete listovat Biblii, tak najdete velice často nějakou zmínku o požehnání. Dokonce je to tak, že celá první kniha Mojžíšova má požehnání jako své hlavní téma. Když se líčí stvoření a ty příběhy úplně z počátku lidstva, tak se nám objeví požehnání u stvoření živých tvorů, objeví se nám požehnání u Adama a Evy, když jsou stvořeni pro sebe jako dvojice, čili my bychom řekli požehnání manželství. Jsou požehnání Noémovi synové, kteří přežijí potopu, pro ten nový restart, který se odehrává po potopě. To je všechno požehnání z božích rukou. První požehnání od člověka k člověku zakouší Abram od kněze Melchisedeka. Velice takový tajemný příběh, ale právě to, co jim probublává v té nesrozumitelnosti a těch, jak se ptáme, co to je za kněze, co se tam odehrál, tak je to, že tam zaznělo, že Abram je požehnaný. A když mluvím o Abramovi, praotci věřících, tak to je ten člověk, který slyší od Boha slib, že mu Bůh bude žehnat. No co to znamená, že mu Bůh bude žehnat? Že mu dopřeje to, co životu prospívá? Abraham je stařec, který nemá děti, nemá zemi, opouští svou vlast a vlastně nemá před sebou kloudnou perspektivu. Ale Bůh mu říká, jdi a já ti požehnám. Jako to požehnání tě čeká. Jo, je před tebou, vstup do něj. Abraham jde a to požehnání zakouší. Jemu se narodí dítě, jemu se podaří získat kus země, ale to je teprve semínko, které se zasadí, tam se to teprve startuje. No. Čteme o Abrahamovu synu Izákovi, který žije v zemi, která sice má být jeho, ale je tam ještě pořád jako host, protože tu zemi dosud nezískal a daří se mu na polích, má velkou úrodu, to dostává to požehnání od Boha. Daří se mu tím, že kope studny a i když mu je nepřátelé berou, tak on furt kope dál a vždycky tu vodu najde, protože to boží požehnání je s ním. Ta boží garance, že bude pomáhat svému lidu, aby před sebou viděl požehnanou budoucnost, aby se nenechal zlomit, ta tam na něm je. A celý ten příběh o požehnání vygraduje na Izákových synech, totiž na Ezauovi a Jákobovi. Ve starověkém světě prvorozený má vlastně přebírat rodovou linii, má to, se postarat o to, co zajišťuje živobytí rodu a to je v případě dvojčat Ezaua a Jákoba, je to Ezau ten starší, ale Ono to moc nebere, co provozuje jeho otec, nějaké zemědělství. On je spíš na ten lov, kde se to tak jako rychle nějak urve, ten zisk, ale ta soustavná péče o požehnánou budoucnost je mu cizí. Naopak mladší Jákob, který je ale tak jako druhorozený jen o fous, když oni se narodili kompaktně, Jákob držel Ezau a za patu, tak ten o to požehnání stojí, ten si napřed vymíní na Ezauvi prvorozenství, čili to dědické právo na požehnání. Říká, k čemu mi to je, to prvorozenství? Úplně zapomíná, že je to jeho přístup k tomu rodovému požehnání. A naopak ten Ezau se to dere, zápasí, nebo chce to požehnání získat, a tak se převleče za Ezaua a od svého otce Izáka si to požehnání vyžádá. Což Ezaua naštve, sice se to vzdál, ale teď vidí, oč přišel. Chce Jákoba zabít a Jákob zdrhá, musí opustit svou zemi. A když ji opouští, tak nemá vůbec nic. Má akorát ten boží slib, že se vrátí a že mu Bůh požehná, že bude s ním. Ale nemá zemi, kterou Bůh slíbil Abramovi, nemá potomstvo. Odchází do ciziny, tam pracuje jako námezní dělník, jako pastevec, ale daří se mu, protože s ní je požehnání, ta stáda, která on má v péči, zkvétají. A ožení se tam dokonce dvakrát, což v té dobách nebylo zase tak jako dvakrát souběžně, ne posobně. A má kopu dětí, má kopu dobytka, vrací se domů a má se setkat se svým bratrem, se kterým se před lety rozhádal. Děsí se toho setkání, dělá opatření, jak to udělat, aby ten někdejší konflikt, kdy Ezau chtěl Jákoba zabít, aby ten konflikt byl eliminován. Když se má s bratrem setkat, tak v noci zápasí s neznámým protivníkem a přemůže ho. On později potom o tom protivníkovi prohlásí, že to byl Bůh. Ale vymíní si, ať mu požehná. A tak ten neznámý Jákobovi požehná a teď on s ním má požehnání potvrzené, dostává nové jméno Izrael, zápasící Bůh. A s tímhletím požehnáním, a to je to, co životu prospívá, on se druhého dne setká se svým bratrem a usmíří se. To je krásně, se tady ukazuje, to požehnání je, jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně, tam udělí Hospodin své požehnání život na věky. Zpívá se v Žalmu 133. Požehnání je tam, kde bratři najdou usmíření. Takže tady se to vyprávění o zápase o požehnání, co to požehnání znamená, že to člověku nepadá do klína automaticky, tak se tady ten příběh završuje. Na stará kolena Jákob, který má 12 synů, jim dává své požehnání. Každému to naformuje trochu jinak, každý z těch synů a potažmo následně kmenu má své vlastní poslání. Požehnání se nám objeví ještě zvláštní formou v knize Job, kdy Job je na počátku knihy člověk, který má spoustu požehnání, je zámožný, má kopu dětí, je uznávaný a pak přijde o majetek a přijde o rodinu a o zdraví a ženou ho nabádá, prodivně se v takových problémech si tak už začne Bohu nadávat a on řekne ne. Hospodinovo jméno budíš požehnáno, Hospodin dal, Hospodin vzal. Ta otázka, jak je možné, že člověk, který se snaží všechno dělat dobře, o to své požehnání přijde, ta je velice palčivá. Není na ní jednoduchá odpověď. Není na to žádná mechanická odpověď, že by se našlo pravidlo, jak člověk si to požehnání může vytřískat, získat. Tak to není, že by existoval nějaký mechanismus na zisk požehnání. Je spousta otázek, spousta nejasností, trápení. A nakonec ten Job do požehnání má, ale vlastně my zase nevíme na konci proč. No protože to záleží na Pánu Bohu a on je štědrý, on to dává. ale my si to na něm nevynutíme.

Požehnání je tématem dnešního večera na Rádiu 7 v pořadu Kudy kam, kterým vás provází Jiří Tengler. Požehnání je také to, co my dostáváme do života, všechny ty věci, které prospívají životu. Požehnání dostáváme od Boha, dostali jsme život, dostali jsme chléb, střechu nad hlavou, šatstvo. Požehnání dostáváme od lidí v té jejich péči, která nám prospívá. Požehnání my sami udílíme druhým lidem, ať beze slov, anebo taky ho můžeme vyhlásit, což se děje při nějakých oficiálních příležitostech. A nyní se zaměříme na to, jak se o požehnání hovoří v Novém zákoně. Také tam se požehnání objevuje, protože jsme v tom prostředí formovaném s židovskou zbožností a židovství je zaměřeno na požehnání. Tam ta citlivost, vnímavost je, požehnání patří k víře, Bůh člověku žehná, jste Hospodinovi požehnaní, on učinil nebesa i zemi, zpívá se v žalmu. Takže najdeme zmínku na různých místech a já se vám ta místo pokusím představit. No, jedno z těch úplně počátečních, kde se nám objeví řeč o požehnání, no, je andělská návštěva u Marie, když anděl zdraví, buď pozdravena Marie, Pán s tebou, požehnaná jsi ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého. No, samozřejmě, je žena těhotná, tak je v požehnaném stavu, jo, protože tam se tomu životu chystá nový vstup do světa. Takže zákonitě Marie je požehnaná. Setkáme se se zmínkami o tom, že i samotný Ježíš žehná. Jedno z těch míst je krásné, kdy rodiče přinášejí k Ježíšovi děti a učedníci děti odhánějí, že jako rozptýlují, co tady s nimi, oni nerozumějí tomu, co je tady pro dospělé určeno. A Ježíš říká, ne, nechte je přicházet ke mně. A Ježíš jim nedává nějakou speciální lekci, ale žehná jim. Ježíš těm dětem žehná. To znamená, říká, jděte tím, co vás vy jste vybaveni tím, co prospívá životu. Konstatuje, že ty děti nejsou nějak druhořadé v tom přijímání Božího dobrodiní. Oni ho můžou přijímat teď. Dále Ježíš žehná při poslední večeři s učedníky. Tam se chová vlastně podle těch naprosto nejběžnějších židovských zvyků. Když bere do rukou chléb, když bere do rukou víno, tak láme, žehná, protože tam dobrořečí Bohu, tam pronáší tu tradiční židovskou modlitbu, požehnaný si Hospodine, králi světa, který si stvořil plod vinné révy. Zmínku o požehnání nalezneme, když evangelista Matouš nebo Lukáš, teď nevím, popisuje Ježíšovo na nebe vstoupení, Lukáš to bude, byl od nich vzat a žehnal jim. Kristus, který po Velikonocích odchází tu učeníku na tu další cestu, asi na tu etapu, kdy se církev postupně musí vypravit do světa, tak jim dává své požehnání. Vy máte co dát, máte co tomuto světu předat. Požehnání se objeví také u apoštola Pavla, kdy on pochopitelně před jídlem žehná Hospodinu za dar pokrmu, ale také píše o duchovním požehnání, které dostáváme v Kristu, že tím, že jsme uvěřili, se před námi otevřely jisté souvislosti, jež jsme dosud nevnímali a najednou se nevidíme jenom jako souhru nějakých přírodních zákonů, ale taky jako prostor, kde se odehrává jakési duchovní zrání, duchovní vývoj nás a my k tomu jsme takto vybaveni.
co z téhleté obrovské tradice požehnání přebrala křesťanská církev? No, máme požehnání, která jsou každý týden na závěr zhromáždění, žehnáme dětem, když odcházejí do svých besídek, nedělních škol. Při bohoslužbách pronášíme požehnání nad chlebem a vínem. Stejně tak jako v domácnostech vyprošujeme požehnání pro pokrmy, které přijímáme, aby právě se staly tou součástí toho toku života, který nám Bůh, do kterého nás Bůh strhává. Žehnáme lidem, kteří jsou v nějaké zvláštní životní přelomové situaci. Už jsem zmiňoval vstup do manželství. Žehnáme těm, kteří jsou vysíláni do nějaké služby, kazatelů, učitelů, sociálních pracovníků. Žehnáme taky, v některých tradicích je to silněji přítomné, v některých míň, žehnáme také věcem, které nám nějakým způsobem ulehčují ten náš život víry. V katolickém prostředí můžou být požehnány některé předměty, obrázky a tak dál. V prostředí protestantském s tím žehnáním věcí jsme trošku šetrnější, ale také, když otevíráme nový kostel, novou modlitebnu, nebo zprovozňujeme nové varhany, tak chceme, aby v životu prospívali a tak taky vlastně o nich vyhlašujeme, že jsou součástí toho toku věcí, které životu prospívají a taky nad nimi vyhlašujeme Boží požehnání. Je to tak už od dob Abrama, že Bůh má toho požehnání dost a rozhodně nemusí skrblit, nešetří na nás, dává nám ho hojně. A to je vlastně jedna z těch jistot, která nás může provázet na naší životní cestě. Je u nás dobře postaráno, že máme kde čerpat. A tak vám přeji dobrou a požehnanou noc.

0: Doznívá repríza pořadu Kudikam. Premiéra ve středu v 21 hodin přinese téma Svatební hostina. Na tento obraz z Bible se zaměří a k poslechu zve Kateřina Fridrichová.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, archiv pořadů ke stažení a mnoho dalšího. 3x2tv.radio7.cz

Příjemné odpoledne 1. červnové vám krátce po 14. hodině přeje Broňa Procházková. Vysílání Rádia 7 vstupuje do odpoledních hodin. Hodin, ve kterých už na start stojí nachystané písničky na přání. Hudební siesta s vašimi oblíbenými písničkami je tu pro vás až do 15. hodiny. A než se do ní zanoříme, tak nahlédněme, co nás čeká po ní. Král David se snažil dívat na svět božíma očima. Na setkání, kde měl David v rukou život svého nepřítele, nás zavede Petr Plaňanský 15 minut po 3. hodině. Tam, kde se rozšířil hřích, tam se vylévá i boží milost. 6. kapitolou listu Římanům, kde tento rozpor vysvětluje apoštol Pavel, projdeme v 15.45 při čtení z Bible. Za poslední desetiletí došlo k výraznému úbytku hmyzu. Co k tomu přispělo a kde hledat naději a řešení? Další z velkých ekologických problémů současnosti rozebírá biolog Milan Hluchý v Kaleidoskopu v 16 hodin. O 16:30 pravidelný odpolední magazín. A se 17. hodinou startuje jazzová hodina. Postavit se k hudebnímu vzoru zároveň s odstupem a zároveň s nadšeným ponořením? Přední český kytarista Libor Šmoldas reflektuje se svým kvartetem z té výročí narození amerického hudebního velmistra Milese Davise. Novinka Sorry Miles zní jazzovým klubem v 5 hodin. Program dnešního odpoledne představen a přeci jen ještě jednu položku tu zmíním. Máme den dětí a dětské hlasy. Odpovědi dětí na různé otázky proznívají dnešním vysíláním. S každou tou otázkou jsem i já konfrontována s vlastními odpověďmi, porovnávám je s těmi od dětí a tak nějak více se setkávám sama se sebou jako dítětem. Začínáme kapelou Mercy Me a jejich písničkou Dear Younger Me, mé mladší já, kdy se zpěvák ke svému mladšímu já obrací. Co byste řekli sami sobě? Co byste vzkázali svému mladšímu já?

Pro necelou hodinku do 15. jsou důležité dvě věci. Za prvé, tato hodina patří vám a vašim písničkovým přáním. A za druhé, kontakty, jak o těchto přáních dát vědět. Telefon do studia je 515 535 485. Je tu také náš facebookový messenger. Dále také e-mail studio@radio7.cz. A také WhatsAppové a SMSkové číslo 608 566 773.

Kamila Beranová a kapela Kamis zpívala o blízkém Bohu, o Bohu, který se k člověku přiblížil, jak to nejvíce šlo. Stal se jedním z nás a nepřišel jako hotový hrdina, ale jako dítě. Není to pozoruhodný Bůh?

vše nej k narozeninám a písnička navrch tu bude znít pro Radku z Jilemnice k těm zítřejším narozeninám. Děvčata z Liberce vybírají tuto písničku, vybírají písničku Mou cestu v rukou máš. A já jsem vzala tu variantu, ve které vedle Magdy Eliášové zpívá i John DeJong. Radko, doufám, že se bude líbit.

I další písnička poletí za Radkou do Jilemnice, ale také za Milanou do Prahy, za Mílou do Vizovic i nám do Rádia 7. Iva vybírá tuto svižnou písničku. Děkujeme.

0: Písničku, kterou vybrala Iva a mimo jiné ji poslala i Radce do Jilemnice, která bude mít zítra narozeniny. Do telefonu jsem se Ivy ptala otázku, kterou jsem položila i na začátku této hodiny. Co byste vzkázali svému mladšímu já? Ptala jsem se jí, co by ona jako zralá žena vzkázala té malé holčičce Ivě a její odpověď, aby byla v Boží náruči.
1: Jsi tak nějak můj a já jsem tvá. Jsme dlouho spolu, ty a já. Často se v tobě nevyznám, ale o to víc tě vyznám.

0: Po malounkém až konejšivém rytmu nás Pavel Helan doprovodil k 14:30. Máme pondělní odpoledne, ve kterém běží na rádiu 7 písničky na přání. Ty tu jsou až do 15. hodiny, tedy celá půl hodina je tu pro vás a pro vaše písničková přání. Připomínám kontakty a čekám, jestli něco přijde.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio 7.cz.

Kontaktní kanál, kterým se dovoláte sem do studia Rádia 7 a který dnes vyhrává nad ostatními kontaktními kanály, tak je telefon. Telefon 535 485 a teď to říkám špatně. 515, 535, 485, tak to je dobře. Před malou chvílí tento kontaktní kanál zlobil, tak doufám, Radka, že se dovolá ještě jednou. A mám tu písničku, o kterou si napsala, no, kterou si zatelefonovala Emílie. Jsem moc ráda, že zavolala. A také jsem moc ráda, že jsem našla tu písničku, kancionálovou starou písničku, která jí potěší a že jí tu radost můžu udělat. O ujmi ruku moji, Canticum Novum, ve zpracování této kapely Canticum Novum. Kéž tu radost opravdu udělá a kéž připomene ty důležité věci, o kterých zpívá.

Tuto písničku ve velmi klasickém střihu vybrala Emílie. Vybrala ji i pro mě a také pro děti. Děti, které dnes slaví svátek. Tak ty děti připomeneme další písničkou, tu jejich energii, která chce ven.

Šaltrpáku vysílání teď nastavíme na zpětný chod. Radka posílá písničku pro Ivu, pro Milenu a pro děvčata do Liberce. Vybírá Petra Křemene a já od Petra Křemene vybírám píseň Vděčného otce. Otce, který je rád, že má své děti. Radka reaguje na otázku, kterou jsem položila do vysílání. Co byste vzkázali svému mladšímu já? A Radka odpovídá, aby bylo trpělivé, aby mělo radost z toho, co se naskýtá, a aby bylo v Boží dlani.

0: tebou.
1: Finále písniček na přání bude patřit vašim hudebním přáním, vašim hudebním výběrům. Laděnka vybírá k uplynulým narozeninám pro Helenku Říhovou z Čelákovic tuto klasickou písničku.

Pro Helenku k uplynulým narozeninám doznívá písnička Na přání právě pro ni. Písničky Na přání jsou ve svém finále, s tou další písničkou už překročíme 15. hodinu. Díky všem, co se přidali, díky všem, co vyzdobili to dnešní pondělní setkání s vašimi písničkami. Závěr obstará Jarda. Ahoj, prosím písničku pro všechny, kteří něčím přispěli pro akci Den pro Brno. To byla sobotní akce tady v Brně u Janáčkova divadla. Pro dva mladé, krásné lidi, kteří měli včera křest, Magda a Kim, a taky Lucii Endlicherové. Díky za vše, Jarda.

Dvě minuty po 15. hodině vám příjemný poslech odpoledního vysílání Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Máme pondělí 1. června, máme Den dětí. Do vysílání vkládám různé odpovědi na různé otázky, které klademe dětem. A jednou z těch odpovědí, jednou z těch otázek je, jaký by byl tvůj nejlepší den, který si umíš představit. Možná pro některé děti a nežijí tak daleko od nás, žijí kousek za hranicemi tam na Ukrajině, tak možná ten nejlepší den by byl den, kdy nezní sirény, kdy prostě jen tak jsou s mámou a s tátou. Vždy po 15. hodině zveme k modlitbě. Modlitbě za Ukrajinu i za místa, kde jsou války, kde jsou boje, na které si vzpomenete na této zemi, kde je to těžké. I v tuto chvíli zvuk modlitbě. Náš nebeský Otče, společně tě prosíme za děti na Ukrajině. Mnohé z nich neznají skutečně nic než válku, nic než ten vykloubený stav, který je pro ně normální. Schovávání do krytů a slýchání o ztrátách, zažít ztrátu blízkého. Prosíme, ať navzdory tomu prospívají, na těle i na duchu. Ať je to generace, která má dobře poskládané hodnoty, která ctí právo, spravedlnost, která si váží svobody, jejich otcové za svobodu pokládají život. Prosíme tě za zahojení bolesti ze ztrát. Prosíme za konec války, trvalý zajištěný mír, pevné hranice, kdy se nebudou potřebovat bát sousedům. Prosíme za obnovu země. Prosíme, požehnej Ukrajině na dětech. A myslíme i na děti na Blízkém východě. Prosíme i za ně, prosíme za pokoj pro ta místa. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.

0: S modlitbou a písničkou Miriam Kaiser jsme postoupili do odpoledního vysílání dále. Ve čtvrt na čtyři nás čeká úvaha Petra Planianského s názvem Komu patří pomsta. Ve tři čtvrtě na čtyři čteme z Bible list Římanům, 6. kapitolu, a v 16 hodin je tu Kaleidoskop Podruhé s Milanem Hluchým o biodiverzitě. Před malou chvílí jsem naťukla jednu otázku, jaký by byl tvůj nejlepší den, který si umíš představit. Tuto otázku jsme položili dětem a tady jsou odpovědi dětí, českých dětí.
1: Že bychom šli na zmrzlinu. Já, máma a moje sestra. A koupili bychom si hodně zmrzliny.
2: Asi kdybych měl narozeniny, měl bych velký dort a že bych dostal hodně dárků. A byli bychom tak nějak úplně celá rodina, jako příbuzní, pohromadě.
3: Den, kdy budu mít všechny věci, co si budu přát, a aby byla noc. Protože to mám strašně ráda. Není takovej hluk, když bráchové třeba si kopou v chodbě a můžu být v posteli a je tma a svítějí hvězdy a ten měsíc. Mám krásný sny.
4: Kdyby se z kohoutku místo vody natáčela kola.
5: No tak, kdybych měla třeba k snídani jahody a že bychom se ve škole neučili a měli bychom nějakou akci třeba celý den a mohli bychom se to tam užívat a nemuseli bychom se učit. A já teď zkouším divadlo, budu hrát v Brundibáru, to je taková dětská opera. A jsem dvě role, tak aby na té premiéře a na všech divadlech, tak kdyby se nám to tam povedlo, udělali by se to tam hezky. A aby hlavně tam jsou i mladší děti, tak kdyby jim šlo rozumět, aby vyslovovali hodně, protože oni spíš jako huhlají.
6: Tak, kdybych mohl odjet do Chilské Patagonie v Jižní Americe. Chilská Patagonie je síť národních parků. Je tam toho jako hodně, jsou tam třeba pouště, hory, lesy, moře a různé druhy zvířat.

Ahoj kamarádi. Určitě už se vám stalo, že vám někdo ublížil. Podvedl vás anebo rozlobil. A možná to bylo tak ošklivé, že jste měli chuť se mu pomstit. Sám ty pocity znám. A přemýšleli jste někdy nad tím, proč se vlastně chceme pomstit? A co se změní, v čem se nám doopravdy uleví? Když jsem na své otázky hledal odpověď, narazil jsem v Bibli na příběh jednoho králem pronásledovaného muže. Pojďme si o tom muži společně něco přečíst. David odtud vystoupil a usadil se na nepřístupných vrcholcích u En-Gedi. Když se Saul vrátil ze stíhání pelištejců, oznámili mu. Hle, David je v poušti En-Gedi. Saul tedy vzal 3000 mužů vybraných z celého Izraele a vydal se hledat Davida a jeho muže po kozorožčích skalách. Došel až k ohradám pro stáda, které byly při cestě. Byla tam jeskyně. Saul do ní vstoupil, aby vykonal potřebu. V odlehlém koutu jeskyně však seděl David se svými muži. Tu Davidovi jeho muže řekli. Toto je den, o němž ti Hospodin řekl, vydám ti do rukou tvého nepřítele. Můžeš s ním naložit, jak se ti zlíbí. David se přikradl a odřízl cíp Saulova pláště. Ale proto odříznutí cípu Saulova pláště si David potom dělal výčitky. Svým mužům řekl, chraň mě Hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na Hospodinově pomazaném a vztáhl na něho ruku. Je to přeci Hospodinův pomazaný. Těmito slovy David své muže zarazil a nedovolil jim povstat proti Saulovi. Saul vstal, vyšel z jeskyně a šel svou cestou. Potom vstal i David. Vyšel z jeskyně a volal za Saulem. Králi, můj pane! Saul se ohlédl. David padl na tvář k zemi a klanil se. David Saulovi řekl, proč posloucháš lidské řeči, že David usiluje o tvou zkázu? Hle, na vlastní oči dnes vidíš, že tě dnes v jeskyni vydal Hospodin do mých rukou. Říkali, abych tě zabil. Já jsem tě však ušetřil. Řekl jsem, na svého pána nevstáhnu ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný. Pohleď můj otče. Pohleď na cíp svého pláště v mé ruce. Odřízl jsem cíp tvého pláště a nezabil jsem tě. Uvaž a pohleď, že na mé ruce nelpí žádné zlo ani nevěrnost. Já jsem se proti tobě neprohřešil, ale ty mi ukládáš o život. Chceš mi jej vzít. Ať nás rozsoudí Hospodin. Ať Hospodin vykoná nad tebou pomstu za mne. Má ruka však proti tobě nebude. Na vztahu Davida a Saula je zvláštních hned několik věcí. David patřil ke královu dvoru, jednak jako udatný bojovník, který porazil Goliáše, ale také jako mladý nadaný hudebník, jehož chvály dodávaly králi klid a potěšení. Jednoho dne se ale věci zvrtly. Král čím dál víc zapomínal na Boha, a také začal žárlit na Davida, protože ten byl ve veliké oblibě lidu. Král začal propadat záchvatům vzteku a dělal spoustu dalších nerozumných věcí, které nakonec začaly ohrožovat samotné království. My dobře víme, že když se lidé cítí v ohrožení, zvláště ti významní či populární, začínají dělat hodně podivné věci. Král Saul, který se cítil ohrožen Davidem, se rozhodl, že Davida zabije. Proto Davidovi nezbylo nic jiného, než před králem prchnout do pustiny. Jenže král byl ve svém rozhodnutí důsledný a rozhodl se s částí své armády Davida pronásledovat. A právě tady, v pustině, se Davidovi naskytla jedinečná příležitost k pomstě. Všichni lidé, tedy i králové, mají své potřeby, které musí vykonat. No, v tom není na světě žádná výjimka.
a Saul si tedy odskočil do jeskyně na záchod. Jenže na neštěstí pro krále to byla jeskyně, kde se v koutku schovával David se svými muži. Davidovi stačil jeden skok, jedna rána nožem a jeho problém by byl navždy vyřešen. Davidovi spolubojovníci to svému druhovi doporučovali. Vždyť než by služebníci královského doprovodu začali svého pána hledat, bylo by určitě dost času se z jeskyně vytratit a schovat se na úplně jiném místě. Jenže v této situaci, kdy David mohl svůj problém s králem jednou provždy vyřešit, se ukázal Davidův skutečný charakter. Rozhodl se v celé věci důvěřovat Pánu Bohu. Svou touhu, dokonce bychom mohli říct i právo na pomstu, předal do rukou Božích. V této situaci byl pronásledovaný David větším králem než samotný král Saul. David odmítl využít jedinečné příležitosti a odmítl násilím řešit své problémy. Neposkvrnil si ani ruce, ani čest. Drazí kamarádi, Davidův příběh nás může povzbudit k rozhodnutí, že pomstu a spravedlivý soud můžeme přeci nechat na Bohu, a dokonce i tehdy, když se nám naskytne jedinečná příležitost k tomu, abychom se mohli pomstit tomu, kdo nám ublížil. Možná je to tak, že ten, kdo ubližuje druhým, nakonec přeci ubližuje nejvíc sám sobě. Od mikrofonu vás zdraví Petr Plaňanský.

0: než včera, být tady pro ty, kteří neví, kým jsou. Já si přeju jenom, aby přišla změna, velký činy jednou do dějin zapíšou.
1: Odpoledne s Rádiem 7.

Za poslední desetiletí došlo k výraznému úbytku hmyzu. Co k tomu přispělo a kde hledat řešení? Další z velkých ekologických problémů současnosti rozebírá biolog Milan Hluchý v Kaleidoskopu v 16 hodin. Napřed nás ale čeká ve 3:15 čtení z Bible.

Naprosto ne. Tak toto nechápejte, tak to určitě neuvažujte, tudy cesta nevede. Obrat naprosto ne používá apoštol Pavel v dopise křesťanům do Říma opakovaně a objevuje se i v 6. kapitole, kterou otevřeme za chvíli.

0: co na to řekneme? Budeme pokračovat v hříchu, aby se rozmnožila milost? V žádném případě. Jak bychom mohli nadále žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli? Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti? Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom tak, jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, i my vkročili do nového života. Jsme-li s ním stotožněni ve smrti, jistě s ním budeme stotožněni i v jeho vzkříšení. Víme přece, že naše staré já bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu. Kdo zemřel, je přece zbaven hříchu. Když jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít. Víme, že Kristus vstal z mrtvých a už nikdy nezemře. Smrt nad ním už nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život patří Bohu. Stejně tak se i vy považujte za mrtvé hříchu a živé Bohu v Kristu Ježíši našem Pánu. Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích. Nepodléhejte jeho žádostem. Své údy už nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako z mrtvých vstalí vydejte sami sebe i své údy Bohu za nástroje spravedlnosti. Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod zákonem, ale pod milostí. Nuže, budeme hřešit, když nejsme pod zákonem, ale pod milostí? V žádném případě. Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, anebo poslušnosti ke spravedlnosti. Ano, byli jste služebníci hříchu, ale díky Bohu jste celým srdcem uposlechli to učení, do něhož jste byli uvedeni. Tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. Tyto lidské příměry používám s ohledem na vaši lidskou slabost. Jako jste své údy vydávali do služby nečistoty a nepravosti k páchání nepravosti, tak teď vydávejte své údy do služby spravedlnosti k posvěcení. Jako služebníci hříchu jste byli svobodní od spravedlnosti. Co jste měli z toho všeho, za co se teď stydíte? Vedlo to jen ke smrti. A co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchu a sloužíte Bohu? Výsledkem vašeho posvěcení je věčný život. Odměnou hříchu je totiž smrt. Ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.
1: Ladislav Matějček četl 6. kapitolu listu Římanům v překladu Bible pro 21. století.

tvůj hlas, ač tichý je, ani v bouři jej nelze přeslechnout. Tvé slovo, když v srdci žije,

0: Duše divoké se vznáší jako orel. Máte rádi zvířata a chtěli byste se některým stát, třeba orlem? Jakým zvířatem byste chtěli být? Děti s touto otázkou problém rozhodně nemají.
1: Pták, protože bych mohl létat a být takhle úplně jako u nebe. Protože je to takový hezký ten výhled, když takhle se koukám na zem.
2: Geparda, protože je strašně rychlej a mám ho ráda. A protože bydlí v džungli a tam je spousta zelení a já zelenou barvu mám strašně ráda.
3: Sokol stěhovavý. Asi protože by si mohl užívat tu rychlost, když letíš s cemha v těch 300 km za hodinu.
4: Kočka. Protože máme doma kočku a že je hezká, že umí hodně rychle běhat, že má dobrý čuch a že má jemnoučkej košiček.
5: Asi orel. Za prvý je velký, za druhý můžeš proletět co nejdál a proskoumat nejvíc.
6: Asi kočka, protože se hodně mazlí.

pondělního odpoledne uplynula 16. hodina. Máme 1. června, slavíme Den dětí i na Rádiu 7. Příjemný poslech malým i velkým od mikrofonu přeje Broňa Procházková. Před námi kaleidoskop, ve kterém se podruhé s Milanem Hluchým vydáme za biodiverzitou, o 16:30 potom magazín, který pozve na místa klidu, a v 17:00 je tu jazzový klub s novinkou českého kytaristy Libora Šmoldase Sorry Miles. Od narození Milese Davise, tohoto hudebního velikána, uplynulo 100 let. A právě tohoto hudebního velikána reflektuje i deska Sorry Miles. Krásné odpoledne a příjemný čas s Rádiem 7.

0: Minule jsme s Milanem Hluchým nahlíželi na jeden z ekologických problémů dneška, totiž na úbytek biodiverzity. Zaznělo tam například množství jedů, které se vypouštěly, a zároveň i to řešení, že už dnes vinice jsou v podstatě bez škodlivých látek a dají se řešit nějakým inteligentním, přirozeným způsobem. Vítám u mikrofonu znovu Milana Hluchého, vinaře, člověka, který pracuje v ekologickém zemědělství, vlastní firmu, která se zabývá právě rozvojem biologické ochrany rostlin. Vítejte, Milane, u mikrofonu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Když jsme zmínili ty jedy, něco, co vlastně tu biodiverzitu poškozuje, ničí, kam všude sahá ta lidská činnost tady v tom úbytku? Čím přispíváme k tomu úbytku biodiverzity jako lidé?
1: Zkusím zmínit aspoň těch pár základních bodů. Vrchol středoevropské biodiverzity v naší krajině považujeme někdy období před řádově 100, 150 lety, a od té doby v podstatě probíhá několik procesů, jednak scelování pozemku a zjednodušení struktury krajiny, to je první významný problém. Místo desítek drobných polí, kde se střídají různé plodiny a mezi tím jsou meze, což třeba můžeme dodnes vidět v jakési poměrně efektivní a velmi v mnoha případech promyšlené podobě kousek pod naší jižní hranici v Dolním Rakousku. Stačí 50 kilometrů z Brna zajet od Mikulov a tam vidíme krajinu, která má úplně jinou strukturu. Takže to je první věc. Druhá věc je používání těch cizorodých látek, přípravky na ochranu rostlin, nehezké slovo, pesticidy, latinsky cido, pest je škůdce a acido je zabíjet. To znamená to, co zabíjí, to, co nám škodí, škůdce, choroby a tak dál. A potom další věc, minerální hnojiva, vlastně zasolování půdy, a toto všecko způsobuje významnou, pokud se to přežene, jakože se to dneska skutečně v našich půdách, říká se, že statistika říká, že zhruba 65 až 70% půd v tomto státě je těžce poškozených, mimo jiné taky ztrátou života, ztrátou diverzity. A teď bakterií, hub a celou řadou dalších organismů, které jsou životně důležité pro to, aby rostliny tam mohly zdravě jaksi vegetovat, i kořenové systémy rostlin. Takže tím dalším zdrojem je vlastně takové technické, technokratické pěstování plodin ve velmi zjednodušené krajině. Dneska zemědělci stojí před výrazným problémem, že málo plodin dává, řekněme, ekonomický rentabilitu, profit. Smrsklo se to na kukuřici, pšenici, řepku a teď se těžce hledá, co ještě k tomu dál, nějaká krmná plodina, nějaký hrách a tak dál. Ale skutečně to je veliký problém pro zemědělce. No a to sebou nese strašné zjednodušení té zemědělské krajiny. No a pokud to máte třeba tu řepku, která tím, že je tam vysoká koncentrace, zhruba 400 tisíc, 350 až 400 tisíc hektarů, jak který rok se jí pěstuje, no tak to znamená pro tu krajinu vysoké množství škůdců, řekněme až desetinásobně vyšší, než bylo možná před 50 lety, těch konkrétních škůdců řepky. A já v tom momentě musím, dřív stačilo jedno, dvě ošetření insekticidem té řepky a dneska jich musím udělat třeba 5 až 7. Co to znamená? Ztrátu rentability zase, je to příliš drahé a úlet těchto látek, těchto insekticidů zabíjí motýly, zabíjí obecně hmyz, včely, další skupiny opilovačů, mouchy, dipteri a tak dál, zabíjí na desítky až stovky kilometrů daleko. To je problém, řekněme, jeden z problémů středoevropské krajiny. Ale těch problémů je ve světě celá řada. V té mé prezentaci další téma, kterému se věnuji, je třeba odlesňování, likvidace tropických deštných pralesů. To je ten nejprimitivnější způsob jaksi vydělávání si. Rezervace v Ázii, ve Vietnamu, řekněme, anebo v Kamerunu, kde jsem byl, kde jsem měl možnost jako sbírat a pracovat, tak v podstatě mají dva nejhorší tlaky. A to je těžba dřeva a pytláctví a nepovolený lov. Ale to je řízeno vládami těchto států. Ne to pytláctví, ale v podstatě třeba v tom Kamerunu rezervace, kde žijí, jedna z posledních rezervací, kde žijí nížinné gorily, tak se pořád pod tlakem vlády zmenšuje to území, kde ty gorily ještě můžou žít. Sice se vynakládají jakési prostředky na jejich ochranu, ale současně se ta plocha smrskává. No a když se máme bavit o těch řešeních, tak takovým nádhernou ukázkou nádherného řešení je Krugerův národní park v Jihoafrické republice. To je území, Jihoafrická republika je zhruba 12x větší než Česká republika a ten Kruger, to je území velké asi tak jako polovina Moravy, představte si takový pás 50 až 70 kilometrů široký a 300 kilometrů dlouhý a tam člověk neloví zvířata, nestřílí lvy, nestřílí leopardy, ale taky ani gazely, antilopy, slony, hrochy, nosorožce. Už víc jak 120 let. Ten park byl založen někdy kolem roku 1898 jako malarické území, kde se nedalo pěstovat, kde se nedalo zemědělsky to využít. No a ten majitel, tehdejší majitel, to geniálně, jak si vymyslel, vytvořil z toho národní park, pojmenoval to po tehdejším prezidentovi Jižní Afriky, to ještě bylo britské dominium, no a ten park existuje dodnes a ty zvířata se tam chovají úplně jinak. Tam můžete v otevřeném autě, nákladním autě, kde sedíte na otevřené korbě a máte nad sebou jenom plachtu, přijet 2-3 metry vedle smečky lvů nebo skupiny 2-3 samců lvích. No a teď je pozorovat, jak oni tam odpočívají a užívají si tu svou siestu a občas zavětří něco ve vzduchu a tak dál. Ty zvířata ztratili strach z člověka. No a pojedete 2 kilometry a pase se vám tam stádo 3-4 druhů antilop, zeber, pakoňů, žiraf a zase pojedete dál a vidíte, je to nesmírně atraktivní prostředí, kam, ptal jsem se našeho průvodce, kolik tam přijede ročně turistů. On říká, odhaduje se to každý měsíc 100-120 tisíc lidí sem vjede. Tam je celá řada kempů, desítky kempů ve velmi různé kvalitě. Od toho, že si tam někde můžete za plotem, teda, ale v ohrazeném prostředí, kde vás ten lev v noci nenapadne, nebudete sloužit jako kořist pro ty predátory, tak si tam můžete postavit stan až po to, že tam jste v pětihvězdičkovém, doslova jakýsi bungalovy pětihvězdičkové, se servisem tomu odpovídající. Můžete si vybrat celou škálu, teda jako úrovní komfortu. No a tam přijede víc jak 1 000 000 lidí ročně. Ti lidé živí desítky tisíc domácích průvodců, provozovatelů, restaurací a tak dál. A přitom všichni profitují z té divoké přírody. Je to nádherná ukázka vlastně ochrany přírody, která je ekonomicky velmi přínosná a přitom ty zvířata se šíří do okolí, za hranicemi toho národního parku je celá řada soukromých rezervací velikosti poloviny nebo celého našeho okresu. No a tam ty zvířata mají jakýsi domov a občas je tam povolený odstřel něčeho, co těm majitelům připadne, že už je jich tam hodně a snad by to hraničilo až s přemnožením a tak dál. Takže je to nádherná ukázka využití lidí, kteří mají rádi přírodu a jsou ochotní za to něco zaplatit. Vstup do toho parku není zadarmo, tam platíte vlastně ty strážce, je tam kolem 400 druhů strážců odbrojených, kteří vlastně mají za úkol hlídat tu přírodu před pytláky, ono je to na hranicích s Mozambikem, to je výrazně chudší země, kde ten tlak těch pytláků by byl, takže takovýchto příkladů se dá ve světě najít víc, ale je to nádherná ukázka toho, jak bez zničení toho ekosystému subtropického v tomto případě se dá profitovat a žít velmi na slušné životní úrovni.
0: Mě vlastně jako paralela napadly ty naše české národní parky, kde i třeba v Krkonoších je také milion turistů ročně a je to jedno z nejnavštěvovanějších míst České republiky. A vlastně ta krása, ta příroda nějakým způsobem táhne. Potřebujeme ji chránit, protože zase, kdyby každý si tam dělal, co chce, tak to asi nevypadá tak, jak to vypadá dnes. Možná ještě se přesuňme zpátky třeba tady sem do Česka a k té biodiverzitě v rámci let. Tím, že sbíráte motýly, tak třeba vidíte, jak se proměňuje ten jejich počet, jejich druhové složení na nějakém území. Když uděláme takový malý exkurs toho, co se změnilo za tu dobu, co sbíráte motýly.
1: Já uvedu takový malý příklad ze svého soukromého života. Tady v první vesnici nad Brnem na Vranově máme zahradu asi 1000 m2, je tam taková užitková a pak taková jakoby okrasná část, občas tam, nebo dost často, od jara do podzimu tam něco kvete. No a my se doma s manželkou tak trochu dohadujeme. Já říkám, podívej se na tu zahradu, teď to je mrtvý, tam nejsou motýly. Co jsem dneska viděl? Možná 4 bělásky, jednu babočku, jednoho modráska. A ona říká, ty nemáš pravdu, ti motýly tam jsou. To je relativita pohledu. Já si pamatuju, jak vypadala krajina mého dětství před 60 lety, jak jsem pod košíli na svatém kopečku u Mikulova chytal otakárky a tou primitivní, a pak jsem je teda pouštěl a teď jako to malé dítě 5, 6, 7 leté jsem ho držel v ruce a prohlížel jsem si ho, pak jsem ho z té dlaně s takovým nádherným pocitem pustil a on si zase letěl a plachtil v tom vzduchu. Dneska tam toho otakárka ještě potkáte, ale když budete mít štěstí, tak možná 3-4 za den. Ale ne, že by malej kluk během 1/4 hodiny jich nachytal 2-3 kusy pod košili. To jsme někde jinde. Takže to je taková osobní vzpomínka, ale teď vážně. Někdy kolem roku 2000 jsem se setkal se švýcarskou metodikou hodnocení kvality krajiny pomocí transektu. Tyto data dneska máme zhruba za 30 let, ty výskyty motýlů na stejných lokalitách a co se odehrálo? Jedna negativní a jedna pozitivní změna. Začnu tou negativní. Co je špatné je, že v té krajině kolem Pálavy na těch nejcennějších místech, to znamená státní přírodní rezervace Děvín, Tabulová hora, Svatý kopeček a tak dál, zůstává většina těch druhů, neklesla příliš, nebo jednotlivé druhy vypadly, ale není jich moc, se nám nepodařilo za ty 3 roky toho průzkumu zjistit, ale prokazatelně asi o 30% klesla množství i běžných druhů. To znamená, stávají se významně méně hojnými až vzácnými dříve běžné druhy. A teď se můžeme bavit, co se to tam vlastně odehrává. Padá tam víc dusíku, než třeba bylo možná, ale za mě to je do značné míry úlet pesticidů, úlet insekticidů v široké krajině. Souvisí to s těmi 4000 hektary řepky, která je 5x až 7x ročně ošetřená insekticidem a z toho prokazatelně část vám letí kilometry až desítky až stovky kilometrů, proto jsou zase důkazy tou krajinou a zabíjí ty společenstva hmyzu. Takže obecně nám i na těch nejcennějších zbytcích přírody, který tady v krajině máme, ubývá hmyzu, ubývá motýlů. No a to pozitivní zjištění, že to má řešení, já už jsem tam zmínil o tom, že vlastně nám se podařilo vytlačit z té technologie vinohradnické víc jak 99% použitých všech chemicky vyrobených insekticidů, těch látek proti hmyzu a akaricidů, látek proti roztočům, tedy proti členovcům. A výsledkem toho je, že Pálava má několik set hektarů, asi 300-400 hektarů chráněných území, ale chráněná krajinová oblast Pálava má zhruba 4000 hektarů vinic. A dneska ty vinice jsou domovem asi tak 60 až 70% druhů, které jsou i nahoře zase mluvím o motýlech, které jsou i nahoře v těch rezervacích, a dokonce pro řadu druhů ty vinohrady slouží jakési koridory nebo mosty mezi těmi jednotlivými vlastně ostrůvky té původní přírody migrovat. Takže je to současně jakási dobrá, ale současně taky velmi alarmující zpráva, že v té přírodě se pořád běží jakýsi proces, který je negativní. To vymírání pokračuje.
0: S Milanem Hluchým jsme nahlédli do biodiverzity, ať už v české krajině, tak i ve světě. A je vidět, že člověk může zapracovat na tom, aby druhy neubývaly a měli se dobře. A můžeme z toho nakonec mít prospěch my všichni. Ať už tím, že se díváme na tu krásu kolem nás, tak že se podporují a možná přináší i výnosy zemědělské a ekonomické. Děkujeme, budeme pokračovat dalšími ekologickými problémy dnešní doby. Naslyšenou.

Milana Hluchého pozval k mikrofonu Pavel Kohl. V příštím vydání v premiéře v pátek o 9:30 dopoledne se s Milanem Hluchým v sérii o zodpovědnosti za stvoření zaměříme na stav půdy.

0: Na den dětí proznívají vysíláním ve zvýšené míře dětské písničky a také hlasy dětí, jejich odpovědi na různé otázky. V tuto chvíli další z nich. Kdybys měl kouzelnou hůlku a měl tři přání, co bys vykouzlil?
1: Mír na zemi, pak aby se dařilo tady té zemi. A vlastně i celkem, aby se dalo na ní farmařit, protože některé části jsou zamořené.
2: Vidět Pána Ježíše na vlastní oči, mít doma zvíře a nechodit domů tak brzo, abych se mohla hrát díl venku nebo ve škole.
3: Ender perlu. To je taková perla z Minecraftu, kterou když hodíš, tak ona tě to tam teleportuje.
4: Druhý. Aby děti mohly řídit motorky, auta a tohle. A aby existoval strom, když k němu přijdeš a budeš si přát nějaký jídlo, tak se ti to vykouzlí.
5: Jít na pouť a dostat takovýho kulatýho plyšáka a Gáby domek. To je takovej domeček, kde jsou takový panáci.
6: Aby padal popcorn. Abych měl nekonečno pic a aby rodiče poslouchali vždycky děti.
7: No, my máme takový krám, u kterého je to hodně špinavý a jsou tam jako různý bezdomovci a nebezpeční lidi, tak aby to tam uklidili a nebyli by tam. Druhá věc, no my máme kočku tak, aby byla dlouho naživu. A třetí je, aby různý nevěřící lidi tak, aby uvěřili a mohli žít s Bohem.

0: Po víkendové pauze se opět hlásí magazín s čerstvými zprávami. Vítejte u poslechu. Dnešní první červnový den si připomínáme Den dětí. Právě dětem se už několik let věnuje organizace Hope for Kids prostřednictvím svých projektů, které přináší do škol. Jedním z nich jsou také oázy a do jejich zákulisí i mnoha dalších aktivit dá v následujících minutách nahlédnout jedna z lektorek Hope for Kids, Eliška Cajsková.
1: Je to projekt, který je inspirovaný v zahraničním projektu Prayer Spaces in Schools. My jsme tady v českém prostředí to nazvali oázy. Znamená to, že my vlastně v jedné třídě ve škole vytvoříme prostor, kam ty děti potom chodí vždycky jedna třída na jednu vyučovací hodinu. V tom prostoru my v té třídě vytvoříme stanoviště té oázy, která jsou zaměřená vlastně na různé aspekty, ať už nějakého duševního, duchovního i třeba fyzického uvolnění a odpočinku. Ty děti si tam potom ty stanoviště procházejí samostatně během té vyučovací hodiny. Máme tam vlastně zaměření jak i právě na ten fyzický odpočinek, takže jsou tam nějaká smyslová stanoviště, uvolnění od stresu, nějaké hmatové příjemné doteky, vůně a máme i stanoviště zaměřená na vztahy jako odpuštění nebo omluva, dělat pro někoho něco pěkného, i pak třeba stanoviště zaměřená na sebepřijetí, co si o sobě vlastně myslím, jak sám sebe hodnotím, co mě svazuje v životě, co mi brání prožívat svobodně život a pak jsou i stanoviště zaměřená i třeba nějakým spirituálním směrem nebo duchovním. Pro příklad uvedu stanoviště životní otázka, kde vlastně děti mohou si říct, na co by se zeptali Boha, ať už v něj věří nebo ne, kdyby ho dneska potkali, tak vlastně si mohou sformulovat otázku. Takže to je takový prostor oázy.
2: My tady mluvíme o dětech a děti jsou přirozeně živé, hravé. Nejeden rodič nám určitě dá za pravdu, že ne vždy jsou děti úplně klidné. A jak tedy docílit toho, aby se v těch oázách dokázali stišit? Je to vůbec možné?
1: Je to překvapivě možné, překvapivě právě proto, že se ocitáme ve školním prostředí, kde tedy opravdu ten klid spíše nebývá, natož ticho. Daří se nám to tím, že my vlastně tu oázu se snažíme co nejvíce jakoby odlišit od toho školního prostředí. Hodně používáme různé světelné řetězy, světýlka, deky, látky, výzdoba různá taková do té místnosti, takže děti vlastně vstupují už třeba i v té třídě je příšeří, je zatměno vlastně nebo zatažené žaluzie a oni vstupují do takového přítmí, kde jsou ty světýlka.

0: Hraje tam taková jemná tichá hudba, už hnedka třeba ucítí i nějakou tu vůni, kterou tam používáme. I vlastně před vstupem do oázy se snažíme těm dětem říci, že cílem je, aby tam byl klid a že tedy mohou šeptat, pokud si potřebují něco sdělit. Takže oni opravdu, naprostá většina dětí to zvládá úplně bez problémů, že to akceptují, vstoupí do toho úplně odlišného prostoru a už ten vstup někdy je takový jako wow, tady je něco zajímavého, něco úplně klidného a krásně se tomu jako poddají. A častokrát učitelé jsou překvapení, že přivedli nějakou divokou třídu a ty děti to úplně krásně akceptují a ponoří se do toho klidu, že si tam samostatně procházejí ta stanoviště.
1: Máte nějaké ohlasy přímo od dětí?
0: Ohlasy bývají opravdu 99% pozitivní a děti vlastně píšou na konci takový vzkazík, která stanoviště se jim nejvíce líbila a co si chtějí odnést vlastně do života. Tak tady mám jenom nějaké takové vybrané vzkazíky od nějaké holčiny. Ticho je neskutečně mocná věc a když najednou všechno utichlo, chtělo se mi se rozesmát. Nebo jiná holčina, měla bych se umět ocenit za svoje úspěchy. A další takový příklad, nejvíce mi pomohlo stanoviště s vypsáním toho, co mě trápí. Toto bych chtěla využít i v praxi a psát si každý den deník. Takže ty ohlasy bývají opravdu velmi pozitivní napříč různými věkovými skupinami.
1: To je moc hezké, že děti oceňují ticho a klid. Myslím, že v dnešní době opravdu plné mobilů a blikajících obrazovek, že zakusit něco takového pro ně může být velmi, velmi formativní. Školní rok se pomalinku chýlí ke konci. Jak prožíváte tohle závěrečné období v týmu? Co vám přineslo?
0: Samozřejmě jsme absolvovali několik oáz, to se tak podařilo, i když my tedy ty oázy nejlépe situujeme někam do zimních měsíců, kdy je trošku to takové přirozenější, ale někdy se stane, že i tak to na jaře přijde nějaká poptávka, takže měli jsme také nějaké oázy. Jinak pro nás jaro bývá tradičně poměrně hektické období, protože to je období, kdy jsme ve školách hodně aktivní s našimi preventivními programy. Zároveň jsme také během jara mohli v našem týmu uvítat 5 nových kolegyň, které dokončily lektorský výcvik, takže těm se hodně věnujeme, abychom jim co nejvíce usnadnili ten začátek toho lektorského života.
1: Nicméně oázy nejsou to jediné, čemu se věnujete. Na čem ještě pracujete?
0: Tak už jsem vlastně zmínila naše preventivní programy, což je taková hlavní naše činnost. Těm říkáme etické dílny a to jsou úplně klasické preventivní programy od 1. až do 9. třídy, nejrůznější témata, se kterými chodíme do škol. Další hlavní naše činnost je poradna Zeptej se, poradenská aplikace, kam se mohou děti na nás obracet čímkoliv, čím chtějí poradit, takže tam vlastně měsíčně máme přibližně 250 až 300 dotazů, takže to je taky taková hodně činnost spojená s těmi etickými dílnami. Další činnost jsou nějaké semináře pro dospělé, protože častokrát potřebujeme oslovit i rodiče, případně učitele a naše dvě hlavní témata pro dospělé jsou kyberdítě a jeho sítě, kde se bavíme právě o mobilech, elektronice a další téma je odolný dospělý, odolné dítě. No a ještě bych chtěla zmínit úplnou novinku, která ještě úplně se nenarodila, ale začne již během letních prázdnin a to je podcast, který se bude jmenovat Otoč to. Bude to podcast určený jako cílové skupině právě pro děcka na druhém stupni, na středních školách, pro takovou tu mládež, mladé dospělé. Takže to bude úplná novinka, na které intenzivně pracujeme zhruba ten poslední půl rok, rok a již brzy patří světlo světa.
1: No vidíte, to jste mě trošku předběhla, chtěla jsem se vás zeptat, co o prázdninách, kdy se uzavřou školy a ta vaše lektorská činnost, takže to budete pracovat na podcastech.
0: Určitě, ale také během léta již pravidelně se zabýváme tím, co během školního roku úplně není prostor, takže plánování, strategie, ale také třeba úprava programu tak, aby více odpovídali té aktuální situaci, tomu, co ty aktuální generace teďka řeší, protože vlastně musíme každé 2-3 roky, vlastně nám přichází trošku jiné děti, trošku se to obměňuje, co je aktuální a potřebujeme i my být aktuální pro ty děti, aby jim to k ním mluvilo.
1: Hope for Kids, to je organizace, která tohle všechno zaštiťuje. Jak vás můžeme my, obyčejní lidé, podpořit ve vaší práci a činnosti? Co je pro vás teď je důležité a aktuální? Co nejvíc potřebujete?
0: Právě aktuální máme 1. června a právě dnes začíná naše taková pravidelná benefiční akce, akce Kuličky v běhu, kterou pořádáme v tomto období již třetím rokem. A je to takový jeden ze způsobů, kterým zveme naše fanoušky, aby se mohli do naší práce zapojit třeba nějakým svým darem. A pak ty kuličky, které se budou moci zapojit do závodu, tak my je vypustíme 22. června na závodní dráhu. No a my jsme v předchozích letech oceňovali ty kuličky, které byly nejrychleji v cíli, ale letos to máme úplně naopak a právě zvítězí kuličky, které se dokáží co nejdříve zastavit v některém záchytném bodě. A je to vlastně takový symbol toho, že v dnešní uspěchané, možná i úzkostné době se děti potřebují naučit najít ve svém životě záchytný bod, ať už je to rodina, kamarádi, skutečný odpočinek, ale třeba také naučit se odpustit, naučit se být vděčný, přijmout sám sebe. Tak právě ty letošní kuličky v běhu máme zaměřené právě i na projekt Oázy, na podporu tohoto projektu, takže jsme to vymysleli takto, tento závod.
2: Říká Eliška Cajsková z týmu Hope for Kids. Pokud vás práce organizace zaujala, chcete se dozvědět více informací nebo podpořit její další chystané projekty, navštivte webové stránky hopeforkids.cz. For psáno číslovkou 4.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. O působení Singles Plus ve vysílání Rádia 7 nemluvíme poprvé, ale nějakou dobu bylo ticho po pěšině. Co aktuálně jako organizace prožívají a komu se tato služba věnuje, přiblíží kazatel Církve bratrské František Flek.
1: Ten název asi hovoří sám za sebe, že je to služba, která je věnovaná nezadaným lidem protestantských církví. Ty hlavní cíle té naší služby je dostat nezadané křesťany v jednu chvíli na jedno místo, aby se nějakým způsobem propojili, protože v těch sborech našich, těch nezadaných je pomálu, tak je potřeba je nějak spojit dohromady a vytváří se tam zajímavé vztahy, vazby, dostanou se do kontextu lidí, kteří mají podobné situace, podobné prožívání, podobné zkušenosti.
2: Čím teď jako Singles Plus žijete?
1: Žijeme tím, že udržujeme chod veškerých těch našich aktivit a akcí, které děláme, které se nám osvědčily, které mají nějakou dobrou pozitivní zpětnou vazbu. Těší mě, že se nám daří teď daleko víc se dostávat spíš do regionu. Přece jenom jsme zjistili, že když děláme pobyt pro nezadané dvakrát do roka, i když to teď máme třeba rozdělené, že ten letní je v Čechách, ten podzimní je na Moravě, aby to bylo, co se týče vzdáleností, nějak jako vyvážený, tak přesto vidíme, že to naše těžiště teď leží v tom, aby se ty setkání nezadaných dostaly spíš víc do těch regionů, takže teď nějaký akce probíhají ve středních Čechách, nějaký na Moravě, teď na Slezsku se nám taky začínají množit nějaká setkání, takže jsme za to rádi a vděční, takže tím teď žijeme.
2: Nejrůznějších seznamek prostoru pro setkávání nezadaných je vlastně celkem hodně. Čím se liší ta vaše aktivita Singles Plus od ostatních seznamek?
1: My jsme už úplně na začátku si jasně řekli, že se od seznamek klasických budeme chtít distancovat. Spíš v tom zaměření, taky v tom složení toho programu. Vždycky říkám na pobytech pro nezadaný, že to, jestli si tady najdete budoucího životního partnera, je pro nás naprosto vedlejší efekt. Jako dochází k tomu, za to jsme jako rádi, ale vlastně neděláme žádný prvoplánovitý aktivity k tomu, aby k tomu došlo. Je to čistě na těch lidech. My děláme ten krok, který je předtím. To znamená, my potřebujeme ty lidi dostat na jedno místo, aby se mezi nimi vytvořil zatím vztah bratr, sestra, aby prostě o sobě věděli, že jsou tady ještě další nezadaní lidé v českých církvích. Jak jsem říkal, většinou v tom sboru jsou 3-4, k tomu jsou ještě věkově jako od sebe třeba dál, že je taková nesourodá skupina, kdežto když jdete na jednodenní akci nebo na pobyt pro nezadané, kde je vás 50 nezadaných, tak už je to trošku jiná situace. Je fakt, že po 12 letech existence naší organizace se pořád musíme nějakým způsobem vymezovat, protože lidé nás občas házejí do stejného pytle se seznamkama, takže pořád stále musíme upozorňovat a připomínat, ne, my nejsme seznamka, my nejsme seznamka, my se jmenujeme pobyt pro nezadané nebo aktivity pro nezadané, protože to, aby se tam lidi seznámili za účelem manželství, je pro nás až teprve druhotný efekt.
2: Pojďme k těm nezadaným, kteří jsou ve sborech v církvích. Jaké postavení mají nejčastěji singles právě ve sborech v církvích? A co jim třeba může chybět?
1: No, to je někdy asi trochu individuální. Jako společnost je dneska vůbec jako nastavená na to, že jsme rádi, když se v různých komunitách a organizacích děje něco, co je přímo pro mě nebo pasovaný na mojí věkovou nebo sociální skupinu. Říkalo se před lety, že jsou lidi rádi, že si rozumí s lidma o 5 let mladšíma, o 5 let staršíma, že se to bude propadat, že se tohleto bude nějak jakoby snižovat. Takže někdy jo, někdy se nezadaní můžou cítit být možná nepochopení nebo nepřijatí nebo nezaraditelní, protože už nejsou v mládeži, nejsou ale ženatí, vdaní, nemají děti, takže nepatří do těch rodin. Ještě nejsou v seniorském věku, takže někdy se jako cítí být trošku jako nezařazení. A tím, jak jako to není hlavní proud těch sborů, jak jsem říkal, jsou 3-4 v tom shromážení v těch našich církvích menších, no tak jako hůř hledají nějaké napojení vazby. My je teda k tomu pozbuzujeme, aby to s těma ženatýma nevzdávali, s vdanýma nevzdávali, aby si vytvářeli pořád vztahy i na rodiny, na lidi, kteří jsou v jiné situaci než oni. Protože o tom je církev. Církev by neměla být podle mě nějaká homogenní skupina a jednoho typu lidí. Pořád se setkáváme s tím, že pořád jim někdo říká, jako kdy už se konečně vdají a ožení, a tenhle tlak jako pořád někde přetrvává.
2: Blíží se nám léto a s přibývajícími letními dny přichází i spousta akcí a pobytů a podobných aktivit. Na které z nich byste posluchače rád pozval? Můžeme nahlédnout do toho vašeho Singles Plus kalendáře?
1: Pro nás prázdniny jsou vždycky takovou dobou, kdy je čas vyrazit na sportovní aktivity. Máme mezi sebou pár lidí, kteří jsou do toho velice nadšení. Takže už pravidelně přes prázdniny můžete s náma vyrazit na kola, na jednodenní vejlet kolem Hrušovan u Brna. Bude to 18. července, trasa kolem 40 kilometrů. Dalším je vodácký výlet. Bude se sjíždět Lužnice, bude to v termínu od 5. do 8. srpna. A ještě takovou specialitu máme na začátek prázdnin 3. až 6. července. Snažíme se i občas vymyslet nějakou pracovní činnost, být užiteční i fyzickou prací, takže čas od času se nám podaří zorganizovat nějakou brigádu v nějakém sboru, kde můžeme pomoct tím, že máme ruce, nohy. Takže 3. a 6. července budeme pomáhat v Olomouci. A všechno je to na našich stránkách www.singlesplus.cz.
0: Odkazuje na web s bližšími informacemi František Fleck, který stojí v čele organizačního týmu Singles Plus.

Tolik z toho, co přinesl první červnový magazín týdne. Další vydání se na vás bude těšit opět zítra. Naslyšenou.

Pondělní odpoledne se pomalonku blíží k 17. hodině. Přední český jazzový kytarista Libor Šmoldas reflektuje se svým kvartetem z té výročí narození amerického hudebního velmistra Milese Davise. Jejich novinka Sorry Miles zní jazzovým klubem s 5. hodinou. Příjemný podvečer s Rádiem 7 vám přeje Broňa Procházková.

Jazzový klub na Rádiu 7. Sorry, Miles. A vykřičník na konci. Hravý, odlehčený i výmluvný je název alba kvartetu Libora Šmoldase, u jehož poslechu vás vítá Broňa Procházková. Rok vydání 2026, tedy 100 let od narození amerického trumpetisty Milese Davise. Vzdát mu hold je logickým krokem. Nahrávka Libora Šmoldase ale není obvyklou tributní poctou hudebnímu gigantovi. Cituji. Před několika lety jsem začal slýchat zvěsti, že některé slavné Milesovy skladby, které hrajeme, ve skutečnosti nenapsal on. Zaujalo mě to a začal jsem pátrat. To nás nakonec přivedlo k nahrání tohoto alba. Skladby, které Miles proslavil, ale s největší pravděpodobností nenapsal, protkané některými mými vlastními kompozicemi, inspirovanými Milesem samotným. Přibližuje kontext vzniku desky český kytarista Libor Šmoldas. Hodina před námi zve ponořit se do příběhů skladeb spojených s Milesem Davisem, jejichž autorství bývá dodnes nejasné nebo sporné. Výsledkem je nahrávka, která spojuje nové aranže jazzových klasik s autorskými skladbami inspirovanými samotným Davisem. Začínáme titulní Šmoldasovou Sorry Miles. Poté Dig, odkazující k Davisovu sextetu a roku 1951. Dobré naladění a dobrý poslech.

Kytarista Libor Šmoldas patří už řadu let k nejvýraznějším osobnostem českého jazzu. Spolupracoval s řadou světových hudebníků, od George Mraze přes Jeffa Ballarda až po Gregoryho Hutchinsona. Koncertoval v klubech jako londýnský Ronnie Scott's nebo New Yorkský Smalls či Verland. Vedle vystupování na festivalech a koncertní činnosti napříč kontinenty působí také jako pedagog na konzervatoři Jaroslava Ježka a pravidelně vede mezinárodní workshopy. Tisk o něm mluví jako o jednom z nejinvenčnějších evropských jazzových kytaristů současnosti a stoupající hvězdě evropského jazzu. Na svém 12. albu Sorry Miles potvrzuje, že dokáže tradici nejen ctít, ale také originálně rozvíjet.

Tohle byl jazzový standard Donna Lee, který se připisuje Charliemu Parkerovi. Autorství si nárokoval i Miles Davis. Právě zvědavost, jak je to s Milesovkami, otevřela cestu k albu Sorry Miles, které zní v jazzovém klubu Rádia 7. Vedle kytaristy Libora Šmolda se na nahrávce hrají kontrabasista Tomáš Baroš, jeden z nejlepších evropských kontrabasistů, vycházející hvězda jazzového piana Mikuláš Pokorný a vynikající americký bubeník Jess Simpson, který dostane prostor ukázat své umění v závěru této skladby Richard's Regret. Po ní další slavný jazzový standard spojený se jménem Milese Davise z roku 1954. Four.

Ne každý ví, že Miles Davis byl také výtvarníkem a právě jeho obrazy jsou v pozadí některých skladeb, které posloucháme. O tom ale za chvíli. Napřed Tune Up, bebopový jazzový standard, který proslavil Miles Davis na svém albu Blue Haze z roku 1956. Teď v podání kvartetu Libora Šmoldase.

Na albu Libora Šmolda se Sorry Miles zní vedle kompozic, které jsou s Davisovým jménem neoddělitelně spojené, i autorské skladby, které odkazují nejen k hudební, ale také výtvarné tvorbě Milese Davise. Jedná se o méně známou tvář amerického trumpetisty, byl i výrazným malířem, fascinovaným abstrakcí a barvou. O vizuální podobu alba se postaral grafik a malíř Tobiáš Grolich, který navázal dialog s obrazy Milese Davise. Říká, vycházím z jeho maleb, abstraktních, spontánních, barevně odvážných a nabitých energií. Přesně tak má působit i výsledná předělávka. Silná postprodukce a přiznaná omluva Sorry Miles ji záměrně odlehčují a dávají jí nadhled, aby se neutopila v přílišné vážnosti, dodává Grolich. Výsledný cover i booklet tak nepůsobí jako muzeální podsta jazzové ikoně, ale spíše jako živá reinterpretace jejího odkazu. A podobně funguje i hudba samotná. S respektem, ale bez přehnané pietnosti.

Libor Šmolda z kytara, Mikuláš Pokorný piano, Tomáš Baroš kontrabas, Jess Simpson bicí. Jazzový klub Rádia 7 patřil albu kvartetu Libora Šmolda se s názvem Sorry Miles. Vyšlo u Bivak Records roku 2026, 100 let po narození americké jazzové legendy Milese Davise. Nahrávka uchopuje skladby, které Miles Davis proslavil, ale jejichž autorství bývá dodnes nejasné nebo sporné. Je to uchopení velmi příjemné. Propojení jazzových klasik s autorskými kusy je vyvážené, zvuk současný, otevřený a přitom pevně zakořeněný v jazzové tradici. Na závěr část, u které je možné najít jména Miles Davis i Charles Mingus. Nevím, komu autorství patří a přiznávám, neřeším to. Stačí mi kytara v rukou Libora Šmoldase. Od mikrofonu se loučí a na setkání příště se těší Broňa Procházková.

prosek a sukni znovu nám vystaven jako místo setkání s tebou. Do chvály se znovu odívám a vyznávám, jsi nejvyšší, jsi hoden. Hoden si vzít všechno to, čím jsem já.

0: Bylo 18 hodin, posloucháte Rádio 7, je pondělí 1. června, Den dětí. A to se také projevuje v našem dnešním vysílání, jak už jste zajisté zachytili. Dříve než vám nabídnu přehled večerních pořadů, tak je tady relace Bible Guide. 40. kapitola Jeremiášova proroctví vyzývá, ať se necháme vést Bohem.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš, 40. kapitola. V Judsku zanechal Nabukadnezar jako místodržícího Gedaliáše. S ním bydlel také prorok Jeremiáš. Gedaliáše se ale rozhodl zavraždit amonský král ve spolupráci s jedním dříve vysoce postaveným judským úředníkem. Na toto spiknutí byl sice Gedaliáš upozorněn, ale nenechal si poradit. Zkáza Judska a Jeruzaléma, včetně Božího chrámu, byla obrovskou pohromou a šokem pro všechny Izraelce. Věděli, že jsou Bohem vyvolený národ, a teď jich zůstala jen hrstka. Věděli, že do jejich země je přivedl sám Bůh, aby tak splnil dávný slib jejich praotci Abrahamovi, a teď byli ze své země vystěhováni. Věděli, že město Jeruzalém si pro svůj chrám vybral Bůh a nyní bylo město i chrám zničen. A vše z nejsvětější svatyně bylo zničeno a ztraceno. Desatero, pozlacená truhla z cheruby, miska s Mojžíšovou manou a Áronovým rozkvetlým prutem, to vše bylo nenávratně pryč. Zůstal jim jen psaný zákon a ten se stal o to víc ceněný. Díky péči zbožných židů zůstaly knihy Starého zákona zachovány i pro nás. Po svém návratu sice židé obnovili bohoslužbu v novém chrámu, včetně obětí, ale nejsvětější svatyně už zůstala prázdná. Nevíme, co v nejsvětější svatyni tehdy bylo. Podle tradice tam byl kámen, na který velekněz jednou ročně stříkl obětní krev na den smíření. Blížila se doba nové smlouvy. Jistě proto není náhoda, že právě Jeremiáš, poslední velký prorok, který zažil zkázu Judska, novou smlouvu nejzásadněji předpovídá. Byl svědkem porušení staré smlouvy a zničení všech jejich symbolů z nejsvětější svatyně. A stal se také nejjasnějším hlasem předpovídajícím smlouvu novou. Její nejpřesnější popis najdeme ve 31. kapitole Jeremiáše. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta. Tuto mou smlouvu totiž porušili, ačkoliv jsem byl jejich manželem, pravý Hospodin. Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, pravý Hospodin. Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Už se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat, poznejte Hospodina. Všichni mě totiž budou znát, od nejmenších až po největší z nich, praví Hospodin. Odpustím jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích. Novozákonní list židům nám vysvětluje, že tato předpovídaná nová smlouva je ta, o které mluvil Ježíš při své poslední večeři. Právě tak vzal po večeři kalich se slovy, tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Tato nová smlouva podle listu židům nahrazuje tu starou smlouvu, Mojžíšovu. V 8. kapitole, kde autor listu židům cituje Jeremiášovu předpověď, čteme. Ježíši byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy. Kdyby té první smlouvě nebylo co vytknout, nebylo by potřeba nahrazovat jinou. Když tedy Bůh mluví o nové smlouvě, v Jeremiášově proroctví, prohlašuje tu první za starou a to, co stárne a chátrá, nutně zaniká. Tato nová smlouva má podle Jeremiášova proroctví tři hlavní znaky. Za prvé, její znění již není zapsáno na kamenných deskách, ale přímo na lidském srdci. To je předpověď proměny srdce, neboli nového narození z ducha, o kterém mluvil Ježíš. Ježíš odpověděl, amen, amen, říkám ti, pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Druhým znakem nové smlouvy je úplné odpuštění všech hříchů. o definitivním ospravedlnění účastníka nové smlouvy psal autor listu Židům takto. Ukázal se, tedy Kristus, teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích. A třetím znakem nové smlouvy, podle Jeremiášovy předpovědi, je osobní poznání Boha. Ten, kdo přijme Krista, se vnitřně setká s Bohem a je schopen s Bohem komunikovat a nechat se jim vést. To je způsobeno duchem, který mění srdce člověka a sám se stává jeho součástí. O tom prorokoval ve spojení s novou smlouvou také Ezechiel a vysvětlil nám to apoštol Pavel. Všichni, kdo se dají vést Božím duchem, jsou totiž Božími syny. Naše hříchy jsou odpuštěny. Naše srdce je nové. Bůh nás nyní vede svým duchem.

Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a 18 hodin. A nyní slíbený přehled pořadu na celý večerní čas. Radka Fleková si o sobě myslela, že je dobrý člověk a nechápala svůj pravý stav před Bohem, co jí vedlo od touhy být jako Mirek Dušín k touze následovat Ježíše Krista a říkat o něm druhým lidem, i o tom bude hovořit v 6:30 v pořadu Život víry. V dnešním Kanafásku se hrdinka Ariška, Fenka šarplanínského psa, stane detektivem. Příběh z knihy Další Ariščina dobrodružství napsala Markéta Millerová. Vydalo ji nakladatelství Advent Orion. Pojďte s námi pátrat ve 7:45. Víra roste tehdy, když přichází na hranice lidských možností, konstatuje v závěru série o změnách a posunech v životě psycholog Marek Macák. O duchovním pohledu na změnu bude řeč v uších k duši ve 7:45. Izraelský lid v době starozákonního proroka Malachiáše vytýkal Hospodinu, že nevidí důkaz boží lásky. Poněkud svéráznou Hospodinovu odpověď na tuto výtku budeme sledovat v relaci Světem Bible ve 8:45. První zkušenost s Českou republikou pro něj byla strašná. Přesto od Boha přijal, že je to místo, kde má sloužit druhým, ukazovat lidem na Ježíše a posilovat místní církev. Jak to vypadá v praxi, představí v pořadu Hláska od 21 hodin Justin Holden. Velký nezdar učedníků, tak by se dal označit obsah perikopy, která bude předmětem našeho zájmu v pořadu Ke kořenům. Proč vlastně učedníci nemohli posedlému chlapci pomoci a jak se v podobných situacích osvědčujeme my? Odpovědi budeme hledat ve 22 hodin s Jáchymem Gundášem. Ve čtení na pokračování opět otevřeme knihu Muzikant na jezeře. Mirek Vostrý své povídky zasazuje do různých situací. Bohouš Berka usne ve vlaku a dojede až do Rožmitálu, aniž si pamatuje přestup. Co si uvědomí, když svou noční eskapádu vysvětluje manželce? Vladimír Hauser čte ve 23 hodin a 15 minut. Přeji vám příjemný poslech.

Dnes je 1. června, den dětí, a svátek mají nositelky jména Laura. Jedná se nejspíše o domácí formu jména Laurencie, což je ženský protějšek Laurencia, tedy českého vavřince. S největší pravděpodobností bylo toto jméno odvozeno od slova vavřín. Další verze naznačuje, že počátky tohoto jména sahají až do antiky, kdy označovalo člověka, který pocházel z města Laurencium, což je přímořské jméno Vláciu. Toto překrásné jméno nosila milovaná žena slavného básníka Petrarky, který jí věnoval své nejkrásnější básně. A dnes si připomínáme také jméno Justin, tedy jednoho z prvních křesťanských mučedníků. Jeho jméno má svůj počátek v latinském slově justus, což znamená spravedlivý. Kalendárium. Prvního června 64 nastal požár ve starověkém Římě, který se pro císaře Neorona stal motivem ke stíhání křesťanů. A například v roce 1953 byla vyhlášena měnová reforma v Československu. V Plzni došlo k prvnímu masovému vystoupení proti komunistickému režimu v celém sovětském bloku. Narozeniny by slavil například František Žilka, český evangelický teolog a historik. Narodil se před 155 lety v roce 1872. 1871 samozřejmě. Studoval na univerzitách ve Vídni, Halle, Edinburgu a Lausanne. Od roku 2002 působil jako evangelický farář v Mělníku. Po vzniku Nové republiky se stal profesorem novozákonních věd na Husově teologické fakultě v Praze. V letech 1922 až 1941 redigoval časopis Kalich. Žilka kladl důraz na to, aby byla protestantská teologie otevřená světu, uměla s ním komunikovat a snažila se obstát pod palbou otázek kriticky smýšlejícího člověka. Snaha přiblížit modernímu člověku duchovní obsah křesťanské tradice vedla Žilku k překladu Nového zákona do soudobé češtiny. Byl tak tento překlad po kralické Bibli významným protestantským počinem a dodnes neztratil svůj význam. Dnes slaví také narozeniny Tomáš Halík, český teolog, psycholog, sociolog a kněz. Narodil se v roce 1948. A co se týče úmrtí, máme tady například připomenutí jména Vladislava Vančury, českého spisovatele a dramatika, zemřel 1. června 1942. Pro jeho díla je typický specifický jazyk a sloh, který napodobuje větnou stavbu staré češtiny. Z jeho nejznámějších knih jmenujme například romány Markéta Lazarová či Rozmarné léto. Za okupace vedl Vančura spisovatelskou sekci Výboru inteligence, což byla ilegální odbojová organizace. V květnu roku 1942 byl zatčen a 1. června popraven. Tolik tedy nahlédnutí do kalendáře s dnešním datem 1. června. Posloucháte Rádio 7.

M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Jaký vliv mohou mít na člověka nesplněné sliby a jak se vyrovnat s modlitbami, které nejsou vyslyšeny podle našich přání? I o tom vypráví ve svém příběhu Radka Fleková, se kterou natáčel Kuba Lofítek.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Dobrý den, jmenuji se Radka a moc ráda bych vás uvedla do mého příběhu, v němž jsem poznala Pána Ježíše a jakým způsobem jsem se s ním potkala. Chtěla bych vyprávět nejprve o svém dětství, protože celé to začalo v mém dětství. Moje dětství se odehrávalo především v 80. letech. Vyrůstala jsem v takové obyčejné rodině, dělnické rodině, kde jsem měla oba rodiče, nicméně byli dost nekontaktní, nepřítomní, nebyla tam žádná nějaká blízkost, čas, který bychom spolu trávili, což jsem v pozdějším věku vnímala jako určitý deficit. Měla jsem taky mladšího bratra. Moji rodiče byli velice přísní, co se týkalo školy, známek. Měla jsem taky babičky, které v mém životě měly veliký význam a chtěla bych v tuto chvíli tady podtrhnout, že role babiček je skutečně nesmírně důležitá, obzvlášť v oblasti poznávání Boha, Pána Ježíše Krista. A byla to právě moje prababička, která mě v dětství naučila modlitbu Páně, modlitbu Otčenáš. A když jsem s ní trávila víkendy, my jsme k ní jezdívali často o víkendech, tak se spolu s námi každý večer modlila. A naučila nás modlit se nejprve tu modlitbu a potom vlastními slovy vyjadřit Bohu, co nás trápí. A pro mě to bylo moc důležité právě proto, že jsem měla strach. Strach z rodičů, strach z trestu. Takže já jsem se začala modlit k nějakému Bohu, neznala jsem ho, nevěděla jsem, kdo je tím Bohem, ale věřila jsem, že je nade mnou, že je tady někdo veliký, mocný, ten, kterého babička zná. A modlila jsem se každý večer od neděle do čtvrtka, když jsem měla jít do školy. Těch testů, písemek, zkoušení bylo vždycky hodně, takže já jsem prožívala dost často takový stres a strachy, abych to zvládla a donesla ty dobré známky a v tomhle mi už od dětství pomáhala tahle modlitba. Nicméně od babičky jsem se nedozvěděla nic dalšího o Bohu, o tom, kdo je, jaký je. Ona o něm nějak nemluvila, pouze se s námi modlila. Takhle šlo to moje dětství a pak v době dospívání já jsem začala hodně číst Foglarovky, chtěla jsem být jako Mirek Dušín, chtěla jsem se podobat rychlým šípům a fascinovaly mě příběhy Jaroslava Foglara v tom, že mnozí ti hlavní hrdinové jsou čistí, čestní, spravedliví, poctiví a taková jsem chtěla být a snažila jsem se o to ze všech sil. Snažila jsem se právě chovat se správně, což později bylo pro mě problém pochopit, že jsem hříšná, že potřebuju vlastně odpuštění, protože jsem se považovala za spravedlivou a dobrou, hodnou a všem jsem chtěla pomáhat. Stala jsem se skautkou, protože když mě bylo

1913 přišla revoluce a hned v roce 1990 v našem městečku na Moravě se rozjel scout a já se svými dalšími spolužečkami jsme byli první, které začaly vést skautský oddíl, takže o to víc posílila ta role té spravedlivé a dobré radky, která má být příkladem pro ty mladší. V té době jsem taky nastoupila na gymnázium do Litovle a na konci prvního ročníku jsme celá škola vyrazili do kina na film Ježíš podle Lukášova evangelia. Pamatuju si, že to byl pro mě hodně silný zážitek, protože ačkoliv jsem vůbec nerozuměla, kdo je ten muž, který tam postupně nese ten kříž a kterého tam přibíjejí, tak mě se to silně dotýkalo. Já jsem brečela, strašně moc jsem plakala, bylo mi ho moc líto. A na konci toho filmu, když tam byla taková ta modlitba spasení nebo záchrany skrze Pána Ježíše, tak jsem se tu modlitbu modlila, ale přesto jsem tomu nerozuměla. Pamatuju si, že po tom filmu, to bylo na konci prváku, jak jsem se modlívala každý večer k tomu svému Bohu a nechápala jsem, jaké je propojení mezi tím mým Bohem, ke kterému se modlím, a tím Ježíšem, tak jsem se modlila, jestli spolu nějak souvisejí, ať tomu porozumím, ať nějak jako pochopím, jak to teda je. A Pán Bůh tuhle modlitbu rád vyslyšel a na začátku druhého ročníku hned v září přišli na gymnázium v Litovli dva pastoři, nebo jeden byl pastor, druhý byl vedoucí stanice v Litovli, a oni chodili od třídy ke třídě a vyprávěli svůj příběh, jak se potkali s Ježíšem ve svém životě a co v jejich životě udělal, a nabídli všem těm studentům, jestli se chtějí scházet, že budou pořádat každý týden ve středu skupinky, taková setkávání ve škole. Takže já jsem se napsala do toho seznamu a byla jsem rozhodnutá, že chci být součástí tohohle setkávání. Zpočátku nás tam bylo spousta, postupně odpadali, až nás tam zbylo asi 8 a chodili jsme tam, pravidelně jsme se potkávali každou středu. Já jsem tam slýchala různé informace o Bohu a tam jsem si třeba taky poprvé koupila Bibli. Pamatuju si, a možná je to zanedbatelný detail, ale pro mě vlastně má velikou důležitost celá 100 korun. A moje prababička, ta moje bábinka, ke které jsem jezdila, která mě naučila modlit se, v tu dobu ještě žila, bylo jí 85. A já si pamatuju, že jsem k ní jela hned poté, co jsem si koupila tu Bibli a vezla jsem ji, abych ji ukázala, že mám Bibli. Ona chtěla vědět, kolik stála, já jsem jí řekla, ona mi dala těch 100 korun, protože chtěla, aby to byl jako dárek od ní. A vlastně hned ten druhý den, po tom, co mi teda tu Bibli kdyby zaplatila, tak ona dostala mozkovou mrtvici a vlastně do 3 týdnů zemřela. Takže pro mě ta Bible má velikou cenu už jenom proto, že byla od ní. A věřím, že ona byla tím původcem, tím prvním, kdo vlastně mě přivedl k myšlence vůbec na Pána Boha. Takže jsem chodila na tu skupinku a život šel dál. Já jsem vnímala dlouho, že žiju takový trošku dvojí život, že se jako modlím, čtu si Bibli, začala jsem ji číst od Genezy, skončila jsem někde po 24. kapitole Exodu, pak už mě to nebavilo. A zároveň jsem vnímala, že žiju ten svůj skautský život, proto nerozumím tomu, v čem bych měla být tak hříšná, když jsem tak hodná, a proč by za mě, právě za mě měl Ježíš položit život, když já to nepotřebuju, ale chodila jsem tam ráda. A v té době na tom gymnáziu se staly dvě takové velké události, které měly v tom mém příběhu dost velký význam, a to bylo, že moje babička, druhá babička, proto říkám, že v mém příběhu babičky mají velký význam, kterou jsem měla moc ráda, ráda jsem ji navštěvovala, ale nebyla věřící, tak dostala taky mozkovou mrtvici a ochrnula na půl těla, potom byla u nás doma, moje maminka se o ní starala a já jsem o ní měla veliký strach. A tehdy
jsem se modlila takovou tu modlitbu slibů, kdy jsem říká, pane Bože, jestli ty ji zachráníš, jestli ona bude žít, tak já tě určitě budu jako poslouchat a budu zase teda i tu Bibli číst a budu se snažit tě víc poznat. A opravdu do pár měsíců babička začala chodit, používat tu půlku těla, která byla ochrnutá a vrátila se i domů, začala vlastně žít tak jako dřív. No ale já jsem to úplně nesplnila, svůj slib Pánu Bohu, a musela následovat ještě další situace. Měla jsem na gymnáziu kamarádku, která mi byla velice blízká, taková moje nejlepší kamarádka a spolužečka. A ona jednoho dne z ničeho nic kolabovala, odvezli do nemocnice a byla asi 10 dnů v komatu. Lékaři jí nedávali naděje a říkali rodičům, že pokud se probudí, takže její mozek je natolik jako zasažen, že nebude normální. A tehdy jsem se hodně moc modlila a znovu jsem říkala, pane Bože, já prosím, aby jsi ji zachránil, aby jsi mi vrátil tu moji kamarádku a znovu já tě budu následovat a budu tě poslouchat. A Bůh opravdu ji probudil po těch 10 dnech a ona mluvila a byla úplně normální. A tady ty dvě události pro mě byly velice důležité v poznání toho, že Bůh tady skutečně je, že není daleký, ale je osobní. A tak, jak jsem ho poznávala, že mi pomáhal dostat dvojku a nebo aspoň nějak zvládnout ty testy, tak tady to byly mnohem větší příběhy nebo chvíle, ve kterých jsem mohla vidět, že Boha zajímám. Přišel čtvrtý ročník a na začátku čtvrtého ročníku za mnou přišel ten vedoucí, který vedl tu skupinku a otevřeně mi řekl, že ji chce zavřít, že vidí, že to nikam nevede. A já jsem věděla, že to je moment, kdy se já musím rozhodnout, kdy už nemůžu hrát na dvě strany, na to, že jsem teda křesťanka věřící, ale zároveň, že žiju ze své síly, že se tady snažím být hodná holka, ale vlastně, že jsem hříšná. A tak jsem se vědomně, pragmaticky rozhodla, že si začnu každý den po tom, co se vrátím domů ze školy, nejprve číst Bibli, ale už ne od první stránky, ale z Nového zákona. Dělala jsem to každý den, psala jsem si poznámky a já musím říct, že nevím, kdy se to stalo, ale po pár týdnech toho, kdy jsem se takhle pravidelně četla Bibli a psala ty poznámky, tak jsem najednou zjišťovala, že já se na to vlastně hrozně těším, že už se těším domů, až si zase budu číst Bibli. A že najednou to ke mně začalo mluvit. A takže ta Bible byla prostě živá, ona mluvila. Najednou se mě to dotýkalo a najednou mi docházelo, že nejsem hodná, že i když se snažím, stejně podvádím, pomlouvám, lžu, že mám špatný postoje k lidem, že se hádám s rodičema a že tohle všechno vlastně je hřích, ať si to nazývám jakkoliv. A přišlo mi, jako kdyby se mi otevřely oči. A já jsem pochopila, že Bůh je tady, že je Bůh se mnou, ale taky, že jsem špatná a že potřebuju, aby mě Bůh odpustil. Takže mi Kristova oběť, to, že umíral na kříži kvůli mně, najednou začala dávat velký smysl. A tenhle úsek těch několika týdnů já bych nazvala svým takovým novým narozením. A i když nevím, kdy se to událo přesně, tak vím, že tomu došlo a bylo to asi tak viditelné, že to začali sledovat i ostatní. Na té skupince především bylo na mě vidět, že najednou hltám to, co se říká, to, co tam někdo vyučuje, že mě to zajímá, že chci víc. A začali to poznávat i někteří spolužáci kolem mě. Moji rodiče to doposud brali tak jako, no dobře, tak necháme to být, ale jakmile začali vidět, že se něco odehrává a mění v mém životě, tak to nevítali. A i když jsem se s něma kolikrát hádala a teď jsem přestala,
nechtěla jsem už být ta, která se s nimi dohaduje, tak oni se začali bát. A začali se bát natolik, že mi zakázali číst si Bibli, že mi zakázali chodit na ta setkání a já jsem je pak prosila, že bych ráda chodila i do církve, do sboru, že bych se chtěla v neděli podívat někam, kde se schází ostatní křesťané a i to mi zakázali. Ale i přes ty zákazy já jsem najednou toužila po Bohu mnohem víc a tak jsem se nechala pokřtít ve vodě. To bylo 13. listopadu roku 1994, to si pamatuju přesně. A krátce na to mě ten vedoucí, který mě vedl na té skupince ve škole, tak mě vedl k naplnění Duchem Svatým. A já jsem pocit, jak kdyby můj život dostal ještě větší grády. To znamená, že jsem byla takový blázen pro Ježíše a bylo to na mě hodně znát a bylo znát i na mém životě. I když jsem tehdy působila, že jsem ta slušná holka, tak vím, že se v mém životě některé věci začaly opravdu měnit. Především jsem si to uvědomila já u těch svých rodičů, protože mluvila jsem o tom, že můj taťka byl přísný, moje rodiče byli oba přísní a on byl teda hodně přísný, často nás byl, křičel a zároveň měl problém s alkoholem. A když jsem dospívala, tak jsem si ho přestala vážit, opravdu jsem jim pohrdala, až nenáviděla. Často jsem prostě mu řekla i věci, kterých lituju a právě když jsem poznala, že Ježíš za mě zemřel a dovolila mu, aby vstoupil do mého života, tak tohle byla první věc, která v mém životě skončila, která se změnila. Když jsem najednou věděla, že se s ním nechci hádat a prosila jsem Boha, aby mi pomohl tátu mít ráda, abych ho dokázala milovat, abych si ho dokázala vážit. A to Bůh způsobil v mém životě. Takže ačkoliv rodiče byli proti tomu, že jsem následovala Pána Ježíše, že jsem chodila mezi křesťany, tak myslím si, že viděli ten rozdíl toho přístupu k ním a té změny, té mojí povahy nebo toho mého jednání. Byla jsem tak nadšená pro Ježíše, když se vrátím zpátky, že jsem o něm psala ve všech slohových pracích, mojí maturitní práci, že jsem evangelizovala neustále celou třídu a chtěla jsem, aby všichni věděli, že Ježíš je tady i pro ně. Že je skutečný, že žije, že je má rád. Protože jsem byla ve čtvrťáku na gymnáziu, čekali mě přijímačky a mojí největší touhou bylo právě Bohu sloužit a žít pro něj. A tak i když jsem si vybrala několik vysokých škol, na kterých jsem dělala přijímačky, rozhodla jsem se, že chci studovat biblickou školu, což byl velký problém teda u nás doma, ale já jsem si to prosadila a nakonec jsem šla místo na vysokou, jsem šla studovat biblickou školu do Kolína. Tam jsem strávila 2 roky a poznávala jsem díky té biblické škole Boží slovo mnohem hlouběji a víc a zrovnávala si teologii a zároveň jsem mohla žít v té blízkosti těch ostatních jako křesťanů, studentů, poznávat, že život je prostě život s Bohem, že má i svá třeba různé úskalí, kdy mě uvádí do různých zkoušek, kdy chce proměnit skrze různé vztahové problémy, ale zároveň to byly pro mě nejhezčí 2 roky mého vlastně začátku křesťanského života spolu s ním, za které jsem velmi vděčná a moc ráda vzpomínám na to studium, na to, co všechno mi ta škola dala a kam mě posunula. A mojí touhou bylo tolik sloužit Bohu i poté, že když mi nabídli místo práce, zaměstnání na biblické škole, tak jsem tam nakonec zůstala a tam se i seznámila se svým současným manželem, který už tehdy na biblické škole věděl, že ho Bůh povolává, aby byl pastorem. A po několika letech našeho manželství se potom opravdu stal pastorem sboru v Kolíně a ty naše cesty takhle nějakým způsobem jdou dál a my spolu můžeme
nejenom pánu sloužit, ale ho i poznávat a vést i naše děti, kterých máme 5, vést je do Božího království, ukazovat jim, kdo je Ježíš pro ně samotné.

0: Jedním z těch témat, které se vinou tím tvým příběhem jako ta červená nit, je téma modlitby. A to začalo už v tvém dětství, kdy ti Pána Boha skrze modlitbu, ten přístup k němu představila tvoje babička a pak si zmínila několik těch modliteb toho tvého volání k Bohu s prosbou, aby něco udělal, aby se něco stalo. A Pán Bůh vyslyšel tvé modlitby a zároveň víme, že ne vždycky to vyslyšení nebo to, že na tu modlitbu reaguje, znamená, že se stane to, co my chceme. I v souvislosti s tím se chci ptát na to, jak ses třeba v životě učila vyrovnávat s tím, že ne každá boží odpověď na tvoji modlitbu je, že se stane to, co ty chceš.
1: Jo, to je, myslím, velice důležitá lekce pro mnohé, kteří znají a chodí s Ježíšem, pro mnohé křesťany, protože Bůh není automat, který odpovídá na každou moji modlitbu, a tohle učím i svoje děti, protože my si tak někdy můžeme navyknout právě na tenhle ten obraz nebo tady tu představu, že my tam hodíme tu modlitbu a vypadne nám odpověď, ale ono to tak není. A samozřejmě byly situace, kde jsem to zvládala lépe, když nebyla vyslyšena moje modlitba, a pak byly situace, které pro mě byly velice těžké, osobní a citlivé, kdy jsem se s Bohem i prala a vlastně mu to kolikrát i vyčítala. Ale musím říct, že právě protože modlitba hraje velkou roli v mém životě už od dětství, tak já se ráda modlím. Myslím, že se modlím hodně a že modlitba je pro mě taková důležitá oblast právě z celého toho křesťanského balíčku, kdy chodíme do církve, do sboru, kdy čteme Boží slovo, modlíme se, povídáme si s Pánem, bo sloužíme mu taky, tak právě ta modlitba je pro mě něco velice důležitého a Pán je právě skrze modlitbu mě blízko, nebo tak to vnímám, a proto ho vnímám i jako toho, kterému můžu říct všechno. To znamená i moje zklamání, a to já vím, že to zní možná zvláštně, ale i zklamání z něho, že mě prostě nevyslyšel nebo že mi nedal, po čem touží moje srdce, ale zároveň si vždycky hlídám postoj bázně, abych prostě se nepostavila proti němu. Ale je tam spíš takový ten postoj nechápavosti nebo nepochopení, prostě otazníků, Pane, proč? Proč to tak nejde? A můžu dát třeba příklad, my máme 5 dětí, jak už jsem říkala, a po 3 dětech jsem si hrozně moc přála mít ještě jedno. A člověk si něco může přát a dokonce si myslí, že to funguje, tak 3 nám pěkně vyšly, tak proč by ne, ale ono to nefungovalo. A 4 roky trvalo, než jsem, jako kdyby byla vyslyšena. Zpočátku se člověk snad ani nemodlí, prostě to tak bere, že ano, tak chceme děťátko, tak jako to přece půjde. Ale měsíc co měsíc jsem zjišťovala, že to nejde, a pak už jsem se modlila. A modlila jsem se každý měsíc, nebo každý den, ale každý měsíc jsem očekávala tu boží odpověď a ono to nepřicházelo a bylo to silné, bolavé, osobní. Moc jsem potom toužila a čím víc jsem nemohla to děťátko mít, tím to bolelo víc. A najednou mi docházelo, že já nejsem zdrojem života a já nejsem původcem života, že já si prostě nemůžu jen tak říct, tak jo, chci miminko, tak ho mám, ale že skutečně původcem, zdrojem života, toho, kdo dává život, je Bůh sám a že je to na něm. A najednou mi docházelo, že jsem naprosto závislá na tom, jestli on dá. A zároveň se i prala s tím, proč nedá. Teď to není nic špatného, přece to není špatná žádost, ale Pán mě skrze to učil a dneska zpětně vidím, že i když nedal, když jsem chtěla, dal později, tak to byla hodně důležitá lekce pro mě samotnou, proto abych si uvědomila, že ho potřebuji úplně v každé oblasti a že to není automatické, že si něco řeknu, tak to mám. I to, že mi prostě pán ukazoval moje postoje i moje srdce, odhaloval mi, co v něm je. A to dneska vnímám, že bylo vlastně strašně důležité. A zároveň já můžu zpětně dneska rozumět těm ženám, které chtějí miminko a nejde to, protože jsem si tím prošla a vím, jaké to je. A za takovou zkušenost jsem dneska Bohu taky vděčná, protože můžu těm ženám naslouchat, můžu jim říct, jak jsem to prožívala. Takže já dneska vidím, že všechny naše zkušenosti životní, všechno, co prožíváme, ať těžké nebo snadné, je k Boží slávě a je k tomu, že můžeme tím sloužit druhým, pomáhat druhým. Máme něco, co nás obohacuje.

Přísní rodiče, důležitost babiček, film Ježíš, biblická skupinka na gymnáziu. To je stručný výčet některých důležitých okolností na cestě víry Radky Flekové, se kterou natáčel Kuba Lofítek. Rádi druhým zprostředkujeme i váš příběh o setkání s Bohem a proměně, kterou toto setkání přináší. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. V pátek ve čtvrt na 12 si můžete poslechnout příběh Karla Korečka.

0: Posloucháte první červnové vysílání na Rádiu 7, to večerní, u mikrofonu je Lenka Malinová. Dostáváme se k 19. hodině a to je čas, kdy za chvilku pozvu k poslechu naše malé posluchače. V Kanafásku nás čekají další Ariščina dobrodružství. A ve 19:45 dostane slovo Marek Macák s Lucí Endlicherovou v pořadu Uši k duši.
1: Bože, ty jsi jediný a majestátný.

Hospodine, ty jsi veľký. Ty jsi mocný. Jsi krásný a zároveň tak nežný.

0: Jak už jsem řekla, dnes je den dětí a děti jsme také pozvali do našeho dnešního vysílání. Mohli jste je slyšet. A některých dětí jsme se zeptali na pár otázek, jako třeba je těžší být dítě nebo dospělý?
1: Asi být dospělý. Nemá úplně moc času volného.
2: Dospělý, protože musíš hlídat děti.
3: Děti, protože musí chodit do školy.
4: Dospělý, určitě dospělý. Protože musí chodit do práce, kde je to strašně těžký.
5: Podle mě je to těžší jako v dospělosti. Protože mají komplikovanější věci k řešení. Třeba srovnat děti a domluvit se s manželem.
0: Domluvit se s manželem, to je to hlavní.

Ahoj děti, už se vám někdy stalo, že jste něco nebo někoho dlouho hledali a už jste to chtěli vzdát? Co vám dodalo sílu pokračovat? Hledat se bude i v dnešním kanafásku, ve kterém čteme z knížky Další Ariščina dobrodružství, kterou napsala Markéta Millerová. Načetla ji Zdena Staňková a hudbu složil Marcel Brouk. Vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2024.

0: Jak se ztratila kočička Bára. Konečně se vyplnil můj sen a zabydlili jsme se v novém domově. Uběhl rok a byl znova podzim. Krajina okolo změnila svou tvář a listí mi šustilo pod packami. Bára byla skoro půlroční kotě a honila se jako bláznivá po zahradě za kdečím. Panička ji nosila jako malou šátku či v náručí na krátké procházky. Maruška se k nám počase sama připojovala a moc jí to bavilo. Tu vyběhla na strom, tam se schovala do křoví či trávy a lítala jako drak. Taky si po těch procházkách pěkně naplnila bříško granulkami a šla si zaslouženě odpočinout. Maruška byla ke všem lidem značně důvěřivá a nebála se cizích. Občas jí kolem jdoucí hladili, když se motala u brány a sousedovic Kamilka se s ní často ráda mazlila. Je tomu tak doteď. Svítalo, bylo typické podzimní ráno. V korunách stromů se honil vítr a bylo docela chladno. Panička nám ráno dala krmení do misky a všechny nás volala, jak bylo zvykem. Utíkala jsem jako první, za mnou běžel ocásek a po minutě se ráčil dostavit i hltavec. Panička volala Barušku, ale ta nepřiběhla. No co, asi někde číhá na myšku, řekla panička a odešla zpět do domu. Bylo poledne, odpoledne a večer. Baruška nikde. Panička začala být neklidná, tušila, že se něco špatného stalo. Baruška nepřišla ani dalšího rána, to byla sobota. Páničci někam odjeli a když se v poledne vrátili a poobědvali, zahájila panička velkou pátrací akci. Na zahradě byl jeden výkop, taková jáma zakrytá dřevem a plachtou. Báro, či, kde jsi? Volala zoufale panička a zamířila k výkopu. Jakmile nadzvedla plachtu, přiběhla jsem s ocáskem a hltavcem. Odborně jsem do výkopu začichala a zakroutila hlavou. Ne, tam Baruška není. Baruščina nepřítomnost zvyšovala napětí na zahradě. Děti zůstaly s páničkem doma, protože trochu kašlali a sichravé počasí by jim moc na zdraví nepřidalo. S paničkou a oběma kocoury jsme se vydali k hájence. My jsme ji neviděli, řekl Hajný se ženou. Pak šel okolo soused Olda.
1: V noci jsme slyšeli běhat kolem nějaké děti. Možná šli zrovna stezku odvahy a vzali si ji sebou. Víš, jak je přítulná.
0: Mají na faře nějakou víkendovou akci. Zkuste se zeptat tam. Panička poděkovala a vydala se do vesnice. Byla to první jiskřička naděje. Bára však na místní faře nebyla. Přišla s nimi ke křižovatce a pak už jí děti neviděli. Panička posmutněla, snad jí nepřijelo auto. Strachovala se. Ptala se lidí okolo, kteří zrovna byli venku, ale nikdo jí nespatřil. Asi po hodině hledání jsme začali klesat na mysli. Jedna místní paní nám řekla, že ji viděla u autobusové zastávky, ale ani tam nebyla. Panička to už chtěla vzdát, začalo se šeřit. Vydali jsme se znovu boční cestou, když v tom panička spatřila mladého muže, který tam spravoval auto.
2: Prosím vás, neviděl jste tady včera nebo dneska malé chlupaté tříbarevné koťátko?
0: Dotazovala se panička.
2: Ano, nějaké se tu motalo, ale nevěděl jsem, čí je, a tak ji sousedi Novákovi vzali k sobě domů,
0: řekl mladý muž.
2: Páni, tak ta snaha přece jen nebyla marná.
0: S velkým očekáváním panička zazvonila na zvonek u velkých vrat. Za chvíli vyšla starší paní a povídá.
3: Nehledáte náhodou svoji kočičku? Náš vlčák si už na ní za tu krátkou dobu zvykl a úplně se do ní zamiloval. Hrála si s ním totiž beze strachu. Vypadá to, že máte doma také nějakého velkého psa.
2: Ano, to máme a moc se nám všem po Barušce stýská, řekla panička.
3: Počkejte, já zavřu psa a vy si na ní zavolejte,
0: navrhla paní Nováková. Když zavřela psa do kotce, panička vešla na práh vrat a zavolala jí jménem.
2: V cuku letu byla Baruška u jejich nohou.
1: To je naše Bára!
2: Pronesla vítězoslavně, vzala ji do náruče a přivinula si ji na hruď.
1: Ty tulačko jedna, ty s nám ale dala!
2: Zářila panička štěstím a dojetím zároveň.
1: Co jsem dlužná za vaší péči, paní Nováková?
2: Usmívala se už spokojeně panička.
1: Ale nic,
2: řekla ta dobrá žena a mávla rukou. Potom se rozloučili a panička se vydala s Baruškou v náručí k domovu. Ta se jí choulila v rukách a byla ráda, že byla nalezená a jde zpět do známého prostředí. Panička pak svolala pánička, děti a oba naše kocoury, aby se zase opět shledali s Baruškou. To bylo dobrodružství, veďte děti. Pro Barušku to bylo velmi poučné a po této události přestala chodit za cizími lidmi.

Koťátko Baruška mělo rádo všechny lidi a za každým šlo. Naštěstí se o něj postarali hodní sousedé Novákovi, ale vy děti si dávejte pozor na to, s kým a kam jdete, abyste se nedostali do nebezpečí. Je důležité vědět, kam patříme a ke komu můžeme jít. O tom si určitě promluvte s vašimi rodiči, protože nadměrná důvěřivost ke všem lidem se nemusí vyplatit. Poslouchali jste příběh z knihy Další Arišťina dobrodružství.

0: To byla kapela We Are Messengers na Rádiu 7. V dnešním vysílání můžete také slyšet děti, ať už naživo, některé děti přišly přímo sem do vysílání, anebo prostřednictvím naší ankety, kterou udělala Klára Literová. Tak teď tady máme třeba otázku, kdybys měl kouzelnou hůlku a měl tři přání, co bys vykouzlil?
1: Mír na zemi, pak aby se dařilo tady té zemi a vlastně i celkem, aby se dalo na ní farmařit, protože některé části jsou zamořené.
2: Vidět Pána Ježíše na vlastní oči, mít doma zvíře a nechodit domů tak brzo, abych se mohla hrát díl venku nebo ve škole.
3: Ender perlu. To je taková perla z Minecraftu, kterou když hodíš, tak ona tě to tam teleportuje. Druhý, aby děti mohly řídit motorky, auto a tohle. A aby existoval strom, když k němu přijdeš a budeš si přát nějaký jídlo, tak se ti to vykouzlí.
4: Jít na pouť a dostat takového kulatého plyšáka a Gáby domek. To je takový domeček, kde jsou takový panáci.
5: Aby padal popcorn, abych měl nekonečno pic a aby rodiče poslouchali vždycky děti.
6: No, my máme takový krám, u kterého je to hodně špinavý a jsou tam jako různý bezdomovci a nebezpeční lidi, tak aby to tam uklidili a nebyli by tam. Druhá věc, no my máme kočku tak, aby byla dlouho naživu. A třetí je, aby různý nevěřící lidi tak, aby uvěřili a mohli žít s Bohem.

Je krutý každý ohyb cesty, zalátý sněhem dávných neskončených zim. Ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň

0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Věci z minulosti, přítomnosti i budoucnosti nahlíženy z duchovního hlediska. To je téma našeho dnešního setkání. Ahoj Marku.
2: Ahoj Lucie.
1: Přemýšlím, je ten pohled z toho duchovního hlediska, z hlediska duchovního života jiný než z hlediska obyčejného života, když chceme mluvit dneska o téhleté perspektivě?
2: Je jiný v tom, že tomu běžnému životu tak dává hlubší rozměr. Jo, protože všechno má duchovní stránku. Ve smyslu všechno se dá stáhnout k realitě Boha jako autora stvoření a někoho, kdo s ním má nějaký záměr. A pro člověka, který se s Bohem zná, tak je to zároveň osobní, protože se s tím Bohem zná a má vůči němu nějaký vztah a nějakou pozici. Takže je to duchovní prohloubení, je to víc plastický porozumění svému životu v perspektivě jako duchovních realit.
1: Takže rozumím tomu, že říkáme, dívej se na svůj život a na přechody, ke kterým v něm dochází, taky z hlediska svého vlastního duchovního života?
2: Obráceně, dívá se na svůj život taky z hlediska duchovní skutečnosti.
1: OK, dobře. Jo, už tomu rozumím. Děkuju. Já jsem se v tom potřebovala zorientovat, kde vlastně stojíme. Je to tedy to, o čem jsme vlastně mluvili, když jsme říkali, jak si Židé stavili ty připomínkové kameny, ty Ebenezery, a říkali, až dosud nás doprovázel Hospodin?
2: Například, ale ono je to tam jako celý. Podívám se na to z hlediska křesťana, jo.
1: Mm-hmm.
2: Křesťan, když se dívá do své minulosti, tak má tu individuální minulost, která potom se ztrácí někde v mlze, jo. Ale může, já nevím, mít nějaká rodina nebo nějaké společenství, do kterého se narodil nebo do kterého začal chodit, tak může mít svoji historii, která může být součástí toho, na co on může vzpomínat. Ať už to zažil, anebo to slyšel z vyprávění, jo. Třeba významnou součástí mého duchovního života to je moje babička, bez které bych asi možná nebyl ani věřící dneska, které modlitby a které způsob existování téhle velmi jednoduché, láskyplné a chytré, chudé ženy tak strašlivě ovlivnil můj život. Mm-hmm. A celý život mám trochu dojem, že je někde poblíž, jo? Že se to nějak odvíjí před ní, ten můj příběh.
1: Já mám takhle dědečka, takže ti
2: rozumím. No. A ona určitě jako zase má před sebou jiný lidi, o kterých bych mohl vědět, ale prostě hold nevyprávíme, že jo?
1: Mm-hmm.
2: Moc. A umřela, vlastně si pamatuju jenom trochu, protože umřela, když jsem byl ještě malej. Takže to jsou ty osobní, ale pro křesťana součást jeho vlastně osobní historie tak je celý ten biblický dějinný příběh, jo. Takže tak, jak píše apoštol Pavel, když se baví o tom, kdo má obřízku srdce, čili kdo jako je naroubován do toho božího příběhu Izraele, tak to jsme taky my. Takže já můžu vzpomínat jako na svoje předchůdce, na svoji historii, na vyvedení Izraele. Já můžu vzpomínat na to, jak Bůh byl věrný lidem v různých situacích, kde oni mu nebyli věrní, a jak se trápil s Izraelem. Můžu se modlit žalmy a hledat tu svoje předchůdce. Čtu svoje předchůdce, ke kterým patřím, a v Izraeli potom spousta těch různých pravidelných svátků a tak byly vlastně rekapitulací a připomínkou toho, tohle nám se stalo. Bůh nás vyvedl a my jsme zradili. Jo? A takhle nás zachránil. A takhle nás... Jo, prostě to jsou vzpomínky, které k nám patří.
1: Jestli tomu rozumím správně, Marku, tak to, co říkáme, je umět na svůj život vztahovat tímhle způsobem třeba Ježíšovu oběť, to vědomí toho, že zemřel za mě, že to pro můj život má nějaký smysl, že to něco znamená.
2: Ano, ale chtěl bych to jako formulovat právě jinak. Není to jen, že to vztahuju na sebe, ale že prostě si uvědomuju, že tím, že jsem přijal nabídku synoství, kterou mi Bůh dal, tak prostě tohle je moje minulost, jo.
1: Jakože je to moje.
2: Že je to moje. Okay. To je moje minulost.
1: Jo, už to mám.
2: V našem případě je to naše minulost, jo? Ale nás obou proudí, proudí v duchovním smyslu jako Ježíšova krev. My z ní žijeme. Uh-huh. My jsme součástí těla, které nějak jako na ně navazuje, napříč dějinama. A jeho život a život lidí, co ho následovali, a život lidí, kteří byli před ním, tak to je naše minulost.
1: Já tomu rozumím.
2: Stejně jak jako tvůj dědeček nebo moje babička, mm-hmm. tak prostě a pro mě jsou to i další lidi. Významní lidi, který nám Pán Bůh dá do cesty v minulosti, tak jsou součástí jakoby naší přítomnosti. Pro mě v Božím království je velmi důležitý, já nevím, C.S. Lewis, jo. Dietrich mm-hmm. Bonhoeffer, Søren Kierkegaard, nebo v písmu, já nevím, Jan, jo. Mm-hmm. Jednak mě hodně ovlivnili, mm-hmm. ale druhák z Božího hlediska a z dějinného hlediska, oni jsou moji předchůdci. A teď, když se to spojíme s tím tématem přechodů, tak ty přechody, kterých oni byli součástí, nebo které oni zažili, když si čtu jejich životopis třeba nebo tak, tak jsou něco, na co já můžu vzpomínat jako na něco, co někdo, kdo je mi blízký. Je to něco víc, než jenom, že mě inspirovala nějaká historická postava. Pokud bereme vážně ten duchovní základ, nebo řekněme biblický základ k tomu, jako o čem je křesťanská identita, tak my jsme opravdu nějakým hlubším způsobem provázáni s lidma, kteří nás v Bohu předcházeli.
1: Já myslím, že tenhle koncept má velmi dobře propracovaná katolická církev, ano. kde je církev jako celek, se skládá z církve putující, což je ano. ta současná církev, církve trpící, což jsou všichni lidé, kteří jsou nějakým způsobem připomínáni ano. pro to, jak žili svůj život pro Krista, a církev vítězná, ano. což je ta církev, která už je ve slávě. Jo. A přitom jako tohle celé je církev.
2: Ano.
1: Jo, a to mi přijde, že vlastně je tam ta minulost, přítomnost i budoucnost obsažena a že najednou já jsem součástí obrovského proudu, ano. který je mnohem širší, než si uvědomuju. Takže ta perspektiva, kterou to nabízí, je mnohem širší, než můj život tady a teď, který je ano, ano. malý a ubohý.
2: Ano. Jo, a to není jako sebepozbuzování. Z duchovního hlediska to je prostě realita. Jo, prostě na té rovině, která nás přesahuje, to jako lidské omezené vnímání, tak z Boží perspektivy prostě my jsme propojeni bytostně. A proto můžeme navazovat na přechody, které byly před náma. V morální krizi si můžu číst Davidův zápas, jako mm-hmm. o čisté srdce před Bohem a Davidovo zoufalství ze sebe ve chvíli, kdy padnul a Davidův přechod z někoho, kdo byl pokorný a překvapený svým povoláním, k někomu, kdo byl namyšlený a začal být trochu psychopatický, protože prostě podlehnul moci, kterou dostal, a Davidovo pokání, kterého znovu přiblížilo k Bohu a vidět, jak celou dobu Pán Bůh mu byl dostupný. To je něco, na co já můžu vzpomínat, jako na určitou transformaci, kterou Bůh už s někým zažil mm-hmm. a zažil s někým, kdo se duchovně, jako je můj předchůdce taky. Mm-hmm. A proto na to můžu vzpomínat jako na můj příběh, nebo na náš příběh.
1: A zároveň to nutně neznamená, že já to musím projít stejně jako on.
2: Samozřejmě. Jo, ale je to někdo, je to podobný, jako kdyby, když si představím, že bych s ním mohl mluvit, jo, po tom, co to zažil, jo, tak jako mm-hmm. bral bych to jako významný, protože spolu máme něco společného, a to je to, že na nás Bůh myslel a že Boží mysli nás narouboval do stejného jako proudu, jako historického, a nechal nás ovlivňovat se navzájem, takže i takové jako životní příběhy biblických postav jsou součástí naší duchovní historie, ale potom i ty věci, jako je potom otázka toho příběhu kříže, jo, kde Bůh jako v Kristu za mě umřel, jo, a potom jako stál a potom odchází do slávy, kde čeká a je přítomen nám zároveň v duchu. Potom je tam ta prvotní církev, která vypadá podobně zmateně jako současná církev, která je vyvolená, zároveň dělá velmi trapné chyby, neumí se domluvit sama ze sebou, jo, a tak to je naše historie. Na to můžeme vzpomínat jako na minulý přechody a transformace, které se nás týkají. Jinak budeme mít dojem, že si tady jen sami musíme něco vymyslet a odžít a začneme vnímat tu přítomnost jako, že nás zahltí.
1: Jo.
2: A to samý platí potom o přítomnosti.
1: Teď jsem to chtěla říct, no. Protože se nás tím pádem týká úplně všechno, ano, co se děje kdekoliv.
2: No, ale i duchovně zase, jo?
1: No,
2: protože zase jak rozumět přítomnosti duchovně v přechodu, ve kterém jsme, jo? Ten základní přechod, ve kterém jsme, je to, že už jsme vykoupeni, už ano, máme nový život, už máme jakoby jednou nohou jsme v nebi, tak řečeno, uh-huh. ve smyslu prostě máme přístup k Boží realitě a zároveň tam ještě nejsme. Uh-huh. Jo, ještě tam jsme nepřekročili druhou nohu, jo. Ještě nepřišel nebeský Jeruzalém na zem, ještě nespadla opona a tak, takže my vidíme a zároveň jsme slepí. A ten křesťanský život je proto takovej, že víra roste tehdy, když narazíme na hranice lidských možností a něco nám jako přicházejí zkoušky a tak dále. Prostě celý to je o přechodové fázi, ve které máme takovou velmi paradoxní jako naději, která je živá. Živá naděje je pojem Petrův, který se mně velmi líbí. To je něco jiného, než doufám, že to dopadne dobře.
1: Jo, jasně.
2: Živá naděje je jako jasné vědomí toho, že to má v rukou Bůh, který je dobrý a který ví, co dělá, ale neznamená zároveň, že já vím, jak to bude vypadat, neznamená, že to budu mít pod kontrolou, neznamená, že to nebude bolet a tak dále.
1: Jo.
2: A zároveň je to živé vědomí toho, že jsem v přechodové fázi, ve které už jsem u Boha a Bůh je u mě. Já u nás, jo, možná množným číslo je to lepší jako říct, ale proto jsme v přechodové fázi z morálního hlediska třeba, jo. Už jsme očištěni, dostali jsme nový život, Bůh se na nás dívá skrze Kristovu jako čistotu, ale čím víc vidíme v Kristu na sebe dobře, tím víc si uvědomuje svoji hříšnost, jo. Čím víc jsme blízko světlu, tím víc vidíme vlastní omezenost a tím víc by nás to mělo uvádět do pokory, ne do pocitu jako výjimečnosti a toho, že už jsme vyhráli a že jsme lepší než ostatní. Celý život se odehrává uprostřed přechodové fáze, která má tento charakter toho pro věřícího člověka vykoupenosti a zároveň toho, že to spasení se ještě dokonává a my jsme uprostřed toho proudu a velmi snadno ztratíme ohled na tuhle skutečnost a začneme mít dojem, že naše každodenní výzvy a problémy jsou jenom o psychologických konfliktech anebo jenom o složitých lidech kolem nás, že nám poklesne zrak. Jo. A to všechno je pravda. Ale když zvedneme zrak výš, to neznamená, že odhlédneme od reality běžného života, ty každodenní a od toho každodenního způsobu vysvětlování, co se děje kolem nás, ale dostane to další dimenzi, která tomu dodá hloubku a plastičnost.
1: Ono totiž to už ano, ale ještě ne. Je takové to vyvažování, ze kterého prostě máme strach, protože my chceme ty pevný body, že jo? My chceme ty prostě kolíky a tam se zastavit a tam to mít a to držet, ale už ano a ještě ne, je, musíš balancovat. To je ta balanční deska, kde prostě pořád se musíš hýbat, abys to udržela, nezhroutilo se to. A někdy se to zhroutí a to je v pořádku.
2: A to je součást toho příběhu, jo, protože když se to zhroutí, tak mám na co pamatovat zase na spoustu lidí, kterým se to zhroutilo a Pán Bůh tam byl s nima a provedl je tím, jo, celý dialog. Vzájemný zápas jako Izraele s Bohem ve starém zákoně, co máme zapsaný, tak je, jako je o tom, jak se to pořád hroutí a Bůh se pořád vrací a nějak mu to pořád nedá a vždy jim nakonec nějak odpustí a dá jim ještě nějakou jako perspektivu a tak, jo. A v nový smlouvě je to nakonec podobný, jo, protože ta vyvolená církev je strašně neurotická. Ježíš, když se podívá na Petra, tak řekne, ty jsi Petr skála a prostě Petr byl jako cholerik, který si snadno nalhával a podobně a padal a potřeboval opravit a korigovat a podobně, ale byl Boží vyvolený pro nějaký úkol a ten uspěl.
1: Jo.
2: A zároveň zahrnoval to, že prostě umřel nemoc hezky. Jo.
1: Jo. A ta perspektiva, kterou nabízíme, je úplně lakavá, ale dobrý.
2: No, tak křesťanství, no. Jo, taková ta perspektiva, která dodá duchovní hloubku té přítomnosti, ale zase to neznamená, že si to pozbuzování se, nebo abychom to líp zvládli, nebo abychom se cítili, že to má smysl a podobně. Jo. To křesťanství není jako fikce, která má odpovědět na existenciální úzkost člověka. Pokud mu opravdu věříme, pokud jsme opravdu věřící, tak pro nás ta duchovní perspektiva je opravdu jako základnější. Mně se líbí, jak C.S. Lewis, můj oblíbený autor, tak pro něj duchovní realita je pevnější a hlubší. Jo. To, v čem žijeme my, je takový, jako nic jiného neznáme, tak si to nemůžeme představit. Jo. Tak žijeme v takový zemi stínu, kde jsme omezeni vším možným a dovidíme jenom na roh. Jo. A tak, ale duchovní perspektiva je i hlubší, komplexnější, přesahuje náš čas, přesahuje to, co si tak na té úplně jednoduché životní rovině umíme představit. Takže duchovní život je o tom, že se učíme žít jednou nohou v nebi a s perspektivou, která se umí dívat i nahoru. No.
1: Já bych chtěla všem, kdo nás poslouchají, popřát, aby ta schopnost žít jednou nožou v nebi každý den rostla, kež by se nám to dařilo. Marku, moc děkuju. Děkuju za všechno povídání o přechodech, o rituálech, o překračováních, o zlomech, proměnách, o tom všem, co jsme v těch předchozích setkáních probrali. Díky moc.
2: Naslyšenou.
1: Loučí se Lucie Endlicherová
2: a Marek Macák.

Je tady 20. hodina, posloucháte večerní program na Rádiu 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Po několika písních se vydáme, tak jako obvykle touto dobou, do světa Bible, konkrétně do starozákonní knihy proroka Malachiáše.

0: Nedáváme Bohu nebo lidem kolem sebe jen to, co už nám samotným přebývá a co je pro nás bezcenné? Prorok Malachiáš to v textu ukazuje na lidech, kteří do chrámu nosili jako oběť nemocná nebo chromá zvířata, tedy to, co by se jim doma stejně nehodilo a co by normálně vyhodili. V pořadu Světem Bible nastavíme s teologem Johnem Vernonem McGee nekompromisní zrcadlo naší povrchnosti. Čte Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, posledně jsme spolu otevřeli Malachiášovo proroctví. Je to poslední kniha Starého zákona. Kromě nějakého úvodního povídání jsme si přečetli a přemýšleli jsme o prvních dvou verších. Výnos. Slovo Hospodinovo Izraeli skrze Malachiáše. Zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin. Vy se však ptáte, kde je důkaz, že nás miluješ? Což nebyl Ezau Jákobův bratr, je výrok Hospodinův. Jákoba jsem si zamiloval. Ezau však nenávidím. Proto jsem obrátil v poušť jeho hory. Jeho dědictví v step prošakali. A taky jsme posledně přemýšleli, proč, na základě čeho Hospodin vyjadřuje tento výrok. Někdo se s oblibou ptá, proč Hospodin nenáviděl Ezaua. Ale otázka spíš může znít, proč Hospodin miloval Jákoba. Třetí a čtvrtý verš a pátý potom pokračují takto. Říká-li Edom, čili potomci Ezaua, jsme zničeni, avšak na troskách budeme znovu stavět, praví Hospodin zástupů toto, jen ať stavějí, já budu bořit. I nazvou je územím zvůle, lidem, na který Hospodin navěky zanevřel v hněvu. Na vlastní oči to spatříte a řeknete sami, Hospodin je veliký i za pomezím Izraele. Když Bůh po mnoha varováních soudil Edomce, nikdy se už nevrátili. Kdy jste naposledy viděli někoho z edomských? Už dávno vyšli z módy. Bůh po mnoha prorockých varováních soudil Edom, a tak toto jeho jednání vypadá jako láska i nenávist. A Izraeli Bůh vlastně říká, já jsem ukázal, že tě miluji. Zpočátku Hospodin tento výrok nevyslovoval, protože čekal, až se každý z nich projeví. Jákob i Ezau, Izrael i Edom. To tedy ukazuje, že Boží rozhodování není nějak vrtošivé na základě dobrého či špatného rozmaru. Bůh měl živý kontakt se svým lidem. Byl otcem tohoto národa. Byl jejich pánem, jejich bohem. Ale také jejich soudcem a soudil je někdy velmi přísně. Později se soud Izraele ukázal jako tvrdší než soud nad Edomem, ale to bylo vlastně až tehdy, když zavrhli Mesiáše. Dnes se docela hodně mluví o tom, že Bůh je láska. To je pravda a díky Bohu za to, že je láska. Ale je to dost abstraktní. Dříve Bůh Izraeli o sobě neříkal, že je láska. Zde říká však, já jsem vás miloval a také jsem to ukázal. Ano, Bůh různými způsoby už dlouho říká lidskému pokolení, že je miluje. Ale ještě předtím, než to říkal, to lidstvu zřetelně demonstroval. Ukazoval to od samého začátku, už v životě Adama a Evy. Ukazoval to potom na povolání Abrahama a ukazuje to dodnes.

Nevím, jestli si to uvědomujeme, ale Bůh nikdy nebyl otcem izraelskému jednotlivci. Dokonce i to nejlepší, co bylo řečeno o Mojžíšovi a Davidovi, je, že byli služebníci Hospodinovi, nikoli synové. Ale jako celek označoval Bůh někdy svůj lid jako svého potomka, jako své dítě. Zde jim připomíná, že k nim jako ke svému národu má takovýto vztah. A jestliže jsem vaším pánem, kde je bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů. A tato otázka je adresována kněžím, kteří měli být zprostředkovateli Boží přítomnosti mezi lidmi. A přitom je tu o nich řečeno, že zlehčují Boží jméno. A oni se na to ptají, čím zlehčujeme tvé jméno. Jsou velmi dotčeni, že se Bůh o nich takto vyjadřuje. Svou otázkou, jako by říkali, my jsme takoví hodní nedělní návštěvníci, chodíme do chrámu, absolvujeme mnohé z předepsaných obřadů, jsme věrní a jsme skutečně pilíři celého izraelského národa a ty se odvážíš nás obviňovat, že zlehčujeme tvé jméno. Jak prosím tě zlehčujeme tvé jméno? Tady se musíme vrátit ještě do necivilizovaných dob, kdy děti přece jen ctili své rodiče. Dnes je moderní a považuje se to za pokrokové či za civilizované, když děti své rodiče nectí, ale naopak se jim otevřeně stavějí na odpor, ponižují je a nevím co ještě. Ale v oněch dobách rodiče přece jen požívali nějaké úcty. A Bůh toho využívá jako příkladu. Syn ctí svého otce a služebník má úctu před svým pánem. Vy si mě však nevážíte. To je něco, co by kněží, čili tito služebníci v chrámě, měli mít ve svém srdci. Ale oni měli příliš tvrdou skořápku. Byli to velmi arrogantní, povýšení a soběstační lidé, kteří namísto služby ještě druhé často vydírali. McGee k tomu dodává, myslím, že to není jen obraz dnešní mládeže, ale všech lidí. Vyčítáme mladým, že jsou svévolní, že neuznávají autority, že neposlouchají, ale starší lidé také neuznávají autority, také neposlouchají. Mnozí rozhodně tedy vůbec neposlouchají Boha. Bůh řekl Izraeli, zlehčujete mé jméno. A oni se přitom chovali, jako by vůbec nevěděli, o čem je řeč. Kdybyste byli v té době v Jeruzalémě, viděli byste, jak se kolem chrámu tlačí plno lidí. Přiváděli své oběti, podstupovali obřady, ukazovali, jak jsou nábožní, tedy aspoň zevně. Jejich zbožné projevy byly možná i velmi dojemné. Jsem si jist, že mnozí z nás by řekli, to je jistě živá skupina lidí, kteří určitě slouží Bohu. Ve skutečnosti však byli od Boha velmi daleko. V hloubi svého nitra jeho jménem pohrdali.

7. verš v 1. kapitole. Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se, čím jsme tě poskvrnili? Tím, že si myslíte, že Hospodinův stůl je možno zlehčovat. Někdo by možná řekl, jak zlehčovali Hospodinovo jméno. Vždyť pravidelně chodili do chrámu. Ale Bůh jim to nyní Malachiášovými ústy začíná vysvětlovat. Mimo jiné jim říká, na můj oltář předkládáte poskvrněný chléb. Měli bychom si připomenout anebo ujasnit, že chléb patřil k oběti, která se přinášela na oltáři. Patřil k tomu, co bychom nazvali masitá oběť, když se obětovalo nějaké zvíře. Bůh říká, že jejich oběti jsou poskvrněné a oni to nechtěli uznat. Oni se skoro urazili, že Bůh se odvážil jim to takhle otevřeně říct. Vždyť si mysleli, že oni jsou tak milí lidé. Ptají se, v čem ty oběti poskvrňujeme? Poskvrňovat Boha, nebo ty oběti, nebo ten stůl, to bylo mimochodem závažným obviněním. Ale oni nad tím jen lhostejně krčí rameny a předstírají, že nic nechápou, že nic nevidí, že všecko dělají dobře. Jednají, jako kdyby Bůh nevěděl, jak ve skutečnosti smýšlejí, co dělají a co říkají. Pak je Bůh odhaluje. Tím, když říkáte, že Hospodinův stůl je možno zlehčovat. Oni si mysleli, že mohou jednat tak, jak jednali. Bůh tedy oslovuje tyto lidi. Tento zbytek židovského národa, který se vrátil do vlasti a usadil se v závětří své domoviny. Daří se jim docela dobře, vždyť je tomu už zhruba 100 let, co jejich otcové přišli naspět. Hrozba zajetí, kterou prožívali předtím, ustupuje poněkud do pozadí a ve vlasti se jim celkem daří. Stali se samospravedlivými a soběstačnými. Už mají chrám a dodržují jeho obřady, ale ve skutečnosti jsou od Boha daleko. Stali se sebejistými, nebo dokonce troufalými, i při rozhovoru s Bohem. A tak přicházíme k 8. verši. Když přivádíte k oběti slepé zvíře, což to není nic zlého? Když přivádíte kulhavé a nemocné, to není nic zlého? Jen to dones svému místodržiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přijímali tě, pravý Hospodin zástupů. Je jasné, že tu Bůh mluví o obětních zvířatech. Bůh dal Izraeli na samém začátku najevo, že se mu nemá obětovat nic, co je jakkoliv zmrzačené anebo poskvrněné. Jinými slovy, když dáváš pro misii obnošené šatstvo, které bys sám už nikdy nenosil, nezapisuj si to do svých análů jako zvlášť záslužný čin. A nemysli si, že za to od Boha něco dostaneš. Rozumějte mi dobře, upřesňuje svůj výklad náš učitel. V misii se dá použít i obnošené šatstvo, ale nemůžeme to považovat za oběť pro Boha, když už to sami nenosíme a stejně bychom nikdy nenosili. Však poslechněte, jaké pokyny dal Bůh svému lidu. 3. Mojžíšova kapitola 22, verše 20 až 23. Nepřinesete nic, co by mělo vadu, neboť byste tím nedošli zalíbení. Když někdo připraví hod oběti pokojné pro Hospodina ze skotu nebo z bravu, aby splnil slib, nebo jako dobrovolný dar, pak jen oběť bez vady dojde zalíbení. Nesmí na ní být žádná vada, nic slepého nebo polámaného, či zmrzačeného, nebo vředovitého, svrabovitého, či lišejovitého nepřinesete ho.

Pro případ, že by to někdo ve třetí Mojžíšově přehlédl, Bůh svůj zákon vysvětluje ještě v 5. Mojžíšově v 15. kapitole, verš 21. Avšak bude-li na něm nějaká vada, bude-li kulhavý nebo slepý, nebo bude mít jakoukoliv zlou vadu, nebudeš ho obětovat Hospodinu svému Bohu.

Představte si, že v kopcovité krajině Efraim žije muž, který má prvotřídní dobytek. Na výstavě vždycky dostává zlatou stuhu. Ale jednoho dne jeho býk onemocní a když zavolá veterináře, ten řekne, myslím, že to nepřežije, je třeba ho zavčas porazit. A majitel na to, no tak ho rychle naložme a rychle s ním do chrámu, tam ho obětujeme. Když ho přiveze do chrámu, kněží vidí, že starý býk je nějaký divný, nemocný, ale přijmou ho, protože majitel je významná osobnost z Efraima. Když lidé vidí, že se právě obětuje tento býk se zlatou stuhou, žasnou. Pan XY je štědrý, podívejte se, co obětuje Hospodinu. Tolik zase poněkud volná ilustrační fantazie našeho učitele. Co myslíte, děláme i my dnes něco, co by odpovídalo tomu, co se dělo v Malachiášově době v Izraeli? Vzpomeňte si, že apoštol Pavel popisuje lidi poslední doby, co by ty, kteří budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. 2. Timoteovi 3:5. Lidé budou velmi pobožní. Kolik takzvaných křesťanů dnes okázale vystavuje svou zbožnost? Apoštol Pavel je označuje jako lidi, kteří mají pouze zbožnou formu, ale Boha ve skutečnosti vůbec neznají a ve svém srdci s ním nežijí. Víte, margarín se dá zabalit do obalu od másla, povídá starý praktik. A možná v tom obalu bude i podobně vonět, ale nikdy to nebude máslo. Pořád to bude jenom margarín. Boží výčitku z Malachiášova proroctví bychom měli brát vážně jako varovné světlo i pro nás. Je velmi snadné porozumět, že tu je slovo pro ty, kdo celkem s oblibou chodí do kostelů a modliteben. Poslouchají kázání a nahlas říkají zborové amen. Vědí, jak se modlit a dovedou citovat nekonečné duchovně vyhlížející fráze. Ve svém soukromí či ve své rodině nebo i v zaměstnání se však spokojují s morálkou druhé nebo třetí jakosti. Navenek však vypadají věrohodně, protože znají odpovědi na všechny obvyklé křesťanské otázky a tak jsou sami se sebou spokojeni. Ale o mnohých se dá říct, že ve skutečnosti pohrdají Bohem, když takto k němu přistupují. Když tu tak probíráme tu poněkud volnou, ale myslím, že velmi průzračnou aplikaci tohoto prorockého slova na naši dobu a do našich domněle posvátných praktik, možná bude někdo protestovat. Vždyť já jsem Bohu nikdy neodvedl žádnou nemocnou krávu. Všimli jste si, že to Bůh říká, jen to kulhavé a nemocné dones svému místodržiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přijme-li tě. 8. v naší první kapitole. Jinými slovy, promítnuto do naší doby, zkus platit daně takovou starou nemocnou krávou. Náš učitel k tomu ve své aplikaci dost nepříjemně říká, dáváš víc na daních, než dáváš Bohu? Připadá mi to jako ostuda, když platíš větší daně, než co dobrovolně dáváš Pánu. Možná namítneš, daně platit musím. Ale ano, určitě. Jenže co tvé dávání Bohu?

to se má dít na základě lásky? Pán Ježíš řekl, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan 14.15. Vůbec si nemyslím, že dnes musíme dávat desátky, ale je zajímavé, že v Mojžíšově zákoně existoval víc než jeden desátek. Patrně byly dva desátky a mnozí mají za to, že byly dokonce tři.

0: Před několika lety jsme dostali k dispozici novou budovu pro přípravu těchto pořadů, vzpomíná náš americký předchůdce. A s tím také přišly jedna nebo dvě nabídky lidí, kteří by byli rádi, kdyby naše budova byla pojmenována k jejich poctě. Ale pořad Světem Bible s tímto cílem ani pod jejich hlavičkou nepřipravujeme. Když někdo dává na tuto práci, třeba na vysílání nebo na jinou misijní činnost, má dávat na šíření Božího slova a ne na to, aby se viditelně někam vytesalo jeho jméno. Jsem si vědom, že tento postoj má za následek skutečnost, že mnoho celkem bohatých lidí se od nás odvrací, konstatuje s pokrčením ramen náš učitel. Ale to je naprosto v pořádku. Pán Bůh oslovuje řadu jiných lidí a my z toho máme radost. Mimochodem jsem se dozvěděl, že onen obchodník má po sobě pojmenované budovy také na dvou vysokých školách. Je to velký formát. Když dává, můžete si být jisti, že to bude s náležitým vytrubováním a bubnováním. A přesně takhle pán Ježíš mluvil o farizejích, kteří dávali chudým na rozích ulic a kteří čekali, jak si druzí budou šuškat, anebo raději nahlas říkat: podívejte se, jak je ten farizeus štědrý, stojí tamhle na rohu a dává peníze chudým. Jednou mě ten prominentní obchodník taky pozval na večeři, vzpomíná náš teolog. Strávili jsme spolu pěknou chvíli, byl to docela příjemný člověk, má skutečné kouzlo osobnosti. Pak šel se mnou do sboru, kde jsem ten večer kázal. Domácí kazatel toho muže vyzval, aby přišel dopředu a vedl ostatní hlasitou modlitbou. Bylo ale jasné, že je pozván, aby vedl modlitbu, protože je to bohatý člověk, s jehož penězi se ve sboru počítalo. Bylo mi ovšem velmi divně, když jsem na vlastní oči viděl, jak tento bohatý muž, který dával číšníkovi $2 z propitného, dal potom do sbírky pouze jediný dolar. Takže pánu Bohu nedal ani pořádné spropitné. A k tomu náš Američan ještě dodává: myslím, že když ve sboru probíhá sbírka, je to někdy větší znesvěcení, než znesvěcení, ke kterému dochází třeba v hospodách s opilci. Proč? Protože je v tom mnoho pokrytectví a dochází k němu uvnitř církve. Mám za to, že když pán Ježíš seděl před 19 stoletími u chrámové pokladny a díval se, jak lidé dávají své finanční dary, někteří z nich si pomysleli, co je mu do toho, jak dávám. Inu, byl to pán Ježíš Kristus. Nevím, ale myslím, že když v neděli dáváš do sbírky, on se ti dívá přes rameno. Dáváš tak, jako když si chceš pochutnat na nějakém dobrém jídle? Dáváš stejně štědře na dílo páně jako na jiné věci, které ti dělají dobře nebo které je mezi lidmi vidět? A tak se často stává, milí posluchači, že do církve se stále vodí jako oběti i staré nemocné krávy. Je to metoda, kterou za Malachiášovy doby používal Izrael. A viděli jsme, že Hospodin to nenechal bez povšimnutí.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Odvysílané díly hledejte na našem webu ve zvukovém archivu anebo také na našich podcastech. Pokud vás tento pořad oslovuje, napište nám, zavolejte nám a budeme také vděčni za vaše modlitby i finanční podporu. Děkujeme.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

co můžu, jak Marie chci dát. A mezi lidem pěny, jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

Na Rádiu 7, které posloucháte, pokračuje večerní vysílání. Překročili jsme 21. hodinu. A v této hodince, která se nám otevřela, se za chvilku můžete zaposlouchat do pořadu Hláska s Jakubem Lofítkem a jeho hostem.

ty pečený. Sám mi podal víno, rudé jak krev, slzou z nebes, kalich smáčený.

Na Češích se mi líbí, že i když jim trvá delší dobu udělat rozhodnutí pro Krista, později v životě to nezmění, říká Američan s českým občanstvím, misionář Justin Holden. O posilování české církve hovoří v následujícím pořadu.

0: Opět po týdnu se o slovo hlásí Hláska, pořad a podcast Rádia 7, který zaměřuje pozornost na evangelium, dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Vítejte u jeho poslechu. Mým dnešním hostem, se kterým si budu povídat o roli evangelia v jeho životě a o posilování místní církve, je Justin Holden. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Justin je učedník a následovník Krista, manžel, táta, kouč, je rodilý Američan, ale od roku 2013 žije v Liberci a v roce 2022 také získal české občanství. V Liberci jsou společně s manželkou a dcerkami součástí apoštolské církve, která nese název Církev v jiném stylu. Kde začít? Tak zkusme to vzít od začátku. Přibliž nám prosím krátce své dětství, rodinu, ve které jsi vyrůstal a svou cestu za Ježíšem.
1: Dobrá. No, jak jsi říkal, jsem Američan, tak moje cesta začíná tam, nebo vlastně ve Španělsku. Já jsem se narodil ve Španělsku a rodiče jsou věřící a my jsme se pak stěhovali do Ameriky, do Nebrasky. Já jsem asi začal s Bohem jako dítě. Já si nepamatuju konkrétně nějaký čas, ale měl jsem nějaký silný zážitky s Bohem v mém dětství velmi, velmi brzo. Asi když mi bylo 7, jsem prožil povolání do misie a vnímal jsem, že Bůh pro mě má nějaký plán. Později ale se rodiče rozvedli a bylo to pro mě hodně náročné, protože jsem se za to hodně modlil, aby se to nestalo. Tak měl jsem takový období, když jako jsem nevěděl, co na Boha myslet a neměl jsem ho úplně v lásce, protože jsem byl jako vlastně zklamán hodně. Později, když mi bylo 13, 14, já jsem byl u kamaráda a my jsme šli do sboru a tam jsem slyšel evangelium nějakým jiným způsobem a pro mě to bylo úplně klíčové, že jsem se tehdy rozhodl prostě věřit, že Bůh je a že mě miluje. A asi poprvé v životě jsem ho přijal jako svého vlastního Boha. Já si myslím, že jsem celou dobu měl nějakou víru, ale já jsem si osvojil tu víru tehdy, když mi bylo asi 14.
0: A dá se přiblížit, jakým způsobem k tobě Bůh mluvil v těch 7 letech, když už v těch 7 letech si přijal to povolání být misionářem?
1: Jo. Pochopitelně ten příběh není až tak jednoduchý, protože žádný dobrý příběh není. My jsme chodili prostě běžně do sboru a bylo to Assemblies of God, takže něco jako AC, jako apoštolská církev tady v Česku. A my jsme měli misijní neděli, že jedno za rok jsme se hodně věnovali misím a že jsme o tom mluvili na všech bohoslužbách a to jako v Americe ten sbor byl jako tak velký, že jsme měli jako dospělí a děti úplně zvlášť a tak. A pochopitelně jsem byl na dětské bohoslužbě a nevím přesně, co to bylo, ale vím, že během chval nějak jsem to vnímal, cítil, prožíval, že Bůh ke mně mluví, že mám jít a sloužit. A asi od té doby hodně mi zněl v hlavě ten verš, koho pošlu. Nevím přesně, jak to je v češtině teď, ale kdo půjde za nás a koho pošlu. A tehdy jako 7letý dítě v podstatě jsem na to odpovídal, že chci jít. A myslel jsem si, že to znamená, že pojedu třeba do Jižní Ameriky nebo zpátky do Španělska nebo něco, ale takhle to úplně nedopadlo.
0: Když se zaměřím na to, že v nějakých těch 14, možná 15 letech si obnovil ten svůj vztah s Bohem, byl někdo, kdo se ti třeba osobně věnoval, kdo tě nějak třeba učednicky vedl tady po tomto rozhodnutí?
1: Určitě. Já jsem měl různý lidi vlastně. Můj táta mě hodně vedl. Já si pamatuju, že jsme hodně často mluvili o Bibli a diskutovali různé věci a to i od dětství. Když mi bylo 14, tak pro mě asi bylo důležitější o tom mluvit s někým jiným a mluvil jsem hodně s vedoucí mládeže a byla žena pastora tehdy a ona mě hodně pomohla, jako, a jak jsem říkal, že naši byli rozvedení a tak a táta si vzal novou manželku, my jsme bydleli s tátou a ne s mamkou, což pro některé lidi je to zvláštní, ale taky nás bylo hodně. A já mám dva bratry a ještě adoptovanou sestru a pak ještě nevlastní sestru a nevlastního bratra. A že nás bylo tolik, že já jsem měl hodně emocí a já jsem pořád řešil vlastně ten rozvod, že já jsem nevěděl, jak se s tím smířit a že to bylo hodně náročné a byl jsem hodně frustrovaný a naštvaný a ona mi hodně pomohla, protože taky, když se vzali jako s pastorem, ona byla asi druhá manželka, si myslím. Takže nevím, jestli má svoje vlastní děti, ale v té rodině, že ona měla nevlastní děti a mě to hodně pomohlo prostě s ní o tom mluvit. A pak ještě byl jeden týpek na mládeži, který se mi věnoval, byl starší než já, ale já si pamatuju, že měl řidičák a jsme mohli občas jezdit někam a tak a bylo to super prostě s někým mluvit o takových věcech a prostě sdílet ty emoce a to, co prožívám a tak. A vždycky jako přesměřovat ty myšlenky na Boha a co s tím může Bůh dělat. A že jo, nějaké věci se mohly stát v minulosti, ale že Bůh mě má rád a že Bůh je ten dokonalý táta, který se mnou je a který jako na mě nikdy nezapomněl. Protože občas jako v té velké rodině jsem měl pocit, že jako klidně bych mohl zmizet a nikdo by si toho nevšiml nebo něco, protože jako nás bylo strašně moc, ale že jako Bůh mě zná a že na mě nikdy nezapomněl. To strašně moc pomohlo.

0: Měl jsi teda představu, že misie bude pro tebe znamenat Jižní Amerika nebo Afrika, ale nakonec to je trošku jinak. Tak jak došlo k tvému propojení s Českou republikou?
1: Jo, bylo to hodně zajímavé. Když jsem byl na střední, tak já jsem měl takovou příležitost jet do Jižní Ameriky na misi, ale nedopadlo to. Já jsem nemohl sehnat ty prachy na letenky a všechno. Tak jsem byl trošku zklamaný a modlil jsem se. Já jsem řekl, tak Bože, musíme vymyslet něco jiného. A pevně jsem věřil, že ten plán pořád platí, jako já jsem neměl pocit, že se to muselo změnit, tak a já jsem chodil na biblickou školu a součástí té školy bylo, že jsme měli mít nějaké misijní výlety. My jsme měli jet do Skotska a pak další ročník jsme měli jet do Mexika a pak asi třetí ročník jsme měli jet do New Yorku v Americe. No a ten první ročník to nedopadlo dobře, protože my jsme jeli do Skotska, ale pak nás nepustili do Skotska, my jsme vlastně museli o den později nebo možná dva odletět zpátky do Ameriky, že prostě úplně nás odmítli. Dokonce mám takový křížek v pasu a strašný, jako mě doteď dělá strašně moc problémů, ale prostě mám takovou vzpomínku z toho. Do Mexika taky jako ta cesta byla zblokována, že to místo, kam jsme měli jet, tam byly nějaké jako války nebo já nevím přesně, co to bylo, ale prostě jako nějaký neklid. A pak jako vedení té školy zrušilo ten výlet, protože se rozhodli, že to nebude dost bezpečný pro nás, tak nepojedeme. A pak, když jsme jeli do New Yorku, tak já jsem to ani nepočítal za misijní výlet, protože jsem si řekl, no tak to je Amerika, jako co to je. No a byl jsem hodně frustrovaný z toho a já jsem se hodně modlil a pak Bůh mi asi dal tu odvahu a já jsem šel za vedením a já jsem řekl, hele, já jsem přijel, abych se připravil na misi, ale jako vy mi v tom vůbec nepomáháte, tak jako musíte něco s tím dělat. A ředitel nějak to vymyslel, že můžu jet do Anglie a asi mezi tím za náma dorazil Stanislav Hart do našeho sboru. A já jsem tenkrát byl v Arkansasu a on přijel a mluvil o Česku a o tom, jak to tady vypadá, co vlastně všechno musí dělat ve službě a tak. A já si pamatuju, že mluvil o tom, že vlastně jako pastor dělá skoro všechno, že jako vedl chvály, už chvály nemusí vést, ale vede sbor a ještě musí vést mládež a že je to hodně náročný a hledají někoho. A to nám neříkal, že by chtěl, aby někdo z nás přijel, ale prostě to jen tak řekl. A pak vedení mě poprosilo, abych ho odvezl někam do Oklahomy, protože měl nějaký další schůzky tam. Tak jsme měli 3 hodiny v autě a mluvili jsme o všem prostě. A já jsem se ho na to zeptal, jak to vypadá s mládeží a jak je to náročné tady šířit evangelium a všechno. A pak jsme se domluvili, že bych mohl přijet prostě na týden nebo dva a podívat se a to všechno jako vyzkoušet a tak. No a takhle jsme se domluvili, tak jsem to připojil k tomu výletu, takže jsem jel do Anglie na 2 týdny a pak ještě do Česka a celou dobu jsem se modlil, aby mi Bůh ukázal, jestli mám zůstat třeba v Anglii nebo v Česku, anebo jestli mám jet někam jinam. V Anglii to bylo super, já jsem si to moc užil a dokonce jsem potkal tam i hezkou holku a tam byla skvělá církev a úžasné služby. Já jsem si říkal, no tak tady si dokážu představit život. Ale jako Bůh mi nepotvrdil, že mám zůstat v Anglii. A já jsem jel pak do Česka a já jsem se pořád modlil, aby mi to Bůh ukázal. A já jsem měl jako nějaký znamení v mysli, že no, my jsme se nějak jako dohodli s Bohem, že prostě jako to bude něco a pokud se to stane, tak jako budu vědět, že tam mám zůstat. No a v Česku a to vlastně bylo strašné, jako úplně strašné. Já jsem měl i zlomenou nohu, takže já jsem měl takovou obrovskou botu a tady byla zima v Liberci. Taky v Liberci je všechno do kopce. A taky jako jsem byl z Arkansasu, kde nemáme pořádnou zimu, tak já jsem měl špatné boty a měl jsem zlomenou nohu a když jsem sem přijel, tak úplně strašná zima a led úplně všude a všechno do kopce, tak já jsem tady v podstatě nemohl chodit a to bylo hodně náročné. A pak jako A my jsme dělali nějaké věci s Exit Tourem, takže jsme nosili nějaké vybavení na koncerty a takové věci do škol. A to bylo hodně, hodně náročné. A pak ještě ten jazyk, jako je to pro mě hodně vtipný, že v češtině se říká fuck jo, a to znamená v angličtině oh really, a je to prostě běžný, je to normální, ale když člověk neznač prostě nic z češtiny, tak slyšet všude fuck jo, to zní jako sprostý slovo v angličtině. Tak já si pamatuju, že jsem seděl v šatně a já jsem měl jako kávu a já jsem si říkal, kde jsem? Že jako prostě úplně šokující, všechno špatné, nekomfortní a tak. A jako zdálo se, že se to znamení nesplní a že to taky nebude to místo, kam je Bůh pošle, tak já jsem si říkal, no tak to je asi dobře, já jsem rád, že to takhle nebude. A pak poslední den, co jsem měl být v Liberci, tak a Bůh udělal to znamení a já jsem seděl v autě se dcerou od pastora, od Standy vlastně. Ona se na mě dívala a měla asi jako 3, možná 4 roky. A pak jako takhle mi ukázala pěstičku. A já jsem nevěděl, co mám čekat, protože jako do té doby prostě na mě vůbec nekoukala, nechtěla si se mnou hrát nebo ani jako na mě mluvit, což jako chápu, já jsem nemluvil česky a tak. Tak. Ale dal jsem tam svůj dlaň a ona do mé ruky pustila kamínek. A to bylo to, co jsem čekal od Boha. Já jsem se modlil za to, aby mi někdo dal kousek tohoto města, kde budu. A ona mi dala kamínek. A bylo to jako pro mě hodně velký. Jako nejprve jsem měl takový obrovský šok. Já jsem si říkal, bože ne. Ale jako ve finále to bylo super, že jsem se mohl vrátit a já jsem se zamiloval do češtiny, do Česka, do Čechů prostě. Mám to tady moc rád a já jsem hrozně rád, že Bůh mě sem poslal.
0: Tak když jsi to s Bohem vybojoval a přestěhoval ses do Česka, tak předpokládám, že v počátcích té nové etapy života ses učil především jazyk, což můžu říct, že teda tvoje čeština je výborná. A zajímá mě, jak se postupně vyvíjelo tvé zapojení v místní církvi, možná až do té doby, co děláš dnes?
1: Mělo to různé etapy. Já jsem

0: komunikovat nebo něco a měli se mnou obrovskou trpělivost. Já si pamatuju, že s jedním kamarádem, já jsem byl u nich, on s jeho ženou, a já si pamatuju, že jsme spolu mluvili a já jsem uměl velmi málo, ale jsme seděli před počítačem a měli jsme otevřený slovník Seznam, teda Seznam slovník. A vždycky, když jako jsme narazili na nějaký slovíčko, což jako bylo pořád, který jako jsem neznal já nebo neznal on, tak jsme to dali do toho slovníku a mohli jsme pak pokračovat a on mi pomáhal se skloňováním a tak. A jako rukama, nohama jsme se domlouvali a bylo to výborný, že vlastně já jsem měl od začátku takovou podporu s češtinou a zároveň ti, kteří uměli anglicky, mě strašně moc pomohli. Standa se mnou šel na všechny úřady a všechno, což jako strašně pomohlo. Vím, že jsem trošku vypočil z ty otázky, ale ten sbor byl úplně úžasný v tom, jako bez nich bych tady asi nepřežil, já bych tady nezůstal. A co se týká služby, skoro hned jsem se mohl sloužit všude. Měl jsem tam kázání, mládež jsem vedl, měl jsem pomoc s to mládeží a ještě, no bylo to vtipné mít moderaci, protože jako s mou lámanou češtinou to bylo jako zajímavé, ale pak jsem sloužil ve staršovstvu a to bylo super. A dneska vlastně vedu nějaký skupinky a pořád jsem ve staršovstvu a pomáhám mládeži, když to potřebujou, ale jinak jako vedeme sluci, mladí dospělí a prostě sloužíme všude, kde je potřeba.
1: Na to se chci právě ptát dál, protože v medailonku na webu Křesťanské akademie mladých je o tobě a tvé manželce napsáno: oba dva mají silnou touhu vyzbrojit mladé vedoucí, aby mohli ovlivnit svoje okolí a komunitu. Tak jak se to vyzbrojování děje prakticky? V čem spočívá?
0: No, asi nově, nebo nově, a od té doby, co jsme začali pracovat v KAMU, to vypadá tak, že já mám často nějaké hovory a s někým, že dělám coaching, ale primárně s vedoucími mládeži, že když něco řeší třeba komunikaci v té mládeži nebo nevědějí, jak začít, nebo jsou na začátku a nevědějí, jak dál, nebo jak připravovat nějaký slovo nebo diskuzi a všechno. Asi jako nejvíce, pro mě ta práce je hodně jednoduchá a občas mám pocit, že je to úplně zbytečné, že bych to dělal já, ale pak dostávám ten feedback, že je to, že je to strašně dobrý a že si to strašně váží, že právě to dělám já. A asi jako nejvíce vedoucí potřebujou jenom podporu, že už mají nějakou vizi, znají svoje města a lidi, takže jako mně přijde, že tolik nepotřebují ty znalosti, jak potřebují tu podporu. A já jsem rád, že to můžeme poskytovat a že vlastně v rámci OMAKu v ACčku, sorry, za odbor mládeže, používám nějaký zkrátky pořád, a za odbor mládeže vlastně děláme různé akce a já jsem rád, že i takovým způsobem můžeme podporovat a pomáhat těm vedoucím a vlastně těm mládežím, že a děláme Christfest, máme Impulse Teams a to je něco relativně novýho a já to mám strašně rád, protože se můžeme sejít s těma vedoucíma, můžeme s nima strávit celý víkend a máme jako nějaký hodiny na koučování, máme nějaký vyučování a různý věci. A jsem hrozně rád, že se můžeme intenzivně takhle věnovat těm vedoucím a jim pomáhat vlastně jako ve všem, jako co potřebují oni. A oni jako přijdou s tématama a že nám říkají, jako tak já řeším tohle z toho, tamhle z toho. A vlastně jako můžeme jim naslouchat. A to je, pro mě je to krásný, je to úžasný. A oni si to strašně váží a vidím prostě růst v tom.

0: A když přijde na evangelium, na tu zprávu o Kristu, tak si člověk, který sdílí svou víru a vztah s Ježíšem více skrze rozhovory nebo naslouchání nebo praktickou službu nebo jednoduše řečeno, je to v celém svém životě?
1: No,

0: strašně dobrá otázka, protože to je něco, co asi neustále řeším a nad tím přemýšlím, jako jakým způsobem můžu přinášet evangelium a jakým způsobem to můžu vyslovit v podstatě. Protože já jsem vyrůstal v tom, že jsem měl pocit, že vždycky musím to vyslovit a vždycky jak musím někoho vést v té modlitbě spásení. Ale vlastně, že jsem na to přišel později v životě, že vlastně Bůh funguje trošku jinak. A zvlášť tady v Česku. Mám pocit, že to rozhodně platí, že člověku můžeš mu říkat evangelium asi 10krát a až to slyší po 11., tak ta konečně uvěří a konečně něco s ním udělá. Že jako člověk to potřebuje slyšet prostě strašně moc, než něco s ním udělá. Tak já se snažím různě, jako máme přátelé, kteří nejsou věřící a já se snažím svým životem jim ukázat evangelium a co to znamená a jak mě to změnilo život. Když na to přijde řeč, tak o tom mluvím a vždycky jako se snažím říct, jako to, co Bůh dělal pro mě, protože si myslím, že to svědectví je to nejdůležitější. Že to je to nejsilnější vlastně, co máme. A až později, když někdo chce, nebo když někdo konečně uvěří, nebo chce dělat jako vážnější nebo důležitější krok ve víře, tak dělám tu modlitbu nebo něco, já nevím. Já si nemyslím, že ta modlitba je až tak důležitá, ale možná jsem jako trošku jiný v tom, ale myslím si, že to rozhodnutí, co člověk udělá, je to nejdůležitější. Takže když se člověk rozhodne žít s Bohem a prostě vzdát se mu všechno, tak snažím se podporovat toho člověka. Tak asi, nevím, jestli to úplně dává smysl, ale snažím se šířit evangelium přes vztahy, přes naslouchání, přes můj život vlastně a jak Bůh změnil mě a pak podporuji toho člověka v tom, jako, jak se s tím rozhoduje.
1: Zmínil jsi, že máte kolem sebe s manželkou taky lidi, kteří nejsou věřícími, možná jsou hledajícími. A taky jsi zmínil, že někdy to v Česku funguje tak, že to člověk musí slyšet 10krát, 12krát tu zprávu. Tak máš praktickou zkušenost, že tito lidé se třeba nechají pozvat na nějakou skupinku nebo do církve, až právě mají vybudovaný ten vztah s tebou?
0: Já si myslím, že jo. My máme jednu kamarádku konkrétní, která já ji znám déle a ten vztah se buduje hodně dlouho. A už se objevila u nás ve sboru párkrát, ale ještě neuvěřila, ale vždycky, nevím, vnímám, že je tam nějaký posun, ale taky vnímám, že je to obrovský boj. My jsme viděli, že lidi, kteří jsou trošku na cestě, anebo jako mají nějaké otázky, že pak jako přes ten vztah pak přijdou. Sem tam někdo přijde jenom z toho, že viděl něco na internetu nebo na Instagramu nebo něco, ale většinou si myslím, že jako musí někoho tam znát už a je to ještě lepší, když se s někým schází pravidelně, že má nějaký vztah, pak chodí na skupinku nebo na bohoslužbu nebo něco a pak později může řešit nějaké ty svoje otázky z toho setkání s tím člověkem. Třeba s tou kamarádkou, my jsme to takhle měli, že ona přišla na bohoslužbu a pak jsme se sešli později na kávě a že ona se mě zeptala na různé věci, jako proč to takhle je nebo proč nějak jako věříme a je to hrozně fajn. Musím říct, že když to porovnávám s tou Amerikou, že člověk jako uvěří mnohem rychleji, ale tady mám pocit, že i když to trvá hodně dlouho, že člověk, když dělá to finální rozhodnutí, tak to později v životě nezmění. Že už jako to platí a to vždycky bude platit. A to se mi hrozně líbí. Já si myslím, že to je jako skvělá vlastnost tady jako v Česku, že lidi jako jim to trvá hodně dlouho dělat nějaké rozhodnutí, ale když to udělají, tak je to prostě, je to konec.
1: V závěru bych se ještě jednou chtěl dotknout toho medailonku, který jsem četl na webu Kamu. Společně s manželkou toužíte vidět silnou a zdravou místní církev v České republice. Tak v čem podle tebe spočívá síla a zdraví církve?
0: Ta otázka se mi hodně líbí. Pro mě to znamená, že církev zná Boha a zná jeho slovo. Já si myslím, že to je základ a to je to nejdůležitější, protože když neznáme Boha a neznáme jeho slovo, tak je hrozně náročný pak znát Ježíše a znát, proč věříme, jak věříme a nebo čemu věříme. A když člověk zná Boha a vidí vlastně v Biblii to všechno, co Bůh pro nás udělal, tak má silnou touhu to šířit, o tom mluvit dál s každým člověkem. A myslím si, že církev může vypadat nějak, jako jsou vlastně různé podoby a nemyslím si, že nějaká podoba je ta správná, ale to nejlepší, co můžeme předat, co můžeme mít, je tu lásku od Boha a to můžeme pak poslat dál. A myslím si, že jako, když je církev zdravá a když jako je silná, tak miluje a miluje silně a miluje dobře. Že jako pomáhá lidem, že jako má nějaký vliv na společnost, na komunitu, na město. A to je, co bychom rádi viděli všude. Po čem toužíme?
1: V Novém zákoně ve Skutcích v 16. kapitole v 5. verši je napsáno: církve pak sílily ve víře a rostly v počtu každý den. Tak přeji, ať i to vaše společenství, kde sloužíte, může růst a sílit i ta služba, do které jste zapojeni. A děkuju moc za tvůj čas a za nahlédnutí do tvého života a tvé služby tady v Česku.
0: Za málo, já děkuju.
1: A loučím se, milí posluchači, také s vámi. S dalším rozhovorem tady budeme opět za týden.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. Dohodli jsme si s Bohem znamení. Pokud se stane, věděl jsem, že mám zůstat, zmínil v aktuální hlásce misionář Justin Holden. V Česku nejen, že zůstal, ale stal se aktivní součástí místní církve a pomáhá lidem na cestě objevování křesťanské víry a vztahu s Ježíšem. Premiéru pořadu Hláska najdete v našem vysílání každou středu v 11 hodin a 15 minut. Posloucháte Rádio 7, které pro vás vysílá každý den 24 hodin, 7 dní v týdnu, jen díky Boží milosti, díky také vám, kteří nás podporujete. Všem, kteří se za nás modlíte, ze srdce děkujeme všem dárcům a zveme další. Přidejte se.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Další hodina večerního vysílání spěje ke svému závěru. Za chvilku bude 22 hodin a to je čas pro relaci ke kořenům.

0: Milí posluchači, vítá vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás ve vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v našem rozhlasovém seriálu výkladu Markova evangelia. Dnes je před námi část 9. kapitoly tohoto evangelia, od 14. do 29. verše. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Navazujeme na úsek, který jsme probírali minule, ve kterém jsme si četli o proměnění nahoře. Jak spolu souvisí ty dva texty, ten dnešní s tím, který jsme probírali posledně?
1: Zajímavé je, že ty texty jsou natolik intenzivní, natolik silné, obsažné, že fungují samostatně. Fungují jako samostatné perikopy, čtou se často odděleně. Já postupně nabývám čím dál tím víc přesvědčení, že to je jeden souvislý text, který má dvě poloviny. To už jsme u Marka viděli. Viděli jsme to například v tom propleteném textu ženy, která 12 let trpěla krvácením, a 12-leté holčičky Jairovy dcery, která umírala. Tam také to byly dva příběhy, ale ty byly přímo spletené spolu v jediném textu nerozdělitelně. Tady vlastně je možné ty texty oddělit, ale mně připadá, že je na nich důležitý právě ten pohyb, v kterém se odehrávají. Ježíš s učedníky sestupuje z hory proměnění, kde se odehrává první polovina toho výjevu, sestupuje někam dolů a tam i hned je vtažen do situace, která je velmi žalostná a alarmující. Je to situace nemocného chlapce, který je posedlý. A ukazuje se tam konfrontace mezi Ježíšem a jeho učedníky, mezi jejich neschopností účinně pomoct tomu potřebnému. A vlastně je to taková dvojice, která vyvažuje určité póly křesťanské existence. Na jednu stranu to tíhnutí k Bohu, tíhnutí k sebepřesažení a možná k opuštění tohoto světa. Na druhou stranu zakotvení v tom světě, v jeho bolestech, nesení těch bolestí. A je to takové dvojí občanství, které se v tom zjevuje. Na jednu stranu stojíme jednou nohou pevně na zemi, v tomto světě nemůžeme z něj odejít, na druhou stranu patříme už také někam jinam a víme o tom, že tam patříme.
0: Přečtěme si tedy ten text, který bude předmětem našeho zájmu právě dnes. Je to 9. kapitola Markova evangelia od 14. do 29. verše. Když přišli k ostatním učedníkům, spatřili kolem nich veliký zástup a zákonníky, kteří se s nimi přeli. A celý zástup, jakmile ho uviděl, užasl. Přibíhali k němu a zdravili ho. Ježíš se jich otázal, oč se s nimi přete? Jeden člověk ze zástupu mu odpověděl, mistře, přivedl jsem k tobě svého syna, který má zlého ducha, a nemůže mluvit. Kdekoliv se ho zmocní, povalí ho a on má pěnu u úst, skřípe zuby a strne. Požádal jsem tvé učedníky, aby ducha vyhnali, ale nedokázali to. Odpověděl jim, pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet, přiveďte ho ke mně. I přivedli ho k němu. Když ten duch Ježíše spatřil, hned chlapce skroutil křečí, padl na zem, svíjel se a měl pěnu u úst. Ježíš se zeptal jeho otce, odkdy to má? Odpověděl, od dětství. A často jej zlý duch srazil dokonce do ohně i do vody, aby ho zahubil. Ale můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. Ježíš mu řekl, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. Chlapcův otec rychle vykřikl, věřím, pomoz mé nedověře. Když Ježíš viděl, že se zbíhá zástup, pohrozil nečistému duchu. Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji, výjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej. Duch vykřikl, silně jim zalomcoval a vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku, pozvedl ho a on vstal. Když vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, ptali se ho, proč jsme ho nemohli vyhnat my? Řekl jim, takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes je předmětem našeho zájmu jedna část 9. kapitoly Markova evangelia. Přečetli jsme si úsek od 14. do 29. verše. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Tři učedníci, Petr, Jakub a Jan, scházejí s Ježíšem z hory, přicházejí k ostatním učedníkům a teď tam vidí tu scénu, kterou jsme tady měli popsánu. Co to vlastně znamená? Co nám to říká?
1: Když se dívám na ten text, tak vždycky mi naskočí jeden obraz. Někdy ty obrazy, které na základě biblických textů vznikaly a vznikají, mohou nově nasvítit ten text. A je to obraz promění nahoře právě od slavného malíře ze 16. století Rafaela Santiho. Rafael Santi možná jako jeden z prvních velmi netradičně namaloval ten obraz pohromadě. Spojil ty dva příběhy. V horní části toho obrazu probíhá to proměnění nahoře. Je tam mnoho světla a dole v takové temnotě pod úpatím té hory, pod úpatím toho kopce, právě se svíjí v křeči ten nemocný chlapec. A ta cesta je cestou určitého kontrastu, ve kterém učedníci si kladou ty otázky. Mluvili jsme o tom, že se ptají, co znamená, že někdo bude vzkříšen. Mluví se tam o utrpení, znovu se tam mluví o smrti. A zdá se, jako kdyby jim to vrtalo hlavou. Jako kdyby si říkali, když o tom ten Ježíš stále mluví, netýká se to náhodou nějak i nás? Netýká se to náhodou i toho, co čeká nás? Pokud syn člověka musí mnoho trpět, není to něco, co dopadne i na nás? Udělali jsme dobře, že jsme šli touto cestou. Neměli jsme zůstat radši nahoře na tom kopci a nescházet už dolů. Tam přece bylo dobře, tam už to vypadalo tak pěkně. A právě ve chvíli, kdy sestupují dolů, tak jsou konfrontováni s docela podobnou situací. Také je to situace na určitém rozhraní. Situace rozhraní mezi vírou a nevírou. To si myslím, že je hlavní důraz celého toho dnešního textu. Je to vlastně takové přeskakování z jednoho místa na druhé. Přeskakování mezi dvěma extrémy. Mezi tím, že člověk důvěřuje a tím, že nedůvěřuje. To je vlastně problém učedníků, problém toho, proč nejsou schopni vykonat nic skutečně důležitého. Protože stále se nemohou rozhodnout, kterou z těch dvou cest se budou vydávat, kterou se chtějí vydat.
0: Zajímavé je, že tady jsou i zákonníci, nejenom velký zástup, nejenom ten otec s posedlým synem, ale zákonníci, kteří se ještě s učedníky hádají.
1: Jsou to vlastně takové okruhy. My to můžeme celý ten výjev vidět jako určité epicentrum, určité jádro, kde je ten chlapec a jeho otec. A do toho jádra vstupuje také Ježíš. A všichni ostatní stojí kolem a vytvářejí si na ten výjev určitý názor. Dívají se na něj. Ono, my často máme na spoustu věcí nějaký názor a abychom mohli mít takový názor, tak musíme něco vidět. To je to nazírání. Zároveň, abychom něco mohli vidět, nemůžeme být v tom. Ježíš na ten výjev nemá názor. On do něj vstupuje, stává se jeho součástí. Když to ostatní vedou teoretické řeči o tom, proč je to možné, proč to není možné někomu pomoct, někoho uzdravit a zůstávají tak daleko, že sice vidí, ale k ničemu dalšímu to dobré není.
0: V epicentru ale není jenom Ježíš, tam je především otec se svým synem. Syn je postižený, to jeho postižení je zde poměrně široce rozvedeno. On je posedlý zlým duchem, který se snaží jej zahubit, to je tady řečeno, ale současně ten zlý duch způsobuje, že ten chlapec je němý a hluchý, což se dovídáme teprve v okamžiku, kdy jej Ježíš oslovuje, duchu němý a hluchý. Co nám ten chlapec tady říká, co představuje?
1: Je to vůbec jedna z těch novozákonních postav, která má nejrozsáhlejší ten chorobopis, který tady vidíme. A každý z těch momentů v tom jeho popise je důležitý. Určitě to, že je němý a hluchý, nějakým způsobem svědčí o tom, že nemůže slyšet a nemůže ani vypovídat. To je právě situace toho přepínání mezi vírou a nevírou. Nejsme schopni přijmout to, co je nám řečeno v plnosti, k tomu nám chybí odvaha víry a proto nemůžeme ani smysluplně o tom vypovědět. Nemůžeme vlastně k tomu nic ze sebe dát, nemůžeme k tomu nic připojit svého, nemůžeme se k tomu přidat, přitakat, protože nám to prostě to naše přeskakování mezi vírou a nevírou neumožňuje. A jako kdyby to ten text chtěl zdůraznit, tak vidíme, že ten popis chlapcovi nemoci zahrnuje právě i to přepínání mezi těmi extrémy. To, že ho ten duch, který ho svírá, mnohokrát uvrhl do ohně a do vody, to těch opravdu dvou jako protikladných extrémů, ve kterých se vlastně ocitají i ti učedníci, i ti zákonníci, všichni kolem, jednou teplí a jednou zase studení, nemohou se rozhodnout prostě, na kterou stranu se budou vydávat.
0: Jenomže pro toho chlapce to znamená hrozbu smrti.
1: Ono to znamená hrozbu smrti nakonec pro každého a u toho chlapce to začíná být vidět. Je to tak s každým z těch nemocných a posedlých lidí v Novém zákoně, že ty naše nouze, které trápí každého z nás, jsou u nich vidět. A to je jejich štěstí. To známe také od apoštola Pavla, když říká tam, kde se rozhojnil hřích, tam se rozhojnila milost. Někdy, když ten hřích není dostatečně patrný, není lidská situace dostatečně patrná, tak nám umožňuje setrvávat ve stavu takového bezživotí. A právě ta krize může být tou rozbuškou, která může nás vést k osvobození, protože dokud ten pravý stav, ta pravá hloubka toho stavu není viditelná, tak můžeme zůstávat v domnění, že je s námi vlastně všechno v pořádku. Samozřejmě i to může mít svoji extrémní podobu, podobu, která není úplně zdravá, neodpovídá evangeliu, a to je až určitá posedlost hříchem a tou nouzí. Člověk nežije v takovém hříchu nepřetržitě, nežije v něm stále, není to něco, co prožívá jako svoji stálou realitu. A v tom si myslím, že ty křesťanské tradice, které tolik na to neupínají svou pozornost, mají do určité míry pravdu. Na druhou stranu je potřeba ani nebagatelizovat hřích, nesnažit se tvářit, že to je něco nedůležitého, nepodstatného, a vzít vážně to sevření hříchu. A to se ukáže právě v těch krizích, právě v těch momentech toho akutního ohrožení.
0: Někdy bereme ten stav takové jakési posedlosti, řekněme, abychom používali termín novozákonní, jako důsledek hříchu nebo špatného života, ale zde Ježíš zjišťuje, kdy to začalo u toho chlapce, a otec odpovídá: od dětství. Takže tady to není důsledek nějakého špatného jednání.
1: Musíme určitě ještě rozlišit ty dvě kategorie, a to sice špatné jednání a hřích. By se nám nemělo slévat úplně snadno do jednoho, protože každé špatné jednání, ať už si pod tím představíme cokoliv, je vlastně důsledkem toho, že jsme v určitém stavu. A v tom stavu jsme, ať jsme malé děti nebo jsme dospělí, tak nám o tom alespoň vydává písmo svědectví. To znamená, ta hříšnost je něco předchozího, něco, co k nám patří, a něco, do čeho my už vrůstáme a zabydlujeme to těmi svými hříchy. Ale není to tak, že by byl nějaký stav nějaké dokonalosti, čistoty, která je bezhříšná, jenom tím jednáním bychom se kazili. Zároveň to, že vidíme tu posedlost u toho chlapce, svědčí o tom, že to není jenom jeho vlastní niterný problém. Je to něco, co k němu přichází zvenčí, co nad ním bere moc. A to je pro pochopení hříchu podstatné. To není naše vlastní jenom provinění, nejsou to naše vlastní nedokonalosti. Je to něco, co si nás násilím bere, co nás znásilňuje, bere si nás, přivlastňuje, a my jsme předtím bezbraní v určitém okamžiku. Nedávno v nemocnici jedna pacientka, když mi popisovala svůj stav, v jakém se nachází, tak řekla větu, která mě zarazila, pochopil jsem při ní jako další rozměr té nesvobody, ve které ona říkala, že je celá bez sebe sebelítostí. A tam jsme si uvědomili, jak i ta orientace na nás samotné, to třeba přehnané upětí pozornosti na nás samotné, nás může ukrást nám samotným. Že i my sami můžeme si sebe vzít a být potom něco jiného, než co jsme nebo co máme být. Tak právě myslím, že všechna ta posedlost, nemusíme nutně za ní hledat ty konkrétní démony, to, jak vypadají, kolik mají kde růžku, ale že můžeme vidět, že to je vnější moc, která nás nějak drtí a která není úplně v našich silách, a není v našich silách ovládnout tu vnější moc.

0: dne o 9. kapitole Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, zkusme si představit teď tu scénu. Otec přivádí svého syna k učedníkům Ježíšovým, kterého považuje za učitele, za mistra, za někoho důležitého, ale je zde řečeno mistře. A domnívá se, že ti učedníci mu pomohou, že pomohou jeho syna uzdravit. Jim se to všem nedaří, mezitím se kolem zhromáždí zástupy, jsou zde i ti farizeové a vzniká zřejmě velký mumraj, možná hádka, nějaké spory. Tak o co zde vlastně šlo?
1: Ta situace je vlastně celá trapná už tím, že učedníci selhávají před zraky těch svých protivníků. To je něco, co církev zažívá pravidelně a je to stav, který není vůbec příjemný. My, když už máme nějaké selhání, rádi bychom ho prožili v soukromí, ve skrytu, ale děje se to naopak před zraky všech. Je to důležité, protože to bere učedníkům příležitost dělat ze sebe něco jiného, než jsou, hrát si na nějaké velké profesionály duchovní a ukazuje to správně, kde je zdroj té moci a té síly, která může proměnit lidský život. Zároveň ale to je skutečně smutné, protože učedníci by mohli, ale nemohou z toho důvodu, že sami jsou na tom velmi podobně jako ten chlapec. Sami přepadají z ohně do vody, z víry k nevíře a to jejich přeskakování právě jim znemožňuje skutečně něco udělat. Proto Ježíš také znovu vyjadřuje svoji nespokojenost s tím, že učedníci jsou takto nehotoví. Ale jak to už známe z těch příběhů, jedna věc je napomenutí těch, kteří se rozhodli ho následovat, a druhá věc je ten konkrétní trpící člověk, nebo ta konkrétní nouze. A tady Ježíš neopomene do toho vstoupit. Nespokojí se jenom s tím, že řekne, nemáte na to, tak máte prostě smůlu, ale přece jen pomáhá a ukazuje, že ta cesta jde a posiluje tím vlastně víru svých učedníků, víru všech, kteří se na to mohou dívat.
0: Ale klade si otázku, jak dlouho budu ještě s vámi?
1: Je to otázka, která a následuje po ní další. Jak dlouho vás budu ještě snášet? My v tom cítíme to, že Ježíš tady nebude věčně a že to svým učedníkům své církvi říká. Nebudu vždycky po ruce, nebudu vždycky ten, který vás bude tahat z brindy, který vám pomůže za všech okolností, ve všech situacích. A vezměte to na vědomí. Bude to na vás a my jako čtenáři písma to máme vzít dvojnásobně na vědomí. Máme vědět, že ani učedníci v tom nebyli jiní než my a že je potřeba na jednu stranu se upokojit skrze tu Kristovu moc a to, co dělá, na druhou stranu zahodit opravdu strach a chopit se víry mnohem jednoznačnějším způsobem. Jenomže jak vypadá ten jednoznačný způsob víry, to nám ukazuje to pokračování toho textu. Že to není nějaká triumfální víra, absolutně sebejistá, ale je to naopak ta víra roztřesená, procházející skrze nevíru. Ta kombinace víry a nevíry, ne už jako přeskakování z jednoho do druhého, ale jako přijetí vlastní slabosti a cesta navzdory této slabosti, to je velmi silný motiv toho textu.
0: Tady je velmi důležité to, co Ježíš říká otci, který ho prosí, můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. A Ježíš říká, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. To je odpověď, která je ale takovou provokací, protože my nemůžeme všechno a věříme.
1: Vůbec ta formulace, kterou používá otec toho chlapce, je zase svědectvím o té nejistotě, o té rozpolcenosti. Pokud můžeš, pomoz nám, pokud ne, tak to asi nepůjde. A zase je to takové přeskakování ze strany na stranu. A proti tomu Ježíš vyzývá k jednoznačnosti. Říká, řekni to jinak. Řekni to tak, aby v tom zazněla ta tvoje naděje, aby se nezastyděla, aby se tam ukázala. A Ježíšova formulace je v tom opravdu extrémní, je v tom tvrdá. Všechno je možné tomu, kdo věří. Co bych já dělal na místě toho otce, kdyby mi právě takovou odpověď dal Ježíš? Asi bych se sebral a šel bych pryč a řekl bych, tak v tom případě není pro mě, není to žánr pro mě, protože mě všechno možné zkrátka není, moje víra na to asi nestačí, je to taková pískací víra, úplně slabá, sotva se to jako mele, takže to asi nebude pro mě, je to pro nějaké profíky, pro nějaké

0: sportovce, kteří mají víru pevnější, větší, silnější. A asi by mě spíš odradila ten Ježíšův výrok. Ale vidíme, že to je právě víra. To, co ukazuje otec toho nemocného posedlého chlapce. On ví, že ta jeho není o moc lepší než ta naše. Ale říká, ano, dobře, budu zatím stát pevně, věřím. A teď ty pomoz tomu, co všechno se proti tomu staví. Pomoz mi v té mojí nedověře, která je součástí mojí víry. A to je odpověď víry. Protože on nemůže vědět, jestli to bude stačit. Nemůže si vykalkulovat, jestli ta jeho víra je dostatečně velká. Je to ostatně něco, co se nedá žádným způsobem měřit. A zase, když se vrátím k tomu motivu víry jako prázdnoty, jako prázdného prostoru, tak se nám to uvažování obrátí vlastně na ruby. Víra není něco, co je větší, když je to plnější, pevnější, silnější, ale velká je právě v té odevzdanosti. V tom, že já už nic nemám, už nic nenabízím, už nic nenesu a zbývá mi právě ten otevřený prostor, který nechávám naplnit Hospodina, který nechávám naplnit Ježíše Krista, který ke mně přichází. A v tom je jeho víra velká. Je velká právě v té slabosti, kterou v tu chvíli ten muž nezakrývá, ale ani se nenechá jí odradit.
1: Ježíšův zásah je jednoznačný. Ohrozí nečistému duchu, duchu němý a hluchý, já ti nařizuji výjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej. Duch vykřikl, silně jim zalomcoval a vyšel. Byl jsem několikrát svědkem takovéhoto exorcismu a musím se ti přiznat, že mi to nějak nesedí říct duchu, já ti nařizuji. Jak tomu to rozumět?
0: Je to samozřejmě formule, která má své dobové souvislosti, má souvislosti kulturní a my ji musíme chápat a číst právě v tom kontextu tehdejšího náboženství, tehdejšího porozumění. Ono, když nám taková formule nesedí, když s ní nějak nesouladíme, nemusí to být proto, že ta formule je nějak špatná nebo vadná sama o sobě, ale zkrátka proto, že ji nemáme s čím poměřit v tom našem životě, v té naší zkušenosti. A to už zase není žádný prohřešek, ale je to jenom prostě docela přirozené svědectví o tom, že žijeme zkrátka v jiné době a v jiném prostoru, než v jakém ty biblické texty vznikaly. To, co je na tom důležité pro mě, je to, že Ježíš autoritativně bojuje s tou mocí, která má převahu nad nemocným chlapcem. Tam, kde na to nestačí síly toho nemocného chlapce, ani jeho otce, ani učedníků, ostatně nestačí na to ani síly těch zákonníků a farizeů, kteří jsou kolem, protože kdyby stačili, nebylo by Ježíše potřeba. To je možná taková útěcha pro církev, když se lhává, že ten okolní svět na tom také není o moc lépe v té věci. Tak tam Ježíšova moc stačí. Stačí úplně jednoznačně, má jednoznačnou převahu. To znamená, je to otázka podřízení všech těch mocí, ať už jim říkáme jakkoliv, ať jim rozumíme jakkoliv, pod Ježíšovu moc. To je ten motiv, který byl zvlášť v některých společenstvích tehdejší doby tak důležitý, například v efeském společenství, kde v epištole do Efezu to velmi výrazně čteme, že Ježíš je nad všechny mocnosti, všechny ty mocnosti, všechna panstva, všechny vlády, to všechno bylo podřízeno jeho moci, bylo to položeno pod jeho nohy. A pro nás už nemusí být tak důležité, jak je budeme chápat. Ostatně i v těch výčtech se nemluví o démonech a mluví se tam o různých typech moci. Právě v epištole do Efezu najdeme 4 různé výrazy, které popisují vlastně to samé, ale každý má jiné zabarvení. Mluví se tam o vládách a o silách, mocnostech. Jednou to vypadá víc jako skutečná světská moc, jako politická moc a je to oprávněný výklad. Ano, i nad tyto moci je Ježíš vyvýšen, nad ty lidské moci. Po druhé zase jsou to různá panstva a my vidíme, že je to terminologie náboženská, že to je terminologie zabarvená tou náboženskou představou. To znamená, i nad ty nejrůznější neviditelné moci je vyvýšený. A celé to spektrum je mu podřízeno. To znamená, tam se vejde jak nějaká nemoc, pro kterou máme označení v lékařském atlase a které nějak říkáme a nevidíme v tom žádného démona, ale vejde se tam samozřejmě nějaký démon, o kterém mluví například v nějaké africké církvi nebo někde jinde, kde je takové myšlení běžné.
1: Zajímavé je také, že chlapec po tom exorcismu zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel, ale jakmile ho Ježíš vzal za ruku, tak ho pozvedl a on vstal. Opět jsme u toho motivu smrt a ze smrti do života.
0: Tady ještě zvláštní, že když jsme se dívali na to, jak i s tím chlapcem smíkal ten démon mezi oheň a vodu, mezi tu víru a nevíru, Ježíš říká, vyjdi z něho a nevracej se do něj. No, už to není pro tebe, to je už teď něco osvobozeného, je to osvobozený prostor. A to je důležité, protože Ježíš neuzdravuje pro ten jediný okamžik, ale snaží se a uzdravuje provždy. Je to uzdravení definitivní. Zároveň ale ten chlapec zůstává ležet jako mrtvý a to je pro nás také svědectví opět o víře. To je ta prázdná víra, to je ta prázdnota víry, která zůstává vlastně docela ochablá a potřebuje se něčím naplnit, musí být něčím naplněna zvenčí. To, že Ježíš přichází a bere toho chlapce za ruku, můžeme vnímat opravdu jako střídání stráží v tom chlapci. Chvíli je tam mrtvo, nic tam není, ale to mrtvo má potenci k tomu, aby bylo něčím naplněno a je naplněno právě Ježíšem, který přichází a naplňuje toho chlapce sebou samým, svým duchem, tou svobodou, kterou přináší a tím ho přivádí k životu. To znamená zase, není to jenom fyzický obraz, je to metafora bezživotí, které buď to může být naplněno nějakou démonskou silou, anebo naopak nějakou životodárnou silou skrze Krista.

0: V pořadu ke kořenům ve vysílání Rádia 7 čteme dnes 9. kapitolu Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, když Ježíš vešel do domu a jeho učedníci s ním, tak se ho ptali, proč jsme ho nemohli vyhnat my. To je otázka naprosto logická a jistě řada křesťanů, kteří se o něco podobného pokoušeli bezúspěšně, se takto ptá. A Ježíš odpovídá, řekl bych, tak skoro banálně. Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou. Některé rukopisy tam ještě přidávají slovo půst, takže skrze modlitbu a půst. Je to skutečně tak banální?
1: Musíme vzít v úvahu, co vlastně je modlitba. My známe samozřejmě velmi široké spektrum nejrůznějších podob modlitby, nejenom v tom kontextu mezináboženském, ale i uvnitř křesťanství víme, že existuje množství modliteb, množství jejich různých projevů. A otázkou je, jestli se to myslí v tuto chvíli tak technicky, to znamená, je potřeba se pomodlit, aby to proběhlo a vy jste to neudělali, proto vlastně se vám to nepodařilo.
0: A to by bylo tedy banální.
1: A to by tedy bylo opravdu, aspoň jak já tomu rozumím, banální. Ale myslím, že se nám nabízí ještě druhá varianta, a to vnímat to tak, že modlitba je vlastně rozhovor. Rozhovor mezi člověkem a Bohem. Je to rozhovor, v kterém něco probíhá od nás směrem k Bohu a něco probíhá od Boha směrem k nám. A v takovéto situaci není možné to udělat bez té Boží přítomnosti. Není možné bez toho Božího vstupu, bez jeho aktivity, bez jeho moci to udělat nějakou vlastní silou. Možná v tom bych viděl ten problém, že učedníci se snažili zapojit vlastní sílu, zapojit vlastní schopnosti, nějakou duchovní potenci, kterou se snad domnívali, že mají, kterou chtěli v takovou chvíli třeba ukázat i těm přihlížejícím a říct jim, podívejte se, my na tohle máme.
0: Někde by to mohly být i magické praktiky.
1: Někdy je to velmi obtížně rozeznatelné, ta hrana, která nás vede k tomu přepadnutí do magie, je to někdy obtížně rozeznatelné i v rámci liturgie, v rámci naší duchovní praxe ve všech tradicích, nejenom v těch, které mají bohatou tu liturgii. Ale zdá se, že jim tam chyběl ten rozměr toho spoléhání se na Boží moc a toho rozhovoru s Bohem. Nechci to domýšlet dál, než kam ukazuje ten text, ale tak aspoň já rozumím té poznámce. To znamená, takové uzdravení, vymítání takového ducha se neobejde bez toho, že musíte být napojení na Boha, musíte mít u něj hledat tu moc, u něj hledat tu sílu, která to způsobuje. A nechápu to jako návod, jak to dělat. Myslím si, že to bychom se daleko nedostali, protože by nás to vedlo jenom k zklamání. Řekli bychom si, teď jsem se pomodlil a stejně se mi to nepodařilo, stejně ta nemoc stále je tady, stejně to sevření je stále tady. A nebo dokonce to je ještě horší, ale že to musíme chápat jako zase poukaz k té víře, o které Ježíš mluví. To znamená k tomu, čekejme na to, co přichází. Nezahlušme všechno ve svém životě svojí vlastní aktivitou, nezahlušme všechno tím, že budeme vyvíjet nějaké duchovní snahy, že budeme o něco stále usilovat, ale dejme prostor Bohu. To je motiv, který zvlášť v některých tradicích, možná v tom protestantském prostředí, není tak obvyklý a ne tak často zaznívá. Máme pocit, že máme něco dělat, ale málo kdy necháme otevřený prostor. Myslím, že pokud něco, tak ten text, který jsme četli, má povzbudit naší víru a ukázat nám, že nemusíme mít žádnou XXL víru, ale že i s tím málem, co máme, i s tou vírou, která nepřenáší hory a dokonce nepohne ani s kávovou lžičkou, tak i s takovou vírou můžeme být něco platní v tomto světě a může se i nám stát mnoho věcí, které nám třeba budou brát dech a budeme překvapeni.
0: Jáchyme, když jsme si tady při výkladu Markova evangelia povídali o 4. kapitole, kde Ježíš utišil bouři, tak jsme tam mluvili o tom, že učedníci byli nesamostatní a pořád jakoby byli vázáni na Ježíše a jeho jednání, protože ho probudili a protože chtěli, aby on jednal. A on jim vytýká nedostatek víry. A tady oni se snažili jednat, snažili se něco udělat a znovu to nešlo. Tak kde je ten zakopaný pes?
1: Myslím, že to je právě v tom, že vlastně kolísáme mezi takovými dvěma podobami. Jedna je ta bezvíra, to odmítnutí víry nebo nedostatek víry v tom smyslu, že nejsme schopni právě důvěřovat, nejsme schopni vůbec se spolehnout na to, co nám Pán Bůh nabízí. To je jeden takový extrémní podoba toho odmítnutí Krista. Na té opačné straně stojí zase problém toho, že si chceme vystačit sami, že chceme tedy ukázat, že na to máme. A ani jedna z těch cest nevede k výsledku. Když učedníci ho neutíkají za Ježíšem a říkají, zachraň nás, pomož nám, udělej to za nás, Ježíš není s tím spokojený. A když se pokouší něco aktivisticky dělat, ale vlastně se zdá, že přitom zapomněli na to, kde je zdroj jejich moci, tak také není spokojený. To znamená, ta cesta je někde jinde, je někde možná uprostřed mezi těmito póly a to její nacházení nám neusnadní to, že už po té cestě šli ti před námi. Nakonec musíme se smířit s tím, že vždycky i my znovu budeme muset hledat, co to znamená skutečně následovat Krista, jakou to má mít podobu. To je něco a právě při čtení písma se nám to potvrzuje. To, že tam tudy už šli učedníci, to nestačí. My tam tudy musíme jít také a musíme tam jít, jako kdyby učedníků nebylo.
0: V závěru ještě jedna věc, jedna skutečnost. Ty jsi řekl, že v 9. kapitole scéna proměnění nahoře souvisí se scénou uzdravení posedlého chlapce, že to vnímáš dokonce jako jeden celek. Tak nám to teď vysvětli, v čem je tedy ta jednolitost těchto dvou pasáží?
1: Vnímám to jako vlastně takový celostní obraz naší víry. Obraz, který zahrnuje to, co je a to, co bude. Tady paradoxně v opačném pořadí nejdřív přichází vidění toho, co má být, co bude, co se v plnosti projeví a pak návrat do té naší reality. Trochu mi to připomíná takovou praxi, kterou mají Vajrayánoví buddhisté, jedna z těch velkých škol v rámci buddhismu, kde oni vlastně se usilují dostat do určitého stavu určitého porozumění něčemu, v kterém zatím nejsou, nemají na to schopnosti. A jejich učitel, oni tomu tak věří, který v tom stavu už je schopný ten stav prožívat, tak na začátku, než začnou meditovat a dělat všechny ty potřebné praxe, tak při takové slavnosti vlastně na chvilku jim jakoby pootevře vnímání toho stavu. Oni si ho prohlédnou, tak to alespoň popisují, tak tomu rozumí a potom vědí, k čemu směřují. A vlastně mi to docela připomíná ten obraz, který jsme četli, kdy v tom proměnění nahoře se ukazuje nějaký stav, ke kterému směřujeme, který zatím nejsme schopni v plnosti prožívat. A on se jako nabídka před námi otevírá. My máme vědět o tom, že je, máme i také zahlédnout tu jeho slávu, ten jeho pokoj vnitřní, ale potom musíme zpátky do té praxe a tou postupnou cestou té praxe a očekáváním trpělivostí se přibližovat k tomu stavu. Na rozdíl od těch buddhistů nevěříme, že se k němu můžeme dopracovat sami, ale má to být oporou pro naši víru. A proto si myslím, že to je spojené, protože to jsou ty dva rozměry. Naše současnost, někdy bolestivá, někdy náročná a ten výhled, který nás čeká.
0: A těmito slovy končí naše dnešní uvažování nad Markovým evangeliem. Loučím se s naším hostem, kterým byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, díky a těším se příště na slyšenou.
1: Také děkuji, na shledanou.
0: Loučím se také s vámi, milí posluchači. Pořad pro vás připravil a vaším průvodcem byl Petr Vaďura.

Překročili jsme 23. hodinu a vstoupili do poslední hodiny dnešního dne a také dnešního vysílání na Rádiu 7. Po několika písních se opět zaposloucháme do čtení z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Ve čtení na pokračování otevíráme soubor 9 povídek Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Před námi je 4. z nich. V kulisách mírného temna vykresluje autor příběh, ve kterém do děje vstoupí dávná křivda. Čte Vladimír Hauser.

0: Pátek krátce po půlnoci. Bohouš Berka zvolna procital. Otevřel oči a chvilku mžoural. Tuhle místnost, matně osvětlenou řadou slabých světel pod stropem, nepoznával. Místnost se navíc jemně kolíbala. Asi jsem toho vypil víc, než je zdrávo, usoudil. Že to ale dneska byla žízeň. Počkat, ten zvuk kovové td byl nepatřičný. Žádná slušná místnost, ani taková, co se kdo ví proč kolíbá, by takový zvuk vydávat neměla. Pro pána, vlak. Ano, on sedí ve vlaku. Polekaně se rozhlédl. Sedadla cestující a klepání kolejnic td. Jak jsem se sem k sakru dostal? A kam jedu? A k tomu všemu ještě průvodčí. Stál nad ním a ohleduplně čekal, až tomu starému pánovi po procitnutí nastartuje mozek. Už jsme skoro na konečný a já jsem vás nechtěl budit, omlouval se, ale když už jste vzhůru, tak vám pro pořádek štípnu lístek, jo? Lístek? Bohoušovi nedocházelo, o čem ten člověk v modré uniformě mluví. Nepamatoval si, že by šel na nádraží, natožpak, že by si kupoval lístek. Nemám. Asi. Teď já ani nevím, že jsem nastoupil do vlaku. A kam to vlastně jedeme? Do Rožmitálu přece, odpověděl průvodčí, napůl unaveně, bylo totiž po půlnoci, a napůl pobaveně. Bohouš si protřel oči, aby se ujistil, že se mu to nezdá. Kamže? Do Rožmitálu, zopakoval trpělivě průvodčí. To není možný. To bych přece musel v Březnici přestoupit, ne? To jo. Odkud jedete? Bohouš zaváhal a pak si vzpomněl. No, byl jsem s klukama na Mariáši, to znamená v Písku. Tak to jste teda musel jet budějovickým rychlíkem a v Březnici přestoupit, jinak se sem z Písku nedostanete. Bohouš se zhluboka nadechl. To jsem asi musel být pěkně upravený, když si nevzpomínám na rychlík ani na ten přestup. Průvodčí chvilku se zájmem pozoroval zmatený výraz cestujícího a pak mávnul rukou. Nemá smysl po něm chtít jízdné plus pokutu, stejně už jsme skoro tam. Při pohledu na gesto průvodčího se Bohoušovi ulevilo. Takže pokuta asi nebude. Za jízdenku bych ale zaplatit měl, když už tím zatraceným vlakem jedu, velela Bohoušovi vrozená poctivost. Zalovil v peněžence, ve které se stydlivě tetelilo jenom pár drobných. A do pytle. Jak se teď v noci dostanu zpátky? Nijak. Průvodčí už byl na odchodu, ale teď se zastavil a otočil se zpátky k Bohoušovi. První vlak jede až před 5 ráno. Budete muset přespat v čekárně na nádraží, jestli tady ve městě nemáte nikoho známýho.
1: To teda nemám. Vždyť jsem tu nikdy nebyl a ani jsem se sem nechystal. Co bych taky v nějakým Rožmitále dělal, ne?
0: Bohouš byl už trochu podrážděný, tuhle komplikaci mu byl čert dlužen. Pak znovu pohlédl do peněženky a zamyslel se.
1: No jo, jenomže jak dojedu zpátky do Písku, prachy nemám a mě takovýho vošklivýho dětka stopem nevemou, nejsem sexy studentka a nemám minisukni.
0: To je jedině dobře, zareagoval průvodčí v duchu na Bohoušova poslední slova. Chvilku si ho prohlížel a snažil se zaplašit neodbytnou představu tohohle důchodce v minisukni. Z ničeho nic vytáhl 50 korun. Podle mýho nejste žádnej vágus, jenom jste se nějak ocitl v blbý situaci, ze který se potřebujete dostat. Tady máte, a když tak mi to někdy vraťte poštou. Vylovil z brašny starou jízdenku a na zadní stranu napsal adresu. Bohouš na průvodčího chvíli nevěřícně civěl a pak si lístek s 50 korunou zastrčil do peněženky. Vrátím, nebojte se, chtěl říct, jenže průvodčí už byl pryč. Tu minutu nebo dvě, než vlak zastavil, Bohouš strávil vzpomínáním, jak se sem vlastně dostal. Pamatoval si, že byl v hospodě...
1: Malá dáva! Všichni tři jsme se napili z půl litru, co před nás postavil hospodskej, a pak každej ukázal svoji kartu. Zelený král, kulovej spodek a žaludská devítka. To schytal Jenda a tak mu nezbylo, než se chopit balíku karet. Rozmíchal a podal ho Láďovi. Snímáš? Dneska vám, pánové, ukážu, jak se to hraje. Prohlásil jsem, jen co jsem mrknul na list. Mám tady vzadu takový brnění a to neznamená nic jinačího, než že jsem ve formě. Byl jsem si tím úplně jistý.
2: To teda chci vidět. Pokaždý hraješ jak ponocnej, tak jsem žádostivej, jak se dneska vytáhneš,
1: utahoval si ze mě Jenda.
0: 107 v žaludech, zahlásil jsem.
2: Flek? Re, já se točit nebudu.
0: Tak jedem, ať se práší za kočárem.
1: Byli jsme po náročným pracovním týdnu tak vysušení, že do nás první pivo zajelo, ani jsme nevěděli jak.
0: Hej, fanouši, zavolal jsem na hospodskýho, co to máš dneska za půl litry, jako by protejkali nebo co, jsou prázdný.
1: A otočil jsem se k Láďovi a Jendovi. Je to tu jak u suchánků, no ne?
3: To je z pěchu, když už jdu,
1: zabručil hospodskej a postavil nám na stůl druhou trojici piv a po chvíli třetí a čtvrtou.
2: A teď vám, pánové, předvedu kočičáka, jakýho jste ještě neviděli. Vytasil jsem žaludský eso. A je to moje i s tou tvojí desítkou.
4: Ty máš teda dneska na kočičáka nějaký štěstí,
1: poznamenal Láďa a zklamaně sledoval, jak desítka putuje do mýho paklíku. Jestli to poslední pivo bylo pátý nebo šestý, nikdo z nás nevěděl. Věděl to ale hospodskej, který, poněvadž byl celkem střízlivej, dokázal spočítat čárky na lístku.
2: Že bys nám to ale dneska nějak natřel, to zrovna ne,
1: zhodnotil Jenda.
2: Vyhrál tadyhle Láďa a já,
1: zkontroloval tučnou hromádku drobnejch,
2: jsem asi hned po něm. A co máš ty, prd?
1: Musel jsem uznat, že Jenda není daleko od pravdy. Přede mnou totiž žádná hromádka nebyla. Ale že bych hrál jak ponocnej, to zas ne. Šlo mi to dneska docela pěkně, akorát ten výsledek, ten jaksi nebyl. Jenže když je člověku 73, tak spíš hledí na to, jak si hru a páteční posezení s kamarádama užívá, než aby musel za každou cenu vyhrát. No ne? S Jendou Walterou a Láďou Očkem, kteří byli o pěkných pár let mladší, dělal Bohouš Vitexu. Všichni tři chodili každý pátek na mariáž, aby důstojně uzavřeli pracovní týden. Bohouš si už dávno měl vychutnávat zasloužený důchod, ale rozhodl se, že potřebuje rozumnější příjem než tu almužnu, kterou mu za celoživotní práci přiznali na sociálce. A taky se nedokázal rozloučit se zaměstnáním, raději byl mezi lidmi, než by na náměstí krmil holuby.
3: Tak zas za týden,
1: pronesl Láďa před hospodou obvyklou závěrečnou formulku.
0: Jo, za týden, odpověděl jsem a rozešli jsme se každej svým směrem.
1: Bohoušův směr byl přes náměstí, průchodem do parku a pak do Tyršovky. Na nádraží nešel, to je na opačnou stranu, určitě by si to pamatoval, i když
0: Kdo ví?
5: Sobota poledne. Bohouš dorazil domů až před polednem. První vlak z Rožmitálu nestihl, ani druhý. Spal v čekárně na lavičce jako Dudek a vůbec mu nevadili cestující, kteří kolem něj časně ráno procházeli od pokladny na perón k motoráku do Březnice. Slyšeli je částečně ve snu, jak se baví, a najednou byl předmětem jejich zájmu ten spící děda na lavičce, tedy on. Říkal si, že by měl vstát a jít taky na vlak, ale nešlo to. Teprve v 8:30 dokázal otevřít oči. Pomalu se posadil. Po noci strávené na tvrdé lavici, kdy měl pod hlavou místo polštáře jen igelitku s doklady a peněženkou, ho celé tělo bolelo. Ve svém věku na to už měl nárok. Podíval se na jízdní řád, co visel na stěně, a dozvěděl se, že nejbližší vlak jede za necelou hodinu. V Březnici si pak 30 minut počká na budějovický rychlík a v Písku bude před 11:30. Dal by si pořádné kafe. Zoufale ho teď potřeboval. Jenže kde ho vzít? Odvahu poprosit výpravčího nenašel. Tak asi až doma. Žena ho mlčky přivítala v předsíni a čekala, s jakou pohádkou přišel. Jenže Bohuš se soustředil na zouvání a do žádného vyprávění se nehrnul. Už se chtěla začít vyptávat, když podle tmavých kruhů pod Bohoušovýma očima a z jeho celkově pomačkaného vzhledu usoudila, že na výslech teď není vhodná chvíle. Nevadí. Kdo si počká, ten se dočká. Bohouš zamířil do kuchyně a posadil se za stůl.
0: Kafičko by nebylo, Libuš? Zeptal se místo vysvětlení. Prosím, jestli teď něco potřebuju, tak to je pořádný kafe a trocha pochopení.
5: Líba si pomyslela něco o chlapech, a taky o ožralech, co netrefí domů. Oboje jí splývalo tak, že to nedokázala rozlišit. Nicméně se slitovala a za pár okamžiků před Bohoušem stál hrnek, z kterého stoupala pára a neodolatelná vůně silného Turka.
2: Tady to je. A jestli má milost pán všechno, co potřebuje, tak by mi konečně mohl něco vysvětlit.
5: Prohlásila Líba a z jejího výrazu Bohouš jasně vyčetl, že teď už se milost pán vysvětlování nevyhne. Opatrně ucucl, aby si nespálil jazyk, a začal vyprávět. Líba ho občas přerušila kontrolní otázkou, jako: a ty si fakt nepamatuješ, že jsi vlezl do vlaku? Nebo: a ten průvodčí ti jako dal peníze? Jen tak? No to mě podrž.
0: A ten průvodčí, končil Bohouš, se ztratil dřív, než jsem ze sebe stačil vykoktat, že děkuju. Já jsem byl trošku pomalejší, to víš, těch 5 piv, nebo kolik jich vlastně bylo, dělá svý. A Jenda navíc objednal i nějakou zelenou, myslím. Nebo to byl Láďa?
2: Tak tohle si umím představit, pomyslela si Líba. Umím, ale asi nechci.
5: Vyprávění bylo u konce, jenže Bohoušovi vrtala hlavou ještě jedna záhada. Rozpovídal se o tom, jak s Jendou a Láďou hráli mariáš.
2: Hele, proč si myslíš, že zrovna tohle potřebuju vědět? Přerušila ho Líba.
0: Počkej, to je zajímavý. Není to jenom, jak tomu ty říkáš, opilecký mariáš. Poslouchej.
5: Líba si vzdychla. Tihle chlapi, kdyby se tak někdy starali o důležité věci. Kdysi doufala, že Bohouš časem zmoudří, jenže když k tomu nedošlo ani v důchodu, tak doufat přestala. To je furt jenom fotbal, v lepším případě tenis, v televizi samozřejmě, na kurtu ne. Mladý holky, taky v televizi, většinou na tenisovém kurtu. A jak jinak, mariáš. Ale pro jednou, snad už po 350. to zase vydrží. A teď to přijde, uzavíral Bohouš, když se dostal přes zdlouhavou pasáž o tom, kdo rozdával, kdo byl forhont a kdo hlásil lepší stovku. Já jsem totiž furt měl kočičáka, teda jako žaludský jeso, tomu se říká kočičák, protože vypadá jako když starý Ivanov skřížil čerta s kocourem. I Láďa si všimnul, že na něj mám štěstí, jenomže, jak si vzpomínám, tak já jsem ho měl snad po každý. Dobře, skočila mu Líba do řeči. Ale kde v tom mám hledat to, co mě má zajímat? No, to je právě tohle. Já jsem toho kočičáka buď dostal rovnou, nebo jsem ho sebral, jako ve štychu, ale na konci jsem ho prostě vždycky měl. A to není normální. Líba si povzdechla. Ale vidím, že to bude na díl, protože seš k nezastavení. Zjevně ses rozhodl mě tady ukecat k smrti. Jdu si uvařit čaj, snad to pak přežiju. Když se vrátila s hrnkem silného gruzinského čaje, do kterého si pro jistotu kápla trochu rumu, vypadala, jako když těch 10 minut strávila přemýšlením nad tím, co Bohouš povídal. Takže ty říkáš, rekapitulovala, když si sedla, že spokaždý, když jste dohráli, i když to odporuje všem zákonům pravděpodobnosti, měl toho kocoura.
1: Kočičáka, opravil jí Bohouš. Jo, asi pokaždý. To víš, já si toho zas tak moc nepamatuju, ale nejspíš jsem ho měl furt.
5: Líba se na chvilku zamyslela.
2: No, takhle, jak to říkáš, to asi není úplně obvyklý.
5: Potom navrhla.
2: Připustíme, že jsi byl nalitej jak žok a že to, co si pamatuješ, není směrodatný, ale abys neřekl, tak to pojď prubnout.
5: Bohouš se zatvářil nechápavě.
2: Myslím jako,
5: začala vysvětlovat pomalým tempem, aby to i člověk po opici pochopil,
2: pojď si zahrát mariáš. Vyzkoušíme, jestli to pořád funguje.
1: Co? Co funguje?
2: Ten tvůj kocour.
1: Kočičák.
2: Jo, ten, připustila Líba. Zahrajeme si mariáš. Nejdřív mě ho ale musíš naučit.
1: Leda tak lízanej, vždyť jsme na to jenom dva. No ale dobře,
5: souhlasil Bohouš a začal vysvětlovat pravidla. Líba z toho nebyla zrovna moudrá, ale když si dali 2 instruktážní hry s otevřenými kartami, měla pocit, že vzdáleně tuší, o čem hraje.
1: Hlavně nezapomeň, zdůraznil nakonec Bohouš, že než se vylíže pakl, máš mít všechny esa a desítky, co nejsou trumfový, uklizený. Leda, že bys nějakou bezpečně uklidit nemohla a měla tolik trumfů, že se ti to povede potom. Jo, a nemíchá se, jenom se snímá.
5: Když pak hráli na ostro, musel Bohouš uznat,

0: divila, jak nám to při pivu jde. A všimla jsi, jak se mě ten kočičák držel? Co tomu říkáš? Líba zvážněla. Máš pravdu, to bylo fakt divný. Vždyť ty jsi ho měl furt. Buď jsi ho rovnou dostal, nebo jsi ho líznul, anebo jsi mi ho sebral trumfem. Ale nakonec byl vždycky tvůj. Jak to děláš?
1: Jak dělám? Já nedělám nic, to on. Prostě ke mně chce. A já nevím proč. Zneklidňuje mě to, je to divný.
0: Nesmysl, to on přece nemůže. Je to jenom karta, kus tvrdýho papíru, ne?
1: Bohuš neodpověděl. Líba se na chvilku zamyslela.
0: Sejmi, přikázala.
1: Proč?
0: Neptej se a sejmi.
1: Bohuš byl dost dlouho ženatý na to, aby poznal okamžik, kdy je třeba poslechnout. Sejmul. Kočičák.
0: Líba zamíchala a Bohuš znovu sejmul. Kočičák. A znovu a tak dál. Pokaždé. To není možný, prohlásila Líba. Míchej, teď snímám já.
1: Kulová desítka.
0: Bohuš zamíchal znovu.
1: Zelený svršek.

0: Sobota večer.
1: Hele, Libuš, nebude ti vadit, když se odkulím do postele? Sondoval hned po večeři Bohouš, kterému se už delší dobu klížily oči. Se mnou by dneska stejně žádná zábava nebyla, dokonce ani kdyby si chtěla dát další partičku lízanýho.
0: Neboj, to rozhodně nemám v úmyslu. A víš co? Včera jsem si vystačila sama, tak to ještě jeden večer vydržím. Klidně jdi spát.
2: Bohouš se vděčně zvedl od stolu. Chápající žena, která v takové situaci nemá jízlivý poznámky, to je hotovej poklad, pomyslel si.
1: Tak dobrou.
0: Už byl na odchodu, když si Líba na něco vzpomněla. Počkej chvilku.
1: Ne, teď opravdu ne, teď já tady usnu ve stoje. Poslušně se ale vrátil, sesunul se na židli a čekal.
0: Celý odpoledne jsem přemýšlela o tom tvým kočičákovi. Začala na Bohoušův vkus trochu moc zeširoka. A napadlo mě tohle. My nevíme, proč si tě tak oblíbil, ale když už to tak je, ono to celý zní jako nebetyčný nesmysl. A já na karty nevěřím ani trochu.
1: Nemohla bys to zkrátit, aspoň trošičku, zaúpěl v duchu Bohouš, musím honem do postele.
0: Je ale evidentní, že se ti snaží něco říct. Ne teda ten kočičák, to on nemůže, aspoň doufám. Ale někdo nebo něco ti to chce říct. A my bychom možná mohli zjistit, co to je. Jako co ta karta má znamenat?
1: No jo, ale jak?
2: Bohouš už ze sebe nemohl souvisle vypravit ani krátkou větu.
1: Na to stejně teď nepřijdem. Nemůžem to nechat na ráno?
0: Počkej, myslím, jako proč právě kočičák, proč ne jiná karta? Třeba ta s tím chciplým ptákem.
1: Žaludská devítka, zareagoval Bohouš automaticky.
0: Jo, třeba. Jenomže ta to není. Drží se tě kočičák. Tak bysme měli zjistit, co tahle karta znamená.
1: Proč?
0: No přece, vysvětlovala trpělivě Líba. Když už netušíme, jak se to děje, že máš furt stejnou kartu, tak pro začátek můžeme aspoň zjistit, co

0: se ti tím kočičákem chce říct, ne?
1: No, to asi jo, připustil Bohouš, hlavně proto, aby ho už Líba konečně propustila. Nic jiného si už nějakou dobu nepřál. A jak?
0: Zeptáš se kartářky. Jiřka, co s ní chodí, nepamatuješ? Ta, co o ní říkáš, že v minulém životě byla koněm, ona teda má trochu výraznější zuby, to je pravda, tak ta si nechává vykládat karty. To ty neuděláš, ale ta čarodějnice, nejízka, ta kartářka, bude přesně vědět, co znamená kočičák, chápeš?
1: Jo, asi, půjdu za Jiřkou, hlavně půjdu do ložnice.
0: Ne za Jiřkou, za kartářkou.
1: Za kartářkou, poslušně zopakoval Bohouš. Tak dobrou.
2: Líba obrátila oči v sloup, mávla rukou a ze stolu vzala časopis s křížovkami.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Knihu vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudba Jonatan Kaleta.

Večerní vysílání na Rádiu 7 vyčerpalo všechny položky. Do času půlnočního zbývá několik minut a ty vyplní píseň Brendla Lakea O kotvě, která drží. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti. Naše vysílání pokračuje i po půlnoci dál nočním programem, ke kterému vás pozve

Minula půlnoc, noc se překlopila do úterka 2. června. Vysíláním Rádia 7, které právě posloucháte, vás bude v příštích hodinách provázet Daniel Zeman. Izraelský lid v době starozákonního proroka Malachiáše vytýkal Hospodinu, že nevidí důkaz Boží lásky. Poněkud svéráznou Hospodinovu odpověď na tuto výtku budeme sledovat v pořadu Světem Bible zhruba za čtvrt hodiny. Výraz požehnání patří do základního slovníku biblické víry. Co ale vlastně požehnání označuje? Zkoumat biblické souvislosti můžete s evangelickým farářem Jiřím Tenglerem v pořadu Kudy kam po 1 hodině. Ve čtení na pokračování opět otevřeme knihu Muzikant na jezeře. Mirek Vostrý své povídky zasazuje do různých situací. Bohuž Berka usne ve vlaku a dojede až do Rožmitálu, aniž si pamatuje přestup. Co si uvědomí, když svou noční eskapádu vysvětluje manželce? Vladimír Hauser bude číst ve 14:45. Bůh stvořil člověka pro vztah. Co to znamená pro naše přátelské vztahy? Na jakých základech vznikají? Čím je živit a kdy z přátelství odejít? K hodině přemítání o přátelství zve Lucie Endlicherová se svým hostem, psychoterapeutkou a kazatelkou Ráchel Bícovou. Pusťte si klíčové slovo ve 3 hodiny. Napadlo vás někdy, které židovské modlitby se modlil Pán Ježíš? Víme, že mezi ně patřila v nějaké formě i modlitba 18 požehnání, o které bude řeč v 6. díle série Ježíšovy modlitby. Aneb, jak se modlil židovský rabín? K modlitbám podle Bible od 4:45 vás zve Dana Keningová. Víra roste tehdy, když přichází na hranice lidských možností, konstatuje v závěru série o změnách a posunech v životě psycholog Marek Macák. O duchovním pohledu na změnu bude řeč v uších k duši v 5 hodin. Za poslední desetiletí došlo k výraznému úbytku hmyzu. Co tomu přispělo a kde hledat naději a řešení? Další z velkých ekologických problémů současnosti rozebírá biolog Milan Hluchý v Kaleidoskopu po 17:30.

Nedáváme Bohu nebo lidem kolem sebe jen to, co už nám samotným přebývá a co je pro nás bezcenné? Prorok Malachiáš to v textu ukazuje na lidech, kteří do chrámu nosili jako oběť nemocná nebo chorá zvířata, tedy to, co by se jim doma stejně nehodilo a co by normálně vyhodili. V pořadu Světem Bible nastavíme s teologem Johnem Vernonem McGeeem nekompromisní zrcadlo naší povrchnosti. Pořadem provází Pavel Vopalecký.

Milí posluchači, posledně jsme spolu otevřeli Malachiášovo proroctví. Je to poslední kniha Starého zákona. Kromě nějakého úvodního povídání jsme si přečetli a přemýšleli jsme o prvních dvou verších. Výnos. Slovo Hospodinovo Izraeli skrze Malachiáše. Zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin. Vy se však ptáte, kde je důkaz, že nás miluješ? Což nebyl Ezau Jákobův bratr, je výrok Hospodinův. Jákoba jsem si zamiloval. Ezau však nenávidím. Proto jsem obrátil v poušť jeho hory. Jeho dědictví v step prošakali. A taky jsme posledně přemýšleli, proč, na základě čeho Hospodin vyjadřuje tento výrok. Někdo se s oblibou ptá, proč Hospodin nenáviděl Ezaua. Ale otázka spíš může znít, proč Hospodin miloval Jákoba. Třetí a čtvrtý verš a pátý potom pokračují takto. Říká-li Edom, čili potomci Ezaua, jsme zničeni, avšak na troskách budeme znovu stavět, praví Hospodin zástupů toto. Jen ať stavějí, já budu bořit. I nazvou je územím zvůle, lidem, na který Hospodin navěky zanevřel v hněvu. Na vlastní oči to spatříte a řeknete sami, Hospodin je veliký i za pomezím Izraele. Když Bůh po mnoha varováních soudil Edomce, nikdy se už nevrátili. Kdy jste naposledy viděli někoho z edomských? Už dávno vyšli z módy. Bůh po mnoha prorockých varováních soudil Edom, a tak toto jeho jednání vypadá jako láska i nenávist. A Izraeli Bůh vlastně říká, já jsem ukázal, že tě miluji. Zpočátku Hospodin tento výrok nevyslovoval, protože čekal, až se každý z nich projeví. Jákob i Ezau, Izrael i Edom. To tedy ukazuje, že Boží rozhodování není nějak vrtošivé na základě dobrého či špatného rozmaru. Bůh měl živý kontakt se svým lidem. Byl otcem tohoto národa. Byl jejich pánem, jejich bohem. Ale také jejich soudcem. A soudil je někdy velmi přísně. Později se soud Izraele ukázal jako tvrdší než soud nad Edomem, ale to bylo vlastně až tehdy, když zavrhli Mesiáše. Dnes se docela hodně mluví o tom, že Bůh je láska. To je pravda a díky Bohu za to, že je láska. Ale je to dost abstraktní. Dříve Bůh Izraeli o sobě neříkal, že je láska. Zde říká však, já jsem vás miloval a také jsem to ukázal. Ano, Bůh různými způsoby už dlouho říká lidskému pokolení, že je miluje. Ale ještě předtím, než to říkal, to lidstvu zřetelně demonstroval. Ukazoval to od samého začátku, už v životě Adama a Evy. Ukazoval to potom na povolání Abrahama a ukazuje to dodnes.

Nevím, jestli si to uvědomujeme, ale Bůh nikdy nebyl otcem izraelskému jednotlivci. Dokonce i to nejlepší, co bylo řečeno o Mojžíšovi a Davidovi, je, že byli služebníci Hospodinovi, nikoli synové. Ale jako celek označoval Bůh někdy svůj lid jako svého potomka, jako své dítě. Zde jim připomíná, že k nim jako ke svému národu má takovýto vztah. A jestliže jsem vaším pánem, kde je bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů. A tato otázka je adresována kněžím, kteří měli být zprostředkovateli Boží přítomnosti mezi lidmi. A přitom je tu o nich řečeno, že zlehčují Boží jméno. A oni se na to ptají, čím zlehčujeme tvé jméno. Jsou velmi dotčeni, že se Bůh o nich takto vyjadřuje. Svou otázkou, jako by říkali, my jsme takoví hodní nedělní návštěvníci, chodíme do chrámu, absolvujeme mnohé z předepsaných obřadů, jsme věrní a jsme skutečně pilíři celého izraelského národa a ty se odvážíš nás obviňovat, že zlehčujeme tvé jméno. Jak prosím tě zlehčujeme tvé jméno? Tady se musíme vrátit ještě do necivilizovaných dob, kdy děti přece jen ctili své rodiče. Dnes je moderní a považuje se to za pokrokové či za civilizované, když děti své rodiče nectí, ale naopak se jim otevřeně stavějí na odpor, ponižují je a nevím co ještě. Ale v oněch dobách rodiče přece jen požívali nějaké úcty. A Bůh toho využívá jako příkladu. Syn ctí svého otce a služebník má úctu před svým pánem. Vy si mě však nevážíte. To je něco, co by kněží, čili tito služebníci v chrámě, měli mít ve svém srdci. Ale oni měli příliš tvrdou skořápku. Byli to velmi arrogantní, povýšení a soběstační lidé, kteří namísto služby ještě druhé často vydírali. McGee k tomu dodává, myslím, že to není jen obraz dnešní mládeže, ale všech lidí. Vyčítáme mladým, že jsou svévolní, že neuznávají autority, že neposlouchají, ale starší lidé také neuznávají autority, také neposlouchají. Mnozí rozhodně tedy vůbec neposlouchají Boha. Bůh řekl Izraeli, zlehčujete mé jméno. A oni se přitom chovali, jako by vůbec nevěděli, o čem je řeč. Kdybyste byli v té době v Jeruzalémě, viděli byste, jak se kolem chrámu tlačí plno lidí. Přiváděli své oběti. Podstupovali obřady, ukazovali, jak jsou nábožní, tedy aspoň zevně. Jejich zbožné projevy byly možná i velmi dojemné. Jsem si jist, že mnozí z nás by řekli, to je jistě živá skupina lidí, kteří určitě slouží Bohu. Ve skutečnosti však byli od Boha velmi daleko. V hloubi svého nitra jeho jménem pohrdali.

7. verš v 1. kapitole. Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se, čím jsme tě poskvrnili? Tím, že si myslíte, že Hospodinův stůl je možno zlehčovat. Někdo by možná řekl, jak zlehčovali Hospodinovo jméno. Vždyť pravidelně chodili do chrámu. Ale Bůh jim to nyní Malachiášovými ústy začíná vysvětlovat. Mimo jiné jim říká, na můj oltář předkládáte poskvrněný chléb. Měli bychom si připomenout, anebo ujasnit, že chléb patřil k oběti, která se přinášela na oltáři. Patřil k tomu, co bychom nazvali masitá oběť, když se obětovalo nějaké zvíře. Bůh říká, že jejich oběti jsou poskvrněné a oni to nechtěli uznat. Oni se skoro urazili, že Bůh se odvážil jim to takhle otevřeně říct. Vždyť si mysleli, že oni jsou tak milí lidé. Ptají se, v čem ty oběti poskvrňujeme? Poskvrňovat Boha, nebo ty oběti, nebo ten stůl, to bylo mimochodem závažným obviněním. Ale oni nad tím jen lhostejně krčí rameny a předstírají, že nic nechápou, že nic nevidí, že všecko dělají dobře. Jednají, jako kdyby Bůh nevěděl, jak ve skutečnosti smýšlejí, co dělají a co říkají. Pak je Bůh odhaluje. Tím, když říkáte, že Hospodinův stůl je možno zlehčovat. Oni si mysleli, že mohou jednat tak, jak jednali. Bůh tedy oslovuje tyto lidi. Tento zbytek židovského národa, který se vrátil do vlasti a usadil se v závětří své domoviny. Daří se jim docela dobře, vždyť je tomu už zhruba 100 let, co jejich otcové přišli nazpět. Hrozba zajetí, kterou prožívali předtím, ustupuje poněkud do pozadí a ve vlasti se jim celkem daří. Stali se samospravedlivými a soběstačnými. Už mají chrám a dodržují jeho obřady, ale ve skutečnosti jsou od Boha daleko. Stali se sebejistými, nebo dokonce troufalými, i při rozhovoru s Bohem. A tak přicházíme k 8. verši. Když přivádíte k oběti slepé zvíře, což to není nic zlého? Když přivádíte kulhavé a nemocné, to není nic zlého? Jen to dones svému místodržiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přijímali tě, pravý Hospodin zástupů. Je jasné, že tu Bůh mluví o obětních zvířatech. Bůh dal Izraeli na samém začátku najevo, že se mu nemá obětovat nic, co je jakkoliv zmrzačené anebo poskvrněné. Jinými slovy, když dáváš pro misi obnošené šatstvo, které bys sám už nikdy nenosil, nezapisuj si to do svých análů jako zvlášť záslužný čin. A nemysli si, že za to od Boha něco dostaneš. Rozumějte mi dobře, upřesňuje svůj výklad náš učitel. V misii se dá použít i obnošené šatstvo, ale nemůžeme to považovat za oběť pro Boha, když už to sami nenosíme a stejně bychom nikdy nenosili. Však poslechněte, jaké pokyny dal Bůh svému lidu. 3. Mojžíšova kapitola 22, verše 20 až 23. Nepřinesete nic, co by mělo vadu, neboť byste tím nedošli zalíbení. Když někdo připraví hod oběti pokojné pro Hospodina ze skotu nebo z bravu, aby splnil slib, nebo jako dobrovolný dar, pak jen oběť bez vady dojde zalíbení. Nesmí na ní být žádná vada. Nic slepého, nebo polámaného, či zmrzačeného, nebo vředovitého, svrabovitého, či lišejovitého nepřinesete Hospodinu a nevložíte z toho na oltář ohnivou oběť pro Hospodina.
Býka nebo jehně s příliš dlouhými nebo zakrslými údy můžeš dát jako dobrovolný dar, ale při slibu nenajdou zalíbení. Bůh těmito nároky na kvalitu oběti svému lidu vlastně názorně říká, že oběti, které přinášejí, jsou ve skutečnosti předobrazem Pána Ježíše Krista, který je dokonalým Božím beránkem, jenž snímá hřích světa. Jakákoliv dokonalá oběť byla v tomto smyslu vlastně urážkou Pána Ježíše Krista. Pro případ, že by to někdo ve 3. Mojžíšově přehlédl, Bůh svůj zákon vysvětluje ještě v 5. Mojžíšově v 15. kapitole, verš 21. Avšak bude-li na něm nějaká vada, bude-li kulhavý nebo slepý, nebo bude mít jakoukoliv zlou vadu, nebudeš ho obětovat Hospodinu svému Bohu.

Představte si, že v kopcovité krajině Efraim žije muž, který má prvotřídní dobytek. Na výstavě vždycky dostává zlatou stuhu. Ale jednoho dne jeho býk onemocní a když zavolá veterináře, ten řekne, myslím, že to nepřežije, je třeba ho zavčas porazit. A majitel na to, no tak ho rychle naložme a rychle s ním do chrámu, tam ho obětujeme. Když ho přiveze do chrámu, kněží vidí, že starý býk je nějaký divný, nemocný, ale přijmou ho, protože majitel je významná osobnost z Efraima. Když lidé vidí, že se právě obětuje tento býk se zlatou stuhou, žasnou. Pan XY je štědrý, podívejte se, co obětuje Hospodinu. Tolik zase poněkud volná ilustrační fantazie našeho učitele. Co myslíte, děláme i my dnes něco, co by odpovídalo tomu, co se dělo v Malachiášově době v Izraeli? Vzpomeňte si, že apoštol Pavel popisuje lidi poslední doby, co by ty, kteří budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. 2. Timoteovi 3:5. Lidé budou velmi pobožní. Kolik takzvaných křesťanů dnes okázale vystavuje svou zbožnost? Apoštol Pavel je označuje jako lidi, kteří mají pouze zbožnou formu, ale Boha ve skutečnosti vůbec neznají a ve svém srdci s ním nežijí. Víte, margarín se dá zabalit do obalu od másla, povídá starý praktik. A možná v tom obalu bude i podobně vonět, ale nikdy to nebude máslo. Pořád to bude jenom margarín. Boží výčitku z Malachiášova proroctví bychom měli brát vážně jako varovné světlo i pro nás. Je velmi snadné porozumět, že tu je slovo pro ty, kdo celkem s oblibou chodí do kostelů a modliteben. Poslouchají kázání a nahlas říkají zborové amen. Vědí, jak se modlit a dovedou citovat

do našich domněle posvátných praktik? Možná bude někdo protestovat. Vždyť já jsem Bohu nikdy neodvedl žádnou nemocnou krávu. Všimli jste si, že to Bůh říká, jen to kulhavé a nemocné dones svému místodržiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přijme-li tě. 8. verš v naší první kapitole. Jinými slovy, promítnuto do naší doby, zkus platit daně takovou starou nemocnou krávou. Náš učitel k tomu ve své aplikaci dost nepříjemně říká, dáváš víc na daních, než dáváš Bohu? Připadá mi to jako ostuda, když platíš větší daně, než co dobrovolně dáváš Pánu. Možná namítneš, daně platit musím. Ale ano, určitě. Jenže co tvé dávání Bohu? To se má dít na základě lásky. Pán Ježíš řekl, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan 14.15. Vůbec si nemyslím, že dnes musíme dávat desátky, ale je zajímavé, že v Mojžíšově zákoně existoval víc než jeden desátek. Patrně byly dva desátky a mnozí mají za to, že byly dokonce tři.

Před několika lety jsme dostali k dispozici novou budovu pro přípravu těchto pořadů, vzpomíná náš americký předchůdce. A s tím také přišly jedna nebo dvě nabídky lidí, kteří by byli rádi, kdyby naše budova byla pojmenována k jejich poctě. Ale pořad Světem Bible s tímto cílem ani pod jejich hlavičkou nepřipravujeme. Když někdo dává na tuto práci, třeba na vysílání nebo na jinou misijní činnost, má dávat na šíření Božího slova a ne na to, aby se viditelně někam vytesalo jeho jméno. Jsem si vědom, že tento postoj má za následek skutečnost, že mnoho celkem bohatých lidí se od nás odvrací, konstatuje s pokrčením ramen náš učitel. Ale to je naprosto v pořádku. Pán Bůh oslovuje řadu jiných lidí a my z toho máme radost. Mimochodem jsem se dozvěděl, že onen obchodník má po sobě pojmenované budovy také na dvou vysokých školách. Je to velký formát. Když dává, můžete si být jisti, že to bude s náležitým vytrubováním a bubnováním. A přesně takhle pán Ježíš mluvil o farizejích, kteří dávali chudým na rozích ulic a kteří čekali, jak si druzí budou šuškat, anebo raději nahlas říkat, podívejte se, jak je ten farizeus štědrý, stojí tamhle na rohu a dává peníze chudým. Jednou mě ten prominentní obchodník taky pozval na večeři, vzpomíná náš teolog. Strávili jsme spolu pěknou chvíli, byl to docela příjemný člověk, má skutečné kouzlo osobnosti. Pak šel se mnou do sboru, kde jsem ten večer kázal. Domácí kazatel toho muže vyzval, aby přišel dopředu a vedl ostatní hlasitou modlitbou. Bylo ale jasné, že je pozván, aby vedl modlitbu, protože je to bohatý člověk, s jehož penězi se ve sboru počítalo. Bylo mi ovšem velmi divně, když jsem na vlastní oči viděl, jak tento bohatý muž, který dával číšníkovi $2 z propitného, dal potom do sbírky pouze jediný dolar. Takže pánu Bohu nedal ani pořádné spropitné. A k tomu náš Američan ještě dodává, myslím, že když ve sboru probíhá sbírka, je to někdy větší znesvěcení, než znesvěcení, ke kterému dochází třeba v hospodách s opilci. Proč? Protože je v tom mnoho pokrytectví a dochází k němu uvnitř církve. Mám za to, že když pán Ježíš seděl před 19 stoletími u chrámové

pokladny a díval se, jak lidé dávají své finanční dary, někteří z nich si pomysleli, co je mu do toho, jak dávám. Inu, byl to Pán Ježíš Kristus. Nevím, ale myslím, že když v neděli dáváš do sbírky, on se ti dívá přes rameno. Dáváš tak, jako když si chceš pochutnat na nějakém dobrém jídle? Dáváš stejně štědře na dílo Páně, jako na jiné věci, které ti dělají dobře, nebo které je mezi lidmi vidět? A tak se často stává, milí posluchači, že do církve se stále vodí jako oběti i staré, nemocné krávy. Je to metoda, kterou za Malachiášovy doby používal Izrael. A viděli jsme, že Hospodin to nenechal bez povšimnutí.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Ty ohlasy můžete posílat na mail radio7@radio7.cz nebo pošlete vzkaz na sociálních sítích na profilu radio7.cz. A o možnostech finanční podpory se více dozvíte třeba na našem webu radio7.cz v sekci Zapoj se. Pokračovat v biblickém studiu budeme na Rádiu 7 zase dnes večer ve 8:45.

ty se skláníš ke mně. Ty jsi byl se mnou v každé chvíli. Ty jsi ten, který miluje jako první. Ty jsi mě našel ve své veliké lásce.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Minula jedna hodina z úterý 2. června. Vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Teď předávám slovo Jiřímu Tenglerovi a pořadu Kudy kam.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.

0: Dobrý večer, posloucháte Rádio 7, pořad Kudy kam, kterým vás dnes provází Jiří Tengler. Námětem pro dnešní uvažování a povídání je věc, kterou se v církvi vlastně setkáváme poměrně často, ale zas až tak moc pozornosti jí nevěnujeme. Častokrát nás jenom tak jako mine, otře se u nás, aniž bychom jim věnovali větší pozornost. Dnes večer si dopřejeme ten luxus a zamyslíme se nad tím, co je to požehnání. Slovo požehnání nebo požehnat, požehnaný, se v církevním slovníku objevuje poměrně často, což je do jisté míry taky kámen úrazu, protože my význam tohoto slova neznáme z okolního života. Když se mluví například o stišení, nebo když se hovoří o radosti, tak to jsou věci, které do toho svého života víry umíme nějak promítnout z běžných zkušeností jinde. Čím ale máme srovnat, poměřit požehnání, jak si ho máme přeložit, co to znamená? To slovo požehnání samo o sobě je pro spoustu lidí poměrně takové starožitné, možná i zaprášené, běžně ho nepoužíváme, opravdu jenom ve shromážděních v kostele, v modlitebnách nebo v nějakých možná modlitbách, ale vlastně spousta věřících se zřejmě bez něj obejde, což je podle mě škoda. To slůvko požehnání je velmi starobylé. Doprovází lidstvo a boží lid po tisíciletí. Najdeme ho vlastně v samotném počátku jako jakýsi doprovodný prvek víry. Co to požehnání je? Hovořili se o požehnání, tak si pod tímto označením představme to, co prospívá životu. Požehnání je to, co dělá život naplněným, zdárným. Požehnání je to, co otevírá cestu do budoucnosti, do dobré budoucnosti. To je požehnání. Zkrátka, požehnání má široký záběr. Vtěsná se tam toho velice mnoho. A důležité je, že je to nějakým přínosem pro život. Rád tady vzpomínám na jednu americkou návštěvu, která u nás pobývala před několika lety, protože v Americe to slovo požehnání, neboli v angličtině blessing, je poměrně běžné. Je to výraz jakéhosi štěstí právě toho, že se život daří. Život, který je požehnaný, je život zdárný, tam, kde se to nikde nezasekává, tam, kde ten život plyne kupředu, tak jak má, kde vzkvétá, tak to je požehnání. Američani s tím zacházejí poměrně často. Možná jste někdy slyšeli nějakého politika, když chce na závěr své řeči v parlamentu, v americkém parlamentu, prokázat, že to se svou vlastí myslí dobře, tak řekne God bless America, neboli Bůh žehnej Americe. A ten známý, který u nás pobýval, byla to jeho první cesta do Evropy, přijel k nám do města v Poličky a tady se zrovna konal nějaký hudební festival. Maličký hudební festiválek, zajímavá etnomuzika, spíše takové setkání spřízněných lidí, ale přece jenom park byl zaplněný. A on se tam šel podívat a pak přišel úplně rozzářený a povídá: "You are so blessed, vy jste tak požehnaní." A tím chtěl vyjádřit, jak se mu tady u nás líbí ten život, který tady takto plyne. Jsem říkal, a co se ti tak líbilo? On říkal, no povíd, nádherné historické město, krásně udržované, máte tady městské hradby, nádhera. No pak se mně líbilo, šel jsem kolem toho festivalu, 9 hodin večer, červencový večer, ale vy tu máte takovou bezpečnost, vy se nebojíte kriminality, děti, vaše 10letá dcera tam pobíhá s kamarádkami a vy jí můžete pustit z očí, protože víte, že se jí nic nestane. Vy jste tak požehnaní. No to je něco, co tomu životu prospívá. A říká, no a pak jsem měl žízeň, tak jsem si dal pivo, tak dobré a levné pivo, no to je krása. Jo? A to je ono, jo? Požehnání, to, co život obohacuje, jak po stránce estetické, krásné město, tak po stránce bezpečí. Nehrozí nějaká újma i těm malým dětem, které pobíhají mezi lidmi, z nich část je cizích. A k tomu vlastně i pro tělo něco, co ho občerství. Požehnání, to, co prospívá životu. Žádný div, že tedy požehnání spadá i do oblasti náboženství. Vždyť přece náboženství se zaměřuje na to, jak lidský život rozvinout, jak z toho spojení člověka a Boha vytěžit něco, co ten život posílí a dá mu novou další sílu. To slovo požehnání má v češtině zvláštní původ, protože se to k nám dostalo přes němčinu a přes latinu a jazykovědci říkají, že údajně na samotném počátku toho slova žehnat stojí latinské slovo signum, což znamená znamení. V němčině se řekne žehnat segnen, čili jakoby v tom smyslu někoho stavět pod nějaké znamení. Když si představíme, že v prvním tisíciletí, kde se ta křesťanská terminologie u nás rodí, tak požehnání bylo spojeno se znamením kříže. Tak to máme i zachyceno v té jedné z nejstarších českých duchovních písní v chorálu svatý Václave. A tam se zpívá svatým křížem se žehnejme. Jo, to znamením kříže se označit je vlastně ten kontakt s požehnáním. Takže tím vzniklo přes němčinu to naše slovo požehnání. Za chvíli vám prozradím, jak se řekne v jiných slovanských jazycích, ale k tomu si napřed ještě trochu pomůžu takovou oklikou. Ty okamžiky požehnání, kdy se životu daří, kdy se život nese na té vlně a zkrátka se dějí věci, které životu prospívají, tak i u lidí naprosto nenáboženských je zachována jistá citlivost, vnímavost pro to, kdy se životu daří. Lze si to ukázat na momentech, kdy si lidé blahopřejí. Ty okamžiky, kdy si gratulujeme, no to jsou ty chvíle, kdy v životě dochází k něčemu dobrému, kdy ten život jde dobrou cestou, kdy se před ním otevírá dobrá budoucnost. Takže schválně, malá inventura, kdy si lidé blahopřejí? No blahopřejí si k narozeninám. No tak to je jasná ukázka toho, že se životu daří, že ten život, no další rok přibyl v životě, no tak to je, že ten život plyne dál, tak to má být. Blahopřejeme rodičům, když se jim narodí dítě, no tak to je opět moment, kdy se životu daří. Blahopřejeme někomu, kdo dokončil školu, získal univerzitní diplom nebo obstál v nějaké náročné zkoušce. Blahopřejeme mu, protože on ukázal nějakou kvalifikaci, že je vybavený pro život, A ta výbava se mu hodí a ten budoucí život díky této výbavě vesnaši, no to je požehnání, co ten člověk má. Blahopřejeme vítězům v nějaké soutěži, sportovcům nebo zpěvákům nebo někomu, kdo prokázal nějakou schopnost, že je vybavený něčím mimořádným, vyniká a tudíž vlastně se mu budou snáz zvládat některé potíže, že se mu otevírají nové šance. Tak tomu taky blahopřejeme. Blahopřejeme novomanželům, kteří vstoupili do manželství. No, protože se před nimi otevírá společná cesta životem a jak praví písmo, není dobře člověku samotnému. Ve dvou se ten život zvládá s nás. Takže oni, když dělají ten důležitý životní krok a přiznají se k sobě, no, tak my jim k tomu blahopřejeme, protože ta jejich volba žít spolu v trvalém svazku je něčím, co životu prospívá. Takže ty okamžiky, kdy si blahopřejeme, jsou tím dotykem požehnání. Kdy my vidíme, že ten život se nese na dobré vlně, odehrává se něco, čeho se nemusíme obávat, co naopak je žádoucí. A právě ta spojitost s blahopřáním nám dá dobře pochopit, jak se slovo požehnání řekne třeba v ukrajinštině nebo v ruštině, protože tam se požehnání říká blahoslovenie. Že někdo je prosloven nebo je vysloveno o někom, že je na tom blaze. Blahoslovenie. Dovolím si takovou odbočku, která trochu odbočkou je, ale trochu odbočkou není. Když jsem tady prováděl takový ten výčet, skládal jsem katalog okamžiků, kdy si lidé blahopřejí, jakože se dotýkají požehnání, že vnímají, že ten život je v tom dobrém nasměrování a daří se mu, tak vlastně takovou zvláštní formou gratulace, ona to není gratulace, jsou i kondolence při pohřbu. Kdy vyjadřujeme soustrast pozůstalým, samozřejmě, jako co říct v okamžiku, kdy odejde blízký člověk. Tak tam ten život v tomhletom ohledu nevzkvétá, nedaří se mu. Ale ty kondolence, a já, když domlouvám pohřeb s pozůstalými, tak o tom mluvíme, já je doporučuju. Doporučuju nevzdávat se. Chápu, že někdy můžou být důvody, kde je to dost těžké, ale zároveň říkám, pokud jen to trochu jde, tak to umožněte, aby vám lidé vyjádřili soustrast, protože to je opět znamením života. Je to znamením, kdy lidé dávají najevo těm pozůstalým: my jsme zde s vámi, vaše místo je mezi živými, vaše pozornost sice se teď upíná k tomu, který zemřel, odešel, ale vy jste tady s námi, my jsme tady pro vás, s vámi soucítíme, vy patříte mezi nás živé. No, takže i zde v tomto momentu je to vlastně spojeno s orientací na život. Takže před písničkou ještě zhrnu, že požehnání je všechno to, co životu prospívá.
1: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz, nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

Radio 7, posloucháte pořad Kudy kam s Jiřím Tenglerem. Povídáme si o požehnání. Požehnání, výraz starobylý, pro někoho výraz zaprášený, přesto výraz, který má podnes svou aktualitu. Požehnání označuje to, co životu prospívá. Jsou to věci, které můžou mít velice hmotnou podobu, jako třeba jídlo nebo dobrý nápoj. Můžou to být věci, které potěší ducha, krásná věc, kterou se můžeme kochat, která nás potěšuje. Může to být ale taky třeba pocit bezpečí, zdraví. Takže požehnání má různou formu a co k požehnání patří, je také to, že se o tom požehnání mluví. To, když se konstatuje, že se to požehnání děje, to už i to, že se požehnání pojmenuje, že se z něho udělá téma, ke kterému se upínáme, tak i to je požehnání. Má tedy smysl o požehnání mluvit, má smysl požehnání vyhlašovat, protože tím vstupujeme do požehnání. V Biblii čteme mnohokrát, že někdo někomu žehnal. Kdo tedy může komu žehnat? No, předně je to Bůh, kdo žehná. Bůh jakožto stvořitel dopřává lidem, aby z různých takových potůčků do svého životního řečiště přibírali sílu, aby ten proud života, který nám byl vdechnutý při narození, sílil, abychom se neocitli na suchu, nýbrž aby k nám přitékali různými způsoby věci, které prospívají životu. Zkrátka, abychom měli požehnání. O požehnání nepřekvapivě čteme hned na samotném začátku Bible. Dokonce na první stránce. V 22. verši první knihy Mojžíšovy, kde se popisuje stvoření, čteme, že Bůh požehnal svým tvorům. Ovšem je zajímavé, jakým tvorům požehnal. Když pročítáme příběh o stvoření, tak se nám tam napřed objevuje světlo, voda, souš, nebe, země, slunce, měsíc, hvězdy, zelené rostliny. Tam Bůh říká, že je to dobré, vidí, že je to dobré, ale slovo požehnání se objeví teprve až v souvislosti s živými tvory. Když přicházejí na scénu ptáci, létavci a živočichové z vody a pak suchozemská stvoření, mezi která patří i člověk, tak tam je vysloveně řečeno, že Bůh jim požehnal. Čili ten startovní výstřel, který stvořenci slyší, je jste požehnání. A příkaz, který jim Bůh dává, ploďte se a množte se. No jasně, vy ten život nezadržujte, dejte mu průchod. No, teď proto je svět stvořený, aby se v něm život rozmál. Naplňte zemi. A k tomu Bůh dává lidem svůj podnět. Pokud bychom sledovali dál ten význam požehnání ve Starém zákoně, zjistíme, že jsou tam různé okruhy, kdy se nám objeví. Jeden z těch okruhů nebo příběhů je naprosto centrální a vlastně týká se celého Božího lidu. Dále tomu si povíme něco za chvíli. Teď jsme u otázky, kdo může žehnat. No, může žehnat člověk člověku. Kdy někdo
ze své pozice, která už má za sebou nějakou životní zkušenost. Už vlastně lecjaká požehnání zakusil, ví, co to je požehnání, ví, co životu prospívá, tak ten to předává dál. Častokrát nalezneme v biblických příbězích, že někdo někomu požehná. Jen tak prostě nemá na to žádný speciální vzorec, podle kterého by se to mělo konat. Když otcové žehnají svým dětem, tak vlastně tu svoji řeč vysolí napřímo. Není to žádný propracovaný náboženský text. Je to vlastně sdělení od jednotlivce k někomu dalšímu. Takže to je, kdy člověk žehná člověku. V náboženském provozu se to požehnání také upravilo, protože jakožto zvláštní lidé, kteří jsou napojeni na to boží prostředí, byli nahlíženi kněží. V izraelském národě z Mojžíšova ustanovení existovala vlastně celá speciální skupina kněží v té paletě izraelských kmenů byl kmen Lévi vyčleněn ke kněžské službě a speciálně je rod Áronův, který byl pověřen tím, aby předával požehnání, vyhlašoval požehnání nad Izraelem a k tomu byla dokonce určena speciální formulace, kterou my známe z Biblii jakožto takzvané áronské požehnání. Najdeme ho ve 4. knize Mojžíšově v 6. kapitole. A to požehnání áronské zní: ať ti Hospodin žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Vydalo by na obsáhlé rozjímání všechno, co to požehnání zahrnuje. Jsou to vlastně tři páry jakových důrazů, ale na prvním místě zazní, ať ti Hospodin žehná. Toto požehnání směli pronášet právě jenom příslušníci áronského rodu a velice se na to dbalo. Ten kněžský rod si to jméno kněží nesl. Hebrejsky se kněz řekne Kohen a to vlastně zůstalo dochováno v tom židovském hebrejském nebo židovském příjmení Kohen, to je člověk, který patří do téhleté čeledi původně od Árona. Při těch židovských bohoslužbách, pokud tam je někdo z téhleté čeledi áronské, tak tento požehnání smí pronést. Pokud tam není, tak to požehnání prostě takhle nezazní. Nemůže být uděleno, protože tam není ten příslušný člověk, který by byl tomu pověřen. Je takovou zajímavostí, že zrovna ten text áronského požehnání patří k jedním z nejstarobylejších dokladů, které máme o užívání biblického textu nebo o textu, který je spjatý z Biblí. V roce 1979 nalezli archeologové dvě stříbrné destičky popsané starohebrejským písmem a jedna z nich obsahuje právě úryvek, není to celé, protože ta destička není kompletní, ale obsahuje části tohoto áronského požehnání.
Podle badatelů ty destičky jsou ze 7. století před naším letopočtem. My vlastně nemáme žádná jiná biblická slova zapsaná na starším materiále. Takže tento nález byl úžasný i v tom, že ten text byl živý, že pro lidi něco znamenal už tehdy. Kdo komu smí žehnat? Takže řekli jsme, že Bůh žehná člověku, že člověk žehná člověku a s tím, že to může být jak jako spontánní požehnání v rodině, kdy vlastně tomu druhému chceme předat jistotu, že Bůh je na jeho straně. A nebo to může mít i tu oficiální náboženskou podobu, kdy kněží nebo nějak lidé nábožensky erudovaní žehnají druhým. V křesťanských církvích se požehnání objevuje právě při bohoslužbách, pochopitelně v závěrečné části, kdy se vychází na další cestu životem, jako ujištění o tom, že Bůh nás doprovází, že ta naše budoucnost, která se před námi otevírá, je dobrá díky Bohu. V některých církvích je to tak opět, že podobně jako v židovstvu, že určitou formu požehnání může pronést jenom člověk, který je k tomu speciálně prověřený, kněz, pastor, pastorka, ostatním se přisuzuje jiná forma požehnání, že jim můžou přednášet. A sám mám i takovou zkušenost, když bývají bohoslužby v kostele a není přítomen kazatel a vedou laici tu bohoslužbu, takže největší rozpaky mají o tom, co mají dělat při požehnání. Kázání, modlitby to klidně přednesou na základě nějakých příprav, ale z toho požehnání jsou si takový trochu méně jistí. A do třetice, k tomu, kdo může žehnat, jestli Bůh člověku, člověk člověku, tak ač to zní překvapivě, je to možné, je to také člověk, kdo žehná Bohu. Požehnání pro Boha, jak je to možné? Jestliže požehnání je tím, co životu prospívá, tak jak může být Bůh požehnaný? No může, protože když Boha chceme vidět v tom proudu života, toho zdaru, když ho rozpoznáváme jako dárce dobrých věcí, no tak Bůh se stává součástí požehnání. No, a můžeme o něm mluvit o tom, že je požehnán. Opakovaně se nám tahle formulace objevuje v žalmech. Požehnán buď Bůh, který vyslyšel mou modlitbu. Požehnán buď Bůh, moje skála. Takže není to jenom záležitost, kterou bychom zakoušeli my, lidé, že jsme požehnáni, ale vlastně to máme společné s Bohem, že i Bůh je požehnaný, je součástí toho proudu života, na kterém nějakým způsobem spolupracujeme. Ta formulace, že Bůh je požehnaný, v křesťanském prostředí není příliš běžná, jak říkám, proniká to k nám trošičku ze žalmu, ale víceméně s tím moc srostlí nejsme. Naopak v židovském prostředí je to velice běžné. Dokonce je to jedna ze základních forem modliteb, kdy k židovské zbožnosti patří v momentech, kdy člověk ve svém životě zakouší něco mimořádného, přínosného, dobrého, tak se sluší a patří, aby požehnal Bohu. By vlastně za to své požehnání učinil zodpovědného Boha, jakožto součást onoho požehnání. Tak pak se vlastně existuje celá škála
modliteb, které začínají slovy požehnán, buď Hospodin, král světa, který udělal to a to, jo, který dal narodit dítěti, který nám dal chléb, který nám dal víno a tak dále. Jo. Spousta těchto formulací se tam nachází. Mně se na tom líbí, jak vlastně jak my lidé, tak i Bůh jsme součástí toho požehnání, toho, když se životu daří, a že Bůh sám vlastně z toho těží, že jakoby je i na něm, když se to požehnání uskutečňuje, když se životu daří, že i na Bohu něco z toho ulpívá, my o něm můžeme mluvit jako o požehnaném.

0: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.
1: Pořad Kudy kam na Rádiu 7, své poznámky, připomínky, otázky k tématu požehnání můžete adresovat na zmíněné kontakty. O požehnání jsme si řekli, že je to všechno, co životu prospívá, jak v té oblasti materiální, tak psychické, duševní. Také k požehnání patří to, že se o požehnání mluví, že se vyhlašuje, že se říká, že se děje to požehnání, i to je součást požehnání. Řekli jsme si, že může žehnat Bůh člověku, to je ten základní formát, který je od počátku stvoření. Žehná také člověk člověku, ať už na nějaké běžné úrovni, přátelské, rodinné, nebo na rovině profesionální, jak to bylo v případě kněží. A poněkud překvapivě pro nás je to také člověk, kdo žehná Bohu. Je to vlastně forma dobrořečení, oslavy Boha za to, že to požehnání umožňuje, že i on je součástí toho žehnajícího procesu. Chci vám nyní předložit několik biblických míst, která jsou spjata s požehnáním a je toho velice mnoho. Když budete listovat Biblii, tak najdete velice často nějakou zmínku o požehnání. Dokonce je to tak, že celá první kniha Mojžíšova má požehnání jako

své hlavní téma. Když se líčí stvoření a ty příběhy úplně z počátku lidstva, tak se nám objeví požehnání u stvoření živých tvorů, objeví se nám požehnání u Adama a Evy, když jsou stvoření pro sebe jako dvojice, čili my bychom řekli požehnání manželství. Jsou požehnání Noémovi synové, kteří přežijí potopu pro ten nový restart, který se odehrává po potopě. To je všechno požehnání z božích rukou. První požehnání od člověka k člověku zakouší Abram od kněze Melchisedeka. Velice takový tajemný příběh, ale právě to, co jim probublává v té nesrozumitelnosti a těch, jako se ptáme, co to je za kněze, co se tam odehrál, tak je to, že tam zaznělo, že Abram je požehnaný. A když mluvím o Abramovi, praotci věřících, tak to je ten člověk, který slyší od Boha slib, že mu Bůh bude žehnat. No co to znamená, že mu Bůh bude žehnat, že mu dopřeje to, co životu prospívá? Abraham je stařec, který nemá děti, nemá zemi, opouští svou vlast a vlastně nemá před sebou kloudnou perspektivu. Ale Bůh mu říká, jdi a já ti požehnám. Jako to požehnání tě čeká. Jo, je před tebou, vstup do něj. Abraham jde a to požehnání zakouší. Jemu se narodí dítě, jemu se podaří získat kus země, ale to je teprve semínko, které se zasadí. Tam se to teprve startuje. No. Čteme o Abrahamovu synu Izákovi, který žije v zemi, která sice má být jeho, ale je tam ještě pořád jako host, protože tu zemi dosud nezískal. A daří se mu na polích, má velkou úrodu, to dostává to požehnání od Boha. Daří se mu tím, že kope studny a i když mu je nepřátelé berou, tak on furt kope dál a vždycky tu vodu najde, protože to boží požehnání je s ním. Boží garance, že bude pomáhat svému lidu, aby před sebou viděl požehnanou budoucnost, aby se nenechal zlomit, ta tam na něm je. A celý ten příběh o požehnání vygraduje na Izákových synech, totiž na Ezauovi a Jákobovi. Ve starověkém světě prvorozený má vlastně přebírat rodovou linii, má to, se postarat o to, co zajišťuje živobytí rodu, a to je v případě dvojčat Ezaua a Jákoba, je to Ezau ten starší, ale ho to moc nebere, co provozuje jeho otec nějaké zemědělství. On je spíš na ten lov, kde se to tak jako rychle nějak urve ten zisk, ale ta soustavná péče o požehnanou budoucnost je mu cizí. Naopak mladší Jákob, který je ale tak jako druhorozený je nofous, když oni se narodili kompaktně, jako držel Ezau a za patu, tak ten o to požehnání stojí, ten si napřed vymíní na Ezauvi prvorozenství, čili to dědické právo na požehnání. Říká, k čemu mi to je, to prvorozenství? Úplně zapomíná, že je to jeho přístup k tomu rodovému požehnání. A naopak ten Ezau se to dere, zápasí, nebo chce to požehnání získat, a tak se převleče za Ezaua a od svého otce Izáka si to požehnání vyžádá. Což Ezaua naštve, sice se to vzdál, ale teď vidí, oč přišel. Chce Jákoba zabít a Jákob zdrhá, musí opustit svou zemi. A když ji opouští, tak nemá vůbec nic. Má akorát ten boží slib, že se vrátí a že mu Bůh požehná, že bude s ním. Ale nemá zemi, kterou Bůh slíbil Abramovi, nemá potomstvo. Odchází do ciziny, tam pracuje jako námezní dělní, jako pastevec, ale daří se mu, protože s ní je požehnání, ta stáda, která on má v péči, zkvétají. A ožení se tam dokonce dvakrát, což v těch dobách nebylo zase tak jako dvakrát souběžně, ne po sobě. A má kopu dětí, má kopu dobytka, vrací se domů
A má se setkat se svým bratrem, se kterým se před lety rozhádal. Děsí se toho setkání, dělá opatření, jak to udělat, aby ten někdejší konflikt, kdy Ezau chtěl Jákoba zabít, aby ten konflikt byl eliminován. Když se má s bratrem setkat, tak v noci zápasí s neznámým protivníkem a přemůže ho. On později potom o tom protivníkovi prohlásí, že to byl Bůh. Ale vymíní si, ať mu požehná. A tak ten neznámý Jákobovi požehná a teď on s ním má požehnání potvrzené, dostává nové jméno Izrael, zápasící Bůh. A s tímhletím požehnáním, a to je to, co životu prospívá, on se druhého dne setká se svým bratrem a usmíří se. To je krásně se tady ukazuje, že to požehnání je, jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně, tam udělí Hospodin své požehnání život na věky. Zpívá se v Žalmu 133. Požehnání je tam, kde bratři najdou usmíření. Takže tady se to vyprávění o zápase o požehnání, co to požehnání znamená, že to člověk nepadá do klína automaticky, tak se tady ten příběh završuje. Na stará kolena Jákob, který má 12 synů, jim dává své požehnání. Každému to naformuluje trochu jinak, každý z těch synů a potažmo a zleně kmenu má své vlastní poslání. Požehnání se nám objeví ještě v zvláštní formu v knize Job, kdy Job je na počátku knihy člověk, který má spoustu požehnání, je zámožný, má kopu dětí, je uznávaný a pak přijde o majetek a přijde o rodinu a o zdraví a ženou ho nabádá, prodivně se v takových problémech si tak už začne Bohu nadávat a on řekne ne. Hospodinovo jméno budíš požehnáno, Hospodin dal, Hospodin vzal. Ta otázka, jak je možné, že člověk, který se snaží všechno dělat dobře, o to své požehnání přijde, ta je velice palčivá. Není na ní jednoduchá odpověď. Není na to žádná mechanická odpověď, že by se našlo pravidlo, jak člověk si to požehnání může vytřískat, získat. Tak to není, že by existoval nějaký mechanismus na zisk požehnání. Je spousta otázek, spousta nejasností, trápení. A nakonec ten Job to požehnání má, ale vlastně my zase nevíme na konci proč. No protože to záleží na Pánu Bohu a on je štědrý, on to dává. A my si to na něm nevynutíme.

Požehnání je tématem dnešního večera na Rádiu 7 v pořadu Kudy kam, kterým vás provází Jiří Tengler. Požehnání je také to, co my dostáváme do života, všechny ty věci, které prospívají životu. Požehnání dostáváme od Boha, dostali jsme život, dostali jsme chléb, střechu nad hlavou, šatstvo. Požehnání dostáváme od lidí v té jejich péči, která nám prospívá. Požehnání my sami udílíme druhým lidem, ať beze slov, anebo taky ho můžeme vyhlásit, což se děje při nějakých oficiálních příležitostech. A nyní se zaměříme na to, jak se o požehnání hovoří v Novém zákoně. Také tam se požehnání objevuje, protože jsme v tom prostředí formovaném s židovskou zbožností a židovství je zaměřeno na požehnání. Tam ta citlivost, vnímavost je, požehnání patří k víře, Bůh člověku žehná, jste hospodinovi požehnání. On učinil nebesa i zemi, zpívá se v žalmu. Takže najdeme zmínku na různých místech a já se vám ta místa pokusím představit. No, jedno z těch úplně počátečních, kde se nám objeví řeč o požehnání, no, je andělská návštěva u Marie, když andělí zdraví, pozdravena Marie, Pán s tebou, požehnaná jsi ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého. No, samozřejmě, je žena těhotná, tak je v požehnaném stavu, no, protože tam se tomu životu chystá nový vstup do světa. Takže zákonitě Marie je požehnaná. Setkáme se se zmínkami o tom, že i samotný Ježíš žehná. Jedno z těch míst je krásné, kdy rodiče přinášejí k Ježíšovi děti a učedníci děti odhání, že jako rozptýlují, co tady s nimi, oni nerozumějí tomu, co je tady pro dospělé určeno. A Ježíš říká, ne, nechte je přicházet ke mně. A Ježíš jim nedává nějakou speciální lekci, ale žehná jim. Ježíš těm dětem žehná. To znamená, říká, jděte tím, co vás prosím. Vy jste vybaveni tím, co prospívá životu. Konstatuje, že ty děti nejsou nějak druhořadé v tom přijímání Božího dobrodění. Oni ho můžou přijímat teď. Dále Ježíš žehná při poslední večeři s učedníky. Tam se chová vlastně podle těch naprosto nejběžnějších židovských zvyků. Když bere do rukou chléb, když bere do rukou víno, tak láme, žehná, protože tam dobrořečí Bohu, tam pronáší tu tradiční židovskou modlitbu, požehnaný si Hospodine, králi světa, který si stvořil plodvinné révy. Zmínku o požehnání nalezneme, když evangelista Matouš nebo Lukáš, teď nevím, popisuje Ježíšovo na nebestoupení, Lukáš to bude, byl od nich vzat a žehnal jim. Kristus, který po Velikonocích odchází tu učedníku na tu další cestu, asi na tu etapu, kdy se církev postupně musí vypravit do světa, tak jim dává své požehnání. Vy máte co dát, máte co tomuto světu předat. Požehnání se objeví také u apoštola Pavla, kdy on pochopitelně před jídlem žehná Hospodinu za dar pokrmu, ale také píše o duchovním požehnání, které dostáváme v Kristu, že tím, že jsme uvěřili, se před námi otevřely jisté souvislosti, jež jsme dosud nevnímali a najednou se nevidíme jenom jako souhru nějakých přírodních zákonů, ale taky jako prostor, kde se odehrává jakési duchovní zrání, duchovní vývoj nás a my k tomu jsme takto vybaveni.
téhle té obrovské tradice požehnání přebrala křesťanská církev. No, máme požehnání, která jsou každý týden na závěr shromáždění, žehnáme dětem, když odcházejí do svých besídek, nedělních škol. Při bohoslužbách pronášíme požehnání nad chlebem a vínem. Stejně tak jako v domácnostech vyprošujeme požehnání pro pokrmy, které přijímáme, aby právě se staly tou součástí toho toku života, který nám Bůh, do kterého nás Bůh strhává. Žehnáme lidem, kteří jsou v nějaké zvláštní životní přelomové situaci. Už jsem zmiňoval vstup do manželství. Žehnáme těm, kteří jsou vysíláni do nějaké služby, kazatelů, učitelů, sociálních pracovníků. Žehnáme taky, v některých tradicích je to silněji přítomné, v některých míň, žehnáme také věcem, které nám nějakým způsobem ulehčují ten náš život víry. V katolickém prostředí můžou být požehnány některé předměty, obrázky a tak dál. V tom prostředí protestantském s tím žehnáním věcí jsme trošku šetrnější, ale také, když otevíráme nový kostel nebo modlitebnu nebo zprovozňujeme nové varhany, tak chceme, aby v životu prospívali a tak taky vlastně o nich vyhlašujeme, že jsou součástí toho toku věcí, které životu prospívají a taky nad nimi vyhlašujeme Boží požehnání. Je to tak už od dob Abrama, že Bůh má toho požehnání dost a rozhodně nemusí skrblit, nešetří na nás, dává nám ho hojně. A to je vlastně jedna z těch jistot, která nás může provázet na naší životní cestě. Že u nás dobře postaráno, že máme kde čerpat. A tak vám přeji dobrou a požehnanou noc.